0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři, i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Každý týden pro vás připravujeme spoustu zajímavostí ze zahrádky a také dnes poradíme například s pěstováním zajímavých kyselých oranžových bobulí plných vitamínu, tedy s rakitníkem. Navštívíme pardubickou kočičí kavárnu a zaměříme se na renovace a zateplení stávajících plastových i dřevěných oken. Máme pro vás také odpovědi na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o červnu, tedy o období, kdy už se na zahrádce sadí úplně všechno. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Malé, velmi kyselé a vitamínu plné oranžové bobulky. Tak to je rakitník. Je to také strom s dlouhými ostrými trny a česání jeho plodů vyžaduje odvahu a především silný mráz. Přesto se stále častěji objevuje na zahrádkách. My jsme společně s naší hobby redaktorkou Irenou Šarounovou zajeli do rakitníkového sadu na okraji Bohdalova na Vysočině. Manželé Hermanovi tam vitamínový zázrak pěstují ve velkém.
2: S Ladislavem Hermanem stojím v rakitníkovém sadu. A já se musím zeptat, může si člověk takový sádek zřídit i sám někde v koutě zahrady?
3: Určitě může.
2: Musím sehnat sazenici, nebo jak ten sad založím?
3: Záleží, o jakou odrůdu by byl zájem. Jestli preferuji nějakou ranější, sladší odrůdu. My třeba používáme lejkoru, ta je průmyslově nejlíp ke zpracování, ale je spousta dalších odrůd, třeba sluníčko, krasavice.
2: Nechat si poradit prostě.
3: Ano. Některé jsou třeba do červená, to je třeba konkrétně ta krasavice. Ta má takovou sladší chuť a sklízí se už vlastně koncem července.
2: A má taky i červenější šťávu potom?
3: Ve šťávě moc velký rozdíl není, ale ta kyselá chuť není tak intenzivní, je spíš sladší.
2: Slyšela jsem i o netrnitých druzích.
3: S těma netrnitýma druhama se domnívám, že bude nějaký problém, že tady ty hybridy si myslím, že nemají takovou výdrž, že dlouho nevydrží.
2: Takže nebát se trnu. Já vím, že rakitník se musí sázet samička, sameček.
3: My máme v podstatě v sadech zhruba na jednoho samce asi 8 samiček. Největší vliv vlastně na opílení má, aby dobře foukalo v té době, kdy dochází ke zprašování.
2: Jak tady poznáte, co je sameček, co samička?
3: Samičky mají plody a samci ne. Na jaře to poznáte tak, že samci mají vlastně ty pupeny nalité, jsou vyloženě velké a plné vlastně toho pilu.
2: Co potřebuje rakitníkový strom, aby dobře prospíval?
3: Potřebuje dostatek vláhy. Musí se mulčovat, aby tráva nepřerůstala, obžínat a podobně.
2: Když není dost vláhy, tak typuje jsou menší plody.
3: Jsou menší a méně plodů. Stává se to bohužel v poslední době dost často.
2: Teď se díváme na krásně obalený rakitníkový strom. Ty plůdky jsou velké, no přes půl centimetru určitě. Jsou to takové žištičky oválné. Tam je šťávy hodně.
3: Ano, dá se říct, že v podstatě z litru bobulí se dá udělat bez problému 4 deci šťávy.
2: Můžu si šťávu z rakitníku vylisovat i doma s nějakým domácím lisem?
3: Můžete to udělat i na domácím odšťavňovači, ale problém je tady v tom, že pokud nebude nerezový, tak ta kyselina vám může sežrat vlastně ten stroj. Dřív jsme to zkoušeli zpracovávat vlastně na mlýnku na maso a ten se nám v tom téměř rozpustil.
2: Teď jak to z toho stromu dostat?
3: Ostříhat vlastně ty nejbohatší větvičky. Je zapotřebí to nechat zamrazit v mrazáku aspoň na minus 20 stupňů. No a pak s tím klepnete a bobulky vám opadají. Pak to jenom přeberete, je důležité, aby to nerozmrzlo při tím zpracováním. A pokud chcete zpracovávat hned, tak je operete, vyberete z toho nečistoty, to znamená nějaký ty lístky. A můžete hned.
2: Nebo můžu nechat na mrazáku
3: a pak to rozmrazit až při zpracování.
2: Pila jsem už rakitníkovou šťávu, do jogurtu jsem si dávala rakitníkovou takovou tu pomazánku, džem. Co ještě je možné z rakitníku dělat?
3: Nejrůznější druhy syrupů s cukrem nebo s medem.
2: Je možné i sušit rakitník?
3: Liofilizovaný je docela zajímavý.
2: V jaké formě máte rakitník nejradši vy?
3: Přímo syrovou šťávu, když teče ze stroje.
2: Tu kyselinu?
3: Přímo pijem. Ono se toho nedá vypít zase moc, maximálně si dáte deci. No máte toho dost na celý den.
1: Rakitníkovým sadem se s Ladislavem Hermanem prošla naše hobby redaktorka Irena Šarounová. A teď to bude pěkná písnička a pak se pustíme do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Chtěla bych se zeptat, proč se mi nedaří pěstovat orchideje? Každou, kterou koupím, mě kvete měsíc, možná dva, a tím to končí. 3/4 roku čekala jsem, než mě znovu nakvete, nebo vypustí nějaký ten stvol, ale nakonec listy zhnědly a bylo po květinách.
0: Tak na to nám odpoví pardubický zahradník František Hlubocký.
2: Ty orchideje, které se v současné době prodávají, jsou úžasný, považuji až za zázrak šlechtitelů, protože dřív byla orchidej tak vyprubířský kámek na zahradnicích, ale povedlo se šlechtitelům, takže se dají pěstovat za každým oknem. A mají rádi takové rozptýlené světlo, severozápad, severovýchod nebo čistý sever, jich zrovna ne, tam toho slunce je mnoho. Potřebují být v takovém, i když je budeme chtět přesazovat, v tom hrubém substrátu, kde je dost vzduchu v kořenech, a velice opatrnou zálivku. Často právě hynou na přespřílišnou péči svých majitelů nebo majitelek. Ty potřebují víceméně maximálně jednou za týden nebo za 10 dnů ten květináč namočit celý do vody, vyndat a pak si ho zase těch 10 dnů nevšímat. Oni lepší snesou kratší dobu sucha, než stát ve vodě. Ve vodě nesmí stát. To je první krok k tomu, abychom je odsoudili k použití na kompost, protože jakmile jsou konce kořínku namočené trvale ve vodě, začnou zahnívat a tím to končí. Nesnáší prostě příliš vody v kořenech a mají rádi hodně vzduchu. Také, kdo teda tohle to nechce dělat, se prodávají květináče speciálně na orchideje, které mají v prostředku takové vystouplé dno, takže oni stojí ve vzduchu nad vodou. A to je vůbec to nejlepší, to se dá i v normálním květináči okrasným udělat, dát na dno kamínky, na to postavit a víceméně, aby stály oni nad vodou a pouze ty páry, které budou procházet mezi kořeny, je jakoby zavlaží.
0: A máme tady další dotaz.
3: Mám ořešák a nese mi po něm břečťan. A obrost celý kmen a už povětví hleze do koruny. Mohli byste mi říct, jestli se to nezničí ten ořešák nebo neomezí tvorbu plodů? A pak bych měl druhý dotaz, jak ten břečťan jakkoliv zničit.
0: O radu jsme požádali zahradnici Věru Kastlovou ze zahradního centra v Plzni na Roudné.
4: Břečťan na stromech nevadí, ale pouze pokud je jenom na kmeni. Pokud by se začal dostávat už do koruny, je vhodné ho ostříhat. Nebo břečťan můžeme odstranit úplně ze stromu. To uděláme tak, že břečťan ustříhneme nad zemí a to, co je na kmenu, necháme uschnout. Břečťan postupně uschne a rozloží se. Rozhodně bychom ho neměli z kmenu strhávat, protože bychom mohli kmen poškodit. Ten zbytek břešťanu, co jsme ustřihli nad zemí, zlikvidujeme pomocí totálního herbicidu. Ten aplikujeme opatrně na listy zbylého břešťanu. Přes listy se dostane herbicid do kořenu a rostlinu zahubí. Pokud herbicid aplikujeme opatrně pouze na listy té rostliny, kterou chceme zničit, tak prostoupí pouze do těla té dané rostliny. Právě proto bychom měli používat štětec a ne postřikovač, protože když by foukal vítr, tak nám zavane herbicid z postřikovače i na ostatní plochy a zahubili bychom potom i jiné rostliny.
0: No vidíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Kočičí kavárny v České republice si našly své zákazníky a jejich počet dokonce roste. První vznikly v Praze nebo v Karlových Varech už v roce 2014. No a pak se kočičí kávový fenomén rozšířil i do dalších větších měst. Například pardubická kočičí kavárna letos na jaře slaví 10. narozeniny a domov poskytuje 12 přítulným kočkám. Naše hobby redaktorka Jitka Slezáková zajela pogratulovat k 10. výročí zakladatelce Jarmile Jelínkové. Ta nabízí svým návštěvníkům nejen dobrou kávu, ale také ve spolupráci s útulkem opuštěné kočky k adopci. A nás samozřejmě zajímalo, jak se ta adoptivní práce daří.
2: Za těch 10 let fungování se nám podařilo najít domov 84 kočičkám a kocourkům, který byly všechny vlastně nějakým způsobem zachráněný. Ať už nechtěný koťata, nalezený někde v krabici, nebo sražený zvířátka, nebo prostě se odchytila těhotná kočička, nechala se porodit v depozitu a potom ty koťátka jsme vlastně přes kavárnu umisťovali.
3: Přes kavárnu to znamená, že přes vaše klienty, lidi, co sem chodí, tak si vzali tu kočku, vyslechli si od vás ten příběh?
2: Přesně tak. My většinou, když si bereme z depozita koťátka nebo kočičky, jsou to i dospělí kočičky, na umístění, tak dáme na všechny sociální sítě vlastně jejich příběh. Je to i tady u nás na kavárně k nahlédnutí, aby věděli případní zájemci, odkud ta kočka pochází. No a je to o tom, že ta kočka si vybírá. Takže stane se i, že přijdou lidi, kteří třeba nevědí ještě kterou, a ona si je ta kočka sama vybere.
3: Takže jestli to chápu správně, těch 12 koček, které tady momentálně žijí v kavárně, tak ty nedáte, ty jsou vaše.
2: Ano, to je naše stálá mňauparta, která tady bydlí. My jsme služebnictvo a vy jste hosté.
3: Tak a pak přijdou kočičky, které jsou z útulku, jsou tady jakoby přechodně, ano, jestli to dobře chápu. A vy se snažíte je umístit k těm vašim klientům, kteří když už sem přijdou, tak mají kočky rádi, že?
2: Ano, přesně tak. Funguje to tak, že vlastně paní Radošová z kočičího depozita v Lovčicích u Čáslavy vytipuje koťátka, který by byly schopný to tady vlastně i zvládnout, protože ne každá kočka zvládne tenhle provoz. A my se jim potom snažíme sehnat adekvátní domov přes adopční smlouvu. Tam je spousta podmínek, jak to má být. Tak vlastně i za tu péči potom se vyžaduje nějaký adopční poplatek.
3: 84 takhle zachráněných kočiček má na svém kontě kočičí kavárna v Pardubicích. To je úctyhodné číslo, které se předpokládám bude v dalších letech rozšiřovat. Ještě.
2: Doufejme, že ano, no. Je jaro, s tím přijdou další vlny koťátek, no, takže uvidíme.
3: Dárečku, pojď sem, pojď, dárečku, pojď se rozloučit. No, pojď, to je můj nejoblíbenější, je to moc milé. Tak já děkuju a přeju hodně skvělých klientů vaší kočičí kavárně. Jsme rádi, že jich v Pardubicích máme.
2: Moc krát děkuju za návštěvu. Budu ráda, když se na nás přijdou podívat i ti, kteří u nás ještě nebyli.
1: V reportáži jste možná zaslechli jméno Dáreček. Tak se jmenuje nejstarší bengalský kocour, který spolu s Jarmilou Jelínkovou kočičí kavárnu zakládal a patří tak jako jediný k původní kočičí partě. Gratulujeme ještě jednou oběma a kočičkám přejeme hodně dobrých a starostlivých adoptivních rodičů. Co nás čeká za chvíli, tak zaměříme se na renovace a zateplení vašich oken.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Zlepšení tepelných vlastností domu anebo bytu většinou začíná výměnou oken. Existují ovšem případy, kdy nelze moderní plastová okna použít. Může to být například u památkových budov anebo proto, že se vy nechcete původních oken zbavit. Jaká řešení v takovém případě existují? Tak to prozradil našemu hobby redaktorovi Mirkovi Kobzovi Jiří Kelnar, jednatel společnosti, která se této problematice dlouhodobě věnuje.
2: Technologie je taková, že vlastně venkovní sklo u starých oken vyměníme za izolační dvojsklo a tím zlepšíme tepelný komfort v domě. Samozřejmě můžeme řešit i už stávající okna, které jsou třeba plastové nebo eurookna, kdy původní dvojsklo vyměníme za trojsklo. Takže vždycky se jedná o to, že zlepšíme to, co tam dneska je, na lepší koeficient.
3: Vy tady máte nějaké ukázky?
2: Jsou dvě metody. První metoda je, jak se tady vidíte tu drážku, že si ty okna odvezeme k nám, vyfrezeme tam drážku, dáme tam izolační dvojsklo, zalištujeme a při té příležitosti můžeme, když je zákazník potřebuje, tak ty okna natřít a zrekonstruovat celé, zrepasovat. Druhá metoda je taková, že použijeme plastovou lištu, přes kterou izolační dvojsklo přišroubujeme ke stávajícímu křídlu.
3: To je třeba, i kdybychom pochtěli použít trojsklo, protože to předpokládám, že už by do rámu asi nevlezlo.
2: Když bychom chtěli použít trojsklo, tak do starého oken to nedáme. Tam to řešíme, že dáme dvojsklo do venkovních křídel i do vnitřních, takže máme čtyři skla. A když chceme v plastovém okně nebo ve okně, tak tam se vymění dvojsklo za trojsklo, tam se jen přehodí u jiný zasklivací lišty.
3: Předpokládám, že tohle se hodí třeba v památkových objektech, kde nelze vyměnit za plastová okna, protože by to památkáři nedovolili. Ale přesto ono to i tak má jistá omezení, protože určitě si myslím, že ta okna musí být v perfektním stavu, jinak to nemá cenu dělat.
2: Nemusí být v perfektním stavu, protože když ty okna máme na dílně, tak jsme schopni si do toho perfektního stavu dostat. Například přidáme pant, nebo zlepšíme uložení pevničku mezi sklem a rámem, si to podlepíme. Prostě máme svoje metody, jak to udělat.
3: Další věc, která je ale nutná, tak je vlastně také těsnění, které je v tom rámu. Řešíte i tady toto. A jaké vlastně těsnění je nejlépe? Vidím, že tady máte nějaké trubkové, předpokládám, to je asi teflon.
2: Ne, je to silikonové těsnění a je to součástí té práce. To znamená, že když tomu zákazníku přijdeme na oblídku, tak mu radíme teda samozřejmě ty dvojskla řešit, nebo trojskla podle potřeby, a když je potřeba těsnění, tak i těsnění.
3: Pokud mám ta okna, ale třeba skřížená, nejsou úplně perfektně, nesedí, jsou třeba poškozená, může tam být i nějaká hniloba, tam předpokládám, že asi je lépe to nedělat.
2: Hnilobu jsme schopni vyřešit, červotoča taky, to znamená ten postižený díl vyměnit za nový, a když jsou skřížené, tak buď to těsnění dorovnáme, anebo to přiobrujeme, opravíme. Je to dřevo, dá se s tím pracovat.
3: Ještě jedna věc mě napadá, pokud bychom používali tuhle technologii třeba v těch památkových objektech. Vy tady máte primárně bílou barvu, dělá se to i v jiných barevných odstínech, pokud máme třeba okna přírodní a potřebovali bychom získat tu přírodní patinu.
2: Všechno je možné, samozřejmě ta přírodní patina je možná, ale pořád musíme vědět, že když tam dáváme nový díl, kvůli třeba hnilobě, tak ta barva může být odlišná. Tam je lepší prostě na místě to řešit, co a jak tam dávat.
3: Jak to vyjde třeba finančně tato věc, když porovnám, že chtěl vyměnit plastová okna anebo použít tuhle technologii, co je levnější?
2: Je to vždycky otázka o toho poškození toho okna. Pokud budeme dávat jenom zateplení okna, jo, nic jiného, žádný natírání, opravy a tak dále, tam jsme zhruba na 40% ceny plastového okna. Pokud už dáme nátěr, přidáme nějaké opravy, tak se dostáváme do ceny plastového okna.
3: Jak dlouho trvá ta rekonstrukce třeba toho okna?
2: Když budete chtět dělat pro památkáře, čili frézování, tak je tak se dělá většinou. Budeme to i natírat, tak to u nás bude 6 týdnů. To je takový limit, který máme, že to odvezeme a doveze za 6 týdnů hotové.
1: S Jiřím Kelnarem natáčel o možnostech zlepšení tepelně izolačních vlastností oken náš hobby redaktor Mirek Kobza. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář, a to se zaměříme na pronostiku, že o svatém Norbertu chladno už jde k čertu.

0: pohádkářský kalendář.
1: Podle pranostik A ty nelžou je vůbec prvním ledovým, opakují ledovým mužem Robert a ten má svátek 29. dubna. No a tím vůbec posledním je zase svatý Norbert a to bude 6. června. A říká se, že o svatém Norbertu chladno už jde k čertu. A pro nás to znamená hurá do zahrádky a už se nikdo nemusí bát, že mu okurečky zahynou, když je nebude o chladných nocích přikrývat folií. No a co srdce potěší, kvetoucí růže, ovšem nesmíte zapomínat, že právě teď je zároveň čas na jejich přihnojování, pravidelné zalévání. V červnu se dají nejen na růžích, ale i na ostatních rostlinách vypozorovat nejrůznější choroby, takže je dobré mít po ruce odpovídající fungicidy. Zbavte živý plot z listnáčů nových letorostů. Pustit se můžete i do tvarování solitérních keřů, no a kdo se nudí, tak se může pustit do odstřihávání odrostlých květenství trvalek. Já si zrovna připravuju sekačku a vyrazím na sečení trávníku a pokud bude svítit sluníčko naplno, tak si potom na ten trávník na zahrádce lehnu nebo sednu do křesla, pustím si rádio s mou oblíbenou stanicí a tou je Český rozhlas, otevřu si pivečko a budu chytat lelky. No a už slyším moji manželku, jak povídá, už za

se nic nedělá. Máte to doma podobné? Tak vítejte u nás v klubu ženatých. Co bude v Hobby magazínu příště? Zaměříme se na pohromu zahrádkářů, tedy na mšice. Vypravíme se mezi chovatele akvarijních rybiček a poradíme s výběrem firmy na zateplení stropů a střechy domu. A teď závěrečné informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby, mailíkáři mají adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka.

0: Ty dvě zpěvačky dělí od sebe 10 let. Jedna je ročník 1941, to byl u nás protektorát Čechy a Morava, a druhá 1951, a to bylo za Československa. Obě jsou narozené ve znamení blíženec. Každá z nich se logicky proslavila v jiném desetiletí. Pavlína Filipovská v 60. letech a Marcela Holanová v 80. letech. Jejich hity ale slýcháme dodnes. Hit Normálně napsali Miroslav Ducháč a Vladimír Dvořák v roce 1963 a s orchestrem Karla Vlacha ho ve studiu Strahov v Praze naspívala Pavlína Filipovská.
1: Má vous jako pastér a dal mi kytku aster a neřekl mi nic víc, nežli tu máte. S ním fakticky čas letí. To stalo se v 2:30.

0: No, že jsem prostě šťastná. Normálně.
1: Hit Ráno je původně italský hit, který česky otextoval Karel Šíp a v rozhlasovém studiu ho s tanečním orchestrem Československého rozhlasu v roce 1984 naspívala Marcela Holanová.

Marcela Holanová a Pavlína Filipovská se sice narodili ve stejném znamení a ve stejném městě, ale jinak jsou narozené každá v jiném měsíci, v jiném roce, v jiném desetiletí a i v úplně jiné době. Spojuje je ale i to, že kariérami těchto žen prošel fenomén got. Marcela Holanová s ním v 80. letech naspívala mimo jiné přelomový a všem známý duet Čau lásko a Pavlína Filipovská s ním hrála a zpívala začátkem 60. let v divadle Semafor. Když tam Kája začínal, Pavlína už byla dávno hvězdou divadla.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: V roce 1941 se u nás narodilo 208 913 dětí a jedním z nich byla holčička Pavlína Filipovská. Narodila se 28. května 1941 na pražském Žižkově. Tatínek František Filipovský byl populárním hercem, který se v roce 1937 oženil s Hildou Kvičinskou. Kromě Pavlíny měli i syna Jana. Možná si Pavlína jako malá hodně zpívala, a jestli stály u její kolébky tři pražské sudičky, museli postupně věštit, budeš zpěvačkou, budeš herečka a budeš konferenciérka. Jak v televizi, tak v rozhlase. Věštba vyšla. Píseň Včera neděle byla vznikla pro první a hlavně důležitou hudební komedii pražského divadla Semafor Člověk z půdy. Premiéra byla 30. října 1959. Písnička okamžitě zabrala u divadelního publika a tak byla velice rychle 21. ledna roku 1960 nahrána a rychle vydána a tím se divadelní úspěch rozšířil do podoby celonárodního hitu. Hitu, který se dal hrát na gramofonech a slyšeli jste ho z rádia.

Hit Včera neděle byla napsali Jiří Šlitr a Jiří Suchý a na hodně dlouho držel prodejní rekord počtu singlů. Až do té doby, než se doprodal singl s písničkou Holky z naší školky. Její rekord, tedy písně Včera neděle byla, byl 341 338 prodaných kusů vinylových singlů. Po studiu na jednom pražském gymnáziu se na radu kamarádky ucházela Pavlína Filipovská o studium na DAMU. Odmala chodila do divadla za tátou nebo s tátou a herečkou sice být nechtěla, ale šla to prostě zkusit. Nevyšlo to a tak se vydala úplně jinou cestou.

Pavlína Filipovská studovala soukromně herectví a později i zpěv u pana profesora Roberta Reznera. V roce 1958 scháněli v televizi záskok za Štěpánku Haničincovou, která šla na mateřskou, vzali právě jí a když se Štěpánka vrátila, dělali pořady pro děti společně. V televizi pracovala 12 let a do toho přišlo v roce 1959 už zmiňované angažmá v Semaforu. Účinkovala tenkrát ve většině inscenací tehdejšího tvůrčího období autorské dvojice Šlitr Suchý a zpívala tam i hit Kapitáne, kam s tou lodí?

Dívám se tady na tabulku výsledků celé historie ankety Zlatý Slavík a překvapuje mě, že jméno Pavlína Filipovská není ve sloupku, kde jsou výsledky prvního ročníku z roku 1962. Podle mě je to proto, že byla zveřejněna jen první desítka nejpopulárnějších a v té byly Matuška, Simonová, Pilarová, Suchý, Chladil, Hegerová, Vašíček, Zíma, Štědrý a Jarmila Veselá. Tedy 6 zpěváků a jen 4 zpěvačky. Chybí i Karel Gott. Rok na to je stále jen jedna kategorie pro všechny a Gott je Zlatým Slavíkem. A zveřejněna jsou i další umístění, až do 30. místa, už je to širší. Pavlína Filipovská je na místě 9. a když v tomto žebříčku škrtneme zpěváky, byla za rok 1963 4. nejpopulárnější zpěvačkou Československa.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: V roce 1964 už vyhlásil časopis Mladý svět vyhlašovatel ankety Zlatý slavík samostatné kategorie pro zpěváky a zpěvačky a Pavlína Filipovská skončila na 7. příčce, což je její nejlepší oficiální umístění v anketě popularity. V první desítce byla i v letech 1965 a 1966. To už byla členkou divadla Apollo, které založili bratři Štajdlové a Karel Gott. Zpívala a hrála, a to bych rád připomněl, i v rokoku a výrazně se uplatňovala v televizních písničkových soutěžních seriálech, hrála ve filmech Kdyby tisíc klarinetů, Ta naše písnička česká nebo Konkurs, v televizních pořadech Babičina krabička, Bejvávalo, Píseň pro Rudolfa III. Nebo Vysílá studio A. Já bych teď zavzpomínal na období twistové vlny, kdy v roce 1963 naspívala Pavlína duet Nej, nej, nej s Josefem Zímou.

encyklopedii československé populární hudby, která vyšla na konci 80. let, se píše: Pavlína Filipovská je zpěvačka civilně komediálního typu bez výraznějších hlasových předpokladů, která ve svých začátcích navazovala na tradici nespěváků Voskovce a Wericha a Jiřího Suchého, což jí zvláště výborně umožňoval semaforský a teenagerský naivkový repertoár. To bych potrhl. Marcela Holanová je narozena stejně jako Pavlína Filipovská ve městě Praha, ale 10. června 1951. Po základce studovala střední ekonomickou školu a 6 let docházela do soukromých hodin zpěvu. Hit, který napsali Karel Svoboda a Karel Šíp, Čau lásko, jí změnil život. Naspíval ho s ní totiž Karel Gott.

Duet Čau lásko se natáčel v jevanském studiu Electrovox Karla Svobody a patřil mezi megahity závěru roku 1986 a 80. let u nás vůbec. V 25. začala Marcela Holanová vystupovat se skupinou Faraon, se kterou nahrála své první singly s písněmi autorské dvojice Jaroslav Uhlíř a Karel Šíp. Jmenovali se Jo, to náš děda, Mám svůj první byt, Absolutní nezájem a Zpěvák mojí mámy. My si teď poslechneme písničku, která se jmenuje Potkáš mě odpoledne.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Největší úspěch Marcely Holanové v anketách popularity je z roku 1988, kdy ve Zlatém slavíku figurovala na 7. místě.

Marcela Holanová je jednou z těch zpěvaček, kterým se povedl zázrak jednoho umístění v první desíce. A je to právě to sedmé místo z roku 1988. Poprvé je ve výsledcích za rok 1984, kdy skončila 78. Rok na to poprvé vystoupala mezi 50 nejpopulárnějších zpěvaček Československa a byla 40. Šestkrát byla v první dvacítce.

Na rozdíl od Pavlíny Filipovské, jejíž jméno figuruje jen ve výsledcích ankety Zlatý Slavík, jméno Marcela Holonová je i v žebřících ankety Český Slavík. A tohle je jeden z jejich největších hitů, jmenuje se Žárlím.

Na dvě krabice, které mám před sebou, lepím štítky se jmény Pavlína Filipovská a Marcela Holanová. Na závěr dnes společná nahrávka mnoha umělců z roku 1989. Jmenuje se Nejsi sám a zpívají Marcela Holanová, Karel Zich, Pavel Horňák, Karel Černoch, Standa Hložek a mnoho dalších. Loučí se Martin Hrdinka, mějte se jako slavíci a slavice.

0: každý 5 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Na Jesenicku přibylo kybernetických podvodů. V Opavě se dnes otevírá historická venkovní plovárna. V Ostravě se už po 11. koná běh pro paměť národa. Očekáváme v regionu více oblačnosti, místy zaprší a odpoledne se objeví výjimečně i bouřka. Teploty dnes vystoupají na 25 stupňů. Dobré ráno přeje Lucie Kociánová. Kriminalisté z Jesenicka evidují nárůst počtu kybernetických podvodů. Jen od začátku května jich zaznamenali 43, o 13 víc než ve stejném období loni. Pokračuje mluvčí krajského ředitelství policie Olomouckého kraje Tereza Neubauerová.
2: Občanům bych určitě doporučila, aby nikdy neposílali peníze lidem, které osobně neznají. Banka ani policie po vás nikdy nebude požadovat převod financí na takzvaný bezpečný účet. Nikomu nesdělujte hesla, PIN kódy ani autorizační údaje k vašemu internetovému bankovnictví a hlavně buďte obezřetní vůči slibům rychlého zisku.
0: V Česku letos od ledna do konce dubna přibylo 7440 firem. To je meziroční nárůst o třetinu. Oznámila to společnost KRIF s tím, že jde o nejvyšší přírůstek podniků v tomto období za posledních 6 let. Nově vzniklo skoro 13,5 tisíce společností, což je o 16% víc než ve stejném období loňského roku. Víc než polovina obchodních společností vznikla v Praze. S odstupem následovali Jihomoravský a Středočeský kraj. Naopak zaniklo zhruba 6030 firem. Ročně o procento víc. V Opavě začíná koupací sezóna. Poprvé se dnes otevře venkovní plovárna v městských sadech. Novinkou jsou letos dřevěná lehátka, kterou můžou návštěvníci využít na travnatých plochách i na písčité části areálu. Vstupné se nemění.
3: Přibyl také další mobiliář, nová opalovací lehátka a stolky na sluneční terase, další lavičky a stoly u gastrozóny. Prvorepublikovou plovárnu výrazně poničili předloňské povodně. Největší oprava se týkala havarijního stavu systému na vypouštění hlavního bazénu. Martin Knitl, Český rozhlas.
0: V Ostravě se už po 11. koná běh pro paměť národa. V Komenského sadech ho pořádá organizace Postbellum. Sportovním výkonem účastníci podpoří zaznamenávání vzpomínek pamětníků, vzdělávání o historii i konkrétní hrdiny boje proti totalitě. Běžci si můžou vybrat jméno osobnosti, kterou ponesou na dresu.
4: Běhu se zúčastní také rektoři univerzit, místní neziskové organizace a mistryně v osmi boji Adolfína Tačová. Trasu zdolají i pracovníci třech divadel. Zájemci si můžou vybrat, jakou zvládnou. Ta nejkratší je určená dětem. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku zpočátku velká oblačnost, místy zaprší, postupně ale bude srážek a oblačnosti ubývat. Odpoledne a večer pak přechodně opět zvětšená oblačnost s možností přeháňky, výjimečně i bouřky. Nejvyšší dnešní teploty 22 až 25 stupňů, na horách naměříme okolo 18.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Provoz je ráno na cestách v kraji poklidný. Pokud víte o nějaké dopravní komplikaci, volejte linku Zelené vlny a varujte ostatní řidiče. Číslo je 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Přejeme krásné a hlavně klidné sobotní ráno s Českým rozhlasem Ostrava. Jsou 4 minuty po 5. hodině. Za okamžik pro vás budeme mít pravidelné kalendárium. My už teď můžeme popřát k svátku všem Ferdinandům a třeba také slovenskému jazzovému hudebníkovi Petru Lipovi, který dnes slaví narozeniny. Těch narozeninových oslavenců je mnohem více, už za chvíli se v kalendáriu zmíníme podrobněji. Připravena je i pravidelná předpověď počasí a také pro vás budeme mít pravidelnou ranní anketu a zeptáme se na domácí práce, jestli vás baví. Tak se těmi odpověďmi určitě nechme inspirovat a počkejme si na to. Hezký poslech Českého rozhlasu Ostrava a také poslech písniček, které nestárnou, přeje Pavel Janošec.

0: Je sobota 30. května roku 2026, 5 hodin 10 minut a Český rozhlas Ostrava nabízí originální kalendárium.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
2: Sobota 30. května. Svátek má Ferdinand a tady je Petr Jungmann. Chráněnec a přítel Jana Husa, mistr 4 univerzit Jeroným Pražský, byl upálen před 610 lety v roce 1416 v německé Kostnici. Přijel podpořit mistra Jana na koncil. Místo toho byl odsouzen jako kacíř a upálen na stejném místě jako o necelý rok dříve jeho velký učitel. Francouzská hrdinka Johanka z Arku skončila v pouhých 19 na hranici v Rouenu taky 30. května, ale o 15 let později v roce 1431. Biznis století Orku a Věno spanilé Mařenky se rozjel před 160 lety. Prodaná nevěsta Bedřicha Smetany měla premiéru 30. května 1866 v Prozatímním divadle. Rychlé vozy se poprvé vydaly na 500 mil Indianopolis v roce 1911, to je 115 let. První ročník legendárního závodu vyhrál Ray Heron s vozem Marmon Vesp. Jako jeden z prvních použil nový vynález, zpětné zrcátko. Papež Jan Pavel II. Založil bulou přesně před 30 lety diecézi Ostravsko-Opavskou. Úřadujícím biskupem je rodák z Čeladné Martin David. Saska se oficiálně ocitla v konkurzu před 15 lety.
3: A nepřeji si v žádném případě, aby Saska skončila špatně, proto chci tu agonii ukončit, aby mohla normálně pracovat.
2: Ten v roce 2011 vyhlásil její tehdejší šéf Aleš Hušák. 55 je olympijskému vítězi z Nagána, rodákovi z Jihlavy, autorovi gólu proti Kanadě.
4: Teď Schläger.
2: A já přeju hezkou sobotu.

0: počasí.
1: Meteorologické informace už jsou připraveny. Pojďme se podívat třeba na Lysou horu. Hlásí odtud 12 stupňů Celsia a oblačno. V Ostravě Porubě 13 stupňů Celsia, skoro zataženo, a na Horní Bečvě mají 12 stupňů Celsia a oblačno. Podle dnešní předpovědi počasí má být zpočátku očekávána velká oblačnost. Místy má zapršet a postupně bude srážek a oblačnosti ubývat. Odpoledne a večer přechodně opět se objeví zvětšená oblačnost a možnost přehánky, výjimečně bouřky. Ovšem nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů Celsia, na horách 16 až 20 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky přes den velmi dobré. Tolik aktuální počasí, krásné ráno přejeme.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Je 5 hodin 21 minut a připravena je ranní anketa. Na co se bude ptát, na co se budeme ptát, tak to je téma, které vlastně může být pro někoho otravné, pro jiného zábavné. Jde o domácí práce. Vytírání, vaření, žehlení. Která z těchto domácích prací je pro vás vyloženě za trest a snažíte se ji odkládat? Na to jsme se v ostravských ulicích ptali v dnešní anketě Českého rozhlasu Ostrava.
1: Ty, které jsou za trest, tak ty nedělá. Čištění toalety?
2: No, žádná. Jsem hospodyně. Každým coulem.
3: Žehlení. Protože žehlení mě hrozně nebaví. Hrozně mě to nebaví.
4: Utírání nádobí. Protože tam je několik činností dohromady. Vzít hadru, nádobí utřít a ještě ho schovat.
5: Asi vytírání. Protože je pak všechno mokré, vždycky potom šlapu a úplně mě to štve. Radši vysávám, ale vytírání fakt nesnáším. Takže hledám něco, čím by mě začalo vytírání bavit.
6: No, teď, když se musím ohýbat a umývat něco na zemi, tak to je za trest, nebo mám nemocnou páteř.
7: Já jsem teď hodně nemocná a pro mě je všechno těžké. Já už se tvář jako ten uklid zvládám, víte. Ale vždycky jsem jako rada uklizela. Akorát jsem nerada žehlila.
5: Umývat nádobí. No tak protože prostě všechno se mi to dostane na ruce. To je prostě absolutně ohavné. To je nejhorší věc na celém světě prostě. Ještě k tomu, všude jsou mikroplasty prostě, ty houbičky, no hruza, nenávidím to prostě.
8: Je to takové specifické, ale řekla bych, že umývání napáječek pro slepice. Mám všude hlínu na sobě.
9: Nerada vařím. Teď jdu pro oběd do školní jídelny. Ne, jako uvařím samozřejmě, ale mě je líto toho času. Já to radši trávím někde venku nebo prostě s vnučkou.
10: Já to neberu tak, že by domácí práce měly být trest. To potřebujete pro domov, jako nevnímám to tak, že by to měl být nějaký trest.
6: Asi žehlení.
7: No, bo se to furt krčí a hlavně po vypraní.
11: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: posloucháte Český rozhlas Ostrava, připraveny jsou krátké zprávy s Lucií Kociánovou.
1: Je půl šesté.
2: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
1: Společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava zahájila opravu vodojemu a přivaděče pitné vody, které jsou zásadní pro zásobování Studénky na Novojičínsku. Oprava za více než 84 milionů korun potrvá do konce příštího roku, uvedl to mluvčí Marek Siebert. Areál Hlučínského jezera v pondělí zahájí rekreační sezónu. U hlavního vstupu je nová interaktivní digitální obrazovka, která bude zobrazovat aktuální informace o areálu, turistických cílech, dopravním spojení nebo počasí. Opravené jsou beach volejbalové kurty i workoutové hřiště. Hlavní pláž má více stínících prvků a nová je i půjčovna paddleboardů. Město Šumperk zpřístupní unikátní podzemní prostory, ve kterých sídlilo záložní velitelství československých drah. Přísně utajované velitelství fungovalo v období studené války a bude součástí nové prohlídkové trasy. Podzemní úkryt bude poprvé zpřístupněn tuto neděli. V Brně začíná festival ohňostrojů Ignis Brunenis. Areálu v Měvkovského paláci odpálí v 10:30 v noci první show s názvem Bella Ciao. Ohňostroj na známé italské skladby tam završí tradiční jihobrněnský dětský den. Jde o úvodní nesoutěžní show. Hlavní soutěžní část na Brněnské přehradě se letos přesouvá na začátek letních prázdnin, tedy na přelom června a července. Krnovští ochránci přírody dnes pořádají dobrovolnickou akci, při které chtějí bojovat s invazivní lupinou. Akci Operace Lupina pořádá spolek Slezské odrůdy a přidat se může každý. Sraz je dnes v 9 hodin na tamním Kabátově kopci. A jaké nás dnes čeká počasí? Zpočátku bude velká oblačnost, místy zaprší, postupně ale bude srážek i oblačnosti ubývat. Teploty dnes vystoupají na 22 až 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Ostravě Vítkovicích je uzavřena ulice Výstavní u Třineckých železáren. Probíhá tam výměna kolejí. Uzavírka potrvá do zítřejšího večera.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

Pět minut zbývá do 6:15. Posloucháte Český rozhlas Ostrava. Za okamžik přidáme tipy pro dnešní den. Pozveme na takzvaný dětský svat, neboli výměnu oblečení, také na pivní slavnosti nebo tatranský charitativní běh. A bude toho mnohem více vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Třeba už za chvíli předpověď počasí.

0: počasí.
1: Připraveny jsou aktuální meteorologické informace a u telefonu je Tomáš Ostrožlík z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno přejeme.
2: Hezké ráno.
1: Tomáši, jak to s počasím právě teď vypadá?
2: Tak oproti předchozím dnům je hodně oblačnosti, oblačno až zataženo, místy se vyskytují přehánky, většinou slabé, ale ojediněle může pršet i trochu více z té přehánky. Teploty jsou právě díky oblačnosti vyšší jak v předchozích dnech, většinou od 12 do 16 stupňů, na horách jsou kolem 10 a vítr vane slabý severozápadní do 4 metrů za sekundu.
1: Jaká je předpověď počasí na dnešek?
2: Teď z rána a časně dopoledne oblačno a zataženo, místy s možností přehánky, většinou slabší. Teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů. Během té může oblačnosti přechodně ubývat a odpoledne večer se opět bude vytvářet kupovitá oblačnost, opět s možností přehánky. Tentokrát se výjimečně může objevit i bouřka. V maximech, v maximálních teplotách jsme hovořili 21 až 24, na horách kolem 17 a vítr bude během dne mírný západní až severozápadní 2 až 6 metrů za sekundu.
1: A jaká je předpověď počasí na noc a zítřek?
2: Oblačnosti bude opět ubývat na polojasno, přechodně i skoro jasno. Zpočátku z možností slabé doznívající přehánky, ranní teploty 13 až 9 stupňů a slabý severozápadní nebo proměnlivý vítr. V neděli polojasno, postupně bude oblačnosti přibývat, výjimečně se může objevit i slabá přehánka. Odpolední teploty podobně jako dnes 21 až 24, na horách kolem 17 a vítr slabý, postupně během dne mírný západní až severozápadní 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Tolik informace o počasí a Tomáš Ostrožlík z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkujeme za předpověď, naslyšenou.
2: Také děkuji, naslyšenou.
1: Stále posloucháte Český rozhlas Ostrava. Přejeme klidné sobotní ráno.
3: Ahoj, tady Boris Urbánek. Společně s Českým rozhlasem Ostrava vás zveme na zahajovací koncert Jazz Open Ostrava. Na němž 10. června od 19.30 vystoupí ve studiu 1 Českého rozhlasu Ostrava zpěvačka Marta Kloučková a kytarista David Dorůžka. Koncert bude vysílán přímým přenosem a streamován na YouTube.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Je 5:51 a připraveny jsou tipy pro dnešní den, tak si zkuste vybrat z akcí, které právě teď nabídneme. Tak například pro vás budeme mít zajímavé pozvánky na pivní slavnosti. Dále pro vás připravujeme i pozvánku na víkendové akce tohoto typu, jako například Dům dětí a mládeže v Hlučíně pořádá dětský svap, tedy výměnu oblečení a hraček. Akce, při které dostávají použité věci šanci na druhý život, se koná od 9. do 12. hodiny. Dále vás zveme na přírodní koupaliště ve Studénce, kde bude první ročník pivních slavností. Můžete se těšit na pestrou nabídku řemeslných piv z regionálních pivovarů a také na hudební program, třeba

0: na vystoupení písničkáře Zdeňka Sochy. Začátek těchto pivních slavností je ve 14 hodin na přírodním koupališti ve Studénce. A ještě přidáme jednu pozvánku, a to na tatranský charitativní běh. Začíná v 10 hodin na hřišti tělovýchovné jednoty Tatran ve Štítině na Opavsku. A veškerý výtěžek půjde na podporu mladé ženy, která trpí svalovou atrofií. Připraveny jsou kategorie od nejmenších dětí přes startující skočárky a také kategorie pro chodce. Tolik tipy pro dnešní den Českého rozhlasu Ostrava. Je 5 hodin 53 minuty.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

Český rozhlas Ostrava. Poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko a 105,3 Třinecko.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Je 6 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Agrofert vyčlení své chemické firmy do nově vytvořené společnosti. Nová cyklostezka lidem ušetří kilometr jízdy mezi Ostravou a Bohumínem. Fandové starých aut a motorek se sejdou v Karlově Studánce na Bruntálsku. Dnes očekáváme v regionu více oblačnosti, místy zaprší a odpoledne se objeví výjimečně i bouřka. Teploty vystoupají na 25 stupňů. Dobré ráno přeje Lucie Kociánová. Koncern Agrofert vloží svých 9 chemických společností do nové firmy AGF Nitrogen. Ta zůstane součástí holdingu a bude mít základní kapitál 500 000 000 korun. Vyplývá to z dokumentu, který Agrofert zveřejnil ve sbírce listin. Vyčlenění se týká třeba české Lovochemie, ale i firem ze Slovenska, Francie nebo Německa. Agrofert v minulosti vlastnil premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Letos jeho akcie kvůli střetu zájmů vložil do svěřeneckého fondu. Mezi Bohumínem a Ostravou vznikla nová cyklistická trasa. Vede pod dálničním mostem u Vrbického jezera. Díky nové propojce se lidem vyhnou rušné silnici a ušetří kilometr jízdy. Cyklisté už trasu mohou využívat. Stezku vybudoval Bohumín, i když mu pozemky nepatří, upřesňuje mluvčí města Jana Končítková.
3: Celý projekt je výjimečný tím, že ani jediný centimetr nové cyklotrasy neleží na pozemcích ve vlastnictví našeho města. Abychom mohli propojku postavit, museli jsme vyjednávat s ředitelstvím silnic a dálnic, povodím Odry i Slezskou Ostravou, protože část trasy zasahuje do katastru Ostravy Hrušova.
2: Karlova Studánka si dnes připomene výročí prvního Turist Trophy v Česku. Letos je to 100 let od prvního automobilového závodu tohoto druhu u nás. Závodníci tehdy soutěžili právě v Karlově Studánce a jejím okolí. Součástí programu je taky spanilá jízda veteránů, říká organizátor akce Michal Švec z Automoto Veterán klubu Česká Ves. Zúčastnit se můžou se svým vozem i další zájemci.
4: Jednu jedinou podmínku máme a to je vozidlo do roku 75. Čím starší vozidlo, tím je to lákavější. Bohužel těch starých vozidel už jezdí čím dál míň a žádali jsme účastníky, aby byli vhodně dobově oblečeny.
2: Sraz je v 10 hodin ráno na horním parkovišti u hotelu Hubertus. Sport. Kajakář Jakub Krejčí zahájil sezónu světového poháru vodních slalomářů bronzem. Třetí dojel na trati ve slovinském Tacenu na předměstí Lublaně. Rychlejší než český reprezentant byl jen vítězný Ital Ferraci a stříbrný Polák Pašiut. Krejčí doufá, že svým výsledkem pozval fanoušky na příští zastávku světového poháru za týden v pražské Troji.
5: Výsledek je lepší než výkon za mě. Zatím jsme to jeli všechno z plného tréninku, ale na Prahu chcem tu formu trošku vyladit. Takže já doufám, že tohle je dobrá pozvánka do Troje a že se příští týden uvidím s co nejvíce lidma.
2: Světový pohár vodních slalomářů začne v pražské Troji v pátek 5. června.
1: Počasí.
2: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku zpočátku velká oblačnost, místy zaprší postupně, ale bude srážek a oblačnosti ubývat. Odpoledne a večer pak přechodně opět zvětšená oblačnost s možností přehánky, výjimečně i bouřky. Nejvyšší dnešní teploty 22 až 25 stupňů, na horách naměříme okolo 18.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: V Rychvaldu u Karviné dávejte pozor, v ulici Michálkovická srazilo auto srnu. Projíždějte tam opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: 4 minuty po 6. hodině ranní přejeme příjemné probouzení do soboty 30. května. Za chvíli nás čekají písničky, které nestárnou, třeba od Michala Davida nebo od skupiny ABBA. No a také pro vás máme pravidelnou ranní rozcvičku. Můžete se příjemně hezky v sobotním ránu protáhnout spolu s námi. No a také se dostaneme k nové zubní pohotovosti, protože na Bruntálsku začala fungovat nová zubní pohotovost, v tamní nemocnici je nová moderní ordinace. No a my se tam alespoň zprostředkovaně podíváme krátce před 6:30. Tak hezký poslech Českého rozhlasu Ostrava. Ten přeje Pavel Janošec.

0: cvičit třeba v rytmu hudby od skupiny ABBA můžete i teď, pokud posloucháte Český rozhlas Ostrava v 6 hodin a 11 minut, protože je připravena ranní rozcvička. Připravte se, povede vás Petr Peč, se kterým se ve vysílání setkáváte vždy krátce po 6. hodině od pondělí do neděle. Takže začínáme.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Ke cvičení potřebujeme pedláhev. Vzpřímený postoj, hlava v prodloužení strupem, chodidla na šířku ramen. Paže před hrudníkem drží pedláhev. S výdechem jdeme dolů do dřepu, paty stále na zemi a zároveň od hrudníku odtláčíme láhev do propnutých loktů. S nádechem se vracíme zpět do stoje a přitahujeme na hruď. Cvik cvičíme celkem 20krát. Hezký den s pohybem!
2: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: Připraveny jsou aktuální meteorologické informace. Pojďme se podívat například, jak to vypadá na Javorovém vrchu. Odtud hlásí 12 stupňů Celsia a skoro zataženo. Když se podíváme do Mošnova, 13 stupňů Celsia se slabým deštěm, no a dále Rýmařov 12 stupňů Celsia a oblačno. Podle dnešní předpovědi počasí by mělo být zpočátku s velkou oblačností, místy by se měly objevit přehánky, postupně mají srážky a oblačnost ubývat. Odpoledne a večer přechodně má nastat opět zvětšená oblačnost s možností přehánky výjimečně bouřkou. Nejvyšší teploty mezi 21 až 24 stupni, na horách pak 15 až 19 stupňů Celsia a rozptylové podmínky velmi dobré. Tolik aktuálně počasí, hezké ráno přejeme.
2: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Poradíme vám s pěstováním rakitníku. Navštívíme pardubickou kočičí kavárnu a zaměříme se na renovace a zateplení plastových i dřevěných oken.
2: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Krásné sobotní ráno s Českým rozhlasem Ostrava přejeme. Pokud jste z Bruntálska o víkendu nebo svátcích budete mít potíže se svým chrupem, tak to při vší smůle můžete mít alespoň o trochu lepší. V Bruntálské nemocnici totiž dnes začíná fungovat nová ordinace zubní pohotovosti. Ambulanci tam otevřela Moravskoslezská nemocnice Krnov.
1: Do ordinace mě dovedly nové červené šipky na zemi a jde tady ještě cítit taková ta novota. Se mnou je zubařka Tereza Bystřická a zrovna pozorujeme, jak její sestřička dokončuje přípravy.
2: Myslím si, že pracovat lékařům, co tady budou, se bude velice dobře. Je to prostorné, moderní, myslím si, že je to i pěkné na pohled. Co se týče vybavení, snažili jsme se zeptat lékařů, co by si tak představovali vůbec za materiál, za kleště a tak dále. Takže myslím si, že tady tomuhle nemocnice Krnov vyšla velice vstříc.
1: S čím tady vlastně lidé nejčastěji chodí a kolik jich třeba přijde za ty 4 hodiny?
2: Měly by tady být opravdu jenom akutní případy, to znamená otoky, krvácení, bolest a takové to, co se nedá vydržet. Jsme teďka na takových 20 až 30 lidech za 4 hodiny, což ne vždy se dá úplně stihnout a je těžké prostě těm lidem říct, dneska už končíme. Lékaři tady bývají o hodinu, o 2 navíc.
1: Novou pohotovostní ambulanci zřídila Moravskoslezská nemocnice Krnov a vedoucí všech zubních ambulancí je Antonín Chudárek.
3: Momentálně je v provozu jedna ambulance pro výkon zubní pohotovosti s příslušným komplementem, to znamená sterilizační dezinfekční místnosti, šatny a místnosti pro personál. K dispozici je velká čekárna.
1: Antonín Chudárek dodává, že vedení nemocnice už taky diskutuje o dalším rozšíření služeb.
3: Budeme se snažit v budoucnu asi rozšířit ještě provoz tohoto zubního zařízení o jednu ambulanci, kde by byla poskytována péče celotýdenní.
1: U pohotovostního zubařského křesla se teď střídá 10 lékařů z krnovské nemocnice. Vedení se ale snaží sehnat na pohotovostní služby i externisty. Z Bruntálu Adam Tomáš, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Bruntálsku.

chtěj mi lásku brát. Ruby, jak žil bych rád.

0: Připraveny jsou krátké zprávy Českého rozhlasu Ostrava s Lucí Kociánovou.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Komunisté si dnes na sjezdu zvolí nové vedení. Europoslankyně Kateřina Konečná už funkci předsedkyně obhajovat nebude. O post šéfa KSČM se uchází 5 kandidátů, včetně dosavadního mluvčího strany Romana Rouna nebo místo předsedy Milana Krajči. Delegáti budou řešit taky další směřování strany po neúspěchu hnutí Stačilo v loňských sněmovních volbách. Odborníci na závislosti a sociální začleňování budou v pondělí stávkovat kvůli přesunům agend z úřadu vlády a uvnitř ministerstev. Adiktologové přeruší služby na 2 hodiny a protest vyjádří černým oblečením. Odboráři agentury pro sociální začleňování nepůjdou na svá pracoviště a odpoledne představí společné požadavky s dalšími odbory veřejné sféry. Kočárové jízdy v Karviné slaví 20 let. Projížďky historickým kočárem taženým koňmi se staly pravidelnou součástí léta u zámku Frištát. Za 2 dekády tam lidi vozilo několik koňských dvojic. Aktuálně kočáry táhnou Batosta a Allegra. Karvinské jízdy jsou podle mluvčí města Moniky Dankové v regionu ojedinělé. Město je také finančně podporuje. Malotřídní škola v Opavě Vávrovicích dnes oslaví 20 let své školní zahrady. Ve své době unikátní projekt výtvarníka Miroslava Pecnera nabídl přírodní prostor pro výuku, hry i odpočinek dětí. Součástí oslavy, která bude pokračovat i zítra, je prohlídka zahrady, badatelské aktivity a výstavy prací žáků. 3 české páry postoupily do 8. finále beach volejbalového turnaje elitní série pro Tour v Ostravě. Mezi muži čeká vzájemný zápas v play-off dvojice Trousil Schweiner a Perušič Sedlák. Mezi ženami se mezi nejlepší 16 probojovali Nušejfrová s Meixnerovou. 8. finále pro české páry začne v Ostravě v 10 hodin. A jaké nás dnes čeká počasí? Zpočátku bude velká oblačnost, místy zaprší, postupně ale bude srážek i oblačnosti ubývat. Teploty dnes vystoupají na 22 až 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Rychvaldu blokuje hladký průjezd ulicí Michalkovická nehoda. Auto tam srazilo srnu, tak s tím počítejte.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
0: A za chvíli pozveme třeba na ptačí den nebo na prohlídku větrného mlýna. Více v tipech.

0: Posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Ostrava, teď je 6 hodin a 40 minut. Co nás čeká v dnešním vysílání? Za chvíli pravidelná předpověď počasí, také tipy pro dnešní den. A rádi bychom vás pozvali i k dopolednímu vysílání, protože po 9. hodině začíná magazín Mezi nebem a zemí. Uslyšíte o tom, jak souvisí včelaření a duchovní život a co se můžeme naučit vlastně pozorováním včelího úlu. A oslavíme také 250. výročí posvěcení kostela na nebevzetí Panny Marie výstavou Orlicko-Ústeckého muzea a farnosti. No a po 10. hodině bude připravený hobby magazín. Uslyšíme o tom, že velmi kyselé oranžové bobulky plné vitaminů, to je známý rakitník, který známe ve formě sirupů nebo jako součást pečených čajů nebo bylinných směsí, tak jak ho pěstovat? Na to se budeme ptát přímo v rakitníkovém sadu v Bohdalově na Vysočině. A těch informací bude mnohem více. Poslouchejte dál Český rozhlas Ostrava. Přejeme příjemné sobotní ráno.
1: Drive on a downtown street.

0: počasí.
1: Posloucháte Český rozhlas Ostrava, je 6 hodin 45 minut. Připraveny jsou aktuální meteorologické informace a u telefonu je Tomáš Ostrožlík z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno přejeme.
2: Hezké ráno.
1: Tomáši, jak to s počasím právě teď vypadá?
2: Tak oproti předchozím dnům je hodně oblačnosti, oblačno až zataženo, místy se vyskytují přehánky, většinou slabé, ale ojediněle může pršet i trochu více z té přehánky. Teploty jsou právě díky oblačnosti vyšší jak v předchozích dnech, většinou od 12 do 16 stupňů, na horách jsou kolem 10 a vítr vane slabý severozápadní do 4 metrů za sekundu.
1: Jaká je předpověď počasí na dnešek?
2: Teď z rána a časně dopoledne oblačno až zataženo, místy s možností přehánky, většinou slabší. Teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů. Během té může oblačnosti přechodně ubývat a odpoledne večer se opět bude vytvářet kupovitá oblačnost, opět s možností přehánky. Tentokrát se výjimečně může objevit i bouřka. V maximech, v maximálních teplotách jsme hovořili 21 až 24, na horách kolem 17 a vítr bude během dne mírný západní až severozápadní 2 až 6 metrů za sekundu.
1: A jaká je předpověď počasí na noc a zítřek?
2: Oblačnosti bude opět ubývat, na polojasno, přechodně i skoro jasno, zpočátku s možností slabé doznívající přehánky, ranní teploty 13 až 9 stupňů a slabý severozápadní nebo proměnlivý vítr. V neděli polojasno, postupně bude oblačnosti přibývat, výjimečně se může objevit i slabá přehánka. Odpolední teploty podobně jako dnes 21 až 24, na horách kolem 17 a vítr slabý, postupně během dne mírný západní až severozápadní 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Tolik informace o počasí a Tomáš Ostrožlík z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkujeme za předpověď, naslyšenou.
2: Tak děkuji, naslyšenou.
1: Stále posloucháte Český rozhlas Ostrava, přejeme klidné sobotní ráno.
0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka.

0: který natočila Kateřina Huberová, zavzpomíná, představí festivalové hvězdy i sbírku klavírů.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Kateřina Marie Tichá a písnička Plamen ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. 6 hodin 51 minut nabízíme tipy pro dnešní den. Tak kam dnes můžete vyrazit? Třeba do parku obecního úřadu ve Štěpánkovicích na Opavsku. Tam pořádají ptačí den. Bude tam ukázka dravců, představí se Slezská ornitologická společnost a zájemci se mohou vydat na dětskou stezku. Začátek akce ve Štěpánkovicích na Opavsku v parku u obecního úřadu je ve 13 hodin. Celodenní program si můžete užít v archeoparku Chotěbus. Pro děti jsou připraveny úkoly v rámci hledání pokladu. Součástí akce budou i vystoupení folklorního souboru Ondráš, žonglérská a bubenická show nebo ukázky tradičních řemesel. Do archeoparku můžete jít v čase mezi 9 a 17 hodinou. No a otevřený je pro zájemce také větrný mlýn v Nových Dvorech na Novojičínsku. Obnovili tam schodiště i střížku, prohlédnout si můžete nový lup, násypku a originální fukar. Komentovaná prohlídka se koná ve 14 hodin v 15.30 a kvůli malému prostoru mlýna je nutná rezervace předem v Novojičínském turistickém informačním centru anebo rezervace online. Tolik tipy pro dnešní den, hezký poslech.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: nás umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Přešel jsem na pořádný vytápění od Primagasu. Propan ze zásobníku mi pohodlně vytopí celý dům. Na jedno otočení knoflíku a nezávisle na plynové síti. Mrkněte i vy na primagas.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Je 7 hodin.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: V Česku letos zatím zemřelo 23 motorkářů, je to dvakrát víc než loni. Karviná pořádá tradiční festival prolínání kultur. Baník Ostrava čeká poslední zápas sezóny. První fotbalovou ligu v Táboře bude hájit s náskokem 3-0. Dnes bude oblačno, místy přehánky a teploty až 25 stupňů. Dobré ráno přeje Lucie Kociánová. Na českých silnicích letos zemřelo dvojnásobek motocyklistů než za stejné období loni, a to 23. Vyplývá to z předběžných statistik policie za období od ledna do 28. května. Jednou z hlavních příčin je přejetí do protisměru. Motorkářům by s tím v budoucnu mohlo pomáhat elipsové značení na silnici, které stát od loňského podzimu testuje v zatáčkách Červenohorského sedla, říká vedoucí BESIPu Tomáš Neřold.
4: Zatím se to jeví jako úspěšné a máme v plánu ve spolupráci s ředitelstvím silnic a dálnic to rozšířit na další úseky, kde velmi často motorkáři jezdí, takže by se to například mohlo objevit na silnici mezi Mělníkem a Českou Lípou nebo na dalších lokalitách ještě i na Moravě.
3: O zájezdy na Blízký východ skoro není zájem. Prodeje v Evropě se kvůli krizi v regionu propadly až o 95%. Ukazuje to průzkum Evropské asociace cestovních kanceláří a tour operátorů. Naopak roste poptávka po dovolených v jižní Evropě. Zájem stoupl zhruba o pětinu. Do průzkumu se na začátku května zapojili členové asociace zastupující přibližně 70 tisíc cestovních kanceláří, agentur a pořadatelů zájezdů z celé Evropy. V Karviné se dnes prolnou kultury. Město chystá tradiční festival. Nabídne pestrost kultur a ukázku soužití menšin. Vystoupí například polské, řecké, romské, židovské i vietnamské folklorní soubory. Jak upřesnila mluvčí magistrátu Monika Danková, slavnostní zahájení je naplánované na 14 hodin.
5: I letos se nabídne návštěvníkům celodenní program plný folkloru, tradiční hudby, tance i gastronomických specialit. Festival doplní stánky s typickými národními pokrmy, ukázky lidových řemesel i rukodělné dílny. Sport.
3: Fotbalisté Baníku Ostrava nastoupí ve 13 hodin v Táboře proti místnímu druholigovému týmu k odvětě baráže o nejvyšší soutěž. První zápas doma vyhráli Ostravané 3-0 a Ondřej Kricfaluši je nadšený z toho, jak se v posledních týdnech otočila atmosféra.
6: Tak otočila se 100%, začali jsme vyhrávat, máme 3 výhry v řadě, což jsme vlastně celou sezónu neměli, takže v tomhle tom je to pozitivní a ta nálada jde znát. Když jsme prohrávali, tak nebylo na tréninku moc úsměvů, bylo to hodně negativní a já to úplně nemám rád, já jsem takovej, který si z toho tak tolik tu hlavu nedělá, prostě hraje ten fotbal, protože mě to baví a protože se chci ukázat.
0: Počasí.
3: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku zpočátku velká oblačnost, místy zaprší, postupně ale bude srážek a oblačnosti ubývat. Odpoledne a večer pak přechodně opět zvětšená oblačnost s možností přehánky, výjimečně pak bouřky. Nejvyšší dnešní teploty vystoupají na 22 až 25 stupňů, na horách naměříme okolo 18.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Provoz na silnicích a dálnicích v kraji je v tuto chvíli poklidný. Pokud víte o nějaké dopravní komplikaci, volejte linku Zelené vlny 800 553 553.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Krásné sobotní ráno s Českým rozhlasem Ostrava přejeme, posíláme písničky, které nestárnou, třeba od Valdemara Matošky nebo skupiny Elán už za chvíli. Také se dostaneme k pravidelnému seriálu Dvakrát měř a jednou řeš, tedy k dobrým radám všeho druhu. Tentokrát se s Kutilem Arturem Kubicou zaměříme na hnojení květin v nádobách. No a také nás čeká zajímavá reportáž o 30. výročí ostravsko-opavské diecéze. Je nejmladší, vznikla před 30 lety a o jejím sídle se vedly spory. My se k podrobnostem dostaneme krátce před 7:30 a teď přejeme klidné ráno s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu. Máte doma květiny v nádobách? Pak si užívejte klidu. Květen i červen je měsíc klidu, řekněme si to upřímně, ale v červenci potřebují takové květiny v nádobách přihnojování, neboť mají omezený přísun živin. Všechny okrasné rostliny v té době uvítají zavlažování a přihnojování v množství a složení hnojiva podle konkrétních potřeb. Kvetoucím rostlinám často chybí fosfor a draslík. Přihnojte je proto plným hnojivem z organických jsou vhodné například slepičince doma zkvašené, anebo zakoupené v granulované nebo tekuté formě. A teď dobrá rada na takové domácí hnojivo. Pomoci může i obyčejná banánová slupka. Je bohatá na draslík a pokud ji vpravíte do půdy v blízkosti rostlin anebo do těch květináčů, prospěje jim to. Rozsekejte, rozemelte, zkuste improvizovat. Tekutá hnojiva si můžete připravit i doma, jako výluhy z plevele i léčivých rostlin. Výtečným přirozeným hnojivem je samozřejmě i kompost, jenže ten je vhodný především při výsadbě a pro podzimní zúrodnění půdy. Zdraví vás Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: Aktuální informace o počasí jsou připraveny přesně od 7:45. Pojďme se podívat třeba, jak to vypadá na Šeráku. 13 stupňů Celsia a mají tam slabý déšť. V Ostravě Porubě také 13 stupňů Celsia a skoro zataženo. A například ve Vítkově 14 stupňů Celsia a oblačno. Z počátku dne totiž očekáváme podle předpovědi velkou oblačnost, místy přehánky, postupně bude srážek a oblačnosti ubývat. Odpoledne a večer se má objevit přechodně opět zvětšená oblačnost s možností přehánky, výjimečně s bouřkou. Nejvyšší teploty pro dnešek 21 až 24 stupňů Celsia, na horách 15 až 19. A rozptylové podmínky budou velmi dobré. Tolik aktuální počasí. Hezký poslech Českého rozhlasu Ostrava přejeme.

0: speciální soutěžní pořad o nejlepší písničky nazvaný Chtěl bych mít kapelu přichází každou sobotu v 18 hodin s 12 vynikajícími dechovkami a vy můžete svým hlasem ovlivnit jejich postavení v žebříčku těch nejlepších a nejúspěšnějších, anebo naopak. Hitparádu najdete také v internetovém archivu ostrava.rozhlas.cz. V sobotu po 18. hodině se na vás týden co týden těší Artur Kubica, dechovek plná krabica.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Ostrava. 10 minut zbývá do 7:30. No a my připomínáme, že přesně 30 let je dnes ostravsko-opavské diecézy. Nejmladší z 8 římskokatolických správních jednotek v Česku vznikla 30. května roku 1996. Vyčlenila se z olomouckého arcibiskupství a rozhodně není malá. Zahrnuje oblast, která zhruba odpovídá Moravskoslezskému kraji a území okresu Jeseník.
1: To je papežská bula od papeže Jana Pavla II. Tady vidíme i podpis tehdejšího sekretáře státu Vatikán, kardinála Sodána.
2: Ondřej Elbl, mluvčí biskupství, ukazuje na listinu, která byla na úplném začátku.
1: To je to takové lejstro, že se z olomoucké arcidiecéze oddělují děkanáty Bílovec, Bruntál, Frýdek a tak podobně. Vidíme tady jméno katedrály v Ostravě, také jméno opavské konkatedrály a další organizační informace pro vznik nové diecéze.
2: S 30 diecézními roky je svázaná řada organizací, které by jinak nevznikly. Třeba ekocentrum v Hukvaldech, kde se děti učí poznávat přírodu. Zrovna je čekal další den plný pokusů a zkoumání a bylo i co hodnotit z minula.
3: No, třeba když jsme měli jako takový meteorologický den, že jsme předpovídali třeba počasí.
2: Už jste tu byli holky někdy?
4: Jo,
2: co vás tady baví?
4: Mě tu bavilo ta recyklace.
5: No, mě bavilo, když jsme jako vyráběli vlny.
2: Jo, a tebe?
6: Mě hodně bavilo taky ta recyklace.
2: Diecéze se věnuje i sociálním službám, spravuje síť 18 oblastních charit, zřizuje také školy, včetně biskupského gymnázia v Ostravě. Na dnešek na své kulaté výročí chystá ostravsko-opavské biskupství Den vděčnosti, dodává Ondřej Elbl.
1: Bude to taková odpolední oslava v katedrále Božského spasitele a po té bohoslužbě připravujeme pro všechny takové posezení okolo katedrály s možností se setkat, pobavit se.
2: A možná si i vzpomenou, jak se tehdy v roce 1996 bouřlivě debatovalo o tom, kde bude mít diecéze sídlo, jestli by to nemělo být v Opavě, na základě historických dokladů o významu tohoto města. Nakonec má katedrálu Ostrava, Opava jedinou českou konkatedrálu a diecéze kompromisně dvě města ve svém názvu. Martin Knitl, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Medicine man.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Fascinující svět papoušků, humanoid a další zábavné zázraky přírody v premiérové show. ČT2. Ivan Trojan v temném příběhu z Československa 50. let jako vyšetřovatel, který odhaluje pravdu o vykonstruovaném případu. Premiéra filmu Ve stínu. A ČT Art uvede v rámci Večera krátkých filmů premiérové filmy Vinland, Cestovatel, Moje domovina, Zvlčení a Hypnoza. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Připraveny jsou krátké zprávy Českého rozhlasu Ostrava s Lucí Kociánovou.
3: Je půl osmé.
4: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Pěstitelé brambor letos v Česku zmenšují svá pole. Podle Bramborářského svazu se plocha oproti loňsku sníží asi o 10%. Dá se proto očekávat i nižší produkce. Podle ředitele svazu Josefa Králíčka farmáři reagují na přebytek brambor na trhu a slabší poptávku. V bruntálské nemocnici ode dneška funguje nová zubní pohotovost. Ordinaci vybudovala a provozuje krnovská nemocnice. Dosud se na pohotovostech pro celý okres střídali soukromé ambulance. Pacienty s akutními problémy tam stomatologové ošetří o víkendech a o svátcích. 416 fotovoltaických panelů pokryje střechu vsetínské základní školy Ohrada. Střecha z panely bude stát 32 milionů korun. Podle mluvčí Vsetína Jany Raškové bude hotovo do konce října. Solární panely by měly škole na nákladech za energii ušetřit až 1 milion korun ročně. Další fotovoltaickou elektrárnu připravuje Vsetíne na střeše Domu kultury. Lidé ve Zlíně se dnes můžou podívat na speciální projekci filmu Dívka na koštěti. Zúčastní se jí i představitelka filmové Saxány Petra Černocká a taky herec Jan Kraus. Promítání je součástí zlínského filmového festivalu pro děti a mládež, který si tak připomíná 100 let od narození scénaristy Dívky na koštěti Miloše Macourka. Hokejové mistrovství světa nabídne semifinálové souboje. Odpoledne bude Švýcarsko hrát s Norskem, večer se pak utká Kanada s Finskem. A jaké nás dnes čeká počasí? Zpočátku bude velká oblačnost, místy zaprší, postupně ale bude srážek i oblačnosti ubývat. Teploty dnes vystoupají na 22 až 25 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: V Ostravě Vítkovicích je uzavřena ulice Výstavní u Třineckých železáren. Probíhá tam výměna kolejí. Uzavírka potrvá do zítřejšího večera, tak s tím počítejte.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Ranní anketa, předpověď počasí a také tipy pro dnešní den. A k tomu písničky, které nestárnou. Třeba od skupiny Holky nebo Babiho Daňka ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
4: Český rozhlas Ostrava. Poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko a 105,3 Třinecko.

0: Na vysílání Českého rozhlasu Ostrava je připravena ranní anketa Budeme se ptát na domácí práce. Pro někoho otrava, pro jiného zábava, vytírání, vaření, žehlení. Tak která z těchto domácích prací je pro vás vyloženě za trest a snažíte se ji odkládat, anebo naopak? Na to jsme se ptali v anketě Českého rozhlasu Ostrava.
1: Ty, které jsou za trest, tak ty nedělám. Čištění toalety.
2: No, žádná. Jsem hospodyně. Každým couvem.
3: Žehlení. Protože žehlení mě hrozně nebaví. Hrozně mě to nebaví.
4: Utírání nádobí. Protože tam je několik činností dohromady. Vzít hadru, nádobí utřít a ještě ho schovat.
5: Asi vytírání. Protože je pak všechno mokré, vždycky potom šlapu a úplně mě to štve. Radši vysávám, ale vytírání fakt nesnáším. Takže hledám něco, čím by mě začalo vytírání bavit.
6: No, teď, když se musím ohýbat a umývat něco na zemi, tak to je za trest, nebo mám nemocnou páteř.
7: Já jsem teď hodně nemocná a pro mě je všechno těžké. Já už se tvář jako ten uklid zvládám, víte. Ale vždycky jsem jako rada uklizela. Akorát jsem nerada žehlila.
5: Umývat nádobí. No tak protože prostě všechno se mi to dostane na ruce. To je prostě absolutně ohavné. To je nejhorší věc na světě prostě. Že k tomu všude jsou mikroplasty, prostě ty houbičky, no hruza, nenavidím to prostě.
8: Je to takové specifické, ale řekla bych, že umývání napáječek pro slepice. Mám všude hlínu na sobě.
9: Nerada vařím. Teď jdu pro oběd do školní jídelny. Ne, jako uvařím samozřejmě, ale mě je líto toho času. Já to radši trávím někde venku nebo prostě s vnučkou.
10: Já to neberu tak, že by domácí práce měly být trest. To potřebujete pro domov, jako nevnímám to tak, že by to měl být nějaký trest.
6: Asi žehlení.
7: No bo se to furt krčí a hlavně po vyprání.
11: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: Minutu před 7:45 nabízíme aktuální meteorologické informace. U telefonu už je Eva Richteriková z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno přejeme.
2: Dobré ráno.
1: Evo, jak to aktuálně s počasím vlastně vypadá?
2: Tak máme většinou zataženo a také se v regionu vyskytují poměrně četné, i když docela slabé srážky v podobě přeháněk nebo občasného deště. Teploty se pohybují mezi 14 až 12 stupni Celsia, na horách v těch nejvyšších polohách jsou kolem 8 stupňů Celsia a fouká slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu.
1: Jaká je předpověď počasí na dnešek?
2: Dnes očekáváme, že bude zejména v těch dopoledních hodinách ještě téměř zataženo nebo maximálně oblačno s četnými přeháňkami nebo s občasným deštěm a během dne se bude oblačnost protrhávat, tyto srážky budou během dopoledních, poledních hodin ustávat a odpoledne už čekáme proměnlivou oblačnost s možností tvorby intenzivnějších přeháněk, případně i bouřek, takže to počasí se promění, ale stále hrozba deště zůstává. Teploty dnes budou mezi 21 až 24 stupni Celsia, na horách mezi 15 až 19 stupni a pované slabý, během dne potom mírný západní, severozápadní vítr rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Ať máme předpověď na víkend kompletní, jak by mělo být v noci a zítra?
2: V noci už budou srážky ustávat, nebo už večer budou ustávat, takže v noci očekáváme polojasno i skoro jasno a teploty mezi 13 až 9 stupni Celsia, vítr povane postupně opět slabý, severozápadní nebo proměnlivý do 4 metrů za sekundu. Během neděle už očekáváme více sluníčka a srážky jen s velmi malou pravděpodobností, takže většinou polojasno, přechodně oblačno a výjimečně tedy s možností slabé přeháňky. Teploty během neděle budou mezi 21 až 24 stupni Celsia, na horách mezi 15 až 19 a vítr opět postupně mírný, západní, severozápadní, rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Ještě poprosíme o hodnoty tlaku a vlhkosti vzduchu pro dnešek.
2: Tlak přepočtený na hladinu moře je 1019 hektopaskalů a relativní vlhkost se pohybuje většinou kolem 80%.
1: Předpověď počasí a Eva Richteriková z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkujeme za informace. Naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
1: Stále posloucháte Český rozhlas Ostrava. Přejeme krásné sobotní ráno.
3: Ahoj, tady Boris Urbánek. Společně s Českým rozhlasem Ostrava vás zveme na zahajovací koncert Jazz Open Ostrava. Na němž 10. června od 19.30 vystoupí ve studiu 1 Českého rozhlasu Ostrava zpěvačka Marta Kloučková a kytarista David Dorůžka. Koncert bude vysílán přímým přenosem a streamován na YouTube.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

Posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Teď v 7 hodin 52 minut jsou připraveny tipy pro dnešní den. Nabízíme akce, kterými si zpestřit víkend. Dům dětí a mládeže v Hlučíně pořádá dětský svap neboli výměnu oblečení a hraček. Akce, při které dostávají použité věci šanci na druhý život, se koná od 9. do 12. hodiny. Na přírodním koupališti ve Studénce bude první ročník pivních slavností. Můžete se těšit na pestrou nabídku řemeslných piv z regionálních pivovarů i hudební program, třeba vystoupení písničkáře Zdeňka Sochy. Začátek je ve 14 hodin. No a přidáme ještě pozvánku na tatranský charitativní běh. Začíná v 10 hodin na hřišti tělovýchovné jednoty Tatran ve Štítině na Opavsku a veškerý výtěžek z této akce půjde na podporu mladé ženy, která trpí svalovou atrofií. Připraveny jsou kategorie od nejmenších přes startující skočárky a také kategorie pro chodce. Tolik tipy pro dnešní den Českého rozhlasu Ostrava. Hezké ráno.

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Je tu týden s Teskomou. Od 18. května do 1. června nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
3: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
4: Je 8 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
4: Kateřina Konečná končí jako předsedkyně KSČM. Strana si dnes zvolí nové vedení. Dolní doma Slavice staví nový amfiteátr. Baník Ostrava bude v odvetě baráže o první ligu hájit 3gólový náskok v Táboře. Dnes bude oblačno, místy přehánky a teploty až 25 stupňů. Dobré ráno přeje Lucie Kociánová. Komunisté si dnes budou volit nové vedení. Europoslankyně Kateřina Konečná na víkendovém sjezdu strany funkci obhajovat nebude. O pozici předsedy se uchází 5 kandidátů. Oznámil to jeden z nich, dosavadní mluvčí komunistů Roman Roune. Dalším zájemcem je například místopředseda strany Milan Krajča.
5: Delegáti sjezdu budou kromě volby nového vedení rozhodovat o dalším programovém směřování strany. Kateřina Konečná dala svou funkci k dispozici po loňských sněmovních volbách, ve kterých hnutí Stačilo pod jejím vedením neuspělo. V čele komunistů stála od října 2021, kdy vystřídala Vojtěcha Filipa. Teď se chce Konečná věnovat hlavně práci europoslankyni a své rodině. KSČM vznikla v březnu 1990. Navazuje na činnost komunistické strany Československa, která v roce 1948 na víc než 40 let nastolila v Československu totalitní režim. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
4: Americký prezident Donald Trump se sešel s poradci k projednání mírové dohody s Íránem. Jednání, které mělo přinést finální rozhodnutí, ale zatím nekomentoval. Jeden z představitelů Bílého domu řekl agentuře AFP, že schůzka trvala asi 2 hodiny. O výsledku se nezmínil. Dodal, že prezident Trump uzavře na takovou dohodu, která je pro Ameriku výhodná a která odpovídá jeho červeným liniím. Kulturní život v Dolních doma Slavicích na Frýdecko-Místecku má zpestřit nový amfiteátr. Na místě bude hygienické zázemí i budovy pro občerstvení. Lidé budou sedět na lavicích se stoly pod přístřežky se zatravněnými střechami. Jak dodává nezávislý starosta Dolních doma Slavic Dalibor Dudek, amfiteátr bude sloužit pro obecní akce, pořádání koncertů, ale taky jako letní kino. Stavba za necelých 30 milionů korun má být hotová za rok.
6: Ten amfiteátr vpředu, to podium je velké, pro účinkující klimatizované, kapacita celkem je 500 lidí, něco přes 500 lidí, ale sedících je 300.
1: Sport.
4: Fotbalisté Baníku Ostrava po domácí výhře 3-0 nastoupí dnes ve 13 hodin na hřišti druholigového Táborska. Zápas bude vyprodaný a navíc domácí nachystali pro další fanoušky Baníku u stadionu velkoplošnou obrazovku. Trenér Baníku Josef Dvorník mluví o tom, jak důležitým hráčem byl v závěru sezóny kapitán Michal Fridrich, který dal během května 3 góly.
7: Jo, fantastické. A co já si pamatuju, když se tady přiváděl do Baníku Ostrava, tak vlastně v podstatě s tím se nějak počítalo, že bude vůdce na hřišti, vlastně i v kabině. Někdy si to daří líp, někdy hůř, ale zase já si myslím, že zrovna mu sedí extrémně ten systém, který hrajeme a střílí, dává góly, takže jako extrémně spokojen.
1: Počasí.
4: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku zpočátku velká oblačnost, místy zaprší, postupně ale bude srážek a oblačnosti ubývat. Odpoledne a večer pak přechodně opět zvětšená oblačnost s možností přehánky, výjimečně pak bouřky. Nejvyšší dnešní teploty 22 až 25 stupňů, na horách naměříme okolo 18.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
4: Na dálnici D1 v Ostravě mezi sjezdy na Rudnou a Místeckou se v obou směrech tvoří kolona. Počítejte na místě se zdržením.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Jsou 4 minuty po 8 hodině, přejeme krásné ráno s Českým rozhlasem Ostrava. Za okamžik už začíná pravidelná rubrika Co v učebnicích nebylo. No a od jejího průvodce Martina Písaříka se dozvíme, které moře je od našich hranic nejblíž. Tak na to si rozhodně počkáme. No a také se zmíníme o tom, že lidé s akutními zubními problémy na Bruntánsku mohou už využívat novou zubní pohotovost. V tamní nemocnici je nová moderní ordinace. My se tam podíváme krátce před 9:30. Hezký poslech Českého rozhlasu Ostrava i poslech písniček, které nestárnou, přeje Pavel Janošec.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, ke kterému moři je to z naší země nejblíže? Nejseverněji položená obec České republiky i bývalé rakousko-uherské monarchie je Lobendava v okrese Děčín v Ústeckém kraji, v západní části Šluknovského výběžku. Z Lobendavy je to jen zhruba hodinka chůze přes osadu Severní k nejsevernějšímu bodu naší země. A právě odtud je vzdušnou čarou nejblíže k Baltskému moři, jen 290 kilometrů. Skoro stejnou vzdálenost bychom naměřili opačným směrem k nejjižnějšímu bodu České republiky, který se nachází na česko-rakouské hranici v katastru obce Vyšší Brod. Turisté z ní mohou pokračovat po značené cestě do Studánek, nejjižněji položené osady v České republice, a dále pak k bodu, který se nachází nejvíce na jihu, u Mlýneckého potoka na území zaniklé obce Radvanov. Z něj je to vzdušnou čarou necelých 320 kilometrů k Jaderskému moři. Přestože je od nás Baltské moře nejblíže, většina Čechů se raději vydává na Jadran. Jaderské moře je ve srovnání s Baltským totiž o 8 až 10 stupňů teplejší.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: 8 hodin a 15 minut, nabízíme meteorologické informace. Na Lysé hoře je 12 stupňů Celsia se slabým deštěm. V Ostravě Porubě 14 stupňů Celsia a skoro zataženo. V Osoblaze 15 stupňů Celsia a déšť. Podle předpovědí má být velká oblačnost z počátku dne, pak místy přehánky. Postupně bude srážek a oblačnosti ubývat. Odpoledne a večer přechodně přijde opět zvětšená oblačnost s možností přehánky, výjimečně bouřkami. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů Celsia, na horách 15 až 19 a rozptylové podmínky mají být velmi dobré. Tolik počasí, hezké ráno.
0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Poradíme vám s pěstováním rakitníku. Navštívíme pardubickou kočičí kavárnu a zaměříme se na renovace a zateplení plastových i dřevěných oken.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
3: Naším úterním dopoledním hostem bude Kateřina Řehořová, která se věnuje fyzioterapii a rehabilitaci zvířat. Kdy zajít se psem na rehabilitaci, s čím vším může pomoct a jaké jsou příznaky, že s naším domácím mazlíčkem není něco v pořádku. Odpovíme v poradně. Naslyšenou se těší Iva Havlíčková.
0: Poradna Českého rozhlasu Ostrava. Každé úterý po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte hraní vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Pokud jste z Bruntálska a o víkendu nebo svátcích vás třeba rozbolí zub, tak nabízíme jistou pomoc. V Bruntálské nemocnici totiž dnes začíná fungovat nová ordinace zubní pohotovosti. Ambulanci tam otevřela Moravskoslezská nemocnice Krnov.
1: Do ordinace mě dovedly nové červené šipky na zemi a jde tady ještě cítit taková ta novota. Se mnou je zubařka Tereza Bystřická a zrovna pozorujeme, jak její sestřička dokončuje přípravy.
2: Myslím si, že pracovat lékařům, co tady budou, se bude velice dobře. Je to prostorné, moderní, myslím si, že je to i pěkné na pohled. Co se týče vybavení, snažili jsme se zeptat lékařů, co by si tak představovali vůbec za materiál, za kleště a tak dále. Takže myslím si, že tady tomuhle nemocnice Krnov vyšla velice vstříc.
1: S čím tady vlastně lidé nejčastěji chodí a kolik jich třeba přijde za ty 4 hodiny?
2: Měly by tady být opravdu jenom akutní případy, to znamená otoky, krvácení, bolest a takové to, co se nedá vydržet. Jsme teďka na takových 20 až 30 lidech za 4 hodiny, což ne vždy se dá úplně stihnout a je těžké prostě těm lidem říct, dneska už končíme. Lékaři tady bývají o hodinu, o dvě navíc.
1: Novou pohotovostní ambulanci zřídila Moravskoslezská nemocnice Krnov a vedoucí všech zubních ambulancí je Antonín Chudárek.
3: Momentálně je v provozu jedna ambulance pro výkon zubní pohotovosti s příslušným komplementem, to znamená sterilizační dezinfekční místnosti, šatny a místnosti pro personál. K dispozici je velká čekárna.
1: Antonín Chudárek dodává, že vedení nemocnice už taky diskutuje o dalším rozšíření služeb.
3: Budeme se snažit v budoucnu asi rozšířit ještě provoz tohoto zubního zařízení o jednu ambulanci, kde by byla poskytována péče celotýdenní.
1: U pohotovostního zubařského křesla se teď střídá 10 lékařů z krnovské nemocnice. Vedení se ale snaží sehnat na pohotovostní služby i externisty. Z Bruntálu Adam Tomáš, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Bruntálsku.

0: Je tu týden s Teskomou. Od 18. května do 1. června nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
1: Krátké zprávy Českého rozhlasu Ostrava už jsou připraveny, a to s Lucí Kociánovou. Hezké ráno.
2: Je 8:30.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Na silnicích v Česku zemřelo od začátku roku 23 motorkářů. To je ve srovnání se stejným obdobím minulého roku víc než dvojnásobek. Vyplývá to z předběžných statistik policie za období do 28. května. Mezi nejčastějšími příčinami nehod je nepřizpůsobení rychlosti, nedání přednosti v jízdě anebo vjetí do protisměru. Společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava zahájila opravu vodojemu a přivaděče pitné vody, které jsou zásadní pro zásobování Studénky na Novojičínsku. Oprava za více než 84 milionů korun potrvá do konce příštího roku, uvedl to mluvčí Marek Siebert. Areál Hlučínského jezera v pondělí zahájí rekreační sezónu. U hlavního vstupu je nová interaktivní digitální obrazovka, která bude zobrazovat aktuální informace o areálu, turistických cílech, dopravním spojení nebo počasí. Opravené jsou také beach volejbalové kurty i workoutové hřiště. Hlavní pláž má více stínících prvků a nová je i půjčovna paddleboardů. Krnovští ochránci přírody dnes pořádají dobrovolnickou akci, při které chtějí bojovat s invazivní lupinou. Akci Operace Lupina pořádá spolek Slezské odrůdy a přidat se může každý sraz je dnes v 10 hodin, 9 hodin na tamním Kabátově kopci. Tenista Jakub Menšík si zahraje osmifinále Roland Garros. Postoupil do něj poté, co obrátil souboj s Australanem Demoniarem a vyhrál ve 4 setech. Naopak v pavouku ženské dvouhry vypadly české reprezentantky Karolína Muchová a Marie Bousková. A jaké nás dnes čeká počasí? Zpočátku bude velká oblačnost, místy zaprší, postupně ale bude srážek i oblačnosti ubývat. Teploty dnes vystoupají na 22 až 25 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Opavě neprojedete přes ulice Jaselská a Žižkova. Jsou pro dnešek uzavřeny, koná se tam kulturní akce, tak s tím počítejte. Objížďka je značena pro všechna vozidla.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: 8 hodin 32 minuty. Za chvíli nás čeká pravidelné astronomické okénko a budeme se ptát na pozorování noční oblohy a přidáme ke všemu ještě tipy pro dnešní den. Hezký poslech a klidné ráno.

0: Příjemné sobotní ráno a sobotní ráno ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava znamená, že se spojíme s opavským astronomem Tomášem Gráfem. Už jsme tady v telefonickém spojení a přejeme po telefonních linkách. Dobré ráno.
1: Dobré ráno vám i všem, kteří nás poslouchají.
0: My bychom rádi naše posluchače pozvali k pozorování noční oblohy. Tak můžeme prozradit, co se aktuálně zajímavého nabízí?
1: Tak konec května a začátek června jsou pro pozorování noční oblohy docela vděčné z pohledu nočních teplot. Dokonce i v posledním období byla řada jasných nebo zcela jasných nocí. A aktuálně ale měsíc dorůstá do úplňku, který nastane zítra. Čili to posluchači vědí, že to je období vhodné k pozorování zejména jasných objektů, protože měsíční světlo ruší pozorování těch objektů slabších. Ale většinou se tady zaměřujeme na objekty, které je možné pozorovat pouhým okem bez použití dalekohledu. Takže z té kategorie vlastně to jsou zejména planety. Na večerní obloze nepřehlédneme velmi jasnou Venuši, která se nachází nízko nad západním obzorem, a úhlově nedaleko od ní se nachází také Jupiter, kde obě ta tělesa se v následujících dnech budou úhlově stále ještě přibližovat a je to hezká podívaná, jak jsem říkal, už pouhým okem. Jestliže budou vhodné podmínky a bude jasno až k obzoru, tak v tom období večerním se můžeme pokusit zahlédnout i planetu Merkur. Ten je pozorovatelný velmi nízko nad obzorem, ještě níže samozřejmě než Venuše, a je vhodné si k jeho vyhledání najít nějaký otevřený obzor západním směrem. Na ranní obloze za rozbřesku nebo před rozbřeskem se začíná objevovat Saturn a ten je tedy pozorovatelný, je ozdobou té ranní oblohy. Jestliže je vlastně ten měsíc příčinou, proč nedoporučuju ty slabší objekty, tak i on je zajímavým objektem a vlastně zítra nastane jeho konjunkce, čili úhlové přiblížení k hvězdě Antares, a ještě si zmíníme, že v pondělí se bude nacházet měsíc v takzvaném ozemí, to znamená při tom cyklu měsíčním bude právě v pondělí nejvzdálenější od Země, bude ho od Země dělit vzdálenost 406 359 kilometrů.
0: Zítra tedy nastane úplněk. Na začátku měsíce jsme o této zvláštnosti hovořili, že v květnu budeme mít dva úplňky, jenže znovu se v nejrůznějších článcích objevuje označení modrý úplněk. Tak jak to je vlastně správně?
1: No tak spíš to označení modrý úplněk, přiznám se, že nemám moc rád, protože to není vhodné, to naznačuje, že člověk očekává, že ten měsíc bude skutečně barevně modrý, ale posluchači vědí, a proto se k tomu tématu vlastně po měsíci vracíme, že se jedná o starý anglický výraz, který se používá pro situace, které se neopakují často. A je to teda odvozeno od toho, že v určitém období nastanou dva úplňky oproti obvyklému stavu, kdy v tom stejném období jindy nastává úplněk jeden. A je to vlastně taková slovní říčka, jednou za modrý měsíc naznačuje něco úplně jiného než astronomického, že ta událost není příliš častá, je to vlastně ekvivalent toho, když v češtině používáme obrat jednou za uherský rok. Ale to znamená, že nemůžeme čekat žádnou modrou barvu ani jiné efekty. Měsíc bude vypadat úplně stejně jako při kterémkoliv jiném úplňku. Samozřejmě jeho barva, což je také obvyklá, může být na obzoru lehce nažloutlá nebo až načervenalá vlivem zemské atmosféry, a v podstatě ty dva úplňky v jednom měsíci nejsou úplně běžné, ale ani mimořádně vzácné. Vychází to z toho, že ten lunární cyklus trvá přibližně 29,5 dne, takže čas od času, jak to je teď v květnu, nastává situace, kdy vlastně jeden úplněk připadl na začátek května a druhý na jeho konec. A možná posluchače překvapí, že úplněk není pro pozorování povrchu měsíce ideální, protože sluneční světlo dopadá téměř kolmo a relief kráteru nebo pohoří se při takovém kolmém osvětlení zcela ztrácí. To znamená, pokud můžu něco doporučit, tak mnohem zajímavější je pozorovat měsíc dalekohledem ve fázi do první čtvrti, kdy na povrchu vidíme výrazné stíny, protože ten měsíční povrch je sluncem osvětlen šikmo.
0: Ale hned se v tom díky vám vyznáme lépe. Na pozorování noční oblohy nás pozval opavský astronom Tomáš Gráf. Děkujeme za informace. Naslyšenou.
1: Taky velmi děkuji. Naslyšenou.
2: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: Aktuální informace jsou připraveny, pojďme se podívat třeba na Javorový vrch, kde je 13 stupňů Celsia se slabým deštěm. V Rýmařově mají 12 stupňů Celsia a oblačno a například na Horní Bečvě je skoro zataženo 13 stupňů Celsia. Podle předpovědi má být zpočátku velká oblačnost, místy přehánky, postupně bude srážek a oblačnosti ubývat. Odpoledne a večer přechodně se opět objeví zvětšená oblačnost s možností přehánky, výjimečně bouřkami. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů Celsia, na horách 15 až 19 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky mají být velmi dobré. Tolik počasí, hezké ráno.
0: Hudební hlídka. To je pořad Českého rozhlasu Ostrava, který pro vás připravuje hudební publicista Milan Bátor. Poslouchejte každou neděli po 18. hodině. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Posloucháte Český rozhlas Ostrava, je 8 hodin 53 minut a připraveny jsou tipy pro dnešní den. Tak si vyberte z akcí, které nabízíme. V parku obecního úřadu ve Štěpánkovicích na Opavsku dnes pořádají ptačí den. Bude tam ukázka dravců, představí se Slezská ornitologická společnost a zájemci se mohou vydat na dětskou stezku. Začátek akce je ve 13 hodin. Celodenní program si také můžete užít v archeoparku Chotěbus. Pro děti jsou připraveny úkoly v rámci hledání pokladu. Součástí akce budou i vystoupení folklorního souboru Ondráž, žonglérská a bubenická show nebo ukázky tradičních řemesel. Do archeoparku se podívejte mezi 9 a 17 hodinou. No a otevřený je pro zájemce také větrný mlýn v Nových Dvorech na Novojičínsku. Obnovili tam schodiště i střížku, prohlédnout si můžete nový lup, násypku a originální fukar. Komentovaná prohlídka se koná ve 14 hodin a v 15.30. Kvůli malému prostoru je nutná rezervace v Novojičínském turistickém informačním centru nebo rezervace přes web

0: online. Tolik tipy pro dnešní den Českého rozhlasu Ostrava. Hezký poslech.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

milovat.

0: Je 9 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Evropské cestovní kanceláře hlásí téměř nulový zájem o cestování na Blízký východ. Před 30 lety vznikla ostravsko-opavská diecéze. Čeští beachvolejbalisté Perušič se Švajnerem si v Ostravě zahrají poprvé proti sobě. Dnes bude oblačno, místy přehánky a teploty až 25 stupňů. Dobré dopoledne přeje Lucie Kociánová. Prodeje zájezdů na Blízký východ klesly kvůli krizi v regionu až o 95%. Vyplývá to z průzkumu Evropské asociace cestovních kanceláří a tour operátorů. Podle něj naopak až o 20% roste zájem o země jižní Evropy jako Itálie, Španělsko nebo Portugalsko. Lidé řeší při nákupu zájezdu hlavně bezpečnost a mění i způsob cestování, popisuje Frank Osmond, bývalý prezident Evropské asociace cestovních kanceláří.
2: Lidé míň létají, jedou autem nebo vlakem. Trend je taky cestovat na kratší dobu. Lidé si rezervují zájezdy velmi pozdě, třeba jen týden před jejich začátkem, což je taky signál, že cítí nejistotu. A svou roli hrají samozřejmě i ceny.
0: Průzkumu Evropské asociace cestovních kanceláří se na začátku května zúčastnili její členové, kteří zastupují celkově asi 70 tisíc cestovních kanceláří, agentur a pořadatelů zájezdu napříč celou Evropou. Ostravsko-opavské diecézy je dnes 30 let. Nejmladší z 8 římskokatolických správních jednotek v Česku byla na konci května roku 1996 vyčleněná z olomouckého arcibiskupství a zahrnuje oblast, která zhruba odpovídá území Moravskoslezského kraje a Jesenicka.
3: To je papežská bula. Tady vidíme i podpis tehdejšího sekretáře státu Vatikán, kardinála Sudána.
4: Mluvčí diecéze Ondřej Elbl ukazuje listinu, která určila, jak bude tato nová jednotka fungovat.
3: Vidíme tady jméno katedrály v Ostravě.
4: Ostravsko-opavská diecéze začala postupně otvírat další organizace, třeba ekocentrum v Hukvaldech, kde se učí děti poznávat přírodu.
5: Mě tu bavilo ta recyklace.
6: Třeba když jsme měli jako takový meteorologický den, že jsme předpovídali počasí.
4: Diecéze zřizuje i školy, anebo sociální služby a síť 18 oblastních charit. Z Ostravy Martin Knedl, Český rozhlas.
0: Malotřídní škola v Opavě Vávrovicích dnes oslaví 20 let své školní zahrady. Ve své době unikátní projekt výtvarníka Miroslava Pacnera nabídl přírodní prostor pro výuku, hry i odpočinek dětí. Součástí oslavy, která bude pokračovat i zítra, je prohlídka zahrady, badatelské aktivity a výstavy prací žáků. Sport. Beachvolejbaloví mistři světa z roku 2023 Perušič a Švajner si poprvé v kariéře zahrají proti sobě na mezinárodní scéně. Utkají se dnes odpoledne v osmifinále ostravského turnaje nejvyšší světové série. David Švajner bude hrát po boku Tadeáše Trousila a Ondřej Perušič nastoupí s Jiřím Sedlákem. Podle Perušiče má ryze české osmifinále svá pro i proti.
7: Samozřejmě má to výhodu v tom, že by jeden český tým byl ve čtvrtfinále, tak jako tak. Na druhou stranu, myslím si, že když už hrajeme turnaj s tou velkou zahraniční špičkou, tak je možná lepší změřit cíly s někým z těchto soupeřů než s parťáky, se kterými trénujeme já třikrát týdně a zbytek vícekrát. Počasí.
0: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku zpočátku velká oblačnost, místy zaprší postupně, ale bude srážek a oblačnosti ubývat. Odpoledne a večer přechodně pak opět zvětšená oblačnost s možností přehánky, výjimečně se objeví i bouřky. Nejvyšší dnešní teploty 22 až 25 stupňů, na horách naměříme okolo 18.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Nehody v tuto chvíli v kraji nemáme. Provoz je plynulý na všech silnicích a dálnicích v kraji. Pokud přece jen víte o nějaké dopravní komplikaci, volejte linku Zelené vlny 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Mezi nebem a zemí.
8: Jak souvisí včelaření a duchovní život? A co se můžeme naučit pozorováním včelího úlu? Oslavte 200. výročí posvěcení kostela na nebevzetí Panny Marie jedinečnou výstavou Orlicko-Ústeckého muzea a farnosti, která vás provede fascinujícím životem a vědeckým dílem zdejšího rodáka, uznávaného kněze a badatele Josefa Cibulky. Duchovní místa ožila na jaře i na Královedvorsku. Zastavíme se tam s Karlem Sladkým. A čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes je od starokatolického kněze Petra Jana Vinše. U mikrofonu je Daniela Pavlíčková, přeji vám příjemné sobotní dopoledne.

0: Karel Gott a Darina Rolincová zpívali společně v začátku této hodiny tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Včelaření má u nás velkou tradici. V evropském kontextu jsme jednou z nejvíce zavčelených zemí. A není to jen okrajový koníček několika málo lidí, ale masová záliba, původně propojená s životem na venkově, která však v poslední době proniká stále více i do měst. A nejde jen o produkci medu. Skrze pozorování včel se můžeme naučit spoustu užitečných věcí pro život, pokračuje Terezie Bečková.
1: Odpradávna včely nebyly vnímány pouze jako užitečný hmyz, ale jako bytosti obestřené posvátným tajemstvím. V mýtech starého Egypta byly považované za slzy boha Ré, v jiných kulturách zase za posly bohů či duchů zemřelých. Tato fascinace přetrvává dodnes a pro mnohé, kteří se včelaření věnují, se stává cestou k hlubšímu pochopení řádu světa i vlastní spirituality. Propojení duchovního života s chovem včel má hluboké kořeny, zejména v klášterní tradici. A známé benediktinské heslo Modli se a pracuj zdůrazňuje harmonii mezi intelektuálním úsilím a potřebou fyzické práce rukama. To potvrzuje i farářka církve Československé husitské Sandra Silná, sama aktivní včelařka.
2: Vím, že někteří duchovní autoři, teď mám na mysli konkrétně jednoho, který i napsal knihu o včelaření, Emil Varé, tak on zmiňuje, že opravdu tohle propojení, jak té fyzické práce, tak té duševní práce a toho intelektuálního úsilí, tak ale má nějakým způsobem udržet člověka psychicky ve zdraví. Oni to prostě brali už tehdy tak, že tohle je takový klíč, řekněme, k nějakému spokojenému, šťastnému životu, což jsou věci, které my dneska řešíme. Well-being a další cesty, jak najít nějaký balanc, jak být šťastný, spokojení. No a už tehdy se ukazuje, že vlastně v prostředí klášterů ty znalosti byly.
1: Duchovní rozměr včelaření můžeme najít třeba také v pozorování včelstva jako dokonale harmonického společenství. Svatý Ambrož, patron včelařů, kázal o úlu jako o symbolu církve, kde tisíc jedinců spolupracují pro blaho celku.
2: Ono funguje skutečně jako naprosto sehraný organismus, kde každý má nějaký svůj úkol a svoji roli a to prostě plní a nic jakoby v tom včelstvu se prostě neděje, že by někdo dělal něco pro sebe. A stejně tak o církvi se mluví, že jo, jako o těle, kde každý má prostě jiné dary, ale všichni tvoří jeden celek.
1: V dnešní uspěchané a na výkon orientované době nabízí včelaření prostor pro stišení a pokorné pozorování. Moderní včelař, inspirovaný přístupem již zmiňovaného Emila Barré, se učí do života včel zasahovat jen minimálně a respektovat jejich přirozený rytmus.
2: Je to fascinující, jak ty včely vlastně všechny přesně ví, co mají dělat a včelař je i veden s takovou pokorou k tomu, aby pozoroval, co se děje a uvědomoval si i ty širší souvislosti. Když se někde příliš chemizuje, když se někde příliš hnojí, takže to má jako dopad na ty včely.
1: Zajímavým aspektem je také etický rozměr včelaření, který se v poslední době posouvá od čistě ekonomického vytěžování k takzvanému opilaření. Cílem není primárně zisk z prodeje medu, ale pomoc ekosystému a podpora biodiverzity. Tento přístup koresponduje i s výzvami k odpovědné péči o stvoření, které ve svých encyklikách zdůrazňoval i papež František.
2: Vy tam vlastně ty včely chcete mít, protože chcete přírodě pomoct. Jo? Chcete pomoct, aby prostě byly opilované květy, aby byly opilované stromy, abyste měl potom nějakou úrodu ovoce. A zároveň člověk se v takové chvíli prostě může učit a uvědomovat si, jako jak ta včela je uspůsobená na to všechno dokonalé v tom úlu zvládnout. Jo?
1: Včely mají navíc schopnost zrcadlit vnitřní stav člověka. Práce u včel se tak stává formou duchovního cvičení, které kultivuje mírnost a bytí v přítomném okamžiku.
2: Když jdete ke včelám a máte prostě v sobě nějakou emoci vzteku, naštvání, oni to ty včely poznají. Oni jsou prostě víc neklidné. Oni vás můžou prostě i píchnout, protože člověk jako zkrátka si sebou nese i nějaký takový odér a něco z něho vyzařuje. A ty včely to prostě poznají. Stejně tak já jsem se teda i naučila, když jdu ke včelám, prostě nesmíte nějak výrazně vonět. Včely fakt neocení prostě Chanel číslo 5 nebo jakýkoliv jiný parfém.
1: Určitě se dá říct, že včelaření v sobě nese potenciál pro hlubokou duchovní obrodu. Nenabízí jen produkty jako med či propolis, ale především vhled do nesobecké služby a propojenosti všeho živého. Pro ty, kteří jsou ochotni stát se tichými pozorovateli, představují včely most mezi materiálním a duchovním světem.

magazínu Mezi nebem a zemí pro vás teď máme aktuality z duchovního světa. Papež Lev XIV. Ve své první encyklice Magnifica Humanitas, skvělé lidství, která se věnuje umělé inteligenci, varoval před dezinformacemi, které umělá inteligence manipulací s obsahem vytváří. Moc mají podle něj sociální sítě ovládané hrstkou soukromníků. Upozornil také na roli digitálních platform v obchodování s lidmi, které podle něj musí být uznáno jako forma otroctví. Papež se také poprvé omluvil za roli, kterou Vatikán sehrál při legitimizaci otroctví a za to, že jej po staletí neodsoudil. Dezinformace podle hlavy katolické církve našly v umělé inteligenci mocný zesilovač díky schopnosti manipulovat s obsahem, obrázky a videi, což lidi vystavuje zaujatým či zavádějícím pohledům. Internet by měl být podle něj vnímán jako prostředí, v němž může dozrát vnitřní svoboda a kritické myšlení a nikoli jako nástroj nadměrného rozptylování nebo dominance. Novým apoštolským nunciem v Česku se stal arcibiskup Eugene Martin Nugent, který se narodil v Irsku. Po jmenování papežem Levem XIV. Jeho jméno v pondělí v poledne oznámilo tiskové středisko Vatikánu. 67-letý Nugent dosud působil jako vyslanec svatého stolce v Kuvajtu, Kataru a Bahrajnu. Na univerzitě v italském Maynutu studoval kerelská studia, poté v Římě pokračoval ve studiu teologie. Na kněze byl vysvěcen v roce 1983. Do diplomatických služeb Vatikánu vstoupil v roce 1992 a působil mimo jiné na apoštolských nunciaturách v Turecku, Jeruzalémě, na Madagaskaru, Mauriciu a Seychelách. Od roku 2015 byl nunciem na Haiti. Podporoval tam obnovu kostelů po ničivém zemětřesení z roku 2010 i snahy o ukončení politické krize v karibské zemi. I tato zpráva dnes našla své místo tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Pěkný poslech Českého rozhlasu.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň,

0: Posloucháte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí. Dobré dopoledne přejeme. Orlicko-ústecké městské muzeum společně s farností oslavili 250. výročí posvěcení kostela na nebevzetí Panny Marie výstavou o rodákovi, knězi, pedagogovi a badateli Josefovi Cibulkovi, který se tady narodil 1. července 1886. Sám Cibulka spojil svoji cestu římskokatolického kněze s typem vědce a humanitního vzdělance. Po únoru 1948 se odsunul do Litoměřic, ale přes všechny pedagogické úspěchy byla jeho hlavní činností vědecká práce. Věnoval se církevní archeologii a středověkému sakrálnímu umění a dalším oborům. Po výstavě provedl doktor a teolog Michal Sklenář kolegyni Vítu Balcarovou.
1: Josef Cibulka se v Ústí nad Orlicí narodil, takže výstava chce připomenout jeho osobu jako významného rodáka. Byl to římskokatolický kněz, historik umění, opakovaně děkan Teologické fakulty Univerzity Karlovy a stál také v době takzvaného protektorátu v čele Národní galerie.
2: On nebyl jenom člověkem víry, on byl také akademikem, pedagogem.
1: Ano, byl to člověk mimořádně nadaný, čehož si jeho okolí všimlo už v mládí. Velmi brzy pokračoval nejprve na německé a pak na české gymnázium, pak i hned studoval na papežské univerzitě v Římě, kde byl také formován ke kněžství.
2: Můžeme se tady ve vitrinách podívat na některá jeho díla?
1: Máme tady několik exponátů. Josef Cibulka se do svého rodného města a do regionu často vracel, také se věnoval jeho dějinám. Je spoluautorem soupisu památek Lanškrounského okresu. Ke konci života se soustředil na dějiny Velké Moravy a nové objevy, ke kterým došlo v 50. letech 20. století.
2: Pane Sklenáři, zaměřme se tedy na jeho pedagogickou činnost.
1: Josef Cibulka začal pedagogicky působit hned po svých studiích, když se vrátil z Říma do Československa, nejprve v Hradci Králové a potom v Praze. Měl směřovat do Bratislavy, kde se měla otevřít nová teologická fakulta, měl stát v jejím čele, tomu nedošlo a proto působil jednak na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, jednak na Teologické fakultě.
2: A co po roce 1948?
1: Doba byla i osobně pro Josefa Cibulku velmi náročná, nejen proto, že stárl, ale také proto, že byl jeho seminář na Filozofické fakultě zrušen, on musel z fakulty odejít a působil potom na Teologické fakultě, která byla nuceně vyhnána do Litoměřic.
2: My jsme ve výstavní síni, ovšem tady není zdaleka všechno, co ještě tady schází.
1: Ještě schází obléci dvě figuríny. První bude představovat strýce Josefa Cibulky, Jana Nepomuka Cibulku, který jej křtil. Druhá figurína bude představovat přímo Josefa Cibulku v době, jak slouží mešní liturgii. A vytvoříme zde jakousi iluzi sakrálního prostoru, kněžiště, ministranta, oltáře a klanící se anděli u kříže.
2: Mám poslední otázku. Když se na Josefa Cibulku podíváme dnes, jaký člověk to byl v rámci nejen své doby? Co nám zanechal?
1: Byl to člověk široce rozprostraněný. On se nesoustředil na jedno téma, jedno období, ale dokázal, i když jeho doménou bylo středověké výtvarné umění, tak dokázal se zabývat velmi intenzivně i dalšími oblastmi, třeba paramentikou, posvátnými oděvy. Byl to člověk, který přesáhl hranice svého města, svého regionu a určitě i své země. Můžeme o něm jistě hovořit jako o vzdělanci evropského formátu.

0: Také Helenu Vondráčkovou jsme vám hráli v magazínu Mezi nebem a zemí. Zajímavá duchovní místa najdeme ve dvoře Králové nad Labem a jeho okolí. Na Královédvorsku je vyhledáván i Braunův Betlém a křížová cesta 21. století. Kde se dá na jaře duchovně nadechnout a rozjímat? To zajímalo redaktora Karla Sladkého. Zastavil se proto za Janou Mikiskovou v Královédvorském informačním centru.
1: A je tady spousta krásných duchovních míst, duchovních zastávání. Připomeňte některá.
2: Máme tady kostel svatého Jana Křtitele, který se určitě lidé spojí s nálezem rukopisu Královédvorského. A v letních měsících se dá vidět i na věž kostela. V nedalekém okolí je tady křížová cesta 21. století, která navazuje na tradici sochařství v období baroka Matyáše Bernarda Brauna.
1: Myslím si, že Matyáše Bernarda Brauna tady hodně připomíná právě tento region, že je tady v nejrůznějších podobách.
2: Určitě. Tak lidé budou znát nejvíce hospital Kux, kde jsou jeho sochy ctností a neřestí, a nedaleko pak se nachází přímo v lese přírodní památka Braunův Betlém.
1: Tam se dá procházet. To je taková procházka.
2: Je to tak, to je volně přístupné, nachází se to v lese, je tam velké parkoviště, takže lidi si můžou zaparkovat auto, projít se, je to tak, řeknu, kilometr tam, kilometr zpátky, a opravdu vede to lesem, je tam příjemná cesta, je to hezká procházka.
1: A můžeme říct, že je to i takové možná duchovní zastavení, duchovní nadechnutí v té dnešní době.
2: Dalo by se říct, že ano.
1: Tak. Je to udržované?
2: Je to udržované, to spravuje památkový ústav a každý rok tam vždycky se snaží očistit ty sochy, aby neničily ta koroze a mech a takovýhle věci, takže vždycky jako starají se o to. Tak.
1: A jsou to sochy výjevy svatých. Vy jste zmínili tu křížovou cestu, kde ji přesně najdeme?
2: Křížová cesta je kousíček od Stanovic a dalo by se říct mezi Stanovicena a právě tím Braunovým Betlémem. Dá se to projít vlastně, když si projdete Braunův Betlém, tak je tam naučná stezka, která vás zavede i k ty křížové cestě. 14 zastavení a je to takové novodobé zpracování ty křížové cesty.
1: A tam se dá celoročně?
2: Je to také celoročně přístupné, je to v přírodě, na takové louce vlastně, takže můžete opravdu během celého roku projít se podél těch soch. Jsou tam informace i informační cedule, co ta socha znamená a co lidé můžou to očekávat.
1: Ten Braunův Betlém v Žirči, to je velmi hezké místo. Jak se tam lidé přesně dostanou?
2: Buď to se tam zajedou vlastním autem, je tam velké parkoviště, takže tam můžou i zaparkovat. Nedaleko je vlaková zastávka, takže dalo by se říct, že i vlakem se tam dostanou. A pokud by chtěli využít autobus, tak zajet do Žirče a pak musí dojít pěšky a je to teda tak 2 kilometry pak vzdálené od toho Žirče.
1: Co z toho, o čem jste mluvila, z těch duchovních míst máte vy osobně nejraději tady na Královédvorsku?
2: Ten Braunův Betlém, to je hezký místo, ta křížová cesta také hezké místo.

0: magazínu Mezi nebem a zemí se teď ohlédneme za jednou událostí. Na konci května se v posvátných Lurdech uskutečnila jedna nebývalá pouť, řekli bychom vojenská. V čem je významná, to ví spolupracovnice Českého rozhlasu ve Francii Marie Sýkorová. Dobrý den.
1: Dobrý den, je to tak, od 22. května proběhla v Lurdech takzvaná PMI, Pèlerinage Militaire International, tedy mezinárodní vojenská pouť. Pouť se koná vždy v měsíci květnu a trvá 3 dny. Letos to tedy padlo na dobu od 22. května. Pouť svolává a vyhlašuje biskup francouzských ozbrojených sil a má se jednat o setkání takzvaných strážců míru, jak o vojenských složkách prý mluvil papež Jan Pavel II. Pouť je připravena nejen pro příslušnice a příslušníky ozbrojených sil, ale i jejich rodiny, prostě pro všechny, kdo si hledají cestu ke Kristu a k Marii. Během pouti mohou poutnice a poutníci podstoupit třeba křest, beřmování, mají možnost přijmout svátost, smíření, nebo může dojít také k pomazání nemocných.
0: Války a konflikty jsou každodenní realitou. Jeden konflikt, válka na Ukrajině, se odehrává v naší bezprostřední blízkosti. Jak si máme vysvětlit označení strážci míru? Naprotiřečí si to?
1: Jan Pavel II. Mluvil o strážcích míru, přitom se jedná o ty, kdo se přímo mnohdy účastní právě válečných konfliktů a jak známo, válečné konflikty se řeší poměrně důrazně za použití zbraní, tedy prostředků zabití. Tito lidé jsou vystaveni tomu jistému dilematu, ale na druhou stranu nasazují své životy a to ve jménu demokracie a obrany lidských práv. Tak, jak je to vysvětlováno i francouzským ministerstvem obrany. Je to samozřejmě otázka jisté humanity a hlavně osobní etiky. Jak se dozvíme na stránkách PMI, mezinárodní vojenská pouť se snaží přinést boží milosrdenství vojenskému světu a hlavně podpořit ty, koho se válečné konflikty přímo dotýkají nebo dotkly. A to osobně, zejména fyzicky. Tedy především se jedná o ty, kdo byli zraněni, kdo přežili. Setkání v Lurdech má být samozřejmě i psychickou podporou nejen pro samotné příslušnice a příslušníky vojenských složek, ale i jejich rodiny. Mezinárodní vojenská pouť se letos konala už po 660.
0: A Marie, jaká byla letos účast v Lurdech při tomto třídenním setkání?
1: Podle těch mediálních informací se do Lourdes sjelo až 17 tisíc poutníků a poutnic vojenských sil, a to i se svými příbuznými a rodinami. Letos se jednalo o zástupkyně a zástupce 41 zemí z celého světa. Samozřejmě za účasti i České republiky. Tu reprezentovala při slavnostním nástupu v bazilice svatého Pia X. čtveřice složená ze 2 žen a ze 2 mužů, což bylo unikátní, většinou byly totiž tyto země reprezentovány a měly určité delegace pouze složené z mužů, jako těch, kdo jsou hlavní představitelé vojenských složek. U České republiky to tedy bylo silně paritní, 2 muži, 2 ženy. Velkého ohlasu se při nástupu dostalo samozřejmě delegaci z Ukrajiny, byly to ale země skutečně z celého světa, ze Středoafrické republiky, ze Spojených států amerických, Británie a jako poslední nastoupila samozřejmě garda z Vatikánu. Slavnostní mše se konala v neděli a to při oslavě let Nic, tedy seslání Ducha Svatého, což je jeden z mála duchovních svátků, který Francie dodržuje, dokonce i pondělním dnem pracovního volna, a to i přes svou proklamovanou laicitu.
0: O této pouti jsme se dozvěděli více od Marie Sýkorové, za to díky a naslyšenou.
1: Děkuji

0: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. My jsme dnes z archivu vybrali zamyšlení od starokatolického kněze Petra Jana Vinše. Krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: Týden po letnicích přichází svátek Nejsvětější Trojice a ve čtvrtek po něm pak svátek Božího těla, tedy Eucharistie. A běžný kazatel nebo farář, mě ostatně nevýjímaje, z toho může být tak akorát na prášky. Trojice a Eucharistie, to jsou jedna z největších tajemství křesťanské víry. A říci o nich něco smysluplného, ještě ke všemu v omezeném prostoru, který má člověk při bohoslužbě k dispozici, to je často předem prohraný boj. Vždycky si při takové příležitosti vzpomenu na známou legendární historku o svatém Augustinovi, který na mořském pobřeží potkal dítě, které se malou mušličkou snažilo přelít celý oceán do vykopané jámy. Když mu svatý biskup s náležitě pedagogickým tónem vysvětlil, že to se mu nepovede ani za milion let, tak mu dítě, samozřejmě ve skutečnosti Boží zjevení, už těpačně odpovědělo, že bude dřív s tím přeléváním hotové, než on, svatý Augustin, skutečně pochopí tajemství Boží Trojice. Přivedlo mě to vlastně k překvapivě osvobozujícímu poznání. Boží tajemství, které vnímáme skrze víru, se snažíme různě obkroužit našimi teologickými teoriemi, snažíme se ho nějak zachytit v lidsky pochopitelných pojmech a konceptech. V historii jsme k tomu používali nejrůznější myšlenkové a filozofické nástroje, dílem zděděné z řecké kultury, dílem postupně vycházející z křesťanského myšlenkového rámce, ale nic z toho není ta víra samotná. Jakoby Boží tajemství byla obrovská krychle ze zcela hladkého materiálu, kterou žádný člověk nedokáže uchopit, aniž by mu uklouzly prsty. A naše učené teologické a filozofické teorie jsou jen různá madla, úchyty a držáčky, někdy pohodlnější, někdy méně pohodlné, které nám mají pomoci to neuchopitelné závaží nějakým způsobem alespoň kousek poponést. Jsem dalek tomu myslet si, že protože naše lidské uvažování o Bohu nemůže nikdy vystihnout a postihnout jeho samotnou podstatu, takže vlastně vůbec nemá žádný smysl. Kdybychom neměli ty naše chabé lidské pokusy o připevnění onoho pomyslného madla k Božímu tajemství, tak bychom s ním vůbec nehnuli. Jenom se musíme uchránit toho nebezpečí, abychom to naše madlo, třeba už pěkně tradičně ohmatané, okrášlené a nám velmi milé, zaměňovali s tím, co máme ve skutečnosti nést. Buďme tedy tváří v tvář Trojici a Eucharistii rádi, že o nich můžeme mluvit. Ale pamatujme si také, že je o nich občas dobré i mlčet.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Je 10 hodin.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Brambor je přebytek, pěstitelé v Česku letos zmenšují svá pole. Agrofert vyčlení své chemické firmy do nově vytvořené společnosti. Baník Ostrava čeká poslední zápas sezóny. První fotbalovou ligu v Táboře bude hájit s náskokem 3-0. Dnes bude oblačno, místy přehánky a teploty až 25 stupňů. Dobré dopoledne přeje Lucie Kociánová. Pěstitelé konzumních a sadbových brambor v Česku letos zmenšují svá pole v porovnání s loňským rokem asi o 10%. Uvádí to Bramborářský svaz, podle kterého se tak dá počítat i s poklesem produkce. Podle ředitele svazu Josefa Králíčka jde o záměr. Pěstitelé totiž reagují na přebytek brambor na trhu a nízkou poptávku.
2: My jsme tady teď měli v minulých letech trošičku nárůst ploch, který vyrovnal tu předchozí ztrátu, nicméně předpokládáme teda v letošním roce, že se to opět srovná do těch původních kolejí a že o ty hektary, za který jsme byli rádi a byli navíc, tak o ně vlastně letos zase přijdeme.
1: Koncern Agrofert vloží svých 9 chemických společností do nové firmy AGF Nitrogen. Ta zůstane součástí holdingu a bude mít základní kapitál 500 milionů korun. Vyplývá to z dokumentu, který Agrofert zveřejnil ve sbírce listin. Vyčlenění se týká třeba české Lovochemie, ale i firem ze Slovenska, Francie nebo Německa. Agrofert v minulosti vlastnil premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Letos jeho akcie kvůli střetu zájmů vložil do svěřeneckého fondu. Karlova Studánka si dnes připomíná výročí prvního Tourist Trophy v Česku. Letos je to 100 let od prvního automobilového závodu tohoto druhu u nás. Závodníci tehdy soutěžili právě v Karlově Studánce a jejím okolí. Součástí programu je taky spanilá jízda veteránů, říká organizátor akce Michal Švec z Automoto Veterán klubu Česká Ves. Zúčastnit se můžou se svým vozem i další zájemci.
3: Jednu jedinou podmínku máme a to je vozidlo do roku 75. Čím starší vozidlo, tím je to lákavější. Bohužel těch starých vozidel už jezdí čím dál míň. A žádali jsme účastníky, aby byli vhodně dobově oblečeni. Sport.
1: Fotbalisté Baníku Ostrava nastoupí ve 13 hodin v Táboře proti místnímu druholigovému týmu k odvetě baráže o nejvyšší soutěž. První zápas doma vyhráli Ostravané 3-0 a Ondřej Kryčfaluši je nadšený z toho, jak se v posledních týdnech otočila atmosféra.
4: Tak otočila se 100%, začali jsme vyhrávat, máme 3 výhry v řadě, což jsme vlastně celou sezónu neměli, takže v tomhle tom je to pozitivní a ta nálada jde znát. Když jsme prohrávali, tak nebylo na tréninku moc úsměvů, bylo to hodně negativní a já to úplně nemám rád. Já jsem takovej, který si z toho tak tolik tu hlavu nedělá, prostě hraje ten fotbal, protože mě to baví a protože se chci ukázat. Počasí.
1: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku zpočátku velká oblačnost, místy zaprší, postupně ale bude srážek a oblačnosti ubývat. Odpoledne a večer přechodně opět zvětšená oblačnost s možností přehánky, výjimečně pak bouřky. Nejvyšší dnešní teploty 22 až 25 stupňů, na horách naměříme okolo 18.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Ostravě se v ulici Gorkého srazila 2 osobní auta. Projíždějte místem se zvýšenou opatrností.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hobby magazín.
5: Vítejte vážení přátelé, vítejte vážení zahrádkáři i vy vážení kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Každý týden pro vás připravujeme spoustu zajímavostí ze zahrádky a také dnes poradíme například s pěstováním zajímavých kyselých oranžových bobulí plných vitamínu, tedy s rakitníkem. Navštívíme pardubickou kočičí kavárnu a zaměříme se na renovace a zateplení stávajících plastových i dřevěných oken. Máme pro vás také odpovědi na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o červnu, tedy o období, kdy už se na zahrádce sadí úplně všechno. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Malé, velmi kyselé a vitamínu plné oranžové bobulky. Tak to je rakitník. Je to také strom s dlouhými ostrými trny a česání jeho plodů vyžaduje odvahu a především silný mráz. Přesto se stále častěji objevuje na zahrádkách. My jsme společně s naší hobby redaktorkou Irenou Šarounovou zajeli do rakitníkového sadu na okraji Bohdalova na Vysočině. Manželé Hermanovi tam vitamínový zázrak pěstují ve velkém.
2: S Ladislavem Hermanem stojím v rakitníkovém sadu. A já se musím zeptat, může si člověk takový sádek zřídit i sám někde v koutě zahrady?
3: Určitě může.
2: Musím sehnat sazenici, nebo jak ten sad založím?
3: Záleží, o jakou odrůdu by byl zájem. Jestli preferuji nějakou ranější, sladší odrůdu. My třeba používáme lejkoru, ta je průmyslově nejlíp ke zpracování, ale je spousta dalších odrůd, třeba sluníčko, krasavice.
2: Nechat si poradit prostě.
3: Ano. Některé jsou třeba do červená, to je třeba konkrétně ta krasavice. Ta má takovou sladší chuť a sklízí se už vlastně koncem července.
2: A má taky i červenější šťávu potom?
3: Ve šťávě moc velký rozdíl není, ale ta kyselá chuť není tak intenzivní, je spíš sladší.
2: Slyšela jsem i o netrnitých druzích.
3: S těma netrnitýma druhama se domnívám, že bude nějaký problém, že tady ty hybridy si myslím, že nemají takovou výdrž, že dlouho nevydrží.
2: Takže nebát se trnu. Já vím, že rakitník se musí sázet samička, sameček.
3: My máme v podstatě v sadech zhruba na jednoho samce asi 8 samiček. Největší vliv vlastně na opílení má, aby dobře foukalo v té době, kdy dochází ke zprašování.
2: Jak tady poznáte, co je sameček, co samička?
3: Samičky mají plody a samci ne. Na jaře to poznáte tak, že samci mají vlastně ty pupeny nalité, jsou vyloženě velké a plné vlastně toho pilu.
2: Co potřebuje rakitníkový strom, aby dobře prospíval?
3: Potřebuje dostatek vláhy. Musí se mulčovat, aby tráva nepřerůstala, obžínat a podobně.
2: Když není dost vláhy, tak typuje jsou menší plody.
3: Jsou menší a méně plodů. Stává se to bohužel v poslední době dost často.
2: Teď se díváme na krásně obalený rakitníkový strom. Ty plůdky jsou velké, no přes půl centimetru určitě. Jsou to takové žištičky oválné. Tam je šťávy hodně.
3: Ano, dá se říct, že v podstatě z litru bobulí se dá udělat bez problému 4 deci šťávy.
2: Můžu si šťávu z rakitníku vylisovat i doma s nějakým domácím lisem?
3: Můžete to udělat i na domácím odšťavňovači, ale problém je tady v tom, že pokud nebude nerezový, tak ta kyselina vám může sežrat vlastně ten stroj. Dřív jsme to zkoušeli zpracovávat vlastně na mlínku na maso a ten se nám v tom téměř rozpustil.
2: Teď jak to z toho stromu dostat?
3: Ostříhat vlastně ty nejbohatší větvičky. Je zapotřebí to nechat zamrazit v mrazáku aspoň na minus 20 stupňů. No a pak s tím klepnete a bobulky vám opadají. Pak to jenom přeberete, je důležité, aby jim to nerozmrzlo při tím zpracováním. A pokud chcete zpracovávat hned, tak je operete, vyberete z toho nečistoty, to znamená nějaký ty lístky. A můžete hned.
2: Nebo můžu nechat na mrazáku
3: a pak to rozmrazit až při zpracování.
2: Pila jsem už rakitníkovou šťávu, do jogurtu jsem si dávala rakitníkovou takovou tu pomazánku, džem. Co ještě je možné z rakitníku dělat?
3: Nejrůznější druhy syrupů s cukrem nebo s medem.
2: Je možné i sušit rakitník?
3: Liofilizovaný je docela zajímavý.
2: V jaké formě máte rakitník nejradši vy?
3: Přímo syrovou šťávu, když teče ze stroje.
2: Tu kyselinu?
3: Přímo pijem. Ono se toho nedá vypít zase moc, maximálně si dáte deci. No máte toho dost na celý den.
1: Rakitníkovým sadem se s Ladislavem Hermanem prošla naše hobby redaktorka Irena Šarounová. A teď to bude pěkná písnička a pak se pustíme do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Chtěla bych se zeptat, proč se mi nedaří pěstovat orchideje? Každou, kterou koupím, mě kvete měsíc, možná dva, a tím to končí. 3/4 roku čekala jsem, než mě znovu nakvete, nebo vypustí nějaký ten stvol, ale nakonec listy zhnědly a bylo po květinách.
0: Tak na to nám odpoví pardubický zahradník František Hlubocký.
2: Ty orchideje, které se v současné době prodávají, jsou úžasný, považuji až za zázrak šlechtitelů, protože dřív byla orchidej tak vyprubířský kámek na zahradnicích, ale povedlo se šlechtitelům, takže se dají pěstovat za každým oknem. A mají rádi takové rozptýlené světlo, severozápad, severovýchod nebo čistý sever, jich zrovna ne, tam toho slunce je mnoho. Potřebují být v takovém, i když je budeme chtět přesazovat, v tom hrubém substrátu, kde je dost vzduchu v kořenech, a velice opatrnou zálivku. Často právě hynou na přespřílišnou péči svých majitelů nebo majitelek. Ty potřebují víceméně maximálně jednou za týden nebo za 10 dnů ten květináč namočit celý do vody, vyndat a pak si ho zase těch 10 dnů nevšímat. Oni lepší snesou kratší dobu sucha, než stát ve vodě. Ve vodě nesmí stát. To je první krok k tomu, abychom je odsoudili k použití na kompost, protože jakmile jsou konce kořínku namočené trvale ve vodě, začnou zahnívat a tím to končí. Nesnáší prostě příliš vody v kořenech a mají rádi hodně vzduchu. Také, kdo teda tohleto nechce dělat, se prodávají květináče speciálně na orchideje, které mají v prostředku takové vystouplé dno, takže oni stojí ve vzduchu nad vodou. A to je vůbec to nejlepší, to se dá i v normálním květináči okrasným udělat, dát na dno kamínky, na to postavit a víceméně, aby stály oni nad vodou a pouze ty páry, které budou procházet mezi kořeny, je jakoby zavlaží.
0: A máme tady další dotaz.
3: Mám ořešák a nese mi po něm břečťan. A obrost celý kmen a už povětví leze do koruny. Mohli byste mi říct, jestli se to nezničí ten ořešák nebo neomezí tvorbu plodů? A pak bych měl druhý dotaz, jak ten břečťan jakkoliv zničit.
0: O radu jsme požádali zahradnici Věru Kastlovou ze zahradního centra v Plzni na Roudné.
4: Břečťan na stromech nevadí, ale pouze pokud je jenom na kmeni. Pokud by se začal dostávat už do koruny, je vhodné ho ostříhat, nebo břečťan můžeme odstranit úplně ze stromu. To uděláme tak, že břečťan ustříhneme nad zemí a to, co je na kmenu, necháme uschnout. Břečťan postupně uschne a rozloží se. Rozhodně bychom ho neměli z kmenu strhávat, protože bychom mohli kmen poškodit. Ten zbytek břešťanu, co jsme ustřihli nad zemí, zlikvidujeme pomocí totálního herbicidu. Ten aplikujeme opatrně na listy zbylého břešťanu. Přes listy se dostane herbicid do kořenu a rostlinu zahubí. Pokud herbicid aplikujeme opatrně pouze na listy té rostliny, kterou chceme zničit, tak prostoupí pouze do těla té dané rostliny. Právě proto bychom měli používat štětec a ne postřikovač, protože když by foukal vítr, tak nám zavane herbicid z postřikovače i na ostatní plochy a zahubili bychom potom i jiné rostliny.
0: No vidíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Kočičí kavárny v České republice si našly své zákazníky a jejich počet dokonce roste. První vznikly v Praze nebo v Karlových Varech už v roce 2014. No a pak se kočičí kávový fenomén rozšířil i do dalších větších měst. Například pardubická kočičí kavárna letos na jaře slaví 10. narozeniny a domov poskytuje 12 přítulným kočkám. Naše hobby redaktorka Jitka Slezáková zajela pogratulovat k 10. výročí zakladatelce Jarmile Jelínkové. Ta nabízí svým návštěvníkům nejen dobrou kávu, ale také ve spolupráci s útulkem opuštěné kočky k adopci. A nás samozřejmě zajímalo, jak se ta adoptivní práce daří.
2: Za těch 10 let fungování se nám podařilo najít domov 84 kočičkám a kocourkům, který byly všechny vlastně nějakým způsobem zachráněný. Ať už nechtěný koťata, nalezený někde v krabici, nebo sražený zvířátka, nebo prostě se odchytila těhotná kočička, nechala se porodit v depozitu a potom ty koťátka jsme vlastně přes kavárnu umisťovali.
3: Přes kavárnu to znamená, že přes vaše klienty, lidi, co sem chodí, tak si vzali tu kočku, vyslechli si od vás ten příběh?
2: Přesně tak. My většinou, když si bereme z depozita koťátka nebo kočičky, jsou to i dospělý kočičky, na umístění, tak dáme na všechny sociální sítě vlastně jejich příběh. Je to i tady u nás na kavárně k nahlédnutí, aby věděli případní zájemci, odkud ta kočka pochází. No a je to o tom, že ta kočka si vybírá, takže stane se i, že přijdou lidi, kteří třeba nevědí ještě kterou a ona si je ta kočka sama vybere.
3: Takže jestli to chápu správně, těch 12 koček, které tady momentálně žijí v kavárně, tak ty nedáte, ty jsou vaše.
2: Ano, to je naše stálá mňauparta, která tady bydlí. My jsme služebnictvo a vy jste hosté.
3: Tak a pak přijdou kočičky, které jsou z útulku, jsou tady jakoby přechodně, ano, jestli to dobře chápu, a vy se snažíte je umístit k těm vašim klientům, kteří když už sem přijdou, tak mají kočky rádi, že?
2: Ano, přesně tak. Funguje to tak, že vlastně paní Radošová z kočičího depozita v Lovčicích u Čáslavy vytipuje koťátka, který by byli schopný to tady vlastně i zvládnout, protože ne každá kočka zvládne tenhle provoz. A my se jim potom snažíme sehnat adekvátní domov přes adopční smlouvu. Tam je spousta podmínek, jak to má být. Tak vlastně i za tu péči potom se vyžaduje nějaký adopční poplatek.
3: 84 takhle zachráněných kočiček má na svém kontě kočičí kavárna v Pardubicích. To je úctyhodné číslo, které se předpokládám bude v dalších letech rozšiřovat. Ještě.
2: Doufejme, že ano, no. Je jaro, s tím přijdou další vlny koťátek, no, takže uvidíme.
3: Dárečku, pojď sem, pojď, dárečku, pojď se rozloučit. No, pojď, to je můj nejoblíbenější, je to moc milé. Tak já děkuju a přeju hodně skvělých klientů vaší kočičí kavárně. Jsme rádi, že jich v Pardubicích máme.
2: Moc krát děkuju za návštěvu. Budu ráda, když se na nás přijdou podívat i ti, kteří u nás ještě nebyli.
1: V reportáži jste možná zaslechli jméno Dáreček. Tak se jmenuje nejstarší bengalský kocour, který spolu s Jarmilou Jelínkovou kočičí kavárnu zakládal a patří tak jako jediný k původní kočičí partě. Gratulujeme ještě jednou oběma a kočičkám přejeme hodně dobrých a starostlivých adoptivních rodičů. Co nás čeká za chvíli, tak zaměříme se na renovace a zateplení vašich oken.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Zlepšení tepelných vlastností domu anebo bytu většinou začíná výměnou oken. Existují ovšem případy, kdy nelze moderní plastová okna použít. Může to být například u památkových budov anebo proto, že se vy nechcete původních oken zbavit. Jaká řešení v takovém případě existují? Tak to prozradil našemu hobby redaktorovi Mirkovi Kobzovi Jiří Kelnar, jednatel společnosti, která se této problematice dlouhodobě věnuje.
2: Technologie je taková, že vlastně venkovní sklo starý okna vyměníme za izolační dvojsklo a tím zlepšíme tepelný komfort v domě. Samozřejmě můžeme řešit i už stávající okna, které jsou třeba plastové nebo eurookna, kdy původní dvojsklo vyměníme za trojsklo. Takže vždycky se jedná o to, že zlepšíme to, co tam dneska je, na lepší koeficient.
3: Vy tady máte nějaké ukázky?
2: Jsou dvě metody. První metoda je, jak se tady vidíte tu drážku, že si ty okna odvezeme k nám, vyfrezeme tam drážku, dáme tam izolační dvojsklo, zalištujeme a při té příležitosti můžeme, když je zákazník potřebuje, tak ty okna natřít a zrekonstruovat celé, zrepasovat. Druhá metoda je taková, že použijeme plastovou lištu, přes kterou izolační dvojsklo přišroubujeme ke stávajícímu křídlu.
3: To je třeba i kdybychom chtěli použít trojsklo, protože to předpokládám, že už by do rámu asi nevlezlo.
2: Když bychom chtěli použít trojsklo, tak do starého okna to nedáme. Tam to řešíme, že dáme dvojsklo do venkovních křídel i do vnitřních, takže máme čtyři skla. A když chceme v plastovém okně nebo ve okně, tak tam se vymění dvojsklo za trojsklo, tam se jen přehodí u jiný zesklivací lišty.
3: Předpokládám, že tohle se hodí třeba v památkových objektech, kde nelze vyměnit za plastová okna, protože by to památkáři nedovolili. Ale přesto ono to i tak má jistá omezení, protože určitě si myslím, že ta okna musí být v perfektním stavu, jinak to nemá cenu dělat.
2: Nemusí být v perfektním stavu, protože když ty okna máme na dílně, tak jsme schopni si do toho perfektního stavu dostat. Například přidáme pant, nebo zlepšíme uložení pevnitřku mezi sklem a rámem, si to podlepíme. Prostě máme svoje metody, jak to udělat.
3: Další věc, která je ale nutná, tak je vlastně také těsnění, které je v tom rámu. Řešíte i tady toto. A jaké vlastně těsnění je nejlépe? Vidím, že tady máte nějaké trubkové, předpokládám, to je asi teflon.
2: Ne, je to silikonové těsnění a je to součástí té práce. To znamená, že když tomu zákazníku přijdeme na oblídku, tak mu radíme teda samozřejmě ty dvojskla řešit, nebo trojskla podle potřeby, a když je potřeba těsnění, tak i těsnění.
3: Pokud mám ta okna, ale třeba skřížená, nejsou úplně perfektně, nesedí, jsou třeba poškozená, může tam být i nějaká hniloba, tam předpokládám, že asi je lépe to nedělat.
2: Hnilobu jsme schopni vyřešit, červotoča taky, to znamená ten postižený díl vyměnit za nový, a když jsou skřížené, tak buď to těsnění dorovnáme, anebo to přiobujeme, upravíme. Je to dřevo, dá se s tím pracovat.
3: Ještě jedna věc mě napadá, pokud bychom používali tuhle technologii třeba v těch památkových objektech, vy tady máte primárně bílou barvu, dělá se to i v jiných barevných odstínech, pokud máme třeba okna přírodní a potřebovali bychom získat tu přírodní patinu.
2: Všechno je možné, samozřejmě ta přírodní patina je možná, ale pořád musíme vědět, že když tam dáváme nový díl kvůli třeba hnilobě, tak ta barva může být odlišná. Tam je lepší prostě na místě to řešit, co a jak tam dávat.
3: Jak to vyjde třeba finančně tato věc, když porovnám, že bych chtěl vyměnit plastová okna anebo použít tuhle technologii, co je levnější?
2: Je to vždycky otázka o toho poškození toho okna. Pokud budeme dávat jenom zateplení okna, jo, nic jiného, žádný natírání, opravy a tak dále, tam jsme zhruba na 40% ceny plastového okna. Pokud už dáme nátěr, přidáme nějaké opravy, tak se dostáváme do ceny plastového okna.
3: Jak dlouho trvá ta rekonstrukce třeba toho okna?
2: Když budete chtět dělat pro památkáře, čili frézování, tak je tak se dělá většinou, budeme to i natírat, tak to u nás bude 6 týdnů. To je takový limit, který máme, že to odvezeme a dovezeme za 6 týdnů hotové.
1: S Jiřím Kelnarem natáčel o možnostech zlepšení tepelně izolačních vlastností oken náš hobby redaktor Mirek Kobza. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář, a to se zaměříme na pronostiku, že o svatém Norbertu chladno už jde k čertu.

0: Zahrádkářský kalendář.
1: Podle pranostik, a ty nelžou, je vůbec prvním ledovým, opakují ledovým mužem Robert. A ten má svátek 29. dubna. No a tím vůbec posledním je zase svatý Norbert. A to bude 6. června. A říká se, že o svatém Norbertu chladno už jde k čertu. A pro nás to znamená hurá do zahrádky a už se nikdo nemusí bát, že mu okurečky zahynou, když je nebude o chladných nocích přikrývat folií. No a co srdce potěší, kvetoucí růže, ovšem nesmíte zapomínat, že právě teď je zároveň čas na jejich přihnojování, pravidelné zalévání. V červnu se dají nejen na růžích, ale i na ostatních rostlinách vypozorovat nejrůznější choroby, takže je dobré mít po ruce odpovídající fungicidy. Zbavte živý plot z listnáčů nových letorostů. Pustit se můžete i do tvarování solitérních keřů, no a kdo se nudí, tak se může pustit do odstřihávání odrostlých květenství trvalek. Já si zrovna připravuju sekačku a vyrazím na sečení trávníku a pokud bude svítit sluníčko naplno, tak si potom na ten trávník na zahrádce lehnu nebo sednu do křesla, pustím si rádio s mou oblíbenou stanicí a tou je Český rozhlas, otevřu si pivečko a budu chytat lelky. No a už slyším moji manželku, jak povídá, už zase nic nedělá. Máte to doma podobné? Tak vítejte u nás v klubu ženatých. Co bude v Hobby magazínu příště? Zaměříme se na pohromu zahrádkářů, tedy na mšice. Vypravíme se mezi chovatele akvarií.

rybních rybiček a poradíme s výběrem firmy na zateplení stropu a střechy domu. A teď závěrečné informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby. Mailíkáři mají adresu artur.kubica@rozhlas.cz. A ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Češi poslali potravinovému ombudsmanovi za první tři měsíce funkce přes 300 podnětů. V Opavě se otvírá venkovní plovárna. Baník Ostrava bude v odvetě baráže o první ligu hájit 3gólový náskok v Táboře. Dnes bude zataženo, přehánky a teploty do 25 stupňů. Dobré dopoledne přeje Lucie Kociánová. Potravinový ombudsman řešil za první tři měsíce od vzniku funkce přes 300 podnětů. Skoro polovina z nich se týkala cen potravin a slevových akcí. Řekl to vrchní ředitel sekce potravinářství na ministerstvu zemědělství Jindřich Fialka, který funkci ombudsmana zastává. Češi podle něj taky často řeší bezpečnost a kvalitu potravin.
2: Podněty třeba na snělou zeleninu, snělé ovoce, nesprávné označení, to obratem vyřešila státní zemědělská potravinářská inspekce. Další věci v tom střednědobém horizontu řešíme právě na mé pracovní skupině pro transparentnost potravinového řetězce, která se právě sejde již toto pondělí 1.6.
0: Pracovní skupinu tvoří zástupci ministerstev, potravinářů i obchodních řetězců. Jednání se účastní taky Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. V Opavě začíná koupací sezóna. Poprvé se dnes otevřela venkovní plovárna v městských sadech. Novinkou jsou letos dřevěná lehátka, která můžou návštěvníci využít na travnatých plochách i na písčité části areálu. Vstupné se nemění.
3: Přibyl také další mobiliář, nová opalovací lehátka a stolky na sluneční terase, další lavičky a stoly u gastrozóny. Prvorepublikovou plovárnu výrazně poničili předloňské povodně. Největší oprava se týkala havarijního stavu systému na vypouštění hlavního bazénu. Martin Knitl, Český rozhlas.
0: Od začátku roku zatím zemřelo na českých silnicích 23 motorkářů. Proti loňskému roku je to dvojnásobek. Ukazují to policejní statistiky do 28. května. Jednou z častých příčin tragických nehod je moc velká rychlost nebo přejetí do protisměru. S tím by mohlo pomoct nové elipsovité značení. BESIP ho testuje v zatáčkách na Červenohorském sedle a plánuje i rozšíření na další silnice. Sport. Fotbalisté Baníku Ostrava po domácí výhře 3-0 nastoupí dnes ve 13 hodin na hřišti druholigového Táborska. Zápas bude vyprodaný a navíc domácí nachystali pro další fanoušky Baníku u stadionu velkoplošnou obrazovku. Trenér Baníku Josef Dvorník mluví o tom, jak důležitým hráčem byl v závěru sezóny kapitán Michal Fridrich, který dal během května 3 góly.
4: Jo, fantastické. A co já si pamatuju, když se tady přiváděl do Baníku Ostrava, tak vlastně v podstatě s tím se nějak počítalo, že bude vůdce na hřišti, vlastně i v kabině. Někdy si to daří líp, někdy hůř, ale zase já si myslím, že zrovna mu sedí extrémně ten systém, který hrajeme a střílí, dává góly, takže jako extrémně spokojenost. Počasí.
0: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku zpočátku velká oblačnost, místy zaprší, postupně ale bude srážek a oblačnosti ubývat. Odpoledne a večer pak přechodně opět zvětšená oblačnost s možností přehánky, výjimečně pak i bouřky. Nejvyšší dnešní teploty 22 až 25 stupňů a na horách naměříme okolo 18.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Ostravě Vítkovicích je uzavřena ulice Výstavní u Třineckých železáren. Probíhá tam výměna kolejí. Uzavírka potrvá do zítřejšího večera. No a další dopravní komplikace, hlaste na lince Zelené vlny 800 553 553.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Přejeme klidné sobotní dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Podle meteorologů by se odpoledne mělo alespoň částečně vyčasit. Tak tomu budeme věřit a budeme na to spoléhat a uděláme si krásnou sobotu. A začneme už teď třeba tím, že vás pozveme k pravidelné humorné prevenci kriminality doplněné písničkami Dechovek, tedy pořad s dechovkou na zločince. Zve vás Artur Kupica a Pavel Janošec. Přeje nerušený poslech.

Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.

S Dechovkou na zločince to je zábavný pořad pro vás, pro posluchače Českého rozhlasu Ostrava. A věřte nebo nevěřte, je to jediný podobný pořad svého druhu na světě. A z toho krásného světového studia vás opět po týdnu vítá Artur Kubica. A nedávno se mi líbil tady ten vtip. To se takový malý Oldřišek chlubí ve škole. My budeme mít, paní učitelko, nejspíš malého chlapečka. A ta paní učitelka je zvědavá, jak to ten chlapec zjistil, tak se ptá, jak to, že to ví, že to třeba nebude holčička. A ten Oldřišek povídá, minulý rok, paní učitelko, když jela maminka s takovýmhle břichem do nemocnice, tak za týden přivezla malou sestřičku. A včera odvezli do nemocnice našeho tatínka a ten má také takhle velké břicho. Tak je jasné, že to bude chlapeček. A vzpomínáte si na tento vtip, jak paní učitelka z mateřské školy vyhlédne z okna a tam stojí u dveří nějaký chlap a ta paní povídá, halo pane, pane, čekáte dítě? A ten chlap povídá, ne, ne, já to mám od piva. Hoďte starosti za hlavu, je tady sobota, pohodička, klídek, tedy až do chvíle, kdy vás nějaký lumpík rozčílí a jdeme na to. Mám pro vás slovácké slavnosti vína a hraje to Vlčnovjanka.

Tak to byla Vlčnovjanka a jejich slovácké slavnosti vína. A když už posloucháte pořad s Dechovkou na Zločince, tak jsem objevil jeden návodný vtip. Je trošku drsný, ale je ze života. To taková starší paní vaří v kuchyni guláš, malý domácí kocourek se přitulí k nožce, k té paní a mňoukáním si vyprošuje kousíček masíčka. A ta zlá ženská surově toho maličkého kocourka odkopne do kouta. No a v zápěti přichází z práce domů její seťák, posadí se ke stolu a ta tchyně, co odkopla kocourka, mu říká: uvařila jsem ti, zeťáčku, výborný gulášek. A ten zeťák vezme příbor, chce začít jíst a tu se k němu přitulí škemravě ten maličký kocourek a chce kousíček, mňau, mňau, kousíček masa. No a ten zeťák mu dá kousíček masička do tlamičky a kocourek se hned našponuje na zemi v poslední křeči. A tomu zeťákovi to dojde, co se stalo, a tak chytne tu tchyni za límec a povídá: babo jedna, ty jsi mě chtěla otrávit, a už tu tchyni táhne na policejní stanici. No a mezi tím doma ten malý kocourek ožije, mrkne lišácky očkem a povídá si sám pro sebe: a máš to, babo jedna lakomá. Objevil jsem jeden vtip na ženy, ale předělal jsem ho na chlapy. My jsme totiž splachovací, to se ví, a dámy by si třeba mohly stěžovat. No a pak by nám Českého rozhlasu v Ostravě tady ten pořad třeba zrušilo a to by byla škoda. Takže to se ptá vnučka babičky a povídá: babičko, jaký je rozdíl mezi princem na bílém koni a takovým černokněžníkem, co je škaredý, tlustý a funí? A ta babička si tak pohledem přejede dědečka, který právě usnul v křesle, u televize, v obýváku, a povídá: rozdíl mezi černokněžníkem a princem na bílém koni je přesně 47 let. Tak nevím, jestli to byl vtip. Jestli to máte doma podobné, tak vítejte u nás v klubu.

A tady to byl salonní orchestr Oldřicha Zahuty z Ostravy a lidová písnička z východního Slovenska A já taká dzivočka, a zpívala to Petra Horníčková. Mám pro vás dobrou příhodu. Mám sousedku a ta se stará o svou starou maminku. A není to dávno, co z domku vyběhla dcerka té sousedky a povídá: neviděli jste naší babičku? A už běžela po cestě směrem dolů. Asi předpokládala, pokud tedy zmizela, tak by do kopce z domu neutíkala, takže běžela správným směrem. No a mezi tím vyběhla i sousedka, sedla do auta a rozjela se na opačnou stranu, a pak k tomu domu přijeli dvě policejní auta. Vystoupili kluci v plné zbroji a začali po babičce pátrat. A najednou ten jeden policista povídá, to jak se vrátila ta dcerka od sousedky zpátky domů, tak jí říkal: víte, musíme prohledat i váš dům, musíme postupovat tak, jak se to dělá, jestli třeba tam ta babička náhodou někde není. A ta dcerka povídá: ale my už jsme dům prohledali s maminkou a babička nikde. No ale policisté se nedali přesvědčit a šli dovnitř a světe div se, babička byla v kuchyni. Sousedka se policistům omluvila a ti řekli, že se nic nestalo, a odjeli. Tak může se to přihodit. Kde byla babička mezi tím, kam se skovala, že ji nikdo nenašel, to se nejspíš nikdy už nedozvíme, protože trpí zapomínáním. A tohle si zapište, to se vám může hodit. To jsou dva manželé doma. A ta paní se tak ošívá a povídá: mně dneska nějak není dobře, miláčku. A ten pán se zamyslí a potom říká: tak to je veliká škoda, ženo. Dostal jsem prémie a chtěl jsem tě dnes večer pozvat do supermarketu na nákupy i s večeří. A ta paní hned na to povídá: tak jo, dělala jsem si legraci, je mi dobře. A ten chlap povídá: já jsem si taky dělal legraci, žádné prémie jsem nedostal. Tak stane se. A nebo tady to je ještě lepší vtip. To pán stojí v supermarketu u pokladny, když si všimne, že na něj opodal mává taková krásná blondýna, tak jde k ní a aniž by tušil, kam ji zařadit, tak povídá: omlouvám se, ale my dva se známe. A ta blondýna povídá: ano, ano, vy jste otec jednoho z mých dětí. A ten chlap okamžitě začne pátrat v paměti, kdy se někde zapomněl, a potom povídá: to jako fakt, vy jste ta striptérka z mé pánské jízdy den předtím, než jsem se oženil? A ta blondýnka povídá: to ne, ne, nejsem striptérka, já jsem třídní učitelka vašeho syna. Dáme si Lásku čarovnou a hraje to Gloria.

jste pověrčiví, tak na to tu máme velice pěkný vtip. A to slavný zpěvák jde z vystoupení, zakopne a padá po těch schodech dolů, kutálí se, prostě je to pohroma a okolo stojí stovky jeho faninek, všechny piští a křičí hrůzou a ta jedna nejvíce hlasitá volá: holky, holky, rychle si něco přejte, padá hvězda. To je strašný vtip, nevím, kdo to vymyslel. A mám tu policejní vtip, ale není o policistech. To se vrací policista domů a na chodbě si přečte zprávu, že celý příští týden nepoteče teplá voda. A tak si odemkne a dívá se, že v bytě je celá chodba sám kbelík a vědro a manželka právě vychází z koupelny, kde má napuštěnou vrchovatou vanu a ten policista jí říká: Mařenko, co blbneš? A ta Mařenka povídá: ty jsi to dole nečetl? Přece celý týden nepoteče teplá voda. Tak já jsem ji napustila do zásoby, abychom ji potom nemuseli později ohřívat. Aha, a to stojí chlap nad kanálem, to bude o pánech, to se vám bude líbit. Tak stojí chlap nad kanálem a háže tam peníze, drobné i bankovky, a jde okolo druhý chlap a povídá: co to děláte, člověče, proč tam hážete ty peníze? A ten první chlap vysvětluje: víte, pane, spadla mi tam 5 koruna z vozíku, jak jsem šel od obchodu k autu. No a pro tu 5 korunu nemá cenu tam lézt, tak tam hážu další peníze, aby to mělo smysl. To byl, přátelé, poučný vtip, abyste věděli, kdy má cenu se do něčeho pustit. Dáme si Vlastu Dvořáka a Jardu Hájka, to je osvědčená dvojice, muzikant a textař, a jejich valčík Vrásek se nebojím, a hraje to Veselka. Čas.

teď, co se mi stalo? Jel jsem vám už před časem, je to pár let, tramvají, teď jsem si na to vzpomněl, na ten příběh, a vedle mě se postavila taková opravdu krásná slečna. Tak to víte, že každý chlap se tak jedním očkem podívá vedle sebe, co je to za krásnou kočku, a jak jsem se podíval, tak jsem nabral vzduch a nějak jsem zacítil takovou divnou vůni, jako když se někdo dlouho nekoupe a je pořád takový počuraný, tak jsem si říkal, chudák děvče, taková krásná slečna a taková špindíra. A bylo mi z toho smutno. A pak jsem si říkal, no ale vždyť ta slečna je krásně oblečená, upravená. A teď jsem si všiml, že ona se po mně dívá jedním očkem a prohlíží si mě a pak si poodstoupila. Tak jsem si řekl, že bych smrděl já. A začal jsem očichávat okolo, sundal jsem si batoh a představte si, ten batoh mi počúral pes. Jak jsem ho měl doma v předsíni a než jsem šel do práce, tak mi ho označkoval. Batoh jsem doma dal do pračky a od té doby došlo u nás doma k velkým změnám. Už nemáme doma psy, ale jenom fenečky. Ty sice čůrají také všude po zahrádce, ale alespoň neznačkují věci. No tak určitě se vám to stalo, že vám pes označkoval třeba botu. A tady to se vám bude líbit. To je definice optimismu. Takže kdo je to optimista? Tak je to manžel, který nechá na parkovišti v autě zapnutý motor, zatímco jeho žena šla do supermarketu nakupovat. A to je pravdivé. Mi se to stalo nedávno. Jel jsem s mojí hubatou Evčou, přijeli jsme před obchod, a ona, že musí rychle zaběhnout jenom pro chleba, protože doma nic nemáme. No a tak jsem na ní další hodinu čekal v autě, než koupila ten chleba a k tomu ještě to a to a další polovinu nákupního vozíku. Tady se opět potvrdilo, že taková klasická manželka má v supermarketu rychlost 3000 korun za hodinu. A dáme si polečku Lipové Lipové, zpívají to Aneška Škodáková a Pavel Janča a hraje Boršičanka.

0: Tak nevím, jestli jsem vás dnes pobavil anebo nudil k smrti. Koho něco rozesmálo, tak z toho mám radost. A koho nic nerozesmálo, anebo naopak rozčílilo, no tak co se dá dělat? Příští týden se polepším, anebo vsteklíci by se mohli polepšit a jít do sebe, podívat se na sebe do zrcadla a říci si, jsem vsteklík a nikdo mě nemá rád. Jediný, kdo na mě pamatuje, tak to je Český rozhlas Ostrava, pořád s Dechovkou na zločince, mám tam toho Artura a mám ho rád, protože mě pořád rozčiluje a já bez něho nemohu být, protože bez něj bych se dneska už vůbec nerozčilil, tak jsem to aspoň trošku vysvětlil. A jestli nemáte co dnes na práci, nudíte se, tak hurá do Štramberka. Tam koncertují od 13. hodiny na náměstí Dechovky. Bude tam hornický orchestr ze Slezské Rudy z Polska, Ruda Šlonska, v černých uniformách a s fenerpušem na čepici. Potom Dechový orchestr základní umělecké školy Králíky, to je mezi Hanušovicemi a Žamberkem až u polských hranic. A nakonec tam zahraje Lašský Dechový orchestr, to jsou muzikanti ze Štramberka a z Příbora a z okolí. A všude tam bude plno stánku a něčeho dobrého, protože je to všechno součástí Dne města Štramberka a také dopolední pochodové soutěže o Štramberský škrpál. No ale jak říkám, ta byla dopoledne, takže to už jste promarnili. Krásný den vám přeje
1: Artur Kubica s Dechovkou na ty zločince. No a to asi je všechno.

jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: 5 minut zbývá do 12. hodiny, posloucháte Český rozhlas Ostrava. Odpoledním vysíláním vás bude provázet kolega Petr Soukup. No a hned po zprávách ve 12 hodin začíná pravidelná hudební pošta. Telefonujte na číslo 596 11 22 66 a vyberte si písničky pro své blízké. Hezký poslech přeje Pavel Janošec.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio

0: umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je tu týden s Tescomou. Od 18. května do 1. června nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Kateřina Konečná končí jako předsedkyně KSČM. Strana si dnes zvolí nové vedení. 30 let diecéze připomene Den vděčnosti v ostravské katedrále. Čeští beach volejbalisté Perušič a Schweiner si v Ostravě zahrají poprvé proti sobě. Zítra bude polojasno s teplotami do 24 stupňů. Hezké poledne přeje u zpráv Lenka Blažejová. Komunisté si dnes budou volit nové vedení. Europoslankyně Kateřina Konečná na víkendovém sjezdu strany funkci obhajovat nebude. O pozici předsedy se uchází 5 kandidátů. Oznámil to jeden z nich, dosavadní mluvčí komunistů Roman Roun. Dalším zájemcem je například místopředseda strany Milan Krajča.
4: Delegáti sjezdu budou kromě volby nového vedení rozhodovat o dalším programovém směřování strany. Kateřina Konečná dala svou funkci k dispozici po loňských sněmovních volbách, ve kterých hnutí Stačilo pod jejím vedením neuspělo. V čele komunistů stála od října 2021, kdy vystřídala Vojtěcha Filipa. Teď se chce Konečná věnovat hlavně práci europoslankyni a své rodině. KSČM vznikla v březnu 1990. Navazuje na činnost komunistické strany Československa, která v roce 1948 na víc než 40 let nastolila v Československu totalitní režim. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
3: Biskupství připomene dnešní 30. výročí ostravsko-opavské diecéze. Na odpoledne chystá v ostravské katedrále Božského spasitele Den vděčnosti. Součástí je i bohoslužba. A jak dodává mluvčí biskupství Ondřej Elbl, hostem bude olomoucký arcibiskup Josef Nuzík.
5: Je to symbolické, protože právě z olomoucké arcidiecéze jsme se oddělili a po té bohoslužbě připravujeme pro všechny takové posezení okolo katedrály s možností se setkat, pobavit se. I proto, že ten rok výročí diecéze věnujeme tématu společenství, tak snad se to podaří.
3: 416 fotovoltaických panelů pokryje střechu vsetínské základní školy Ohrada. Střecha z panely bude stát 32 milionů korun. Podle mluvčí Vsetína Jany Raškové bude hotovo do konce října. Solární panely by měly škole na nákladech za energie ušetřit až 1 milion korun ročně. Další fotovoltaickou elektrárnu připravuje Vsetín na střeše Domu kultury.
2: Sport.
3: Beach volejbaloví mistři světa z roku 2023 Perušič a Schweiner si poprvé v kariéře zahrají proti sobě na mezinárodní scéně. Utkají se dnes odpoledne v osmifinále ostravského turnaje nejvyšší světové série. David Schweiner bude hrát po boku Tadeáše Trousila a Ondřej Perušič nastoupí s Jiřím Sedlákem. Podle Perušiče má ryze české osmifinále svá pro i proti.
6: Samozřejmě má to výhodu v tom, že by jeden český tým byl ve čtvrtfinále, tak jako tak. Na druhou stranu myslím si, že když už hrajeme turnaj s tou velkou zahraniční špičkou, tak je možná lepší změřit cíly s někým z těchto soupeřů než sparťáky, se kterými trénujeme já třikrát týdně a zbytek vícekrát.
2: Počasí.
3: V noci bude v Moravskoslezském kraji polojasno, nejnižší teploty 13 až 9 stupňů. Zítra přes den polojasno, postupně bude oblačnosti přibývat. Výjimečně se objeví slabé přehánky. Nejvyšší teploty v neděli 21 až 24 stupňů, na horách 15 až 19 a vítr bude slabý, postupně mírný západní 2 až 6 metrů za sekundu.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Na silnici 57 u obce Otice na Opavsku havarovala dvě osobní auta, jsou tam zranění. Probíhají záchranné a vyprošťovací práce a provoz je omezený.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Hodiny ukazují 4 minuty po 12. Je sobota, 30. květnový den a začíná odpolední program Českého rozhlasu Ostrava, který vás dnes provede Petr Souku. Přeji vám vše dobré a také vás vyzývám k aktivitě, protože je tady hudební pošta, což znamená, že budeme hrát dle vašeho gusta. Pokud máte zájem o písničku, je vám k dispozici naše telefonní linka 596 11 22 66.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Paní Líba je na telefonu, přejeme dobré odpoledne.
2: Já vám taky přeji dobré odpoledne a všem posluchačům. Zítra slaví krásné půlkulatiny náš soused, pan Vašek Blažek. Vážený jubilante, všichni v okolí se baví, že Vašek půlkulatiny slaví. To musí být nějaký kec, vždyť on je ještě štramak přec. I když je to nemilý, úřady se nemýlí. My ti přejem, ať jsi stále čili svěží, nic nedbej, že čas tak rychle běží. Místo doktora a prášku použij slivovici flašku. Naláčno malého panáka na spalení bacilu i chrobáka. Ať jsi zdravý na těle i duchu, pobývej stále na čerstvém vzduchu. Boží požehnání, dlouhá léta chceme ti přát a vše krásné, co jen život může dát. Ať se ti vždy a vše povede, to ti ze srdce přejí tvoji sousede. Připojuje se manželka Jarmilka, 3 synové, snacha a 2 milující vnučky a připojují se členové klubu důchodců z Lesních Albrechtic. Vás moc děkuji a zase někdy naslyšenou.
1: Tady je písnička na

0: Další telefonát, pěkné odpoledne přejeme.
1: No, dobrý den.
0: Dobrý den.
1: Já mám odpovědnou písničku.
0: Máte, pro koho bude?
1: No, už jsou na vysílání.
0: Jste ve vysílání, ano.
1: Jo, tak to jsem neslyšela, děkuju. Já bych chtěla popřát dnešnímu dni paní Janě Klepáčové z Kateřinic u Vsetina jejím krásným životním narozeninám. Hodně zdraví přeje taťka, brácha, oga, jako synové, manžel, no a všechny tety, kolik jich má. A ještě druhé přání bych chtěla popřát paní sousedce vlastně Rýdlové z Ratiboře, která se zítra dožívá životního jubilea, tak přejeme jako sousedi a všetci. Jo, děkuju moc.
0: Posíláme písničku, mějte se pěkně.
1: Děkuju, nashledanou.

0: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
1: Český rozhlas Ostrava, pojďme dál. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Povídejte.
2: Dobrý den, pane Petře. Srdečně zdravím vás a všechny posluchače, včetně posluchačů rozhlasové rodinky. Dnes prosím o hudební dárek k zítřejším narozeninám pro naši neteř paní doktorku Veroniku Kessler-Pankins z Hágu. Milá Verunko, přeji ti za naši rodinku vše nejlepší, pevné zdraví, štěstí, lásku a radost od celé rodiny, rodinnou pohodu, hodně úspěchu v práci pro Evropskou unii a málo starostí. Dále ti přejeme dobré přátele, elán, čas na zálíbí, boží požehnání s ochranou Panny Marie. Ať se ti ve všem daří a splní se tvá přání. Pozdravujeme celou rodinu. Zároveň pozdravuji paní Lapišovou a Maštovou do Havířova, Věrku do Frýdku, Marušku do Koryčanských Pasek a klientky domova senioru do Frýdlantu. Přeji jim hodně zdraví, štěstí a pohodu. Písnička je i pro ně. Pane Petře, děkuji vám za vyhledání písničky a trpělivost. Písnička je i pro vás a přeji vám příjemný zbytek víkendu.
1: Děkuji a hrajeme. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Posloucháte Hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava. Linka sem k nám 596 1122 66. Kdo je na telefonu? Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Povídejte.
1: Takže bych chtěla nechat zahrát písničku pro svoji tetu Miládku Bušovou do Markvartovic, která 22. května oslavila krásné 77. narozeniny. Netřeba moře slov, netřeba řeky věd, úmysl postradí i malý květ. Jedno dvě slovíčka, malinkou kytičku, co přesně zapadne do místa v srdíčku. Dnes vše nejlepší přicházíme s láskou přát, pevné zdraví bez bolístek, na srdíčku ani stín, životu ať krásně kvete, jako záhon kopretin. To jí přeje dcera Žaneta, syn vlastních vnoučata, Mario, Ellen a Nikol s manželem, pravnouček Janíček, sestra Anna s celou svojí rodinou, holky Burdíkovi a Věrka Lukovská. Moc krát vám děkuji za zahrání.
0: Není zač, tady je písnička, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
1: Český rozhlas Ostrava, pěkný den. Haló, haló, dobrý den.
2: Ano, dobrý den.
1: Jste ve
2: tady je Alena z Ostravy Porubí.
1: Ano.
2: Zdravím celou rozhlasovou rodinu. A chtěla bych, prosím vás, nechat zahrát jednak sobě pro svoji radost a všem ostatním, kterým nemá kdo zahrát. A dále chci nechat zahrát paní Elišce a Argoškovi z Fulneku a přeji jim oběma hlavně hodně zdraví, božího požehnání a hodně úspěchů v jejich kanisterapické činnosti, čímž pomáhají lidem, kteří to potřebují zdravotně postižení. Pane moderátore, vám také děkuji za vyhledání písničky a také vám patří tato písnička. Děkuji všem ještě jednou, nashledanou.
1: Také děkujeme, naslyšenou.

0: Ahoj, tady Boris Urbánek. Společně s Českým rozhlasem Ostrava vás zveme na zahajovací koncert Jazz Open Ostrava. Na němž 10. června od 19.30 vystoupí ve studiu 1 Českého rozhlasu Ostrava zpěvačka Marta Kloučková a kytarista David Dorůžka. Koncert bude vysílán přímým přenosem a streamován na YouTube.
1: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
2: Pojďme dál v hudební poště. Dobrý den.
3: Dobrý den. U telefonu je posluchačka Olga. Dnes slaví své krásné narozeniny Monička Dostálová z Velké Polomy. Milá Moničko, máme krátké přáníčko, ať ti slouží zdravíčko, ať se na tebe jen štěstí směje, to ti ze srdce přeje teta Olga, mamka, taťka, Téťa, Verča, obě babičky, děda a všichni tví kamarádi, přátelé a známí. Děkuji vám za píseň a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
4: Život plne dál.

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Hola, hola, kdo pak nám volá? Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: My vás posloucháme.
2: My bychom chtěli dneska popřát naší vnučce, Lauře Krumpochové z Horní Bečvy, která má dneska 18 roků a v pondělí má jmeniny. Je Laura. Chtěli bychom jí popřát všecko nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí a ještě hodně úspěchu ve škole. A vám moc děkuju za písničku, to jí přejeme celá rodina. Vám děkuju za vybraní písničky a mějte se krásně.
1: Vy také, naslyšenou.

0: Český rozhlas Ostrava opět někomu splní přání. Dobrý den.
1: Krásný dobrý den, pane Petře, tady Karel v Karvine.
0: Ano.
1: Zdravím vás a celý Český rozhlas Ostrava na Moravě, včetně rozhlasu Rodinky. A pondělí mají svátek Mezinárodní den dětí, tak mám dva sourozence, dvojčata, Jakuba a Josefka Jurášovi z festivalu u Karvine. Přeju jim hodně, hodně štěstí, zdraví, lásku, pohodu, žádnou nehodu. No, hodně, hodně dobrých lidí kolem sebe. Tomu boží požehnání, to jim z celého srdce, to je Karel z Karviny a děkuji vám za vyřízení a pěkně, pěkný neděli. Všem posluchačům vám, pane Petře. Děkuji za vyřízení a mějte se krásně.
0: Vy také, naslyšenou.

hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí starý

0: Hudební hlídka. To je pořad Českého rozhlasu Ostrava, který pro vás připravuje hudební publicista Milan Bátor. Poslouchejte každou neděli po 18. hodině. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Ostrava, dobrý den.
1: Dobrý den. Všechny vás z rozhlasu i posluchače velice zdravím. Chtěla by dát zahrát písničku pro všechny děti, které mají 1. června svátek a hlavně pro svoje vnoučata Valentinku, Teočka a Martinku.

přeber si to sama. Přeber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdní, až se chce řvát.

0: přeber si to sama.
1: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
2: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
2: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
3: Je tu týden s Tescomou. Od 18. května do 1. června nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma, česká značka s nápady.
4: 13 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
4: V Česku letos zemřelo 23 motorkářů, dvakrát více než loni. Dolní Domaslavice staví nový amfiteátr. Základní škola v Opavě Vávrovicích slaví 20 let školní zahrady. Zítra bude polojasno s teplotami do 24 stupňů. U poslechu zpráv vás teď vítá Lenka Blažejová. Na českých silnicích letos zemřelo dvojnásobek motocyklistů než za stejné období loni, 23. Jednou z hlavních příčin je přejetí do protisměru. Motorkářům by s tím v budoucnu mohlo pomáhat elipsovité značení na silnici, které stát od loňského podzimu testuje v zatáčkách Červenohorského sedla, říká vedoucí BESIPu Tomáš Neřolt.
5: Zatím se to jeví jako úspěšné a máme v plánu ve spolupráci s ředitelstvím silnic a dálnic to rozšířit na další úseky, kde velmi často motorkáři jezdí, takže by se to například mohlo objevit na silnici mezi Mělníkem a Českou Lípou nebo na dalších lokalitách, ještě i na Moravě.
4: Kulturní život v Dolních Domaslavicích na Frýdecko-Místecku má zpestřit nový amfiteátr. Na místě bude hygienické zázemí i budovy pro občerstvení. Střecha bude zatravněná. Jak dodává nezávislý starosta Dolních Domaslavic Dalibor Dudek, amfiteátr bude sloužit pro obecní akce, pořádání koncertů, ale taky třeba jako letní kino. Stavba za necelých 30 milionů korun má být hotová za rok.
6: Ten amfiteátr vpředu, to podium je velké, pro účinkující klimatizované, kapacita celkem je 500 lidí, něco přes 500 lidí, ale sedících je 300.
4: Ukradená lepka svaté Zdislavy je zpátky v bazilice v Jablonném v Podještědí. Je vystavená na hlavním oltáři a dohlížejí na ní i policisté. Církev ji při dnešní pouti vystavuje naposledy. Nechce už riskovat její další krádež po tom, co ji před 18 dny ukradl 35-letý muž a zalil ji do betonu. Po dnešku by měla být lepka uložená v hrobce. Říká to pražský arcibiskup Stanislav Přibyl.
7: Jako není to hrob jako někde na hřbitově, je to prostě tu tumba, která je nad zemí, čili je to kdykoliv vyjmutelné. Říkám, je to návratný proces na rozdíl od toho, že bychom riskovali novou krádež nebo poškození.
4: Malotřídní základní škola v Opavě Vávrovicích dnes slaví 20 let své unikátní školní zahrady. Ve své době unikátní projekt výtvarníka Miroslava Pecnera nabídl přírodní prostor pro výuku, hry i odpočinek dětí. Součástí oslavy, která bude pokračovat i zítra, je prohlídka zahrady, badatelské aktivity a výstavy prací žáků.
2: Počasí.
4: V noci na zítřek bude v celém Moravskoslezském kraji polojasno, nejnižší noční teploty 13 až 9 stupňů. Zítra přes den polojasno, postupně bude oblačnosti přibývat. Výjimečně se objeví taky slabé přehánky. Nejvyšší teploty v neděli 21 až 24 stupňů Celsia, na horách v maximech 15 až 19 a vítr bude mírný západní s rychlostí od 2 do 6 metrů za sekundu.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
4: Aktuálně z dopravy na silnici druhé třídy číslo 370 u Rýmařova ve směru na Horní Město je nehoda osobního auta. Policie už nehodu vyšetřuje, jeďte opatrně.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Výlety.
0: Přeji vám hezkou sobotu. Je tady poslední květnový víkend a nutno uznat, že letošní květen nám ve svém závěru přinesl už vyloženě letní počasí, ideální pro velké výlety. A pokud byste náhodou nevěděli, kam se vydat, rádi vám poradíme, začínají výlety. Dnes vás vezmeme na vyhlídku jménem Hraběcí stolek. Najdeme ji na Vysočině, kousek od obce Vír. Je neuvěřitelně malebná a nabízí krásný pohled do údolí na řeku Svratku. Potom si v Praze vyzkoušíme, jak fungují přívozy přes Vltavu a zažijeme přitom skutečnou romantiku. Čeká nás také výlet na Valašsko, na Svantovítovu skálu u Malé Bystřice ve Zlínském kraji. Výhledy z ní jsou prý opravdu dechberoucí. A nakonec navštívíme zámek Týnec v Plzeňském kraji. Ten kdysi začal stavět hrabě Kolovrat a protože jeho potomci o něj neměli zájem, zůstal nedostavěný až do 19. století. Dnes má nového majitele, vášnivého sběratele umění a tak jsou v něm k vidění umělecké sbírky, včetně děl, grafika a spisovatele Josefa Váchala. Berete naši nabídku, pokud ano, jsme rádi. A ještě jednou, buďte vítáni.
2: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Na hranici Vysočiny a Jihomoravského kraje, jen pár kilometrů od krásného hradu Pernštejna, je na vysokém srázu nad řekou Svratkou vyhlídka zvaná Hraběcí stolek. Jak přišla ke svému neobvyklému jménu? To se s ředitelem destinační agentury Koruna Vysočiny Davidem Štěpánkem vydala zjistit naše kolegyně Irena Šarůnová.
1: Po polní cestě mezi Bolešínem a Věstínkem na Žďársku jdu s Davidem Štěpánkem a míříme na Hraběcí stolek. Už ta cesta se mi líbí. Zpívají nám ptáci, nádherné čisté louky.
2: Cesta nám zabere asi 10 minut, řekl bych, že je to tak 300 až 500 metrů.
1: My jsme si vybrali takovou jednodušší stezku. Ono se dá jít na tu vyhlídku i ze spoda. Odkud?
2: Přímo z víru a vystoupat hřeben, ale je to nějakých 150 výškových metrů.
1: Tamhle do kopečka tlačí maminka kočárek. Dobrý den, já jdu na Hraběcí stolek, vy právě odtud jdete i s kočárkem. Je to tam hezké?
3: Nádherný, to je nejhezčí místo tady v okolí.
1: A hodně tady chodí turistů?
3: Moc jich nepotkáváme, ale my chodíme v takovou dobu, kdy to jako není takovej ten turistický čas, že jo?
1: To se vám vůbec nedivím. Tak děkujeme, nashledanou. Co je zajímavé, my jdeme z kopce dolů.
2: To je moje nejoblíbenější vyhlídka v tomhle směru. Hraběcí stolek si vybrali i hollywoodští filmaři. Natáčeli tam pár záběrů do trháku Nosferatu. Část filmu se natáčela nedaleko na Pernštejně, takže využili i tuhle vyhlídku.
1: Vstoupili jsme do listnatého lesa a něco nám tam prosvítá.
2: Nový altánek, který byl vybudován na místě původní rozhledny.
1: Cedule, vstup na vlastní nebezpečí, ale festovní altánek. Je tam stůl, lavice, no a nádhera. Už jsem na vyhlídce, dívám se dolů k řece.
2: Díváme se na vodní dílo Vír 2. Tady tohle je vyrovnávací hráz. Přímo před náma, na tom brdku, pod těma stromama se ukrývá zřícenina hradu Pišolac.
1: Říkáte brdek, ten pojem mi není známý.
2: Brdek vlastně znamená kopec. To je úplně jednoduchý. Proto brdy.
1: No a teď už se dostáváme k tomu, proč se této vyhlídce říká Hraběcí stolek. Je tady dokonce informační tabule, na ní je stará černobílá fotografie. Rozhledna, dvě patra.
2: Tuhle rozhlednu nechal vystavět poslední pán kunštátského panství, hrabě František Josef Kudenhove Honrichs. Pan hrabě měl tohle místo rád, sám jsem velmi rád jezdil na lov a při svých toulkách tady si nechával připravovat oběd nebo nějakou svačinu. Právě proto se tomuhle místu říká Hraběcí stolek.
1: Já jsem čekala nějakou pověst o děvečce, která skočila ze skály, tak tady nic takového není.
2: Ne, a není to až tak dlouhá historie. Ta rozhledna byla vystavena v roce 1903 a stála tady zhruba do roku 1930. A v roce 2020 se bratři Bartoňovi z nedalekého Bolešína rozhodli postavit na tom stejném místě tenhle velký dřevěný altán.
1: Na vyhlídkové straně toho altánu je připevněná lavička. Můžeme si užít tu svačinku i zvenku a přímo pohledem na ty nádherné kopce.
2: Já bych teda volil tu lavičku přímo na hraně útesu. Tam je to nejlepší. Tady se všichni fotí. Tohle je vlastně velmi oblíbené instagramové místo.
1: No je to krásný pohled. A nikde nikdo.
0: Konstatuje překvapeně naše kolegyně Irena Šarůnová, kterou na vyhlídku jménem Hraběcí stolek u Bolešína zavedl ředitel destinační agentury Koruna Vysočiny David Štěpánek. K procházce na vyhlídku můžete přidat i výlet do nedaleké obce Vír. Údolí je obklopené skálami a pokud jste milovníci adrenalinu, můžete zkusit i místní feraty. Oblíbené jsou také procházky k hrázi Vírské přehrady anebo na vyhlídky Klubačice a Rosyho skála.

Máme světovou kuriozitu, nejsevernější loretu na světě. Leží v areálu bývalého kapucínského kláštera s černou Madonou a je jednou z nejkrásnějších loretánských kaplí na našem území. Tak začínalo zadání minulé soutěžní otázky. A jak zněla? Kam se za ní můžeme vydat? Kam si můžeme udělat hezký výlet? Za A do Rumburku nebo za B do Varnsdorfu? Tak to jsou dvě města ve Šluknovském výběžku. Krásná města, ale musím dát přednost Rumburku, protože tady právě ona nejsevernější loreta stojí. Udělejte si tam výlet, je nádherná. No a když tam budete, tak si udělejte výlet i do úžasného okolí. Je tam spousta cyklostezek. Na Dymník se třeba můžete podívat, nebo na Hrádek ve Varnsdorfu. To je vlastně na pomezí Česka a Německa. Prostě je tady hodně možností. Takže kdo napsal Ačko, tak teď asi zpozorní, protože ve slosování mohl mít štěstí. Kdo vyhrává ale cestovní alulahev? Jsou to pan Pavel Šulc, Praha, paní Marie Sebelová nebo Šebelová, Blansko, paní Danuše Čermáková, Hradec nad Moravicí, paní Jiřina Sovová, Brno Medlánky a paní Alena Krejzová, České Kopisty. Všem balíme a posíláme dárek, cestovní alulahev, jak už jsem říkal. No a možná, že vyhrají i hlavní cenu. A tou hlavní cenou je výletnický batoh, batoh s reflexními prvky, v něm flísová deka, sluneční brýle, ponožky, alulahev a kniha Sedmi krásky na cestách. Budete-li soutěžit, tak vám držíme palce.

0: Přívozy mají v Praze na Vltavě dlouhou historii, která sahá až do středověku. Sloužily k překonávání vodního toku a byly důležité pro dopravu a obchod. Postupně je nahrazovaly mosty a jejich význam se tím pádem zmenšoval. Přívozům samozřejmě nenahrával ani rozvoj automobilové dopravy. Mnoho z nich skončilo po roce 1948 kvůli zániku živností. Přívozem se ale v Praze můžete svést i dnes, jak zjistila naše kolegyně Jolana Nováková, která se k Vltavě vydala s historikem Martinem Pitrem.
1: Tady to zní jako u moře, ale my jsme v Praze, jsme u Vltavy, jsme na Císařské louce, naproti Vyšehradu, máme odsud nádherný výhled a už jsme byli taky v Modřanech a byli jsme v Podolí. Ostatně, když mluvím o těch Modřanech, tak tam my máme jednu zmínku o přívozu už někdy snad z 15. století.
2: Z doby vlády českého krále Jiřího z Poděbrad. Listina pochází z ledna 1459 a tento přívoz byl součástí obchodní cesty z jižních Čech do Prahy. Původně byl určen jen k přepravě osob a se začátkem provozu modřanského cukrovaru v roce 1861 byl vedle osobního přívozu zřízen druhý přívoz pro povozy s řepou.
1: Já se v těch Modřanech ještě chvilku zdržím, protože tam se udála taky jedna tragédie, protože v roce 1910 v listopadu na jednom z přívozů, kterým pluli dělníci ráno do práce, tak se stalo to, že místo 12, kteří by se tam vešli na tu loď, tak se jich tam nacpalo 30 a ten přívoz se samozřejmě potopil a 3 lidi se utopili. Tak něco veselějšího asi radši.
2: Ano, přívozy v současnosti lidé rádi využívají nejen z praktických důvodů, třeba cestou do práce, ale také jako výletní zážitek. Pokochat se pohledem na Prahu z vodní hladiny za pěkného počasí, jako je třeba dneska, je velká paráda.
1: K těm přívozům se dostanete městskou hromadnou dopravou, většinou tramvají, i když tam u zoologické zahrady, tam je to spíš autobusem a pěškobusem taky. Je příjemné, že k přívozu dojdete třeba přes zahradní restauraci, okolo lázní, okolo posezení na lodi, vidíte krásnou pražskou architekturu. No prostě, jak říkal Martin, je to paráda. 6 přívozů je součástí pražské integrované dopravy, to znamená, teď jeden slyšíme zrovna, to znamená, že na nich plujete na lítačku nebo na jízdenku na městskou hromadnou dopravu. Přívozy mají svoje jízdní řády pravidelné, 4 jsou jenom sezónní a na některých z nich dokonce můžete plout i mimo jízdní řád. Když potřebujete, tak zazvoníte nebo zamáváte, prostě nějak požádáte a za takovou plavbu se neplatí žádný příplatek.
2: Jeden pražský přívoz byl nedávno zrušen. Lávka pro pěší a cyklisty mezi Holešovicemi a Karlínem, mimochodem nejlepší stavba roku 2023, nahradila přívoz s milým pojmenováním Eholka. Ale bezbariérová loď na elektromotor vozí cestující po jiné trase.
1: No a mimo tarif pražské integrované dopravy funguje ještě přívoz Vyšehrad mezi Smíchovskou náplavkou a Podskalím.
2: Tak vzhůru na palubu, Jolano.
1: Vzhůru na palubu, ale až za 20 minut, protože tamhle ten přívoz ten nám právě uplul.
0: Na romantickou plavbu pražskými přívozy přes Vltavu nás naše kolegyně Jolana Nováková pozvala spolu s historikem Martinem Pitrem. A pokud byste o přívozech chtěli vědět víc, můžete se už teď podívat na web našeho pořadu výlety.rozhlas.cz, kde kromě dalších informací najdete i spoustu krásných fotografií. Jak už jsem mnohokrát říkal, tak naši reportéři se naučili i úžasně fotografovat. Tak za to děkujeme.

0: Valašsko je častým cílem turistů pro svoji divokou přírodu, skvělou kuchyni i spoustu památek. K jedné z nich se vydáme v další reportáži. Jde o přírodní památku jménem Svantovítova skála. Nachází se poblíž obce Malá Bystřice. Tento 60 metrů dlouhý skalní výchoz, který je součástí Vsetínských vrchů, pochází ze Třetihor. A jak už to tak u podobných míst bývá, je i tohle opředeno pověstmi. Ke Svantovítově skále se společně s nezávislou starostkou Malé Bystřice Lucí Kotrlovou vydala naše zlínská redaktorka Silvie Pospíšilová.
1: My už s paní starostkou máme v nohou 4 kilometry po naučné stezce Klenov. Kolik nás ještě čeká ke skále?
2: Už se hodně rychle blížíme, máme půl kilometru před sebou a uvidíme vrcholky skály, přijdeme z vrchní strany.
1: A my jsme úzkou lesní pěšinou došli až na vrchol Svantovítovy skály. A je tady, musím říct, nádherně, protože se nám otevírají výhledy na okolní lesy a údolí. Kam až dohlédneme?
2: Celý levý horizont uvidíme vlastně hřeben s asi nejvyšším vrcholem, který teď vidíme, Radhošť. Hlavní údolí je celá obec Malá Bystřice, kterou lemuje kopec Santov. A na druhou stranu vede údolí, které je zakončené až na přehradě Bystřička.
1: Pojďme posluchačům tady to krásné místo popsat.
2: Celý ten skalní útvar je složený jak kdyby ze třech různě vysokých skalních stěn. Hlavní stěna se jmenuje Ploutev, ta je nejvyšší a pak jsou tu vedle ještě další dvě stěny. Jedna je Svatka a ta druhá, ta menší, Svatoušek. Na té nejvyšší stěně je nachystáno několik cvičných lezeckých tras pro horolezce, které jsou tu hodně využívány převážně o víkendech.
1: Kdybych se tady naklonila přes ten velký balvan do údolí, jaký je to dolů sešup?
2: Nejvyšší vrchol bychom naměřili asi 12 metrů.
1: Většina takových kouzelných míst je opředená mýty a pověrami. Máte i tady v Malé Bystřici nějakou takovou?
2: Pověr pár je a vzhledem k tomu, že to je místo zasvěcené staroslovenskému pohanskému bohu, tak ty pověsty se hodně vážou na ten pohanský život, který tu kdysi byl. A vzhledem k tomu, že to bylo místo odhalené ve výšce nad údolím, tak se tradovalo, že tu probíhaly obětní rituály. Ale posléze, jak se nálada u nás tady v okolí měnila a přicházelo křesťanství, tak se spíš přecházelo na tradice a historii o tom, že nám tady ten kámen upustil čert a z pohanského místa se dělá místo, které naznačuje zlo a že tady ten kámen nechal čert a chtěl přehradit údolí, že chtěl rozpůlit kopec a jiné podobné.
1: Tak a abychom skálu viděli v celé její majestátnosti, tak teď budeme muset obejít celý ten kopec a sejít dolů do údolí.
2: Až do údolí nepůjdeme, zatím půjdeme jenom na úpatí skály, té spodní, té nejmenší.
1: Tak cesta na druhou stranu skalního útvaru se stala pro nás obě malinko adrenalinovým zážitkem, ale jsme tady, my jsme holky šikovné. A musím říct, v údolí leží nádrž Bystřička, za zády máme skalní útvar. Máte tady opravdu krásně.
2: Krásně, nádherně, nejhezčí a myslím si, že by bylo důležité se podělit s celou republikou. Všichni přijeďte, jste u nás vítání, na Valašsku je vždycky krásně.
0: Zve do Vsetínských vrchů starostka Malé Bystřice Lucie Kotrlová. Tak toho pozvání využijte a určitě na Valašsko alespoň na pár dnů vyrazte. Tento kraj nabízí síť cyklostezek, turistických tras i míst k odpočinku a zažít se tam toho dá skutečně mnoho. Výlety. Tak jsem už prozradil, jaká je hlavní cena to při vyhlášení soutěže z minulého víkendu, ano, tedy výletnický batoh s řadou příjemných, krásných věcí v něm, ale musíte znát novou soutěžní otázku, abyste se zařadili do slosování o tu hlavní cenu. Mimochodem, v průběhu měsíce stačí jedna správná odpověď a pak pochopitelně trocha štěstí. Svezení pražskými přívozy přes řeku Vltavu s naší kolegyní Jolanou Novákovou nás inspirovalo k nové soutěžní otázce. Věděli byste, který pražský přívoz je úplně nejstarší? Napovím, že jeho historie sahá až do roku 1222. Dnes je tento historický přívoz obnovený a je možné ho opět využívat. Jde o, ptáme se, za A, přívoz Vyšehrad nebo za B, přívoz Sedlec Zámky. tak nám pošlete textovou zprávu, to je docela jednoduché, odpovídání na soutěž je spoplatněna částkou 4 koruny, službu zajišťuje ATS Praha. A její znění? Výlety, mezera A nebo B, opět mezera, pak křestní jméno, příjmení a adresa. To všechno pošlete na telefon, no všechno, tedy tuto textovku na telefon 90 011 04 do zítřejší půlnoci. Neřekl jsem, o co hrajeme, tak to napravím. Hrajeme o 5 kusů cross body tašek. Pokud někdo snad netuší, co to je, tak je to taška, která se dává na rameno křížem přes tělo. Nespadne vám, máte volné ruce a je to vlastně takové hodně pohodlné. Takže cross body taška, no a hlavní cena výletnický batoh. Prostě dáváme vám teď dárky, nebo můžete vyhrávat dárky, které se vám hodí na těch vašich ještě chvíli jarních cestách, ale už brzy letních. Tedy podle počasí tady je let. To už vlastně naplno.

0: Tinci u Klatov v Plzeňském kraji stojí barokní zámek od italského architekta Aliprandiho. Býval sídlem rodiny Kolovratů, pak ho vlastnilo několik dalších majitelů. Vystřídali se v něm dvě armády, Sirotčinec, Starobinec a jeden čas se dokonce uvažovalo o tom, že v něm bude hotel s kasínem. Tak naštěstí ale všechno dopadlo jinak a naše plzeňská kolegyně Jitka Doubravová se sešla s jeho současným majitelem a zároveň sběratelem umění Janem Plánkem Lazarovicem.
1: Já jsem ho koupil v roce 99.
2: Popisuje majitel zámku Jan Pelánek Lazarovic.
1: Neměl okna, dveře, podlahy a stropy. Z každé místnosti v druhém patře bylo vidět do nebe.
2: Vstoupili jsme do zámku. Jaké prostory může vidět veřejnost?
1: Expozice jsou zatím v části prvního patra a celém druhém patře. Zámek se nechal postavit Maximilián Kolovrat v době, kdy byl velmi bohatý a vlivný. Ale nikdy to nedostavil, zemřel dřív, než zámek byl dostavěn a jeho dědicové už o to neměli takový zájem, takže zámek opustili a byl nedostavěn až do 19. století.
2: Co bylo tím impulzem to koupit?
1: Tady jsou velké sály a ty jsem já potřeboval na prezentaci sbírek. Všechny stropy jsou pojednané od současných umělců, tenhle je od japonského umělce, japonského sochaře, Zrcadlo do nebe.
2: Vstoupili jsme do oranžového salonu.
1: To je původně pokoj paní Hraběnky. Restaurovaný je od malíře a restaurátora Žiláka. A nahoře je velký nástěnný obraz taky od Žiláka, který znázorňuje svatého Lukáše, který osvobozuje duše českých malířů. Vypouští je právě z té klece. A Leonardo a Michelangelo mu pomáhají.
2: Vstoupili jsme do dalšího sálu, který je vymalovaný zeleně a uprostřed stojí klavír a na stropě jsou na modrém podkladu letadla.
1: To je malba od Aleny Andrlové, malířky z Klatov. A musíme se podívat od začátku, to je klasický téma přeměna živočichů v techniku, dneska aktuální téma.
2: Právě tady začíná expozice malíře, grafika, ilustrátora, sochaře, řezbáře a také spisovatele a básníka Josefa Váchala.
1: Tady jsou lepty, největší kolekce leptů, která se dochovala, kompletně sbírka ex libris, největší kolekce kreseb dochovaných.
2: Vstoupili jsme do velkého sálu, kde je i zajímavá akustika.
1: Největší práce od Váchala, Uvolněné myšlenky, 5 metrů dlouhý obraz.
2: Josef Váchal tady pobýval?
1: On tady pobýval ve 30. letech na návštěvě u Jaroslava Polívky, byl mecenáš a sběratel knih a je známo pouze 5 tady těch kreseb a skoro okolnosti jsou všechny tady.
2: Nad hlavou máme obrovskou přes 100 metrů dlouhou nástropní malbu Tomáše Císařovského.
1: Jmenuje se to Nebe nad Týncem, využil takového krásného efektu místo dynamických mraků, tady vidíme dynamická letadla. A jsou tady vyobrazeny osobnosti, které měly co společného s Týncem, například tamhle majitel z 30. let a tady je Váchal, píše si právě zápisky. Na druhé straně to je podsta Sašovi Kolovratovi, který ve svém automobilu Saša Wagen veze Marlene Dietrichovou, kterou objevil a fotografuje a natáčí ho Jindřich Kolovrat, jeho mladší bratr, kterému se ovšem všude říká starý pán. Se dožil 98 let, ale tady je namalovaný jako mladý klučík.
2: Poslední Váchalovský sál je

Jan Pelánek Lazarovic, který zámeckými prostory provedl naši plzeňskou kolegyni Jitku Doubravovou. Otevřené jsou vždy od čtvrtka do neděle od 10. do 17. hodiny. Můžete si vybrat prohlídku o historii zámku a slavných osobnostech nebo o životě a díle Josefa Váchala. A případně můžete, máte-li chuť, oba okruhy spojit dohromady.

je tu závěr dnešních sobotních výletů. Věděli byste, který pražský přívoz je úplně nejstarší? Tak to je nová soutěžní otázka. Malá nápověda, jeho historie sahá až do roku 1222. Teď je historický přívoz obnovený, můžete se na něm projet, můžete ho tedy opět využívat. A my se ptáme, zda jde o přívoz Vyšehrad, to je Ačko, nebo za B o přívoz Sedlec Zámky. Tato odpověď se skrývá pod písmenem B. Jak už víte, Ačko, Bčko potřebujete do odpovědi, do té textové zprávy. A tu už nebudu opakovat. Všechno podrobné, tedy podrobnosti, najdete na našem webu výlety.rozhlas.cz. Tedy říkám podrobnosti, znění otázky, máte tam také reportáže, které jsme vysílali, máte tam fotografie ke každé reportáži.

reportáži. No poslechněte si, Jolana Nováková vám nabídla informaci o pražských přívozech. Třeba se právě tam skrývá správná odpověď na tu dnešní otázku. Tak přemýšlím, co bych vám ještě řekl, co bych vám prozradil. Nic, tak pokud se za chvíli vydáte na výlet, tak si to užijte. Nezapomeňte se včas vrátit, tedy pokud hodláte být někde přes noc, protože zítra další nedělní výlety startují ve stejném čase, tedy ve 13 hodin a 4 minuty. U mikrofonu určitě bude Pavel Kudrna. Hezký den.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Ostravsko-opavské diecézy je dnes 30 let. Zájemci o technologii letů do vesmíru můžou v Ostravě navštívit raketu Spacebus. Polsko získalo první část peněz z evropské půjčky na obranu. Zítra bude polojasno s teplotami v našem regionu do 24 stupňů Celsia. U poslechu zpráv vás vítá Lenka Blažejová. Ostravsko-opavské diecézy je dnes 30 let. Nejmladší z 8 římskokatolických správních jednotek v Česku byla na konci května roku 1996 vyčleněná z olomouckého arcibiskupství a zahrnuje oblast, která zhruba odpovídá území Moravskoslezského kraje a Jesenicka.
2: To je papežská bula. Tady vidíme i podpis tehdejšího sekretáře státu Vatikán, kardinála Sodána.
3: Mluvčí diecéze Ondřej Elbl ukazuje listinu, která určila, jak bude tato nová jednotka fungovat.
2: Vidíme tady jméno katedrály v Ostravě.
3: Ostravsko-opavská diecéze začala postupně otvírat další organizace, třeba ekocentrum v Hukvaldech, kde se učí děti poznávat přírodu.
4: Mě tu bavilo ta recyklace.
5: Třeba když jsme měli jako takový meteorologický den, že jsme předpovídali počasí.
3: Diecéze zřizuje i školy, anebo sociální služby a síť 18 oblastních charit. Z Ostravy Martin Knedl, Český rozhlas.
0: Osmimetrový model rakety Spacebus dnes v Ostravě nabízí zájemcům možnost virtuálně navštívit oběžnou dráhu. Projekt Česká cesta do vesmíru ho představí v Dolních Vítkovicích. Organizátoři čekají velký zájem veřejnosti. 15-minutovou návštěvu rakety si ale není možné předem rezervovat. Podle Martina Onderky z Ostravského světa techniky ale program nabízí i další zážitky.
6: Jsou tady přednášky, je tady vesmírné kino, bude tady armáda, budou tady kadeti mise Zero, kteří vlastně prošli takovým výcvikem pravého kosmonauta. Samozřejmě nějaké atraktivity pro děti, můžou si zkusit koukat na měsíc, na slunce.
0: Lidé ve Zlíně se dnes můžou podívat na speciální projekci filmu Dívka na koštěti. Zúčastní se jí v 15 hodin v kině v centru Zlaté jablko i představitelka filmové Saxány Petra Černocká a taky herec Jan Kraus. Promítání je součástí zlínského filmového festivalu pro děti a mládež, který si tak připomíná 100 let od narození scénáristy filmu Miloše Macourka. Polsko získalo první zálohu z unijní obranné půjčky SAFE. 6,5 miliardy euro, tedy v přepočtu 160 miliard korun, má jít na rozvoj obranného průmyslu a obranných kapacit. Varšava celkem požádala skoro o bilion korun. Získá je po částech.
7: Polsko je největším příjemcem financí z unijního úvěrového programu na obranu. Téměř 44 miliard eur chce využít na 139 různých projektů. Mezi ně patří například rozšíření domácí výroby munice a obrněné techniky, nebo vybavení východního pohraničního opevnění systémem protidronové obrany. Polsko chce navíc investovat zejména do svého zbrojního průmyslu. Přes 80% prostředků ze SAFE získají polské firmy. Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: V noci bude v našem kraji polojasno, nejnižší noční teploty 13 až 9 stupňů. Zítra přes den polojasno, postupně bude oblačnosti přibývat, výjimečně se objeví slabé přehánky. Nejvyšší teploty od 21 do 24 stupňů, na horách 15 až 19.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Ve školní ulici v obci Velké Heraltice na Opavsku na silnici 460 je uzavřený provoz. Koná se tam dětský den. Uzavírka bude platit do dnešní půlnoci.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: S Lenkou Blažejovou se o dnešní sobotní odpolední program Českého rozhlasu Ostrava stará i Petr Souku. My oba přejeme pěkné slunečné odpoledne. A co pro vás budeme mít? Tak pěknou muziku. Vidím před sebou jména jako Lenka Filipová, Dalibor Janda nebo třeba kapela Status Quo. Kromě toho ale uslyšíte o novém pořadu, který pro vás od začátku června budeme mít. Jmenuje se Osobnosti Česka. Více v reportáži za pár minut.

0: Od 1. června pro vás ve vysílání budeme mít jednu novinku. Každé pondělí po 13. hodině vám nabídneme rozhovory s významnými a inspirativními osobnostmi Česka, které ve svém životě něco dokázali. Hosty bude zpovídat Oskar Hess a před prvním vysíláním ho pozvala k mikrofonu Bára Kvapilová.
1: Oskar Hess, úřadující vítěz 13. řady Stardance, herec a nově také moderátor pořadu Osobnosti Česka ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu. Oskare, jak se těšíte na novou výzvu?
2: Myslím si, že výzva je asi nejpřesnější pojmenování, protože nikdy by mě nenapadlo, že já budu moderovat v rozhlase. Nicméně letošní rok je rok výzev a tohle je jedna z nich, takže já jsem se s tou výzvou tak nějak popral, peru se s ní ještě stále a budu se s ní ještě nějakou dobu asi prát. Nicméně je to nesmírně zajímavý, protože právě kvůli tomu, že mi sem chodí osobnosti Česka z různých odvětví, tak nejenže já se dozvím spoustu nových věcí, ale je to pro mě prostě skvěle zábavný a inspirativní.
1: Vysílat budeme od 1. června každé pondělí po 13. a v repríze po 20. hodině. Osobnosti Česka budou dostupné i jako videopodcast. Na jaké hosty se mohou posluchači těšit v nejbližších týdnech?
2: Tak mým prvním hostem, historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil, který je teda nesmírně zábavný po všech směrech, jak vypráví o té své práci, ale taky o svém osobním životě. Pak se můžete těšit třeba na herečku Naďu Konvalinkovou, horolezce Radka Jaroše a bývalého šéfa pražské Mordparty Josefa Mareše.
1: To je hodně pestrá sestava. Jak se na jednotlivé hosty anebo rozhovory s nimi připravujete?
2: Vždycky stejně, snažím se si pečlivě nastudovat rešerši, kterou dává dohromady Martin Mašek, a já si potom dělám tu přípravu. Snažím se si to dělat několik dní dopředu, ne vždycky se mi to daří, kvůli tomu, že mám ještě tak jako spoustu jiného programu, ale je skvělý vždycky na nějakou chvilku vlastně proniknout do toho nového člověka, do té nové tématiky a vlastně se něco nového naučit. To je pro mě prostě jako nejcennější.
1: A co tréma? Bojujete s ní?
2: Jo, strašně. Ty první díly, když jsme je natáčeli, tak jsem se potil příšerně, teďkon ještě jsem stále nervózní, ale to je asi přirozený, protože to opravdu nemám ještě úplně vrytý pod kůži a nejsem ještě úplně v klidu a jako nemám to levou zadní, takzvaně řečeno. Takže mám trému, furt velkou, ale už každým tím dílem se to zlepšuje a snažím se jako nedostávat do nějaké role moderátora Oskara Hesse pro Český rozhlas, ale snažím se, abych to byl furt já, abych se ptal na věci, které mě zajímají a abych prostě nehrál nějakou roli. Jo, to je prostě pro mě důležitý a postupně se v tom jako uvolňuju a i mě samotnému je v tom jako líp a líp.
1: Říkal jste, že letošní rok je pro vás rokem výzev, patříte mezi vytížené herce. Co vás kromě moderování Osobností Česka v nejbližší době čeká?
2: Tak je to premiéra muzikálu Baťa na Kampě v červnu, máme 16. června premiéru, tak ten muzikál je pro mě prostě obrovská meta a obrovská výzva, protože spojení zpěvu, herectví a tance dohromady je nejvyšší možná meta v tom, že opravdu musíte spojit a mít na vysoké úrovni všechny ty tři skilly, když to tak řeknu anglicky, ty schopnosti a potom je propojit. A aby to mělo i nějakou lehkost, kterou my si o to představujeme, tak to je opravdu jako vyšší dívčí. A pak je to moderování tady v rozhlase, protože to je pro mě úplně nová zkušenost, stejně jako ten muzikál. A pak to budou zase další nový projekty, které mě čekají, o kterých ještě nemůžu mluvit, poněvadž nejsou ještě 100% potvrzený, takže tím pádem já nechci o nich mluvit, protože by se mohlo stát, že to třeba neklapne. Ale u Vačap už můžu mluvit, co by se mělo povést, tak to je natáčení pro Českou televizi s Michalem Blaškem, taková třídílná minisérie, která se bude jmenovat Svoboda, bude to takový mysteriózní krimi thriller.
1: Říká Oskar Hess, nový moderátor nového pořadu Osobnosti Česka. Bára Kvapilová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Naším pondělním hostem bude muzikant, skladatel a jazzman Boris Urbánek. Zakladatel a ředitel Jazz Open Ostrava nás pozve na letošní 20. ročník festivalu. V rozhovoru, který natočila Kateřina Huberová, zavzpomíná, představí festivalové hvězdy i sbírku klavírů.
0: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: zase žen.
1: Tolik Tomáš Klus. Hlavně ženy by si měly dát pozor na nemoci štítné žlázy. Trápí je totiž až 8x častěji než muže. Nejčastější poruchou je její snížená funkce. Zjistit se dá z krevních testů u praktika. Více se u příležitosti týdne štítné žlázy dozvíte hned po písničce.
2: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Více než 600 tisíc Čechů má podle odhadu endokrinologů nemocnou štítnou žlázu a další 100 tisíce o své nemoci vůbec nemusí vědět. Platí to například pro její sníženou funkci, která na sebe zpravidla nějak neupozorní. Lékaři to připomínali u příležitosti týdne štítné žlázy.
1: Já bych to nepoznala, já necítím nic ani pohmatem, ani nijak jinak.
2: Vypráví šedesátnice Irena. Krevní testy u ní odhalily lehce sníženou funkci štítné žlázy před několika lety. Teď přišla na pravidelnou roční kontrolu do endokrinologické ambulance za lékařem Richardem Stejskalem.
3: My tady dáváme vlastně tu léčbu jenom na zimu, takže jste přestala užívat kdy? Teďka někdy v březnu? Koncem března.
2: Zajímá se lékař o to, dokdy pacientka brala léky.
3: V zimním období ty štítné žlázy nám musí produkovat trošku víc toho hormonu. On nám vytváří určitý pocit vnitřního tepla. Abychom tady šetřili vlastně štítnou žlázu naší pacientky, tak dáváme malou dávku toho hormonu a na léto ji zase vysazujeme. Tlak je v pořádku, tak se pojďte položit.
2: Vyzývá pacientku endokrinolog. Krátce na to už se ultrazvukem dívá na strukturu štítné žlázy.
3: Podíváme se, jestli se tam netvoří nějaké uzlíky takzvané. Často bývají třeba nezhoubné, neškodné. Máte to hezký v pořádku, takže zase na léto můžete být bez prášku. Jednou za rok na kontrolu, zase s laboratorními testy.
2: Shrnuje výsledek vyšetření lékař.
3: Poslal jsem recepty na mobil. Díky.
2: U příležitosti týdne štítné žlázy upozorňují lékaři pacienty i na to, že se hormonů, pomocí kterých se snížená funkce léčí, nemusí obávat, říká předseda České endokrinologické společnosti Michal Kršek.
4: To jsou synteticky vyrobené hormony stejné, jako vyrábí ta štítná žláza.
2: Přesto endokrinologové v poslední době zaznamenávají u některých pacientů snahy o návrat k léčbě pomocí extraktů ze štítných žláz zvířat. Ty se k léčbě používaly v minulosti.
4: Ty takzvané organopreparáty ze sušených štítných žláz zvířecích jednak můžou obsahovat nějaké cizorodé látky zvířecího původu. Úplně nejdůležitější je, že oni nepatří mezi léky, kde je vlastně množství té účinné látky přísně kontrolováno a patří mezi potravinové doplňky. Nemusí být zabezpečeno optimální vlastně udržování hladin hormonů štítné žlázy.
2: Upozorňuje lékař. S nemocemi štítné žlázy se až 8x častěji potýkají ženy. Andrea Skalická, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Status quo, velký hit Andy Army Now teď zněl dobrým odpolednem Českého rozhlasu Ostrava. V beskydské obci Malenovice patří dnešní odpoledne veselici s hudebním a zábavným programem. Návštěvníkům hraje čeladenka, zapojit se mohou do sportovních i kreativních disciplín a dočkají se i kácení máje. My u toho nechybíme. Více se od nás dozvíte po nahrávce od Vabyho Daňka.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Ten, kdo nezná hukot vody lopatkama vířený, jako já, jo, jako já. Kde hucelský slapy nezná sírou pekla sířený, ať se na hucelský šípy najmout dá, jo, ho, ho. Ten, kdo nepřekládal uhlíší, když neměl činu věl, málo zná, málo zná. Ten, kdo neměl tělo stuhlý, až se nočním chladem chvěl, ať se na hucelský šípy najmout dá, jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem, jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostane jim k lodníkům, jako já, jo, jako já. Ten, kdo cítí se být chlapem, umí dělat hrdiku, ať

Robin, ať se na huconský šíke najmout dá. Jo. Ahoj, pár tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, jo, kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já.

0: chce zhrdnout třeba zítra. Komu je to všechno chuť, kdo je sám, kdo jako já. Kdo má srdce správný místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hucovský šípky najmou dá. Jo-ho-ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo-ho-ho.
1: Stezka za pokladem, tvůrčí dílničky, sportovní disciplíny i vystoupení kapely Čeladenka, to vše si mohou užít návštěvníci dnešní veselice v Malenovicích v Podhůří Beskyd. A protože se na této pohodové sobotní akci prezentuje i Český rozhlas Ostrava a vše moderuje Pavel Janošec, tak my tam teď přímo živě nahlédneme. Pavle, já tě zdravím a pěkné odpoledne.
2: Hezké odpoledne, Petře, a pozdravuji i všechny posluchače a posluchačky Českého rozhlasu Ostrava.
1: Děkujeme. Můžeš nám trochu přiblížit atmosféru té malenovické veselice? Co vše se tam právě teď děje?
2: Tak děti, které hlavně na veselici mohou přijít, protože je to vlastně oslava i Dne dětí, který bude v pondělí, ale protože víkend je ten nejvhodnější termín, jak Den dětí oslavit, tak už teď s předstihem pro ně malenovičtí uspořádali velkou oslavu. Děti jsou tady na skákacím hradě, mají tady atrakce, třeba malování na obličej, nebo tady bude muzikohraní. To pro ně připravila obec Malenovice spolu s Centrem volného času, dostanou za to odměny. No a Český rozhlas Ostrava zase má pro děti různé soutěžní disciplíny, za které mohou získat ceny, a má tady něco i pro dospělé, pokud vyplní dotazník, tak budou zařazeni do slosování o zajímavé ceny, hlavně tady upomínkové předměty Českého rozhlasu Ostrava.
1: My už jsme to zmínili, součástí programu bude v závěru i kácení májky. Můžeš nám nějak přes éter popsat, kde ta májka stojí a jak si ji místní nazdobili?
2: Já jsem si sedl kousek od májky, abych ji mohl detailně popsat, protože je to krásný osekaný smrček, dost vysoký na to, aby byl vlastně bezpečný, kdyby náhodou spadl, ale zkoušel jsem s májkou zacloumat a drží velmi pevně, takže jsem zvědav, jak to v 17 hodin bude tedy mládež a možná i děti samozřejmě dělat, ale krásně nazdobená, má na sobě barevné fábory, tedy nejrůznějších pestrých barev. Stojí za to se na ní přijít podívat k obecnímu domu v Malenovicích, je to vlastně kousek pod Borovou, jak se tady říká.
1: Mm-hmm. Ty už jsi zmínil, že májka se bude kácet tedy v 17 hodin. Kam a dokdy tedy případně na veselici do Malenovic ještě místní a také přes polní můžou vyrazit?
2: A my je zveme všechny už od této chvíle, protože veselice začala ve 14 hodin a skutečně se scházejí a teď i kolem mě prochází i projíždí auta. Je prochází mládež, děti, dospělí a projíždí tedy auta, ve kterých přijíždějí návštěvníci veselice. Můžou snad až do 20. i 21. hodiny, protože čím více jich tady bude, tím déle bude hrát kapela Čeladenka, která vystoupí v 17 hodin. A to proběhne i to kácení máje a ten program bude tady pokračovat. Takže pokud můžete, jak malenovičtí, tak i přespolní, protože i vy jste vítáni, přijeďte tady k obecnímu domu do Malenovic, je tady i bohaté občerstvení pro všechny, stojí to za to.
1: Tolik tedy pozvání do Malenovic, tu pozvánku pro nás měl moderátor celé akce Pavel Janošec, my za to děkujeme, Pavle, a užij si pěkný den.
2: Děkujeme, mějte se hezky všichni.
3: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

Speciální soutěžní pořad o nejlepší písničky nazvaný Chtěl bych mít kapelu přichází každou sobotu v 18 hodin s 12 vynikajícími dechovkami a vy můžete svým hlasem ovlivnit jejich postavení v žebříčku těch nejlepších a nejúspěšnějších, anebo naopak. Hitparádu najdete také v internetovém archívu ostrava.rozhlas.cz. V sobotu po 18. hodině se na vás

0: Český rozhlas Ostrava poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí.
1: Mluvit teď budeme o počasí. Zatelefonovali jsme ostravským meteorologům Eva Richtáriková na lince. Přejeme dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Tak pojďme si povědět, jak to v těchto chvílích vypadá.
2: Teď nám oproti ránu ubylo oblačnosti, takže máme většinou polojasno. Ojedinělé už se vytvářejí odpolední přehánky, ale zatím jich není mnoho a teploty postupně stoupají nahoru. Pohybují se mezi 20 až 24 stupni Celsia. Na horách je potom kolem 13 stupňů Celsia. No a fouká mírný vítr západních směrů rychlosti 2,6 metrů za sekundu.
1: Jaké počasí máme čekat v noci na neděli a co zítra?
2: Dnes odpoledne se ještě musíme smířit s tím, že se občas vytvoří přehánky nebo případně i bouřka, ty ale večer budou od západu ustávat a v noci tak bude už bez srážek a většinou polojasná obloha. Teploty během noci klesnou na 13 až 9 stupňů Celsia a vítr postupně bude vát jen slabý severozápadní nebo proměnlivý do 4 metrů za sekundu. Během zítřejšího dne nás čeká proměnlivá oblačnost, většinou polojasno nebo oblačno, ale jen výjimečně s možností slabé přehánky, takže od deště bychom si měli během zítřka odpočinout. Teploty podobné jako dnes mezi 21 až 25 stupni Celsia, na horách mezi 15 až 19 stupni, no a povane slabý, postupně opět mírný západní, severozápadní vítr rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Jaké počasí pak máme očekávat v pondělí?
2: V pondělí očekáváme převážně velkou oblačnost, přechodně se objeví také déšť nebo přehánky, výjimečně to může být i bouřka. Co se týče časového a prostorového rozložení srážek, tam panují velké nejistoty, ale během toho dne se déšť zřejmě objeví na většině území. Teploty během noci klesnou na 15 až 11 stupňů Celsia, během dne vystoupají na 18 až 22 stupňů. Vítr povane slabý, během dne mírný, severozápadní rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. No a úterý už bude zase méně srážek, většinou polojasno oblačno a teploty v maximech až do 26 stupňů Celsia.
1: Informace o počasí nabídla Eva Richtáriková. Děkujeme za to a mějte pěkný víkend.
2: Hezký den, naslyšenou.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.

0: 15 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Česko odpoledne zasáhnou bouřky, zítra i přívalový déšť. Evropané mají minimální zájem o cestování do oblasti Blízkého i Dálného východu. Karviná už 20 let podporuje kočárové jízdy. V neděli bude polojasno s teplotami do 24 stupňů. Zprávy Alenka Blažejová, vítejte. Do Česka během odpoledne dorazí silné bouřky, objeví se jen ojediněle. Někde můžou padat i menší kroupy. Bude je doprovázet vítr z nárazy až 72 km za hodinu. Výstraha platí do 18 hodin pro jihozápad republiky, včetně části Vysočiny a Jihomoravského kraje. Informuje o tom Český hydrometeorologický ústav. Podle něj budou bouřky hrozit i zítra odpoledne. Výstraha se rozšíří na Ústecký kraj a Prahu. Přidá se taky přívalový déšť. Moravskoslezský kraj mají bouřky zasáhnout jen ojediněle. Evropané ztratili kvůli krizi na Blízkém východě skoro úplně zájem o cestování do této lokality. Prodeje zájezdů z Evropy směrem na Blízký východ klesly až o 95%. Vyplývá to z průzkumu Evropské asociace cestovních kanceláří. Co se týká českých cestovních kanceláří, ty měly podle výkonné ředitelky asociace Kateřiny Chaloupkové v zimě silné předprodeje tzv. First minute zájezdů a nepociťují obecně propady prodejů zatím v takové míře.
2: Přestože vlastně díky krizi na Blízkém východě v březnu došlo k absolutní stagnaci prodejů, tak po Velikonocích se nám prodeje už vlastně začaly obnovovat. Zároveň v těch destinacích, kterým čeští klienti třeba méně důvěřují, jako je Turecko, Egypt nebo Kypr, tak díky velmi příznivým cenám se vlastně prodeje i do těchto destinací obnovují.
0: Dělníci aktuálně opravují v jeskyních na pomezí na Jesenickou elektroinstalaci, která je ve špatném stavu. Nová technologie by měla mimo jiné přispět ke zlepšení prostředí podzemního labyrintu. Omezit má vznik třeba takzvané lampenflóry. Vysvětlí to správce jeskyní Martin Kubalák.
3: Lampenflora nám tady v jeskyních roste kolem světel, jsou to mechy a řasy. Zlepšit by se mohlo právě po té rekonstrukci to, že my dokážeme instalovat světla, která mají třeba jinou vlnovou délku, která nepřispívá tolik tomu růstu, nebo můžeme si pak měnit samozřejmě i intenzitu toho svícení, nehledě na to, že ty nová světla budou vyzařovat mnohem méně tepla.
0: Kočárové jízdy v Karviné už slaví 20 let. Projížďky historickým kočárem taženým koňmi se staly pravidelnou součástí léta u zámku Frištát. Za dvě dekády tam lidi vozilo několik koňských dvojic. Aktuálně kočáry táhnou Batosta a Allegra. Karvinské jízdy jsou podle mluvčí města Moniky Dankové v regionu ojedinělé a město je finančně podporuje.
4: Kočár vyjíždí v průběhu sezóny pravidelně a v půlhodinové trase projíždí především zámeckým parkem Boženy Němcové. Hodinová projížďka pokračuje až do Lázeňského parku.
1: Počasí.
0: V noci bude v regionu polojasno, nejnižší noční teploty 13 až 9 stupňů. Zítra přes den polojasno, postupně bude oblačnosti přibývat a výjimečně se objeví slabé přehánky. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů na horách, 15 až 19.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: U Otic na silnici 57 na Opavsku se už podařilo odstranit následky nehody a provoz je tam už plynulý.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: To, co posloucháte, je sobotní dobré odpoledne Českého rozhlasu Ostrava. O program se dnes kromě Lenky Blažejové stará i Petr Soukup. My oba vám přejeme příjemný a pohodový čas s námi. Nás už za pár minut čeká povídání s otcem a synem Jaroslavem a Davidem Ošeldovými z Karviné. Spojuje je láska k dravým ptákům a právě o sokolnictví si s nimi už za chvilku bude povídat redaktorka Romana Kubicová.

0: Společnost nám teď v odpoledním programu Českého rozhlasu Ostrava dělal Karel Gott. Někdo má na zahradě bazén, jiný králíky, no a ošel do vyskarvené, tam mají voliéry, zdravíme ptáky. Pan Jaroslav se sokolnictví věnuje od dětství a už více než 20 let jezdí své umění předvádět do škol nebo na nejrůznější akce. Na dní země ve Frýdku Místku jej vyspovídala redaktorka Romana Kubicová.
1: Se psy to je tak, že jsou plemena, která se vlastně cvičí snáze, jsou plemena, které vycvičíte hůře. Jsou nějaké speciální vlohy právě i u dravců?
2: Ano, to jste měla pravdu, je to individuální. Jo? Když si třeba vemu dravce, který už má doschle peří z voliéry, jo? Takže jsem schopen ho vycvičit třeba jen za měsíc, měsíc a půl. Ale pokud si ho odchovávám od malá, to znamená od takového hnízdoše, jo? Tak ten dravec přilne okamžitě, jako, ale může kdykoliv uletět. Proto my používáme telemetrii, takové vysílačky, že ten dravec odletí, a za pomocí toho přijímače my toho dravce hledáme. Jo? Ale samozřejmě se snažíme ho najít čím nejdřív, protože si vemte, odletí někde do města, může ho srazit auto, může ho zabít elektrický proud, jo? Může narazit někde do skla. A v neposlední řadě ho může zabít i člověk. Jo? Sedne mezi slepice, bum, a je po něm. Jo? Chovatel drůbeže si chrání slepice a sokolník dravě ptáky. Že?
1: A už jste přišel nějakého svého dravce?
2: No, přišel jsem, že mi uletěl třeba a nenašel jsem ho. To je, se stává, jo. Pokud s těma dravcama lítáte denně, tak se stane, že odletí, jo. No a pokud ho někdo chytne a třeba vypne tu vysílačku, tak jsem absolutně bezmocný, jo. Já jsem třeba chytnul jsem raroha, kterého jsem vrátil, chytnul jsem dokonce orla stepního, jo. Samozřejmě jsem ho vrátil, protože si ho nemůžete ponechat a musíte ho, pokud neznáte majitele, tak ho musíte dát do záchranné stanice, oni se starají, komu ho dát.
1: Vy pracujete společně se svými syny. Jak je to u dravců? Vyvolí si jednoho, koho poslouchají, stejně jako psi, anebo jsou schopni poslouchat třeba tři lidi současně?
2: Určitě. Teďka, jak budu druhý stup, jo, tak mám dravce, je to Kaně Harrisovo, který přiletí každému.
1: Ale neplatí to o všech?
2: No, neplatí to o všech. I kdyby to platilo, tak bych to třeba nedělal, protože já bych nedal někomu přiletět orla, aby mu přiletěl na ruku, jo. Já ho běžně pouštím, ale buď ho pustím já nebo můj syn, ale cizímu bych to nedal, protože chraň Bůh, kdyby se něco stalo, je problém, jo.
1: Když cvičíte dravce, lákáte ho na pomlsky stejně jako psa, aby se vlastně naučil k vám vrátit?
2: No, tam je základ, že toho dravce musíte krmit z ruky, to znamená z rukavice, jo. Ono se říká umění vycvičit dravce. Musíte samozřejmě něco o tom vědět, ale bych neřekl, že to je umění, ale je to velice náročné na čas. Jo? Pokud víte ten systém toho výcviku, tak to není problém. Jo? Toho dravce musíte onášet, jo, aby byl v klidu, jo? Chodit mezi lidi třeba do parku, aby ten dravec viděl psa. Já jsem měl dravce, který vyletěl na strom, jak viděl psa, konečná. Dokud ten pes tam byl, tak ten dravec, ne že by odletěl, ale nepřiletěl, čekal hodinu, třeba dvě hodiny.
1: Takže je to vlastně náročná celoživotní práce. A odměna za to?
2: Myslíte moje nebo toho dravce?
1: No vaše třeba psychická.
2: Dívejte se, já to dělám de facto od dětství, ale co se týče lovu, tak to dělám přes 20 let, jo. Že lovím s dravcem. Já jsem myslivec samozřejmě, takže lovím zbraní a lovím aj dravým ptákem, jo. Samozřejmě v době lovu musíte mít povolení a tak dále, povolenku na lov. Ale je to lepší, ono se taky říká, že lov dravcem je jeden z nejhumanějších lovů, jo. Protože když vemu tu brokovnici, tak ten bažant nebo ten zajíc má, nechci říct, že nemá šanci, bo taky netrefí ten myslivec, že? Ale ten dravý pták, statistika říká, že v přírodě ten dravý pták dělá na kořist 10 útoků a pouze jednou se mu to podaří. Stane se třeba, když jsou kruté mrazy, dravec neuloví poprvé, podruhé a třeba se slabne natolik, že už nemůže letět.
1: A dá se třeba jako z hlediska vztahu hovořit o nějakém vztahu citovém mezi vlastně sokolníkem a dravcem?
2: No tak vztah, já to nerozlišuji, já mám vztah ke každému dravci, ať je to poštolka, ať je to orel nebo cokoliv, jo. Aha. Ale samozřejmě, když ten dravec je takový, že přiletí okamžitě, tak ne, že bych ho měl radši, ale už si to lajznu, že ho můžu pustit třeba v okolí, kde, já nevím, mám poštolku, kterou pustím třeba v městě a vím, že mi neodletí. Já vím, pravděpodobnost tam je, že neodletí, jo. Ale každopádně používáme ty vysílačky, jo.
0: Dodává Jaroslav Ošelda, sokolník z Karviné. Zdravci mu pomáhá i jeho syn David. A jaké to je vyrůstat mezi opeřenci, to nám prozradí po písničce od kapely Roxette.
3: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Láska k sokolnictví se dědí. Zářným příkladem je toho právě rodina Ošeldova z Karviné. My jsme si před písničkou povídali s panem Jaroslavem a teď redaktorka Romana Kubicová oslovila i jeho syna Davida.
1: Davide, tak vy jste vnímal vlastně už asi od dětství, že tatínek pracuje s dravci. Je to tak?
2: Ano, je to tak přesně. No. Já jsem vlastně s tím vyrůstal, takže jsem ani neměl jinou možnost, ale nedělám to jako tak naplno jako taťka, jako já chodím normálně do práce, že, ale s brachou, ještě mám brachu staršího, takže tohle to, co vlastně dělá, nejde dělat, že by to dělal sám, že? Takže proto vždycky se s brachou střídáme a vždycky musí být dva u toho, jo.
1: To když jezdíte předvádět vlastně.
2: Ano, ano, právě na každé té předváděčky, jak děláme ty školky, na každou ukázku de facto je fakt lepší být dva, jo. Kdykoliv se může stát, že ten dravec prostě uletí a nemůžete lidi nechat čekat a hledat jít dravce nebo tak, tak je lepší, když se prostě rozdělí. A i tak, jako je to o něčem jiném, prostě si takhle navzájem pomáháme a podáváme věci a prostě on kecá, já chodím s takem a předvádím a takhle, to jsme v tom sehraní takhle, no, ve dvojku.
1: Dobře, takže jiní kluci vyrůstají, mají morčata, králíčky, pejsky, kočičky a vy jste prostě měli doma dravce.
2: Dravce, přesně tak, no.
1: A nebal jste se jako malý kluk těch dravců, nebo hned jste uměl zacházet s nimi?
2: No, tohle já si ani nepamatuju, já si jako, jak vidím fotky třeba staré jako z dětství, tak já už jako malý jsem jako chodil s jestřábem, chodil na sokolnické setkání a už jsem měl na ruce dravce, který byl poloviční velikosti, jak já, jako de facto, jo, tak ještě tak jsem ho nosil, že jsem si podpíral ruku, bo jsem ho nemohu nést. Ne, nepamatuju si, že bych se toho bál, někdy to ne.
1: A ublíží někdy třeba dravci nezáměrně nebo záměrně i třeba?
2: Určitě, ale spíš je to taková nepozornost sokolníka, než že by jakoby chtěl ten dravec ublížit, jo, jako spíš fakt je to ta nepozornost, jo, ale stalo se určitě tím drápem, že sekne, nebo se mi u krkavce stalo, jak jsem mu odvazoval, že mi prostě jakoby nevím, co viděl, chtěl si hrát nebo něco, jo, protože krkavec je takový zvláštní a prostě klovil mi jakoby do oka, že? A měl jsem jakoby...
1: Ale máte ho.
2: Jo, oko mám naštěstí, ale jako já jsem z toho monokl, že? Jak jsem potom přišel do práce, tak já říkal, všichni, co jsi dělal, kde se popral nebo něco, já říkal, když vám řeknu, jak se mi to stalo, mi to nebudete věřit stejně. Jo, takže je to vždycky o nepozornosti spíš.
1: Jak to u vás doma vypadá? Vy musíte mít nějaké voliéry, předpokládám venku, a jak to vypadá, když je krmíte všechny ty vaše svěřence?
2: Ono takhle právě, každý se třeba ptá, protože já už s našima samozřejmě nebydlím, že, ale teďka je na baráku, má velkou zahradu, tam má ty ptáky. Každý se ptá, jako, že jestli nedělají kraval, co sousedí na to a tak, a ne, prostě na té zahradě je ticho. Ale jakmile taťka přijde na zahradu, tak všichni jako, že se začínají ozývat, protože vlastně on tam chodí denně, že krmí je a to, takže na něho oni reagují, jakoby, no.
1: Čím se krmí takový dravec, to musí být nějaké čerstvé maso?
2: No určitě, určitě. Taťka jezdí do Líhně vlastně a odebírá takové ty jednodenní, dvoudenní kuřatka, co tam jezdí, a i vlastně ze zoologické zahrady zaměstnanci a tak, a vlastně odebírají ty vyřazené jakoby ty kuřatka, no, z té Líhně. Takže tím, no. Je to tak dobrý, protože vlastně se to dá dobře dávkovat, jakoby, jo.
1: Vy osobně s jakým druhem dravce nejraději pracujete? Už víme, že krkavec vás teda klovnul do oka.
2: No. Nejraději, mě nedělá problém žádný dravec, jo, ale kdysi jsem to tak brával, že jak už jsem poradil vzít toho orla na ruku, tak říkám, wow, teď přišla moje chvíle, beru orla na ruku, jo, lidi úplně budou z toho, protože vždycky jsou z toho nejvíc vyjavení, ale neřeším to vůbec, jakože úplně to asi jedno, no. Jako vím, u kterého dravce si dát větší pozor, a třeba když beru nějakou sovu, tak tam můžu být úplně klidný, jo. Tam prostě nehrozí, že by se mi něco stalo, nebo tak, ty sovy jsou v pohodě úplně.
1: No a na který druh nejraději nebo nejlépe reagují děti třeba nebo přihlížející?
2: No tak jako samozřejmě nejoblíbenější jsou sovy, určitě sovy. Ta sova pálená, vír, bengalský, jo, co máme, puštík, určitě sovy.
1: Říká mladý sokolník David Ošelda z Karviné. Z Frýdku místku Romana Kubicová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Raně barokní zámek Hošťálkovy je kulturní památkou v soukromých rukou, která prochází postupnou rekonstrukcí a zároveň je také otevřená veřejnosti. Nedávno v interiéru přibyla nová kamna. Svou podobou samozřejmě odkazují do minulosti a do zámeckých kulis pěkně zapadají. S kastelánkou Andreou Šírovou natáčela redaktorka Petra Štrimplová.
1: To, co posluchač slyší, tak to jsou zvuky z úklidu v místnosti, které se říká, paní Kastelánko, jak?
2: Přijímací salon to máme.
1: Přijímací salon v jednom rohu zdobí kamna. A teď je, co to je za barva? Bílá není bílá, že jo?
2: No, ta Nika původně bílá nebyla, ano. Byla taková mramorovaná, ale samozřejmě neznáme podobu těch kamen, ale už podle toho okrouhlého tvaru Niky bylo jasné, že i kamna byla okrouhlá, takže majitelé teď koupili nová kamna, staronová kamna, jsou to vlastně historická kamna, která byla umístěna tady do té Niky a doplnila tady ten kus nábytku, který tu původně byl.
1: Teď přemýšlím nad tou barvou, samotná barva těch kamen je...
2: No, bílá.
1: Je bílá, nebo je to nějaká
2: je
1: slonová
2: ne,
1: kost? Ne, je to bílá.
2: Slonovou kost máme jinde, toto je fakt jako bílá, trošku nám to v té bílé Nice zaniká, ale každopádně byla stavěna jako funkční, takže třeba si tady můžou někdy majitelé přitopit, když tady budou chtít přivést návštěvu, protože přijímací salon sloužil k přijímání rodinných a vlastně takových těch blízkých příbuzných návštěv.
1: A vy znáte třeba z nějaké historické dokumentace fotografie, jakou podobu měla ta původní?
2: Ne, kamna byla všechna vlastně odstraněna už v 70. letech, kdy se tady zavedlo ústřední topení,
1: ano.
2: Ale už v 50. letech se spousta těch původních barokních kamen měnila za novější z 50. let.
1: Mm-hmm. Takže je to vlastně pokus o takovou jakoby historizující,
2: ano,
1: stylizaci.
2: Je to taková...
1: No, hodí se tady pěkně, musím
2: Určitě,
1: říct.
2: Určitě vzhledem k tomu, že naše expozice je vlastně směrována do doby před rokem 1945, tak nás tady ani jako secesní kamna neurazí.
1: Tak, no a my se od topného tělesa budeme podívat k jinému topnému
2: přesně
1: tělesu,
2: jo,
1: protože zámek Hošťálkovy se může pochlubit unikátními komíny, ale zatím my musíme až do půdních prostor.
2: No, ještě já totiž navazuju, že kamna byla obsluhovaná tady schodeb pomocí těch přikládacích dvířek.
1: Takže my jsme vlastně za zdí, my jsme vyšli z přijímacího salonu dveřmi, jsme v chodbě.
2: Ano, protože z chodeb se všechna kamna původně obsluhovala, tak aby nebyla šlechta a panstvo rušeno, že od nějakým přikládáním, anebo když kamna foukla, tak ať není smrad v místnosti. Takže tady ze studených chodeb se snažili, nebo se obsluhovala všechna kamna v panských místnostech. Mm-hmm. Panstvo se procházelo hezky v teplíčku, tak jak my jsme prošli tou enfiládou.
1: Ano.
2: A jak jste zmínila, ano, všechny komíny jsou stále funkční. Když si tady šáhnete, tak je cítit, jak to opravdu táhne. Jak
1: má to tah?
2: Jak to má tah. A komíny jsou tedy původní, funkční, asi díky tomu, že byly až do toho roku 1974 využívány.
1: A my se půjdeme podívat na tu půdu?
2: Půjdeme.
0: Tolik tedy první část našeho rozhovoru, který je připravila Petra Štrimplová. My jsme mluvili s kastelánkou zámku Hošťálkovy Andreou Šírovou a hned po písničce se na toto místo opět vrátíme.
3: Český rozhlas Ostrava,

0: Jedinečnou příležitost měla v rámci své návštěvy zámku Hošťálkovy redaktorka Petra Štriplová, kterou kastelánka Andrea Šírová vzala do půdního prostoru. Pod krovy je totiž mnoho zajímavého k vidění, o čemž se reportérka na vlastní oči přesvědčila. Především pak obrovské zámecké komíny.
1: A to my už s kastelánkou šplháme po strmých dřevěných schodech do toho samotného půdního prostoru. My jsme prošli pár chodeb a teď jsme už pod krovy a když se rozhlédneme, to je neskutečně velký prostor toho křídla.
2: No tady ty komíny, co vidíme v tom západním křídle, tak ty jsou v podstatě v každé druhé chalupě. To není nic jako zajímavého, nebo je, ale ne tak unikátního. Ale když půjdeme tady do i severního, i jižního křídla, oni jsou totožná až tady na ten nárožní, který je takový vytočený, tak tady vlastně vidíte ty naše nohavice. A já říkám, že máme enfiládu komínů teda.
1: Je to tak, já tady mám takový průhled opravdu až k tomu poslednímu, skrz ty nohavice rozkročené. Podobné komíny jsem viděla třeba v Kunině na zámku, tam se tím taky chlubí. No tak úžasná záležitost, muselo to být teda propracované ten systém komínový, aby to zvládlo odtopit, vytopit celý ten zámecký areál, aby to
2: určitě
1: fungovalo.
2: Určitě, představte si ještě, že každá ta nohavice je vlastně rozvětvena na několik dalších prostě sopouchů. Mě až mrzí, že se tady teda udělala ta půdní vestavba, protože si představte, že máme ještě to patro pod námi otevřené. A vidíte to rozšíření těch nohavic. Takže každá, tady třeba víme, že i tamta je rozšířena jakoby do boku, má to napojené tak ze všech stran třeba ty další a další sopouchy, protože ten komín sice vede od střechy až po přízemí, ale není z vrchu dolů jako rovně. To je různě klikatě a krkolomně propojené. My jsme teď vlastně jakoby v místě nad mojí kanceláří, kdy si jasně podle půdorysu řeknete, tak jasně tady ten komín, to je ono. No ale když zatopíte v mojí kanceláři, tak dým jde tam z toho komína. Takže to je tady někde podlahama nebo stěnou nějak překlenuto a dostanete se do toho vedlejšího komínu. Takže opravdu velmi zapeklitá záležitost. Myslím, že pan komíník je z nás úplně vždycky urodivý, když něco potřebujeme zprovoznit.
1: Komíník je ceněný řemeslník na zámku. No tak tajemství zámku Hošťálkovi tkví v komínech, kam který vede.
2: Rozhodně. Pan komíník má skoro 2 metry, takže on je moc rád, když je někde musí lézt, protože se občas musí prověřit ten komín fyzicky. Ne všude dostanete prostě nějakou sondu, takže on prostě to potom fyzicky proleze a bere si sebou menšího pomocníka.
1: Ze zámku Hošťálkovi Petra Štrimplová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Bruntálsku.

0: Ahoj, tady Boris Urbánek. Společně s Českým rozhlasem Ostrava vás zveme na zahajovací koncert Jazz Open Ostrava. Na němž 10. června od 19.30 vystoupí ve studiu 1 Českého rozhlasu Ostrava zpěvačka Marta Kloučková a kytarista David Dorůžka. Koncert bude vysílán přímým přenosem a streamován na YouTube.
1: Naším úterním dopoledním hostem bude Kateřina Řehořová, která se věnuje fyzioterapii a rehabilitaci zvířat. Kdy zajít se psem na rehabilitaci, s čím vším může pomoct a jaké jsou příznaky, že s naším domácím mazlíčkem není něco v pořádku. Odpovíme v poradně. Naslyšenou se těší Iva Havlíčková.
2: Poradna Českého rozhlasu Ostrava. Každé úterý po 11. hodině.
3: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

Poslouchali jsme Dire Straits, v Bruntálu se dnes otevřela nová zubní pohotovost, kde ji najdete, tak to vám poví Lenka Blažiová ve zprávách, které budou ke slyšení přesně za 5 minut.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: V Bruntálu se dnes otevřela nová zubní pohotovost. Vláda pro změnu financování České televize a Českého rozhlasu nevyužije návrh zákona od ministra kultury Klempíře. Fotbalisté Baníku Ostrava se udrželi v první lize. Dnes porazili Táborsko 5-0. Zítra bude v regionu polojasno s teplotami do 24 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Lenka Blažejová. V bruntálské nemocnici ode dneška funguje nová zubní pohotovost. Ordinaci vybudovala a provozuje krnovská nemocnice. Dosud se na pohotovostech pro celý okres střídaly soukromé ambulance. Pacienty s akutními problémy tam stomatologové ošetří o víkendech a o svátcích, dodává vedoucí lékař Antonín Chudárek.
2: Momentálně je v provozu jedna ambulance pro výkon zubní pohotovosti s příslušným komplementem, to znamená sterilizační dezinfekční místnosti, šatny a místnosti pro personál. K dispozici je velká čekárna.
0: Vláda už se nebude zabývat návrhem zákona o veřejnoprávních médiích, který připravil ministr kultury Otto Klempíř za motoristy sobě. Ke změně financování Českého rozhlasu a České televize využije změnu současného zákona. Řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Jako důvod uvedl přibližně 400 připomínek, které se k návrhu zákona sešly.
3: Říkám, že potom všechny ty protesty a demonstrace jsou o ničem, protože vlastně se nemění nic. Jenom ty peníze se od lidí, aby je neplatili, a od firem půjdou z rozpočtu.
0: Český rozhlas i Česká televize dlouhodobě změnu financování kritizují. Ve středu v otevřeném dopise Babišovi napsali, že změna povede k destabilizaci médií a neexistuje pro ní žádný racionální důvod. Pěstitelé brambor letos v Česku zmenšují svá pole. Podle Bramborářského svazu se plocha oproti loňsku sníží zhruba o 10%. Dá se proto očekávat i nižší produkce. Podle ředitele svazu Josefa Králíčka farmáři reagují na přebytek brambor na trhu a slabší poptávku. Českotěšínské koupaliště dnes zahájilo sezonu. Lidé mají k dispozici dva nerezové bazény, jeden plavecký a druhý s atrakcemi. Pro děti je napuštěné brouzdaliště a sportovci mohou využít také beach volejbalové anebo badmintonové hřiště.
4: Správa účelových zařízení zároveň pokračuje v přípravách na výstavbu nového tobogánu, který má v další sezóně nahradit původní atrakci z roku 1999. Důvodem plánované výměny je především technický stav současného tobogánu. Z Českého Těšína Natálie Janešková, Český rozhlas. Sport.
0: Fotbalisté Baníku Ostrava v odvetě barážového dvojzápasu zvítězili 5-0 na hřišti Táborska a udrželi se v první lize. Slezané navázali na úvodní domácí výhru 3-0. V příštím ročníku nejvyšší soutěže bude nováčkem pouze vítěz druhé ligy Zbrojovka Brno. První ligu opouští pražská Dukla. Počasí. V noci bude polojasno, nejnižší teploty 13 až 9 stupňů. Zítra přes den polojasno, postupně bude oblačnosti přibývat. Výjimečně se objeví slabé přehánky. Nejvyšší teploty zítra kolem 24 stupňů, na horách kolem 19.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na silnici v obci Vražné v okrese Nový Jičín u čerpací stanice je omezený provoz, jsou tam hasiči. Hrozí tam riziko požáru, probíhá evakuace benzínky Shell. Policie dopravu odklání na objízdnou trasu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
5: Je tu čas se trochu omladit. To dokáže smích, také vzpomínky, které nás přenesou do doby, kdy jsme bývali mladší. A jeden komik, který to mládí, má i ve svém příjmení. O něm vám bude vyprávět Patrik Rozehnal. Narodil se 7. února roku 1942 v Praze. Chodil na průmyslovku a pak i na Vysokou školu ekonomickou. Mimochodem tu skončil s titulem inženýr.
6: A do roka to dotáhl až na pracovní zařazení samostatný odpovědný pacholek.
5: Vedle zaměstnání pracoval i v baru.
6: Začínal tam jako lepič tapet. Divím se, jak mohl tuto práci dělat.
5: No jak, vzal kýbl s lepidlem, štětku a lepil, co se bude hrát?
6: Zvířata neměl nikdy moc rád a choval se k ním někdy až nepřátelsky.
5: Tak každému nepřilnou, ale raději k lidem. Také se později oženil.
6: Tvrdil, že manželka je v podstatě cizí tlustý chlap, který ti leze na nervy.
5: Možná proto s ní v roce 1968 odjel do Francie.
6: Ale pak, to zas musím uznat, pustili na svobodu.
5: Následně Ivan Mládek nastoupil cestu do světa humoru a do Banjo Bandu.
6: Měl tam vynikající výsledky, spolupracovníci si jej tam vážili.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Tak tohle byli Děda Mládek Illegal Band, nikoliv Ivan Mládek, ale jen důkaz toho, jak humor a písničky Ivana Mládka žijí i mezi mladou generací.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Ivan Mládek, o kterém dnes budeme mluvit, se narodil 7. února 1942 v Praze. Absolvoval průmyslovou školu strojnickou, ale později i vysokou školu ekonomickou. Už během středoškolského studia se začal zajímat o jazz a v roce 1959 spolu založil studentský Dixieland Storyville Jazz. Od roku 1961 se snažil formovat první banjo bandy, ve kterých by se mohl víc realizovat jako solový banjista. Rodiče z toho velkou radost neměli, ale naštěstí mu nic neříkali.
2: Zkrátka, dělal jsem rodičům jen a jen radost. Jen v jednom jsem je rmoutil. Když jsem byl nemocen, nemohli mě nikdy dostat k lékaři. Doktoru jsem se bál jako čert kříže. Rodiče mě jednou odvedli na zdravotní středisko s bolestmi v břišní krajině. Ordinační hodiny měl toho dne Mudr Bém, známý břišní krajinář. Hned poznal, že mám prudce zanícené slepé střevo. Rozhodl se k okamžitému chirurgickému zákroku. Co se však nestalo? Průvan zabouchl jednoklikové dveře do ordinace, klíče zůstaly uvnitř a sestra byla právě někde pryč. Doktor Bem byl tak ducha přítomný, na nic nečekal a slepé střevo mi vyoperoval v čekárně bez použití jediného chirurgického nástroje, jen pomocí svých zubů a nechtů. Zachránil mi možná život, ale od té doby omdlévám strachy z pouhého očkování. Zrovna příští týden mám mít na povinnou injekci proti tetanu. Domluvím se asi jako ostatní s tím chramostou. Chramosta je muž, který za úplatu chodí na povinné očkování skoro za všechny obyvatele našeho městečka. Na injekce dochází v různých převlecích a parukách, vždy s jiným občanským průkazem. Neuvěřitelné je, že tam chodí i za ženy. Divím se, že si náš lékař ještě nevšiml, že píchá stále do toho samého zadku. Chlapa ze mě udělala až vojna. Narukoval jsem do Josefova a nebylo to tam špatné. Měl jsem tam výbornou zašívku. Všichni vojáci v kasárnách museli denně běhat 5 kilometrů, zatímco já jsem měl tu kliku, že jsem se dostal do nějaké speciální protitankové čety, ve které jsme běhali denně jen 100 metrů a cvičili skok do dálky na cíl s náloží v ruksaku. Na vojně jsem také podal jeden zlepšovací návrh. Vymyslel jsem, že by samopaly mohly být na elektrický proud. Byly by tiché a neznečišťovaly by ovzduší. Jedinou nevýhodou bylo, že by vojáci museli běhat jen rovně, jinak by se zamotávali do kabelů. Mohli by také postupovat na nepřítele do určité vzdálenosti, jinak by si vytáhli zástrčku ze zásuvky. Bylo mi jasné, že někteří vojáci musí dále až do týlu nepřítele. I na to jsem pamatoval. Rozvědčíci, průzkumníci by měli prodlužovačky. Své vynálezecké schopnosti jsem uplatnil i v Praze v jedné účtárně, kam jsem po vojně nastoupil. Jako první jsem podle známého účtu Má dáti dal zavedl nový účet Ukradli nám, ukradli jsme. Dále jsem vynalezl kancelářský psací stůl s lůžkovou úpravou. Vynalezl jsem výchovné trestné píchačky, které po 7 hodině raní dávají ránu 380 voltů. O sobě bych toho mohl napsat ještě mnoho, nerad bych se ale sebou příliš zaobíral.
0: Tak přidám některé informace já. V roce 1966 založil Old Time Trio, se kterým účinkoval na pravidelných jam sessionech v pražském poetickém klubu Viola a taky v rozšířené sestavě i ve studentském klubu Vltava. V té době také hrál na banjo s tehdy populárním triem KTO.
3: No, na některých se hraje Benjo blbě, ale některý ještě víc blbě.
4: Proč máte Benjo, která se hraje blbě?
3: Tak samozřejmě asi nejlíp se hraje na elektrickou kytaru, to se ty struny šimrají tím trsátkem, když to tady to musíte pořádně jako vybrnknout, pořádně domáčknout, začneme trochu špatně domáčknout. Jedno pole už vám ten tón nezazní, že jo. Na ty elektrické kytaře stačí se dotknout, už to tam je, no. Je to docela jako, když to banjo je tvrdý, tak je to opravdu práce.
0: V roce 1968 ale odjel na půl roku do Francie, kde účinkoval v pařížských ruských klubech jako sólový hráč na balalajku. Když jsme u toho cestování, tady je jedna cestovatelská anekdota.
2: Český turista byl ve Španělsku, když se vrátil, tak potkal kamaráda, který se také do Španělska chystal. Říkal mu, prosím tě, jdi tam takový malý hospůdky, je to přímo tam v Madridu vedle toho stadionu, co se pořádají ty bičí zápasy, a dej si tam, mají tam fantastický za dva pesos, normálně takhle veliký, víte, co to jsou bičí žlázy, že jo? Takhle veliký bičí žlázy za dva pesos, strašně dobře se najíš. Tak on tam potom, ten jeho kamarád šel, ale stalo to sice jenom dva pesos, ale byly to takový malinký dvě ty, a on jako protestoval, že jo, kamarád tam byl, dostal takový velký bičí žlázy, a on říkal, to víte, někdy vyhraje Toreador, někdy bejk, že jo?
0: Ale zpátky do Československa. Ze začátku se Ivan Mládek pohyboval po nočních klubech, varieté a estrádách s banjistou Františkem Turkem. Pak vystupoval střídavě jako mandolinista v countryové skupině White Stars a taky jako banjista ve svém old-time triu. V roce 1970 na countryovém festivalu v pražské Lucerně slavil úspěch se svým trojbanjovým banjobandem, kterému sami organizátoři festivalu dali název Banjoband Ivana Mládka. A taky občas vystupoval se svými kamarády.
2: Vážení přátelé, já jsem si přivedl jako hosta Jiřího Kodeta, známého filmového zvukového herce. Vážení přátelé, Jiří Kodet je můj nejstarší kamarád. Jiří Kodet je výborný kamarád a častokrát mě v životě vytáhl trn. Uvedu příklady jeho nezištného kamarádství. Například už, když jsme chodili do školy spolu, tak se pamatuju, jak jsme psali písemnou práci. Mě v peře plnicím došel ingoust a Jirka si toho všiml, hnedka přiskočil do mé lavice a písemnou práci mi sám dopsal. Nebo jiný příklad. Jednou takhle už později jsme byli na honu spolu, honili jsme zajíce, teda stříleli jsme zajíce a já jsem střelil do zajíce a nějak špatně, protože jsem zajíce jenom zranil a chtěl jsem vypálit další ránu a rána nevyšla a zajíc šel po mně a Jirka si toho všimnul, přiskočil a svojí brokovnicí zajíce skolil. Nebo další příklad, jednou jsem byl na turné a dlouho a moje manželka byla chudák sama doma a Jirka, a to není dobrý příklad.
5: Ivan mě tady chválí a sám je daleko větší charakter než já. Já si myslím, že můj vztah k němu je daleko vřelejší než jeho vztah ke mně. Já už na škole jsem si ho velice vážil, protože on si o sobě nikdy nic nemyslel. On byl takový tichý, skromný a plachý a například v matematice, v češtině a... No tak to taky není. Ale například v tělocviku on vám už ve druhé třídě skákal do výšky takhle vysoko, přestože byl takhle malinký.
2: Se nepamatuju na to.
5: A nebo jaké uměl psát krásné básničky, opěvující naší přírodu. Já vám takovou jednu 30 let starou básničku přečtu. Já nevím, jestli si pamatuju.
2: Já už
5: si
2: to se nepamatuju na přečtí, klidně.
5: Tenkrát si to se mnou vyměnil v roce 1950, jestli se nemýlím, 30. června v den vysvědčení za zmizí. Tak dovolíte, já vám ji přečtu. O nebezpečí hor. Lidé dělají kraviny, podceňují laviny. Respekt z horské služby nemývají, výstrám se potěuchle posmívají. 10 piv nejprve urazí, potom si lanovkou vyrazí. Pak se vydají do dály, na nohou jen sandály. Lavina se náhle utrhne, v sandálech ji nikdo nezdrhne. Kdo lavině nezdrhne, tomu nohy podtrhne. koho lavina sebou sebere, ten se... No, tady už... Ivan jenom popisuje krásy přírody.
0: O tom, jak krásy přírody dokážou vzít za své, popisoval také ve slavné písni Jožin z Bážin. Tahle písnička prý vznikla na hospodskou zakázku. V roce 1977 prý za ním a jeho bandem přišel v hotelu Moskva v Gotwaldově, dnešním Zlíně, jistý Zdeněk Navrátil. Byl to také muzikant a jejich fanoušek, a tak se spolu trochu opili. Asi o půlnoci se mu svěřil, že má básničku o exhibicionistovi, který se kolem Gotwaldova občas vynoří z bažiny a obnažuje se kolem jdoucím zaměstnankyním místních obuvnických závodů. A že se mu říká Jožin z bažin. No a když měl trochu upito, tak vyjádřil dost nesplnitelné přání, jestli prý Ivan Mládek nenapíše o Jožinovi písničku. Pokud ano, přiveze mu do Prahy demižon Slivovice. Pravda je taková, že v rozhlase ho s touhle písničkou vyhodili, ale jemu se ji přesto podařilo natočit. Tenkrát ve vydavatelství Panton. A vy si určitě všichni pamatujete. Nakonec zněla i v mnoha zahraničních dílech a taky třeba na koncertu Metaliky v Praze.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Humor, písničky a povídání Ivana Mládka se na vás řítí z vysílání Českého rozhlasu.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: V roce 1971 natáčel pro firmu Suprafon první svou skladbu Upírova píseň. A od roku 1973 pak pravidelně už natáčel pro Československý rozhlas. Ze začátku to byly jen instrumentální skladby. Později jeho první dadaistické a recesistické písničky slyšeli i naši posluchači. V tomto období také přijímá angažmá v estrádní skupině Mustangové, ale jeho písničky jsou koncem roku 75 natolik populární, že si může dovolit svůj banjo band profesionalizovat. A tak se s ním rozjel po československých pódiích. V té době už bylo třeba také spojit písně průvodním slovem. Možná tady se rodí komik Ivan Mládek, který později baví své posluchače třeba i anekdotami.
2: Potkal nějakého svého známého a byl tak dobře naladěný a on se ptal, jak se máš. Říkal, no mám dneska velký den, dneska mě vyšel první článek a on mu říká, ty jsi novinář. A ne, mám ta semnici, že jo? Tak je, je ten Ivan Ivánovič, že jo? Vytáh z Volhy zlatou rybku a ona mu říkala, když mě pustíš, splním ti jedno přání. A on říká, počkej, zlatá rybka vždycky plní tři přání. A ona říká, no to víš, já jsem taková rybka třetí kategorie, já umím splnit jenom jedno přání. A on se rozmyslel, ten Ivan, a říká, tak dobře. Prosím tě, abych si přál, rybko, aby v Čečně byl konečně mír, aby tam konečně přestalo krveprolívání, aby ruské vojska odešly z Čečenska, aby Čečna byla konečně samostatná. A ta rybka říkala, prosím, já jsem ti říkala, já jsem zlatá rybka třetí kategorie a tento neumím, to je strašně náročná věc, řekni mi, prosím, něco jednoduchého. A on se zamyslel a říkal, já prosím tě, já mám takovou nemoc hezkou manželku, jestli bys byla tak hodná a uděláme z ní trošičku hezčí. A ona mu říkala, a máš tady fotografii? A on říká, jo, tak takhle ukázala tu fotografii a ta rybka takhle na to koukala a říká, a cože jsi to chtěl v tom Čečensku, prosím tě? Scott si chtěl koupit whisky, takovou malou lahvičku a pořád nevěděl, jestli si ji má koupit nebo měl hrozně rád whisky a nakonec teda šel do záložny a šel si ji koupit, takovou tu skleněnou lahvičku, dal si tady do kapsy, vyšel z kramu a přejel ho nákladní auto, je úplně rozmašírovaný, v bezvědomí se probral ještě na té dlažbě a tady byl mokrý a šák se řekl, pro boha, ať je to krev, jo. Jsem zrovna slyšel, se potkají dva policajti a jeden má zavázaný v obě uši a on se ptá, co se ti stalo, říká, nic nepěl. Já jsem tak roztržitý, představ si, já jsem si takhle žehlil košily na žehlicím prkně a najednou zazvonil telefon a jsem si tu želičku přiložil na ucho. Úplně jsem si seškvařil ucho, jo. No říkala, co se ti stalo s tím druhým uchem a to jsem volal pohotovost.
0: Své pořady začal Ivan Mládek psát i průvodní slovo. Později přidal scénky, monology a začínal ho čím dál víc zajímat humor jako takový. A těžiště jeho tvorby se stále víc přesouvalo z písniček na humoristickou beletrii. Tady je kousek jeho textu, nazvaného V taxíku.
3: Nějaký velký, vypolírovaný taxík se objevuje na mostě, svítí mu světélko, to znamená, že je volný. Mávám. Taxikář prudce dupne na brzdu a zastavuje. Lezu do taxíku, sedám si raději dozadu, jistota, jistota. Nikdy si nesedám na sedadlo smrti vedle řidiče. V případě havárie se vzadu vždycky nějak přežije. Výjimka byl snad jenom Ivo. Jeli někam autem, spadli do lomu a Ivo, přestože seděl vzadu, nepřežil. Asi proto, že držel v ruce demižon plný slivovice. Na pitvě se pak zjistilo, že řidič, ten také nepřežil, a Ivo dohromady měli v sobě víc promile alkoholu než demižon. Rozjíždíme se. Taxík jede neplynule, motor strašně řve. Zjistil jsem, čím to je. Taxikář je pěkný hromotluk a má tak velká chodidla, že pravou nohou sešlapuje současně plyn i brzdu. To auto musí ale dostávat zabrat. Stalo jistě taxikáře mnoho peněz. Zase ale něco vydělá, snad se mu to nějak vrátí. Hůř na tom byl Ota, který koupil nové auto, v zimě si ho dal na venkov do stodoly a nějací závistivci mu ho dali na špalky a spustili motor. Když si Ota na jaře pro auto přišel, měl ho ojeté. Taková škoda. Bylo to krásné hnědé MPčko pro 5 lidí. Protože jich doma bylo 6, musil Ota jednoho člena rodiny, tchýni, vozit v otevřeném postranním vozíku, který přiděl k autu na pravou stranu směrem do příkopu. Trochu jsem se zamyslel a vydá, jsme již na místě.

0: Komika Ivana Mládka zpropagoval také v 80. letech velmi populární pořad Možná přijde i kouzelník. Pan režisér Polák a další mu dali šanci, stejně jako průvodci pořadem Jiří Lábus, Oldřich Kaiser a Jiří Korn. Bavil hlavně svými znalostmi cizích jazyků a prim u něj vždycky hrála němčina.
1: Dobrý večer, než tady našemu příteli zahrajeme písničku v němčině, tak bych mu rád řekl o sobě pár slov, protože předpokládám, že mě asi nezná, aby věděl, kdo mu zpívá, že samozřejmě řeknu to, pokud mě to moje znalost němčiny dovolí, že. Ich bin Ivan Mládek. Ich bin aus Familie Hogofogo. Mein Vater ist große tschechische Sportmann. Hopsen do dálky. Hopsen 5 metr und 20 kilometr. Nein, centimetr. Ja. Ich bin Paco. Mein, jak se řekne strejda, jo. Mein Ujo ist auch große tschechische Rekordmann. Schmacken 30 Bier und nicht Toiletten. Das ist Kunst, ja. Ich schmacken nur ein Bier und 30 mal toaletní. mein Bruder ist große tschechische Wechselmann in eine kleine Banke. Mein Schwester ist mein Schwester arbeitet in Hotel Alkron. Ich bin Musikant und Komponist. Ich mache große Kupe Song. Ich mache Jožins Bažin. Jožins Bažin, das ist Helmut von Seyreit. Ich mache já mám boty z umělé hmoty. Das ist, ich habe Skrpaden aus Bakeliten. Ich mache Song 20 párátek. Das ist 20 Flachsenbeizer.

0: Tak to byla další písnička z pera Ivana Mládka. Do dnešního dne jich napsal více než 600 a některé z nich v podstatě zlidověly. Se svým banjo bandem odehrál tisíce představení v České a Slovenské republice, v Polsku, Německu, Švýcarsku, Belgii, Rakousku. To všechno stihne muž, o kterém si dnes vyprávíme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Kromě všech hudebních a humoristických aktivit je Ivan Mládek také autorem patentu na Guitariano, tedy první sériově vyráběný keyboard pro kytaristy, který byl poprvé představen veřejnosti na Světové výstavě hudebních nástrojů v Anaheimu ve Spojených státech amerických v roce 2001. Zdá se, že popularitu si užíval v podstatě kdekoliv, i když občas měl i problémy, aby ho vlastně poznali. I když ho poznali, jak se mi kdysi svěřil v jednom z našich pořadů.
2: Jenom seděli u stolu takového louvatánského v hospodě, a to byly stoly asi u sebe, takže jsme seděli na jednom konci s kapelou a na konci druhém seděli dva dětkové, furt si něco šuškali, čuměli po nás, jo. A jsme tam různě popíjeli, jedli a to, a najednou ten jeden dědek se osměl, starý, a šel ke mně a říká: dobrý den, prosím vás, my se tam s Františkem přeme, jo. On tvrdí, že to nejste, já říkám, že jo. Helejte, že jste byl za války nasazený v Mandelu.
0: Jako humorista se v letech 80. realizoval i jako malíř a začal malovat oleje ve svém originálním antiperspektivním stylu. Po roce 89 se mu pak otevřely dveře do privátní televize Nova a 11 let pro ní jednou měsíčně psal a točil pravidelné hudebně zábavné pořady. Nejprve Chunder Country Show a pak Country Estrádu. Objevila se tam i scénka v režii Petra Buriana, konkurs na sekretářku.
3: Personální řediteli, zatím je to hrůza teda, jo. Takovýhle konkurs na novou sekretářku, to jsem ještě nezažil. Zatím tady byla jedna ošklivější než druhá. To je hrůza.
4: No, to máte pravdu, ale zase na druhou stranu je známo, že čím ošklivější, tím pracovitější.
3: Tady si radši hezkou línou jako veš, než nějakou ošklivou pracovitou.
4: Pojďte, nechte si zajít chuť, máte doma manželku.
3: To je vůl, tak si...
4: No, ale hlejte se, co kdybychom vzali tu paní Petržilkovou, co tady byla před chvílí? Má maturitu, 25 let praxe, co byste chtěl víc?
3: Zaseď má dvě brady, se si toho nevšel.
4: A to je vám málo nebo moc?
3: Ježiš, vám nestačí jedna brada na ženský, člověče. Mi to připadá, jako kdyby sem přišla hrbatá bába a vám bylo málo, že má jenom jeden hrb, člověče.
4: No ale stejně je lepší, než tu Petržilkovou nenajde.
3: No, máte pravdu, asi nic lepšího neseženeme. Musíme se řídit příslovím lepší obluda v hrsti než krasavice na střeše. Že?
4: Takže ji vezmeme, tu Petržilkovou?
3: No, sem vezmeme ty, co tam zbyli, a až sem jdou ještě ty, co jsou za dveřma.
4: Tak další, slečno, pojďte.
3: Konečně pohledná žena. Vaše jméno, prosím.
5: Betty Plešivá.
3: Co jste to řekla? Co si to dovolujete? Co jste to řekla?
5: Betty Plešivá.
3: Jo, vy se jmenujete Betty Plešivá, jo. Pardon, já rozuměl ty Kriplešivá. Mě to bylo, to bylo divné, že to... Pardon. Promiňte, pan personální si vás trochu přeměří, jo. Míry budou jedním z faktorů, podle kterých se budeme rozhodovat při výběru, jo. Vás dělejte, já se to nemůžu dívat.
4: Pane generální, on má přes prsa víc než do libastr.
3: Neměří se to přes ruksak, nemá ruksak nebo je co, nemá ani bradavic nějakou. Takže to je v pořádku, netřeba dalších otázek, děkujeme, my vám dáme vidět, vypadá to velice dobře, děkujeme.
4: Pěkný, co? Větší už by asi nebyly hezký,
3: ne,
4: že?
3: Ne, to ne, to žádný příklad, je to abnormálně velký prsa, to je, ani není hezký a taky to není praktické. Já mám jednu tetu, ta má abnormálně veliký prsa a jednou se skočila ze zápraží a přetrhla si na zádech kůže, že? To je akorát to ten.
0: To je humor. humor Ivana Mládka. Ještě za socialismu ho občas musel hodně obhajovat. I ten, který skrýval ve svých písničkách, i když vlastně, jak on říkal, nikdy nic neskrýval. To jen soudruzi hledali různé jinotaje v jeho textech. A tak ho pobavili i výroky některých funkcionářů na různých schvalovacích poradách, jako třeba Perla, šéf redaktora Zábavy v rozhlase. Copak soudruzi nechápete? Koho myslí Mládek tou červenou karkulkou? Nás, soudruzi. A nebo výrok jednoho známého baviče, co dělal v televizi dramaturga. Tak protisocialistický pořad jsem ještě neviděl. Je pravda, že prostě nedokázali pochopit, že ty jeho texty občas mohou být úplně o ničem. A přesto budí legraci.
6: Vzpomněl jsem si na historku, která se mi přihodila včera ráno v nedaleké mléčné samoobsluze. Vystál jsem si frontu na sklenici mléka, mléko jsem si dal na bufetový stolek a šel jsem si vystát druhou frontu na chlebovou pochoutku. Když jsem se s chlebovou pochoutkou vracel ke stolku, mléko nikde. Obešel jsem všechny další stolky, ale mléko jsem už nenašel. Tak to byla příhoda o tom, jak jsem ztratil mléko.
0: Většinu slovních gagů a historek si Ivan Mládek vymýšlel sám. Sem tam přidal i nějakou skutečnou, kterou trochu vylepšil. Anekdoty ty pak musel mezi lidem pochytat. Ale snažil se bez nich obejít. Pase po nich totiž každý bavič. Často se stalo, že ulovil i nějakou dobrou anekdotu v zahraničí. Na pódiu ji pak odvyprávěl a dřív nebo později mu ji nějaký kolega nevědomky vyfoukl. To se nestávalo jen jemu, ale jakémukoliv jinému baviči. Anekdoty jsou totiž něco jako socialistické vlastnictví. Jsou majetkem všech.
3: Co je to smíšený pocit, když se vám tchýně zabije ve vašem úplně novém autě, že jo? Želva přišla na policii, že ji znásilnili. Já jsem do vás znásilnil, dva slimáci. A můžete nám to teda nějak popsat? No to nemůže, to byl takovej fofr, že jo? Pan docent pozval pana profesora na kávu k sobě domů a jdou takhle po schodech do bytu toho pana docenta a jdou kolem nějaké staré, obézní, ošklivé domovnice, která tam drbe schody a když jdou kolem ní, tak ten pan docent jí takhle dá ruku pod sukně a sedou dál tím panem profesorem to cukne, že jo, protože tohle nečekal, no ale nic neříká, udrží se, popijou kávičku, že, podebatují o poezii, o estetice, o filozofii, pak jdou zase pryč, jdou někam do hospůdky, zase jdou kolem té domovnice a zase, když jdou kolem, tak zase ten pan docent takhle jí dá ruku pod sukně, ten profesor už to nedrží, prosím vás, pane docente, mě to u vás nějak nehraje, prosím vás, nemáte zapotřebí, proč tam dáváte vždycky. A jo, ona má dřevěnou nohu, já si tam dávám na hřebíček klíče. Potkají dva prodavači biblí, jeden koktá, ten druhý se ptá, kolik z toho dneska prodal. A on říká, 150. A říká, jsi dobrý čeče, jenom dvě, jak to děláš? No, domácí prodej. A myslím, že si vždycky řekneš, no, buď to si to kupte, nebo vám to přečtu. Ten pán v kupé sám přistoupí, taková hezká dáma, mu furt neví, jak by se s ní seznámil, že? A pak najde odvahu a ptá se jí, odkud prosím vás jedete? A on říká, no jedu z vědecké konference. A on říká, můžu se zeptat, prosím vás, z jaké konference? A on říká, ze sexuologické konference. A on pozorně říká, já bych byl hrozně zvědavý, o čem ta konference pojednávala. A ona mu říká, no my jsme bádali nad tím, v které zemi jsou nejvýkonnější milenci, že? A on si zeptal, můžete mi říct, jako k čemu jste dospěli. No my jsme přišli na to, že úplně nejlepší milenci jsou v Maďarsku a hned za nima jsou to Indiáni. Říká, promiňte, já jsem se vám zapomněl představit, já jsem Ištvan Vinetů, že?
0: A je tu další písnička, kterou napsal a naspíval Ivan Mládek. Jmenuje se Dáša Nováková. V časopise Mladý svět se kdysi kvůli ní rozjela i neúprosná polemika. V polovině dopisů žádali pro Ivana Mládka zákaz činnosti, vazbu. Někteří vyhrožovali i vytržením jazyka, vypíchnutím očí nebo zabitím. Druhá polovina pisatelů byla nadšená. Nic lepšího si tedy Ivan Mládek s Benjo Bandem nemohli přát. Ne, že by po Lindě, Jezu a Prachovských skalách měli málo představení, ale po Dáše už prostě nevěděli, kam dřív skočit. No a tahle píseň to způsobila.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: zdychla. To jsme to vymňoukli.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Ivan Mládek se svým humorem nejvíce prosadil v pořadu Čundr Country Show, později s country estrádou, jak už jsem říkal. Objevil se ale také v pořadech Nikdo není dokonalý. Ve filmech jen zřídka. V malé roli, třeba v Kronice žhavého léta v roce 1973, nebo v Trháku o 7 let později. K jeho vlastním projektům patří třeba Siránův ostrov nebo Noha 22. Oba projekty byly vysílány na televizi Barrandov. Ve svém volném čase nejčastěji maluje, ale nerad dělá výstavy. Říká, že je s tím velká úmorná práce a pak stejně přijdou jenom kamarádi. I když na druhou stranu jeho obrazy se s úspěchem prodávají. Na svých cestách za vystoupením musí také jezdit autem. K tomu se teď dostaneme. O zabaveném řidičáku bude rozhodovat komise ve složení Ivan Mládek a Zdeněk Svěrák. Řidičem je Luděk Sobota. Dlouholetý spolupracovník Ivana Mládka a velký kamarád.
3: Nebojte se, my vás neukousneme.
4: Vám byl zabaven řidičský průkaz, vidíte?
5: No ano, takovej růžovej, moc hezkej byl. Myslím, že ho držíte zrovna v ruce.
3: Poslyšte, jak to, že máte přilbu, vy jste přijel na motocyklu?
5: Ne, proč myslíte?
4: No, kolega vám právě říká, že máte přilbu, je mu to divné.
5: Ano, no to mám přilbu, to mám kvůli Steinerový.
3: Ona řídila ten motocykl?
5: Ne, ona bydlí u nás v baráku ve 3. patře. A vždycky, když se napije, tak skáče z okna a vždycky na někoho skočí a to jí zachrání. No tak já radši chodím v přilbě.
4: Poslyšte, pane řidiči, ano. Nesnažte se nám tady věšet nějaké bulíky na nosy?
5: Ano, ne, no ale jestli mě nevěříte, tak se běžte podívat k našemu baráku. Tam visí cedulka Pozor, padá Steinerova.
4: Hleďte se, ten váš řidičský průkaz, ten ale vypadá.
5: Hezký.
4: Umaštěný celý.
5: No, to je, jak jsem projel tou masnou.
3: Prosím vás, od čeho byste si to tam umastil?
5: No, já jsem totiž vjel rovnou pod pult.
4: A co je tohle, tomu vy říkáte kupon?
5: Ano.
4: Od čeho je tak zahnědlý?
5: No, to je... Zahnědlý, já jsem si přes něj předsedil čaj.
4: Hleďte se, za co máte tuhletu dírku? Ta jediná není zarezlá.
5: Pane komisaři, to je moje první dírka. A jak jistě dobře víte, první dírka nerezaví.
3: Prosím vás, za co vám to štípli?
5: To mě štípli za nečitelné číslo.
3: Pane řidiči, poslyšte, jak často si ho míjete?
5: No, vždycky, když se mi zablátí.
4: A za co máte tuhle tu dírku?
5: To mám za to, že jsem jel po rávkách, po prázdnej gumách.
3: Poslyšte, máte vůbec k tomu autu nějaký vztah? Když nemáte vztah k autu, tak to auto nebude mít vztah potom k vám. Já třeba mám takový vztah k autu, že to auto pak má vztah ke mně.
4: Já taky, že? Ano.
3: Vždycky, když přijdu do garáže, tak to auto zavrtí výfukem.
4: My tady o vás máme hlášení, pane řidiči. Vám byl zabaven řidičský průkaz, protože vám vůbec nebrzdila ruční brzda u vašeho osobního automobilu.

0: Prosím vás, to vás vůbec nenapadlo použít nožní brzdy?
1: No, to ne, to ne. To já bych si nikdy nedovolil. Takhle bych nešvindloval. Já na to nemám povahu prostě. To oni by, pane příslušníci, ale pěkně poznali, že jsem si vypomáhal nožní brzdou. Já když si někdy omylem vypomáhám nožní brzdou, jo, tak se mi někdy na zadku rozsvítí takový červený světýlka. Takový reflektory má.
2: Víte, jaké to může mít nedozírné následky, když nezabrzdíte vozidlo na svahu? My jsme tady nedávno zrovna měli případ, jeden výtečník nezabrzdil na svahu kráčející rypadlo a tomu odešlo do rybníka, tam chvíli šlapalo vodu a pak se utopilo.
1: Ano, to je hezká příhoda.
0: Koho vy vlastně vozíte v tom postranním vozíku?
1: Tam vozím tchýni.
0: To vy asi nemáte příliš v lásce, co?
1: No, tak teďka už jsem si zvyk. Ale dřív běhala vedle auta pěšky.
2: Prosím vás, teď vám nemohla stačit.
1: No, trošku zdržovala. Ale na světlech nás vždycky doběhla.
2: Na
1: zelenou.
2: Na zelený, správně.
0: Pojďte sem, za co máte tuhle velikou dírku?
1: Kterou?
0: Tuhle.
1: To mám za znečišťování dálnice hnojem a hlínou.
2: Snad se k tomu došlo.
1: No, já mám totiž na autě zahrádku.
2: No. Máte zahrádkářskou legitimaci?
1: No mám, já jsem ve svazu zahrádkař.
0: No, tak, pane řidiče, dejte nám své papíry.
1: Na auto nebo na hlavu?
2: Dejte nám všechny, co máte, prosím vás.
1: Všechny, co máte. Tak tady mám, to je občanská, zahrádkářská, ČSTV, na hlavu, tady mám papíry na záchod.
0: Pane řidiči, jsme rádi, že jsme první, kteří vám můžeme blahopřát. Dnešek je pro vás totiž slavnostní den. Od tohoto okamžiku přestáváte být motoristou a stáváte se chodcem. Blahopřeji vám.
1: Děkuji, děkuji a také vám přeji mnoho zdaru ve vaší další práci se mnou. Děkuji. Prosím vás, kde je tady východ?
0: Vlevo, vlevo. A jděte opatrně, prší tam.
1: Já si zapnu stěrače. Prosím vás, kde tady můžu vypustit volej?
3: To je pro dnešek všechno. Vyčerpali jsme ukázky přichystané na dnešek, ale už na příště chystám další. Ale zase s někým jiným. Dnes to byl Ivan Mládek a od mikrofonu se loučí Patrik Rozehnal.

Český rozhlas Ostrava poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Vláda pro změnu financování České televize a Českého rozhlasu nevyužije návrh zákona od ministra kultury Klempíře. Moravskoslezský kraj podpoří dotacemi provozovatele prodejen v malých obcích. V Česku už letos zemřelo dvakrát více motocyklistů než loni. Zítra bude polojasno s teplotami do 24 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Lenka Blažejová, přeji hezké sobotní odpoledne. Opoziční zástupci chtějí dál bránit vládě převést financování médií veřejné služby pod státní rozpočet. Dnešní oznámení premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO, že k tomu kabinet využije změnu stávajícího zákona, na tom nic nemění. Podle bývalého ministra kultury Martina Baxy z ODS je ale dobře, že návrh jeho nástupce Oty Klempíře se dál projednávat nebude.
2: Zákon o médiích veřejné služby byl naprosto nepřijatelný. To slovo paskvil ukázalo, že jsme dobře odhadli jeho nulové kvality, ale náš boj bude pokračovat, protože my nesouhlasíme s tím, aby se zrušilo nezávislé financování médií veřejné služby.
0: Ředitel Českého rozhlasu René Zavoral v reakci uvedl, že i nadále platí, že odmítá jakoukoliv úpravu současného stavu. Očekává, že detaily návrhu se dozví na schůzce svolané premiérem v úterý 9. června. Moravskoslezský kraj podpoří dotacemi provozovatele prodejen v malých obcích. Připraveny pro ně má 4 miliony korun. Zájemci budou moci o podporu žádat od konce června. Získat mohou až 130 tisíc korun. Uvedla to mluvčí krajského úřadu Nikola Birklenová. Kraj se do programu Obchůdek 2021+ zapojí po šesté. Na českých silnicích už letos zemřelo 23 motocyklistů. Oproti stejnému období loni to je více než dvojnásobek. Vyplývá to z předběžných policejních statistik za období od ledna do 28. května. Mezi nejčastější příčiny patří nepřizpůsobení rychlosti, stavu vozovky, nedání přednosti anebo přejetí do protisměru, říká policejní mluvčí Violeta Siřišťová.
3: Proto apelujeme na motorkáře, aby nepřeceňovali své schopnosti, přizpůsobili rychlost a počítali s tím, že silnice nemusí odpustit ani drobnou chybu. A na řidiče ostatních vozidel apelujeme, aby při odbočování, předjíždění nebo výjíždění na hlavní silnici opravdu pečlivě sledovali provoz kolem sebe.
0: Román Mariborská hypnóza české spisovatelky Dory Kaprálové vyhrál cenu Evropské unie za literaturu. Sedmičlenná porota vybírala z děl 14 nominovaných autorů. Literární odborníci v knize ocenili mimo jiné poetické zpracování a taky optiku, se kterou Kaprálová popsala svůj tvůrčí pobyt ve slovinském Mariboru. Kaprálová za svůj poslední román Před měsícem získala taky ocenění kniha roku 2025 v soutěži Magnesia Litera.
1: Sport.
0: Tenista Jakub Menšík se střetne v neděli o postup do čtvrtfinále Roland Garros s Rusem Andrejem Rublovem. 20-letý Menšík, který plní roli nasazené 26, bude hrát o premiérové grandslamové čtvrtfinále ve své kariéře.
1: Počasí.
0: V noci bude polojasno, nejnižší teploty od 13 do 9 stupňů. Zítra přes den v regionu polojasno, postupně bude oblačnosti přibývat, výjimečně se objeví slabší přehánky. Nejvyšší teploty v neděli 21 až 24 stupňů, na horách 15 až 19.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: A v obci Sedlnice ve směru na Libhošť na Novojičínsku probíhají teď záchranné a vyprošťovací práce, protože je tam zraněný cyklista, je tam omezený provoz, tak jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Sobotní odpolední program Českého rozhlasu Ostrava pokračuje i po 17. hodině. Lenka Blažová a Petr Soukup jsou u mikrofonu. Přejeme vám oba příjemné a pohodové chvíle s námi. Mezi 17. a 18. budeme plnit vaše hudební přání, protože už po písničce Jany Kiršner se ozve úvodní znělka odpolední hudební pošty.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: V úvodu dnešní sobotní odpolední hudební pošty Českého rozhlasu Ostrava se nejdřív budeme věnovat naší korespondenci. To první přání přišlo z organizace Svazu tělesně postižených v České republice, konkrétně tedy z místní organizace Friedland nad Ostravicí. Jejich členové Marie Němcová, Petr Pastušek, Miroslav Březina a Ludmila Máchová si právě v těchto dnech připomínají svá výročí, tak všem oslavencům přeje předsednictvo organizace Svazu tělesně postižených z Friedlandu nad Ostravicí jen a jen to nejlepší, hodně zdraví a štěstí a posílá písničku.
2: Já tak...

Pojďme za dalším přáním a také za další písní. Přišel nám dopis z městského klubu seniorů v Karviné ráji v Aleji. Jejich členka Libuše Finferlová si v těchto dnech připomíná své narozeniny. Samozřejmě je tady přání všeho nejlepšího, hlavně zdraví a také písnička od Karla Gotta.

0: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
1: Já budu citovat z dalšího dopisu. Před 68 lety, 30. května, se nám na Mečové v malé chaloupce pod horami narodila sestřička Ludmilka. A ačkoliv je horský vítr odvál do vzdálených krajů, tak vzpomínka na rodný domov v srdci zůstává, stejně jako nám všem. Přejíme jí hodně radosti, štěstí, klidu a hlavně pevné zdraví. Podepsáni jsou sourozenci.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
2: Je tady další přání, které je určeno paní Janě Hinčicové z Ostravy. Milá Janičko, k tvým narozeninám přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky a splnění všech tvých přání. Podepsána je kamarádka Věra Nováková s rodinou.

Ale posloucháte Český rozhlas Ostrava, který o víkendu vždy v čase mezi 17. a 18. hodinou hraje písničky na přání v pravidelné hudební poště. My už jsme obstarali dnešní korespondenci, ten zbývající čas do 18. hodiny můžeme věnovat vašim telefonátům, tak pokud po nějaké písničce z našeho archivu toužíte, tak klidně telefonujte 596 11 22 66.

0: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
1: Zeptáme se, kdo pak je na naší telefonní lince. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Sylvie z Prahy.
1: Sylvie, máte slovo.
2: Já jsem dneska vlastní písničku vybrala moje maminka Jarka, která jako si, když koukala do kalendáře, že má dneska svátek Ferdinand, tak vybrala písničku od Aby Fernando. Takové podobné jméno. A tak to a posíláme to všem posluchačům, když tak zdravím svého bratra do Horní Suché, Patrika a jeho přítelkyni Jarku a potom ještě do Jablunkova vzdálenější sestřenici Lucii a její rodinu.
1: Dobře, posíláme písničku, mějte se pěkně.
2: Děkuju, mějte taky se hezky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
1: Jednu z těch písniček pošleme do světa. Dobrý den.
2: Dobrý den. Pane Petře, srdečně zdravím vás a všechny posluchače rozhlasové rodinky. Dnešní písnička je pro radost a pohodu vám a především paní Zdeničce Lapišové, paní Věrušce do Frýdku, paní Ilonce do Kujav, paní Jarmilce do Havířova, paní Aničce a panu Petrovi do Ostravy, paní Jarmile do Třince, Marušce do Koryčanských Pasek, Janě do Hlučína, klientkám domova seniorů do Frýdlantu a panu Zdeňkovi do Karviné. Všem přeji hodně zdraví, štěstí a pohodové jarní dny.
1: Hrajeme. Mějte se pěkně.
2: Je také pro všechny posluchače. Děkuji za pěkné písničky těm, kteří mě je nechávají hrát. Pane Petře, děkuji za vyhledání písničky a přeji vám krásný zbytek dne a zbytek víkendu.
1: Děkuji. Tady je písnička, naslyšenou.

A milá, pohlédni z Radhošťa dolů, vidíš najprv Černou horu. Pod ní je dědinka docela malinká, jak v nízdečku mezi kopci, zdá se, že spinká.

0: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
1: Kdo je na telefonu? Dobrý den.
2: Dobrý den, já vás zdravím, pane Petře, a zdravím celou ostravskou rodinku. Tady k tu písničku pro radost posílám. Paní Lapišové do Havířova, Anice s Petrem do Ostravy, Hance do Místku, Jarmilce do Ostravy, do Havířova, Dolní Lišné, Ilonce, Elence, Emilce do Nitku, Marušce, Koryčany, Pasek, Zdenkovi do Karvine, Věrce na Lubno s Karlem. A ještě bych chtěla Elišce do Fulneku s Pejskem a Broničce. A Eliško, prosím tě věřit, že jí děkuju za písničky a že jí přeju hodně zdraví. A všetkým přeju hodně zdraví a božího požehnání. To vám přeje Věrka a do domovu důchodců, do Fridlantu taky. Všecko nejlepší a hodně zdraví, zdraví, zdraví a božího požehnání. To vám přeje Věrka z Fridku. Petře, já vám děkuji moc krát za písničku.
1: Nemáte zač.
2: A hezký den.
1: I vám naslyšení.

Nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Fascinující svět papoušků, humanoid a další zábavné zázraky přírody v premiérové show. ČT2. Ivan Troja.

0: v temném příběhu z Československa 50. let jako vyšetřovatel, který odhaluje pravdu o vykonstruovaném případu. Premiéra filmu Ve stínu. A ČT Art uvede v rámci Večera krátkých filmů premiérové filmy Vinland, Cestovatel, Moje domovina, Zvlčení a Hypnoza. Sobotní večer s Českou televizí.
1: Zprávy za pár okamžiků nabídne Lenka Blažová.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Personální změny ve vládě premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš zatím nechystá. O zájezdy na Blízký východ skoro není zájem. Příští týden začne v Ostravě Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka. Zítra bude v regionu Severní Moravy a Slezska polojasno s teplotami do 24 stupňů Celsia. Začínají zprávy. Hezký podvečer přeje Lenka Blažejová. Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš teď nechystá změny ve vládě. Uskutečnit by se podle něj mohly případně až po ročním zhodnocení práce ministrů hnutí ANO, SPD a motoristů sobě. Spekulace o výměně ministrů jsou podle Andreje Babiše nesmysl.
2: Já vyhodnotím hlavně 36. jak plní jednotliví ministři program a uvidíme, jak plní. A v podstatě určitě jsou tam ještě rezervy a potom se uvidí. Takže pokud by došlo k nějaké rekonstrukci, tak určitě to bude až po nějakém roční bilanci, jestli to funguje nebo to nefunguje, to je jako jediné.
0: Ministři Babišovy vlády nastoupili do funkcí loni v prosinci. O zájezdy na Blízký východ skoro není zájem. Prodeje v Evropě se kvůli krizi v regionu propadly až o 95%. Ukazuje to průzkum Evropské asociace cestovních kanceláří a tour operátorů. Naopak roste poptávka po dovolených v jižní Evropě. Zájem stoupl zhruba o pětinu. Do průzkumu se na začátku května zapojili členové asociace zastupující přibližně 70 tisíc cestovních kanceláří, agentur a pořadatelů zájezdů z celé Evropy. Kočárové jízdy v Karviné slaví už 20 let. Projížďky historickým kočárem taženým koňmi se staly pravidelnou oblíbenou součástí léta u zámku Frištát. Za dvě dekády tam lidi vozilo několik koňských dvojic. Aktuálně kočáry táhnou Batosta a Allegra. Karvinské jízdy jsou podle mluvčí města Moniky Dankové v regionu unikátní. Město je taky finančně podporuje.
3: Kočár vyjíždí v průběhu sezóny pravidelně a v půlhodinové trase projíždí především zámeckým parkem Boženy Němcové. Hodinová projížďka pokračuje až do Lázeňského parku.
0: Příští týden začne v Ostravě Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka. Letos poprvé bude pod vedením Jana Žemly, který nahradil dlouholetého ředitele Jaromíra Javůrka. Žemla zároveň vede Janáčkovu filharmonii Ostrava a jeho cílem je orchestr a festival více propojit. Nový ředitel chce také posílit mezinárodní renomé akce. Festival bude na různých místech v Moravskoslezském kraji od 1. června do 3. července.
1: Počasí.
0: V noci bude v Moravskoslezském kraji polojasno, nejnižší noční teploty 13 až 9 stupňů Celsia. Zítra přes den v neděli polojasno, postupně bude oblačnosti přibývat a výjimečně se objeví slabé přehánky. Nejvyšší teploty od 21 do 24 stupňů, na horách 15 až 19.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na silnici první třídy číslo 44 na trase Loučná nad Desnou Velké Losiny je omezený provoz. Policie tam řídí přesun kolony sanitních a doprovodných vozidel v rámci sportovní akce. Dejte na to pozor.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Lenka Blažová a Petr Soukup, přejeme všem posluchačům Českého rozhlasu Ostrava pěkné odpoledne a pro nejbližších 55 minut pro vás máme pravidelný sobotní pořad Chtěl bych mít kapelu. Slovo dostává Artur Kubica. Pěkný poslech.

Krásný podvečer, vážení nadšenci hudby hrané, zpívané ústy, dechem a především srdcem. Začíná pravidelné velké mezinárodní hudební klání o 12 zajímavých dechovek. Začíná originální soutěžní pořad, chtěl bych mít kapelu Českého rozhlasu Ostrava a příjemný poslech. Vám všem přeje Artur Kubica. Co jsme pro vás dnes připravili nového? Jaké krásné skladby se zařadí mezi tři novinky? Tak jako první to bude Pojď panenko do hospody v podání myslivecké kapely Atlas. Pak pro vás máme Valčík, Kdo ví, jestli vtáčci od moravských muzikantů. A nakonec také Polečku, Krásné modré oči, kterou hraje venkovská kapela. Potom vás seznámím se zprávou nepříjemnou, tedy které písničky i přes obrovské množství hlasů nepostoupily do dalšího kola, a nakonec se dostaneme postupně od 9. až po vítězné první místo. No a jenom vy rozhodnete, komu dát svůj hlas příště, tedy kdo popojede s námi dál a kdo už na to nestačí. Takže toto bude pěkný mazec, dechovkový, plechovkový, drtivý souboj. Kdo to hodnocení dechovky, plechovky nestíhá, tak to máte celé na internetu, tak si to můžete poslechnout znovu a znovu a ověřit si, jestli je to správně. Připravte si zápisníček, bloček, porodce, to, aby vám nic neuteklo, a pojďme na to. Začínají dnešní soutěžní dechovkové novinky. Jako první to bude polka Pojď panenko do hospody, kterou určitě mnozí znáte jako takzvaný hospodský šroubovák Josefa Poncara. Že je autorem šroubováku Josef Poncar, to se zas až tak moc neví, a že tuhle hudbu použil kapelník myslivecké kapely Atlas Mirek Čepický k vlastnímu textu Pojď panenko do hospody, to se také až tak moc neví. Takže myslivecká kapela Atlas a jejich polka Pojď panenko do hospody má dnes soutěžní číslo

Moravští muzikanti mají sídlo v Rudě nad Moravou, to je na Šumpersku, a v roce 2027, tedy příští rok, oslaví dvacetiny, tedy jestli dobře počítám, protože vznikli v roce 2007. Jsou laureáty festivalu Vejvodova z Braslav, pozbírali hlavní cenu několikrát za sebou a je jasné, že to tedy nejsou žádná Bčka. Václav Maňas a Miroslav Záhorský vytvořili valčík Kdo ví, jestli vtáčci, a moravští muzikanti se zpěváky Stanislavem Horvátem a Pavlou Mužíkovou to dali na své CDčko a my jim dnes dáme příležitost, aby si vás získali se soutěžním číslem 11.

Venkovská kapela ze Žďáru nad Sázavou s kapelníkem a hráčem na tenor a skladatelem Jaroslavem Šimkem oslaví 40. až v roce 2028. Dobrý tip na prázdninový výlet tady mám. Je to 23. července. To venkovská kapela hraje v Jihlavě na náměstí. Takový koncert pro lidi. Bude to okolo 10. hodiny dopoledne. Venkovskou kapelu poznáte podle toho, že hrají v černých vestičkách s černými klobouky na hlavě, jako za starých časů, kdy se po vesnicích na Vysočině takhle oblékali strejcové a sedláci a chasníci a kdo ví, kdo ještě. Venkovská kapela vstupuje do naší mezinárodní hitparády Chtěl bych mít kapelu s polkou Krásné modré oči a mají startovní číslo 10.

A teď, kdo u nás v soutěži končí? Překvapilo mě docela, že moc z vás nemělo zájem o třikrát soutěžící Bučkovanku a jejich písničku Padá rosička. Dostali jenom 912 bodů. A to na 9. místo, tedy na postup, nestačilo. Pak se musíme rozloučit s Glorií, to je minulá novinka, Láska čarovná. Ti dostali jenom 950 bodů, to mě úplně udivilo, no a tím bohužel skončili. Je zajímavé, že v pořadu Chtěl bych mít kapelu, je úplně jedno, jestli je to dechovka trhající srdce zahraničních posluchačů, jako je Gloria, anebo špičková parta muzikantů, jako je Bučkovanka. Prostě když jim nepošlete svůj hlas, nepošlete své bodové hodnocení, tak jim ani protekce za kus salámu nepomůže. No a do zlaté hitparády odcházejí zaslouženě hráči z Javořinky, z Lichnova, a to s písničkou V tým Lichnově na dole. A uslyšíte je 27. června. Byli tady 6krát. No a teď kdo přežil, kdo se zachránil, kdo jde dál s hlavou vztyčenou? O záchranu na 9. místě, tedy s 1030 body, bojuje dechová hudba Hradčovjanka. Ta pochází z malebného moravského Slovácka, kde je hojnost jak dobrého vína, tak krásných žen a navíc moravských písniček. Je to 13 muzikantů a 4 zpěváci a kapelníkem je první křídlovák Jarek Buráň. Dnes jsou tu po čtvrté a nám se Hradčovjanka opět představí valčíkem Kdo má rád muziku. Zpívají to Marie Kolková a Jiří Prachman a mají startovní číslo 9.

Minulá novinka, Věrovanka s nádhernou lidovou písničkou Hastramanské, ku podivu zabodovala. Vyzývám navíc všechny rodáky z Hané, aby jim posílali více hlasů, protože je to jejich dechovka. Zatím jim na 8. místo přišlo 1091 bodů. Lidovou písničku Hastramanské aranžoval pro Věrovanku náš bývalý rozhlasový kolega Vladimír Studnička. A tuhle krásnou písničku pro vás zpívají Olga Ludvová a Josef Čechák mladší a také celý sbor Věrovanky. Lidová písnička Hastramanské a Věrovanka mají dnes soutěžní číslo 8.

Lácaranka je u nás, jak se dívám, po třetí, i minule byla na 7. místě s písničkou Dojdi na chvilku. Ono to pořadí, ale v podstatě nic neznamená. Je to úplně jedno. Důležité je, že zabodují a že se drží a že časem přejdou do slavné zlaté hitparády. Tady ta písnička je z CDčka Na kraji kobylí, vydaného k 50. Lácaranky a autory jsou kapelník Pavel Svoboda a textař Pavel Karlík. Když jsem sečetl všechny body, tak jim vyšlo 4 jedničky, což je o pár bodíků méně než minulý týden. Polku Dojdi na chvilku zpívají Markéta Lanžhocká, Eliška Rusňáková, Joška Ovečka, Ondřej Ambros a Lácaranka má dnes s polkou Dojdi na chvilku soutěžní číslo 7.

A teď další, předminule sedmý, minule pátý a dnes šestý. Pořád se točí v kruhu, tedy Bojané z Dolních Bojanovic. Přišlo jim na to šesté místo 1163 bodů. Bojané hrají od roku 1958 a současným kapelníkem je Stanislav Esterka. No a my si od nich dáme polku Jedů Šohaje, právě Stanislava Esterky a v úpravě Jirky Tesaříka. A zpívat nám budou Renáta Jedličková, Dagman Osičková a Jan Sedláček. Bojané hrají 4. července v Rakvicích na Hodech. Ale teď si vzpomínám, že 4. července je zároveň setkání dechovek, tedy dechovkový festival Kolárovický klarinet v Kolárovicích, to je kousek za Makovem. Tam sice Bojané nehrají, ale bude tam také hezky a je to blíž. Se startovním číslem 6 vám právě přicházejí po 4. hrát Bojané a bude to polka Jedů Šohaje.

Pokračujeme pátým místem a to si získala předminulá novinka a minulá šestka Jihočeská keramička. Pokud ji hledáte na internetu, tak musíte zadat dechová hudba keramička, pod Jihočeská keramička ji nenajdete, protože je to jenom keramička. Nejbližší zajímavý koncert budou mít v Jámě u Prachatic, kde je setkání dechovek a bude to 11. července, to je v sobotu. Zatím nevím, kdo tam bude hrát ještě s nimi, ale za pár týdnů se to určitě ukáže, takže si to řekneme později. Lidovou písničku Zdálo se mě má panenko upravil pro keramičku Áda Školka. Klidně si to můžete s keramičkou zaspívat a společnost vám budou dělat tito zpěváci. Helena Pokutová-Hýnová, Anička Hýnová, Iveta Hantáková, Aleš Kolář a Filip Hojsák. Jihočeská keramička pokračuje v naší mezinárodní soutěži. Chtěl bych mít kapelu s číslem 5 a s 1187 body. Zdá.

teď čtvrtá, tedy Bramborová, a to je minulá novinka, Slezská kapela, což je parta muzikantů převážně z Opavska. Telefonoval mi pořadatel Gulášfestu v Palkovicích s tím, že by potřebovali nějaké dechovky s duchem a s jejich nářečím, prostě s tím prostředím. Tak jsem tam samozřejmě hned Slezskou kapelu doporučil a poslal jsem pořadateli na ně kontakt. Jestli toho 18. července v Palkovicích na Gulášfestu vystoupí, to ještě nevím, ale záleží na tom, jak se domluvili a jestli na to ti muzikanti mají čas, jestli nejsou třeba na dovolené někde v Turecku. My si v podání Slezské kapely dáme starší písničku, tu před léty naspíval Josef Skopalík a Oldřich Bora a ta písnička je Ešte sem malučky. Slezská kapela má dnes s 1262 body krásné čtvrté

A teď prosím zvukový mistře, Hoblíku Marku, pusť slavnostní fanfárku. Máme tady tři nejlepší soutěžící v hitparádě Chtěl bych mít kapelu ze soboty 30. května roku 2026 a musím říct, že dostat se na první tři místa, to není jen tak. Na třetím místě je Bystřičanka s Polkou na Bystřickém zámku. Získali od vás 1310 bodů. Dechovka Bystřičanka je taková tradiční valašská kapela z Valašské Bystřice. Založili ji v roce 1935 a ve svém okolí je velice oblíbená, protože hraje i místní písničky. A dokonce, když jsem tam jednou byl na koncertu, tak jsem si všiml, že ti místní ty písničky s kapelou zpívají z plných plic. Kapelnicí je žena Martina Hřebíčková, to je klarinetistka, a dechovka vystupuje především v okolí Rožnova pod Radhoštěm. Občas se v jiné dechovce, v Lašském dechovém orchestru, setkávám s jejich křídlovákem Petrem, tak mám možnost se o dechovce něco sem tam dozvědět, jenže ten jejich křídlovák je málomluvný. Tak to z něj musím táhat a připadám si jako malý špion. A my si od Bystřičanky teď dáme lidovou polečku na Bystřickém zámku a dnes budou mít soutěžní číslo 3.

Na druhém místě, tedy stříbrná, je písnička od Záhořanů z prostřední Bečvy a je to polka Beskyde, Beskyde. Přišlo jim 1319 bodů. A teď to hlavní, jsou tady dnes po šesté, takže pro ně už nemusíte hlasovat. Jak už jsem říkal minule, mají 26. července setkání dechovek v prostřední Bečvě, v Kněhyních, v areálu místních hasičů, takže tam se všichni setkáme. Jednou tam přijela moravská dvanáctka, vynikající dechovka, přijeli o hodinu později a představte si, hráli, aby to odčinili, to zpoždění, o další hodinu déle a ještě do toho sem tam pršelo, ale vůbec nikomu to nevadilo, nikdo domů nespěchal, protože slyšet vynikající dechovku znamená zapomenout na všechny problémy světa. Takže když třeba přijdete na takový festiválek, jste tam sami, manžel nebo manželka je doma, tak vy na ně úplně zapomenete. Písničku Beskyde, Beskyde zpívají Sára Holčáková a Daniel Polášek a Záhořané mají dnes naposledy, tedy ne naposledy, ale naposledy tuto písničku, tak s tou písničkou mají číslo 2.

A teď vítěz. Zlatá. Majitel 1486 bodů. Dechový orchestr Májovák a jejich krásné dívky z Karviné. Zpívají to Romana Svačinová, Lenka Lipková a také Evžen Drobek. A pokračují v naší soutěži s číslem 1. Pokud vás zajímá, co současný symfonický orchestr Májovák připravuje, tak už minule jsem říkal, že ten jejich nejbližší koncert filmové a populární hudby bude na Masarykově náměstí v Karviné Frištátu 3. července v 9 hodin večer. Krásné dívky z Karviné zazní po páté a hraje to Májovák na svém CDčku 100 let Májováku, takže to už je pěkně dávno.

0: Všechny kapely, dechovky, plechovky znáte, víte, kdo přežil, kdo nepřežil, takže my si je teď zopakujeme. To, abyste v tom měli jasno a mohli hlasovat, jedna báseň. Připravte si tušku a papír. V přehledu dnešních soutěžících začínáme soutěžním číslem 12 a to je polka myslivecké kapely Atlas, nazvaná Pojď, panenko, do hospody.
1: Pojď, panenko.
0: Jedenáctku mají moravští muzikanti s Valčíkem Kdo ví, jestli vtáčci.
1: Kdo ví, jestli vtáčci s nimi bají.
0: Venkovská kapela s polkou Krásné modré oči vstupuje do naší soutěže s číslem 10.
2: Má panenko, ty máš krásné oči, ty mi srdce rozbuší.
0: Radčovjanka s Valčíkem Kdo má rád muziku pokračuje v naší soutěži s číslem 9.

0: Ještě jsem malučký, to je lidová písnička v podání Slezské kapely a mají číslo 4.
1: Ještě jsem malučký, už jsem voják. Ještě jsem malučký, už jsem voják.
0: Číslem 3 soutěží Bystřičanka a jejich polka Na bystřickém zámku.
2: Milej do kuchyně, milému do dvorku. Milej do kuchyně, milému do dvorku.
0: Číslo 2 mají Záhořané a polka Beskyde, Beskyde, ale už pro ně nemusíte hlasovat, takže si dáme hned jedničku a tu má Májovák a Krásné dívky z Karviné.
3: Krásné dívky jsou z Karviné, jako růže na mně.
0: Přehled soutěžních skladeb znáte, těšíme se na vaše hlasy a ty můžete telefonovat na záznamník 221 555 570 a pokud máte po ruce internetovou poštu, tak můžete psát na adresu artur.kubica@rozhlas.cz. Poštovní adresa je pořád stejná, chtěl bych mít kapelu Český rozhlas Ostrava, doktora Šmerala 2, poštovní směrovací číslo 702 00 Ostrava. Celý pořad máte na webu ostrava.rozhlas.cz a to i zpětně. Oslovte všechny kamarády, kamarádky, navštivte pacienty zubařských ordinací, tam bývá hodně lidí, s úmyslem získat co nejvíce hlasů, to aby ta vaše oblíbená kapela stanula na nejvyšším místě. Nezapomeňte, že vaše celkové bodové hodnocení přijímáme pouze do středy, přesně do pravého poledne. Potom to tu uzavřeme a ty, co uspějí, tady necháme v hitparádě a ty ostatní vyšoupneme mezi dobré smolaře anebo do zlaté hitparády. No a pro toto vysílání mezinárodní soutěže Chtěl bych mít kapelu jsem připravil na závěr rumbu Forever and Ever a hraje to Jistebnická třináctka a solo na trubku tam má místní učitel na základní umělecké škole Petr Habernal. A mimochodem je to dirigent dechového orchestru mladých v Jistebníku a navíc včelař jako já. Takže my, když se potkáme na nějakém tom hraní nebo u pivečka v hospůdce, tak probíráme nejen ten bír, ale i ty bí, tedy nejen to pivečko, ale i ty včelky. Pohodový podvečer s dechovkou plechovkou vám všem přeje ostravský syneček a dechnář Artur Kubica.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: V Bruntálu se otevřela nová zubní pohotovost. Policisté vyšetřují smrt ženy v bytovém domě v Havířově. Fotbalisté Baníku Ostrava se udrželi v první lize. Zítra bude polojasno s teplotami do 24 stupňů Celsia. U poslechu zpráv vás vítá Lenka Blažejová. V bruntálské nemocnici ode dneška funguje nová zubní pohotovost. Ordinaci vybudovala a provozuje Krnovská nemocnice. Pacienty s akutními problémy tam stomatologové ošetří o víkendech a svátcích, dodává vedoucí lékař Antonín Chudárek.
2: Momentálně je v provozu jedna ambulance pro výkon zubní pohotovosti s příslušným komplementem, to znamená sterilizační dezinfekční místnosti, šatny a místnosti pro personál. K dispozici je velká čekárna.
0: Policisté vyšetřují smrt ženy v bytovém domě v Havířově. Na síti X aktuálně uvedli, že na ní dnes odpoledne zaútočil soused. Muže policisté na místě zadrželi. Převodu financování České televize a Českého rozhlasu pod státní rozpočet vláda plánuje využít stávající zákon. Nebude už se tak zabývat návrhem zákona o veřejnoprávních médiích. Ten připravil ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy sobě. Oznámil to dnes premiér Andrej Babiš z hnutí ANO s tím, že se k návrhu sešlo okolo 400 různých připomínek. Obě veřejnoprávní média změnu dlouhodobě kritizují. Česká televize podle svého mluvčího Michala Pleskota zatím nebude nový návrh komentovat.
3: I nadále platí, že trváme na současném funkčním systému financování a stávající výši rozpočtu. Pouze stabilní, předvídatelný a udržitelný rozpočet umožňuje České televizi naplňovat veřejnou službu a přinášet širokou a kvalitní nabídku služeb našim divákům.
0: A ředitel Českého rozhlasu René Zavoral stále odmítá všechny úpravy, které ruší současný stav a mění výši rozpočtu. Ohledně změn se má vedení obou veřejnoprávních médií sejít s premiérem Andrejem Babišem 9. června. V Hutisku Solanci na Vsetínsku si dnes připomněli 100 let pomníku Charlotte Garrigue Masarykové. Pískovcový balvan s bystou první dámy, tam je od roku 1926 a je to jediný samostatně stojící pomník na světě, který byl manželce prezidenta věnován.
4: Pískovcový balván s bronzovým reliéfem od sochaře Emila Hlavici stojí za kopcem od roku 1926. Vznikl z iniciativy místního učitele Cyrila Macha. Za druhé světové války ho místní vlastenci ukryli a zakopali a zachránili ho tak před jistým zničením. Oslavy svého výročí začínají dnes ve 13 hodin. Gabriela Hickl, Český rozhlas. Sport.
0: Fotbalisté Baníku Ostrava v odvetě barážového dvojzápasu zvítězili 5-0 na hřišti Táborska a udrželi se v první lize. Slezané navázali na úvodní domácí výhru 3-0. V příštím ročníku nejvyšší soutěže bude nováčkem vítěz druhé ligy Zbrojovka Brno. První ligu opouští pražská Dukla.
1: Počasí.
0: V noci bude polojasno, teploty kolem 12 stupňů, přes den polojasno až oblačno a nejvyšší teploty do 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Pozor na dálnici D1 u hranic ve směru na Ostravu, je na kilometru 300 nehoda dvou osobních aut. Policie už nehodu vyšetřuje, jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

Tato krásná lidová píseň otevřela naše dnešní pátrání po dalším z utajených pokladů, který nás v roce 2010 dostal na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Jejím sokolnictví a vydáme se za ním do Prahy a jižních i východních Čech a částečně i na Moravu. Díky finalistce soutěže Děti a píseň Dorotě Nevělíkové z Vizovic, která nám teď onu krásnou baladu o Sokolovi dospívá až do konce.

0: Pokud vám připadá zvláštní, že nás na seznam UNESCO dostalo právě sokolnictví, vězte, že tento historický způsob lovu je na našem území znám už od dob Velké Moravy a 9. století. Chovem dravců byl proslulý především kníže Svatopluk a pokud se přesuneme v historii do století 14., významným sokolníkem byl také Karel IV. Tehdy se sokolnictví velmi rozmohlo, o čemž svědčí i dnešní názvy měst a obcí, jako Sokolov, Sokoleč či Sokolnice. Za Rudolfa II. Vzniklo velké sokolnické zázemí přímo na Pražském hradě a tam se teď spolu vydáme, do paláců Černínského a Nostického, v jednom sídlí ministerstvo zahraničí a ve druhém ministerstvo kultury. A v obou těchto institucích pracoval muž, jemuž vděčíme za všechny tuzemské zápisy na seznam UNESCO. Odborník na světové kulturní dědictví Michal Beneš. A právě s ním jsem rozebírala, jak ona složitá procedura zápisu našeho sokolnictví na seznam UNESCO vlastně probíhala.
1: Návrh zapsat sokolnictví na seznam nemateriálního dědictví lidstva byl nápad, který vzešel z veřejnosti. On byl opřen o české sokolníky, kteří si našli stezičku na ministerstvu zemědělství, které tu nominaci podpořilo. V České republice se to nořilo z dola a to bylo dobře a takhle to má být a je to linie, která je doporučovaná i UNESCO samo tohle to chce. Druhý mohutný impuls byl, že my jsme byli osloveni, to nebyla naše iniciativa, to byla iniciativa Spojených arabských emirátů, aby se Česká republika

0: Ten způsob lovu, jaký mluví, jejich povaha. Sokoly jsou naopak klidnější, ale zároveň náročnější pro výcvik, protože to finále toho krouživého čekání je velmi, velmi těžké a můžete udělat během toho výcviku několik chyb, které vám toho dravce můžou naprosto zkazit pro celou sezónu i pro celý jeho jako život v sokolnictví. Takže výcvik sokolovitého dravce ke krouživému čekání není vůbec jednoduchý. A ti orly, to jsou samozřejmě majestátní dravci, jednak to zabere mnohem více času, ale jakmile se tam naváže to pouto s tím orlem, tak myslím si, že se jedná celoživotní vztah velmi, velmi pevný a pakliže se povede výcvik toho orla úspěšně, tak se jedná o taky velmi krásné sokolnictví.
1: Znamená to, že sokolníci pracují víc se samci dravých ptáků nebo se samicemi?
0: No tak v sokolnictví je to trošičku jinačí. U dravců obecně pro posluchače samice je zpravidla o třetinu větší než samec, proto my samcům menším říkáme terčci a díky té rozdílnosti ve velikosti se používají i na lov jiné rozdílné zvěře. Proto ten sokolník, pokud má dostupné třeba více pernatou zvěř, jako bažanty, kachny, tak zpravidla sáhne třeba u jestřábů pro samce, kdežto pokud má víc třeba zajíců možnost lovit, tak si samozřejmě bere samici. A není dobré přetěžovat toho jedince, to znamená, se samce byste nešla na zajíce, protože je to nebezpečné, těžké, velké a pravděpodobně by nebyl úspěšný. Dlouhodobě je vypozorováno, že samice jsou klidnější, kdežto ti samci jsou zpravidla takový impulzivnější. A nechci říct, že hůře cvičitelní, ale je tam určitá taková míra neustále nejistoty, ostražitosti. Jo? Ten samec v té přírodě je menší, on se i trošku bojí té samice. Takže i v tom výcviku se to projevuje, že ty samice jsou klidnější, povahově lepší a ti samci jsou takový impulzivnější.

0: Tak milí posluchači, pokud chcete vědět o historii sokolnictví, ale nejenom sokolnictví, ale také rybářství, lesnictví a myslivosti obecně, měli byste se vypravit na zámek Ohrada u Hluboké nad Vltavou, kde se právě nacházím s jeho ředitelem Václavem Kinským. Dobrý den.
1: Dobrý den. My jsme pobočka Národního zemědělského muzea, ale jak jste vyjmenovala ty obory, tak my jsme vlastně nejstarším muzeem dvou oborů, a to je lesnictví a myslivost. Od roku 1842 tady funguje pro veřejnost muzeum. No a teď jsme v expozici sokolnictví, která tak nějak s tím konvenuje, protože je to tradiční součást myslivosti, to znamená lovu zvěře. Zároveň asi, řekl bych, jedna z nejelegantnějších. Jsou různé školy toho přístupu k tomu lovu, sokoly nebo dravci vůbec. A mě zajímá na tom to, jak je vlastně tato expozice prospěšná pro poznání běžných lidí. Protože to, že sokolníci ví a myslivci ví o dravcích spoustu věcí a cvičí je, tak to je samozřejmě jedna věc. To, že jsou to nějaké prastaré tradice, které my máme za úkol jako muzeum udržovat, to je další věc. Ale my tady chceme zdůraznit i to, jak sokolnictví pomáhá dnešku. Protože to není samoučelná věc, zábava, ale je to v podstatě věc, která pomáhá lidem, vlastně nám všem.
0: Teď bychom měli asi říci čím, aby to lidé věděli. Tak asi už někteří slyšeli o tom využívání na letištích, ale vy jste mě překvapil, že to vůbec není pouze tady toto současné využití sokolů.
1: Princip toho je vlastně hlídání prostor, to znamená ano, letiště, ohlídání toho prostoru proti drobnému ptactvu. Nicméně stejným způsobem se hlídají skládky. A teď v současné době se dokonce cvičí dravci proti dronům. Takže to jsou prostě věci, které veřejnost vůbec neví, zejména o těch skládkách, protože to je bezpečnost nás všech, a zejména těch letištích také, jo, protože asi všichni ví, jak je

0: fatální střet prostě s hejnem drobného ptactva do motoru a tak dále.
1: Tak na letištích brání tedy dravci tomu, aby se zkomplikoval letecký provoz. Na těch skládkách oni mají vyloženě čistící funkci, či jak?
0: Ne, je to zase odstrašující hlídací funkce toho prostoru, protože samozřejmě drobné ptactvo, ale i třeba kavky nebo straky, tak roznáší ty zbytky z těch skládek, které jsou plný infekcí, plísní a tak dále. To znamená, ten dravec má dohled nad tím, aby ty ptáci nebyli v klidu a vlastně nepustili se do toho prostoru, kde je ta skládka. Prostě sokolnictví je velmi prospěšná součást myslivosti.
1: Měli bychom si také říci, že tady ta expozice je unikátní v tom, že je to největší expozice, vy říkáte, v České republice, ale ono je největší v Evropě, která se týká sokolnictví. Je to expozice nová, tak jak jste k tomu všemu, co tady naši posluchači uvidí, pokud sem přijedou, vlastně přišli?
0: No je třeba říct, že tady již malá část té expozice byla a my ji dotváříme vlastně do podoby opravdu největší stále expozice. Spolupracujeme se sokolníkem Milanem Zalešem a i s dalšími sokolníky. Ten Milan, možná ho lidé budou znát z Hradu Rabí, kde on lítal s dravci. No a on nám vlastně zapůjčil a věnoval část své sbírky, která čítá desítky preparátů dravců, ale zároveň má obrovský archiv, který my použijeme při tvorbě té expozice.
1: Víte od těch vašich kolegů, který z těch dravců, protože ono se využívají sokoly, orly, káňata a jestřáby, tak který je jako nejvyužívanější?
0: To se takhle říct nedá, protože každý ten sokolník má nějakého svého dravce, kterého si vychovává a cvičí. Ale u nás běžně se používají sokoly, používají se taky ale orly, najdete ale i káně, dokonce i poštolku. To znamená, spíše to o tom principu té práce s tím dravcem, protože to je pak součást rodiny toho sokolníka. To je jako ze psy, úplně stejné.

0: Sokolníci v České republice pravidelně pořádají sokolnická setkání na Opočně. A do východních Čech se vydáme i teď za doajeny tuzemského sokolnictví manželi Křivkovými.
1: Jsme ve východních Čechách, nad námi se tyčí zřícenina a část hradu Košumberk, ale mnohem podstatnější a zajímavější je zahrada, v níž se teď nacházíme, protože ta patří sokolníkům, manželům. Luborovi Křivkovi, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: A paní Mirce,
3: dobrý den.
1: Musíme vysvětlit posluchačům, že ten, kdo se postaví někde s nějakým dravcem a udrží ho na rukavici, není sokolník. Co je principem tady té 4000 let staré profese, nebo toho krásného řemesla, nebo toho umění, či jak tomu říkat?
2: To bychom museli hrozně daleko do historie. Prapůvod byl asi v tom, že kdysi dávno člověk, který neměl zbraň palnou, neuměl střílet, viděl dravce, kteří lovili, a nejprve jim asi tu jejich kořist sebral. V podstatě jim to ukradl. Později, když přišel na to, že ten dravec by šel ochočit, tak se stal zdrojem získávání potravy. V podstatě ten člověk potřeboval jíst, no a ten dravec mu částečně umožňoval získat stravu. Teprve ve středověku, kdy už lidé měli jaksi jídla dost, se stal dravec něčím jiným. Stal se prestižní záležitostí určité vrstvy, která se samozřejmě zabývala lovem, ale ten lov nebyl primární. Primární byla ta společenská záležitost. A on se stal vlastně ten pták něčím, co ukazovalo na postavení lidí. Například orla směl vlastnit pouze král nebo císař. Sokola mohl mít šlechtic. A jestřába směla mít i církev nebo zeman. Ano, obyčejní lidé jako vůbec sokolničit víceméně nemohli, anebo velmi omezeně. Takže těžko říct, co to vlastně bylo. Ono to v průběhu dějin se opravdu hodně měnilo. Dneska je sokolnictví něco mezi sportem, kulturou, oživením prastarých tradic. Ale je to samozřejmě i klasický lov. Ten lov se liší oproti tomu, co provozují normálně myslivci ze zbraní, v tom, že ten dravec vybírá a dělá selekci. On neloví všechno, co vidí. On si hledá takovou kořist, která je slabá, třeba i nemocná, handicapovaná. Často najdete, když se prohlídne ulovená zvěř, že byla kdysi postřelená, že má v sobě broky nebo že je zraněná od nějakého dopravního prostředku. Takže on působí jako selektivní zařízení nebo jedinec v té společnosti. Takže vyberte si, co to je.
1: Paní Mirko, co vám sokolnictví, k němu jste se dostala vlastně díky panu Choti, dalo? Jaká byste byla bývala bez něj?
3: Tak dalo mi nesmírné množství přátel, dalo mi nesmírné radosti zdravců, krásné lovecké zážitky, dalo mi životní styl. Asi vždycky bych k těm zvířatům šla a já jsem prožila nádherný život přes 50 let s těma dravcema a určitě bych to nechtěla vyměnit.
1: Říká Mirka Křivková, no a co pán domu? Lubor Křivka, co dalo sokolnictví vám?
2: Sokolnictví tím, že se nám stalo životním stylem, tak to bylo to nejhezčí, co jsme si mohli ze svých zálib a zájmů v životě přát. A jsem strašně rád, že se sokolnictví stalo kulturním dědictvím lidstva, že bylo zapsáno jako nehmotné dědictví v UNESCO a že se stalo i v rámci naší republiky kulturním pokladem, stejně jako jsou jízda králů nebo loutkářství v Česku a Slovensku. No a jsem moc rád, že jsme měli možnost se oba dva i podílet na činnosti klubu, který máme, který má dneska 500 lidí a české sokolnictví patří na této planetě nejenom v rámci Evropy, ale v rámci celého světa mezi ty činnosti, které jsou všeobecně dobře oceněny. oceňovány a respektovány.
0: A na úplný závěr se ještě jednou vrátíme do Prahy a dostane slovo jednatel klubu Sokolníků Tomáš Kunca.
4: Jak se liší ty jednotlivé sokolnické školy? Existuje arabská škola, existuje ta naše, zároveň se mluví o kavkazské škole.
5: Já bych řekl, že to je stejná disciplína s regionálními rozdíly. Arabské sokolnictví využívá výhradně sokolovitých dravců, rarohu velkých sokolů stěhovavých, dnes i sokolů loveckých, a arabští sokolníci zpravidla loví z pěsti, to znamená, že po spatření a vyplašení kořisti sundají čepičku sokolovi a ten přímým letem se snaží tu kořist ulovit. Když to naopak u nás sokolníci využívají sokoly pro takzvané krouživé čekání, kdy cílem je, aby ten sokol byl vycvičen tak, aby nad tím sokolníkem kroužil v co nejvyšší výšce, pak se dá zpravidla pokyn psovi nebo sokolník si sám tu kořist vyplaší a ten sokol útočí střemlavým letem dolů na tu kořist.
0: A to je z dnešního pátrání po utajených pokladech regionu, tentokrát v podobě sokolů a sokolníků, vše, milí posluchači. Tedy ne úplně. Pokud totiž budete někdy obdivovat jakékoliv dravé ptáky, nezapomeňte, jakým zdrojem inspirace pro nás jsou. Protože kdo viděl sokola v letu, ten ví, že svoboda není jen volnost, ale především dokonalá síla a kontrola nad vlastním osudem. Volnost, sílu a také spoustu krásy do dalších dní vám přeje Markéta Ševčíková.
6: Všechny díly utajených pokladů regionu si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. My a oni.
1: Já mám obavy o to, že cizinecký výbor zanikne, protože to není téma, kterému by se chtěli na nějakých rezortech velmi věnovat. Je náročné, myslím si, že je těžké i politicky.
2: Důvodem k těmto slovům po případě obava Magdy Faltové, předsedkyně výboru pro práva cizinců Rady vlády pro lidská práva, bylo uznesení vlády číslo 302 z letošního 18. května. Týká se přesunu lidskoprávních agend z úřadu vlády České republiky na ministerstva spravedlnosti, kultury, práce a sociálních věcí a zdravotnictví. O tom, co se vlastně stalo a jak se situace dál vyvíjela, budeme mluvit. Od mikrofonu zdraví Goranka Oljača. Už v pondělí 25. května se změna dočkala vlastních změn. Není ale jisté, zda jsou konečné. Jisté je, že ti první vyvolali na veřejnosti a v odborných kruzích kritické reakce. Mnozí nevěděli, jaký signál krok vlády představuje.
3: Já vlastně nevím, jak ho úplně číst, jestli se tedy máme obávat toho, že nás lidská práva, práva menšin, práva Romů, práva ostatních skupin teď budou zajímat méně, nebo co to vlastně přesně znamená?
2: To pro pořad My a oni řekl dětský ombudsman Martin Beneš. Předtím ale spolu s veřejným ochráncem práv Stanislavem Křečkem a jeho zástupcem Vítem Alexandrem Šormem podepsal nesouhlas s tímto krokem.
3: Spolu s kolegy jsme se vyjádřili svoji nesouhlas a svoje znepokojení s tímhletím krokem.
2: Jedná se o organizační změnu, nebo to může mít hlubší následky, například na postavení právě dětských uprchlíků nebo nezletilých migrantů?
3: Já se obávám, že to může mít i jako konkrétní negativní dopady, už proto, že vlastně odbor lidských práv byl záměrně nastaven jako mezirezortní. Právě proto byl na úřadu vlády České republiky, tak aby byl nad těmi rezorty, aby nějakým způsobem propojoval, koordinoval, integroval při implementaci lidských práv do těch jednotlivých rezortních politik a legislativ. Takže tím, že se ten odbor teď vlastně nějakým způsobem delimituje a rozdělí na jednotlivá ministerstva, tak o tu nadrezortnost přijde a z mého pohledu to je prostě chyba a může to skutečně znamenat ohrožení těch jednotlivých skupin. Prostě my jsme se vyjádřili jasně už, že ten krok nepovažujeme za šťastný, považujeme ho za, jak z organizačních důvodů, velmi, velmi jako diskutabilní a potenciálně zhoršující postavení lidí, jejichž práva mají být chráněna.
2: Bývalé zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková, Laurenčíková nebo Helena Válková také změny kritizovali. Slovy své tiskové mluvčí Karly Mráčkové vláda argumentovala, že existují důvody, proč tento systém měl být nastaven už dávno.
4: Jde jednoznačně o zjednodušení celého systému, aby fungoval efektivně. Jen odbor rovnosti žen a mužů s odborem lidských práv zajišťují společně 6 rad vlády s téměř 40 výbory a pracovními skupinami, které často projednávají stejná témata. Jednotlivé agendy budou teď přímo propojeny s rezorty, kde se jejich převážná část reálně řeší a vždy řešila. Strategické směřování dál zůstává přímo pod premiérem na úrovni rad vlády, které předseda vlády řídí. Tam se určuje směřování, na jednotlivých rezortech bude samotný výkon. Současný stav nedává smysl a pod úřadem vlády tyto odbory zůstaly jako relikt. Úřad vlády má být především servisním místem vlády tak, jak je to i popsáno v kompetenčním zákoně.
2: Krokem, způsobem komunikace ani argumenty většina expertů a odborníků veřejně nesouhlasila. Někteří z členů vládních poradních orgánů odevzdávali své rezignace. Celá situace vyústila po týdnu novou stěhovací změnou. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO na tiskové konferenci 25. května prohlásil.
5: na základě všech těch připomínek a děkuji za všechny ty maily a připomínky, jsme otevřeli znovu téma přesunu agent, protože ve veřejném prostoru samozřejmě se objevily spoustu různých dezinformací. Vládní zmocněnci pro lidskoprávnou agentu Táňa Malá nebo menšiny Lucie Fuková i koordinace protidrogových záležitostí, to všechno se nemění. Takže rady se nikam nepřesouvají, co přesouváme, jsou jenom úředníci. Nebudou sedět na úřadu vlády, ale na ministerstvu. Ty rady nadále řídím já a budou tam zástupci různých rezortů. Samozřejmě nadále tam bude ta nadrezortnost.
2: Premiér Babiš připomněl, co si přáli a čekali od přesunu.
5: Náš cíl je od začátku jediný, a to, aby to fungovalo lépe a aby ty agendy z té změny těžily. S ohledem na veřejnou debatu jsme se rozhodli pro dvě úpravy. Za prvé, zřizujeme dvě kanceláře přímo pod premiérem, jednu pro lidská práva a ochranu menšin, druhou pro duševní zdraví a závislosti. Každá rada bude mít svého tajemníka na úřadu vlády a 8 úředníků zůstane na úřadu vlády. A nadřízeným těch úředníků budu přímo já, doteď to byla vedoucí úřadu vlády a vládní zmocněnkyně, tak bude mít vlastní tým pro koordinaci lidskoprávní politiky, včetně mezirezortního připomínkového řízení. Druhá změna je, že odbor rovnosti žen a mužů se nově nepřesouvá pod ministerstvo práce a sociálních věcí, ale bude pod ministerstvem spravedlnosti.
0: My a oni. Magazín o cizincích v Česku.
2: Jednání o přesunu lidskoprávných agent se ukázaly jako příležitost promluvit si o výboru pro práva cizinců. Jaké to být poradným orgánem, přes který proházejí skoro všechna migrantská témata? Co se může změnit za měsíc? Když jsem kdysi psala dopis výboru, uváděla jsem adresu úřadu vlády. Mám to napsat i v červenci? Ptám se předsedkyně Magdy Faltové.
1: No, to je dobrá otázka. Podle usnesení vlády tak bych řekla, že ne. Ale na druhou stranu z vyjádření pana premiéra se zdá, že on nadále chce předsedat těm radám. A pak je tady samozřejmě otázka, jestli rady nakonec tedy podle něj zůstávají na úřadu vlády bez toho aparátu a tedy pravděpodobně i výbory jako poradní orgány těch rad. Ale jinou odpověď v tuhle chvíli nemám.
2: Když už mluvíte o Radě pro lidská práva, ta poslední schůzka byla 12. května. Jestli aspoň pod různě byla nějaká informace o tom, že ta agenda lidských práv se bude stěchovat?
1: Nebyla.
2: Jak vnímáte fakt, že se takové rozhodnutí konalo bez odborných konsultací?
1: Tak já myslím, že to je rozhodnutí poměrně fatální pro ty agendy lidských práv, národnostních menšin, občanské společnosti a samozřejmě i pro tu oblast rovnosti žen a mužů. Jsou to všechno průřezové agendy, které právě potřebují tu centrální koordinaci. Vnímám to velmi negativně i proto, že všichni, kdo v těch poradních orgánech působíme, tam působíme bez nároku na honorář, jako dobrovolníci pro ten stát, aby se ty věci zlepšovaly, aby tam byla vlastně nějaká platforma pro diskuzi a řešení situací, které jsou jako komplikované v těch agendách. Neproběhla žádná debata ani mezi těmi úředníky, kterých se to týká. Považuji to za projev nezájmu o tu samotnou problematiku, je to neúctivý a je to nedemokratický, protože právě ty poradní orgány jsou projevem určité participace na té správě věcí veřejných.
2: Nicméně vedoucí úřadu vlády se vyjádřila o odborných konzultacích jako o tlaku a že by v tomto případě to rozhodnutí nebylo možné. Je tomu tak?
1: Myslím, že odborná i veřejná diskuze do demokracie patří a myslím, že je důležité právě proto, aby to bylo nějaké dobré participativní vládnutí, naslouchat tomu, co ty odborníci, ale i veřejnost, která se to dotýká, říká. Samozřejmě to nutně nemusí znamenat, že to vždycky musí uposlechnout, ale pokud tomuhle říkáme nátlak, tak by to znamenalo, že jediný, kdy můžeme vyjádřit svůj názor, je ve volbách.
2: Jedná se o rozsáhlý rozhovor pro Deník N, ve kterém paní vedoucí mimo jiné se zmínila o tom, že si myslí, že jde o takový jednoduchý odpor k změnám tím pracovním.
1: Já souhlasím s paní Tinde Bartou, že prosazovat změny je náročný a určitě by tento návrh, kdyby šel do nějakého mezirezortního řízení nebo do jiné formy diskuze s těmi poradními orgány, tak by na odpor narazila, ale možná by to mohlo ukázat, že to není ta cesta, anebo třeba by se ukázalo, že část té agendy se dá někam přesunout, může být ta agenda efektivnější, může být efektivnější na úřadu vlády, kdyby třeba mohla vzniknout sekce, která by znamenala, že nebude vše spadat pod ní a že by to třeba získalo větší efektivitu všeho. Ale pokud takovou diskuzi ani nepřipustím, tak se to asi nikdy nemůžeme dozvědět.
2: Jak vy vidíte práci výboru v těch nových okolnostech?
1: Já si to v tuhle chvíli moc představit nedovedu. Z těch informací, které máme, se zdá, že to usnesení směřuje k tomu, že se budou měnit vlastně statut, nějaké jednací řády, obsah těch poradních orgánů. Já mám obavy o to, že cizinecký výbor zanikne, protože to není téma, kterému by se chtěli na nějakých rezortech velmi věnovat. Je náročné, myslím si, že je těžké a je těžké i politicky. Zároveň si myslím, že právě ta ztráta té nadrezortnosti, že to vlastně oslabí.
2: Mezitím se, jak jste slyšeli, vláda opět vrátila k tématu přesunu a částečně upravila první usnesení. Komentář Magdy Faltové jsem natočila po telefonu.
6: Změny k přesunu agend představené na tiskové konferenci vlády v pondělí 25.5. nepovažuji za dostatečné. Neposkytují žádné záruky, jak celý systém bude fungovat, naopak dále tříští jednotlivé odbory na více míst. Není k dispozici žádný dokument, který by změny více vysvětloval a opět nebyly nějak diskutovány s experty a expertkami. Veškeré mé výhrady tak stále trvají a obávám se o budoucnost jak agendy lidských práv a menšin, tak rovnosti žen a mužů.
2: Téma bylo aktuální ve středu 27. května, kdy se premiér Andrej Babiš spolu se šéfkou úřadu Tinde Bartou snažili vysvětlovat členům jednotlivých rad vlády, expertům na problematiku lidských práv, národnostních menšin nebo duševních ozdraví či protidrogovou politiku, proč kabinet schválil přesun. Někteří odborníci ale schůzku opustili dřív. Jednání pro Český rozhlas sledovala kolegyně Daniela Brichtová.
7: Ti, kteří opouštěli tu jednání předčasně, tak zmiňovali, že vůbec nešlo o jednání, že se nevedl dialog. Dokonce to označili i za komedii nebo šaškárnu. Mezi prvními odešla například ředitelka Centra pro oběti domácího a sexuálního násilí Profem Jitka Poláková. Stejně reagovala i expertka na drogovou problematiku Jana Michajlidu.
8: Jsme dostali prostor pro dotazy, které ale byly podmíněné tím, že oni nám vysvětlí, co nechápeme. A vysvětlí nám, proč je to vlastně skvělý nápad.
7: Odborníci dál trvají na svém, tedy na zachování současného stavu. Předsedovi vlády předali dopis, který podepsalo přes 60 odborníků a členů rad a výborů, které teď působí při úřadu vlády. Iniciátorkou dopisu je bývalá zmocněnkyně pro lidská práva Monika Šimunková.
9: Ta usnesení, která ta jednotlivé rady přijímají, tak ta jsou tvořena právě dnes na úřadu vlády s tím, že jim dávají tu odbornou expertízu úředníci, kteří jsou nezávislí na jednotlivých ministerstvech.
7: Ta zároveň připomíná, že Česko je vázáno řadou mezinárodních závazků v otázce lidských práv.
2: Premiér Andrej Babiš posoudí do konce týdne návrhy expertů a do pondělí by měl oznámit výsledek. Na příští mi a oni se těší Goranka Oljača.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Změny ve vládě premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš zatím nechystá. Aviatickou pouť v Hradci Králové komplikoval vítr a policie pátrala po ztracených parašutistech. Hokejisté Švýcarska postoupili do finále mistrovství světa. A počasí zítra zpočátku dne polojasno, později hlavně v jihozápadní polovině republiky přehánky i bouřky. Maxima kolem 27 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš zatím nechystá změny ve své vládě. Uskutečnit by se mohly případně až po ročním zhodnocení práce ministrů hnutí ANO, SPD a motoristů. Jakékoliv spekulace o výměně ministerských postů jsou podle premiéra Babiše nesmyslné.
3: Já vyhodnotím hlavně 36. jak plní jednotliví ministři program. A uvidíme, jak plní. A v podstatě určitě jsou tam ještě rezervy a potom se uvidí. Takže pokud by došlo k nějaký rekonstrukci, tak určitě to bude až po nějakém roční bilanci, jestli to funguje, nebo to nefunguje, to je jako jediné.
2: Ministři Babišovy vlády nastoupili do funkcí loni v prosinci. Záchranáři a policisté dnes museli zasahovat na aviatické pouti v Hradci Králové. Silný vítr totiž narušil seskok desítky armádních parašutistů. Po několika z nich musela policie pátrat, všichni přistáli v okolí letiště. Do areálu vyjelo celkem 7 posádek záchranářů i vrtulník. Lékařskou pomoc nakonec potřebovali 2 muži, upřesní mluvčí hradeckých záchranářů Lucie Hanušová.
4: Jeden muž s poraněním ramene byl převezen pozemní posádkou do fakultní nemocnice v Hradci Králové, druhý muž byl ošetřen a ponechán na místě, protože jeho zdravotní stav nevyžadoval převoz do zdravotnického zařízení.
2: V jeskyních na Pomezí na Jesenicku začaly opravy elektrické instalace, která už je ve špatném stavu. Nová technologie by měla mimo jiné přispět ke zlepšení prostředí podzemí labyrintu. Omezit má například vznik takzvané lampenflory, říká správce jeskyní Martin Kubalák.
5: Lampenflora nám tady v jeskyních roste kolem světel, jsou to mechy a řasy. Zlepšit by se mohlo právě po té rekonstrukci to, že my dokážeme instalovat světla, která mají třeba jinou vlnovou délku, která nepřispívá tolik tomu růstu, nebo můžeme si pak měnit samozřejmě i intenzitu toho svícení, nehledě na to, že ty nová světla budou vyzařovat mnohem méně tepla. Sport.
2: Hokejisté Švýcarska jsou ve finále letošního mistrovství světa, když doma porazili Norsko hladce 6-0. Druhé semifinále mezi Kanadou a Finskem začalo před několika málo minutami.
1: Počasí.
2: V noci na neděli čekáme v Česku jasno až polojasno, na jihozápadě a také na severovýchodě území přechodně až oblačno, ranní minima většinou mezi 13 a 8 stupni. Zítra přes den zpočátku většinou polojasno, během dne od jihozápadu pozvolné přibývání oblačnosti a postupně přehánky i bouřky. A zejména v jihozápadní polovině území budou srážky častější, naopak na severovýchodě jen ojedinělé. Maxima mezi 24 a 28 stupni, vítr zpočátku slabý, přes den většinou mírný od západu až severozápadu a v bouřkách bude přechodně zesilovat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na Brněnsku v Židlochovicích je zavřená silnice číslo 416. Je to hlavní průtah městem. U prodejny Penny havarovala 2 vozidla a je to vážná nehoda. Tolik informace z dopravy. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořad Slavíci v krabici. Přejeme příjemný poslech.
1: Slavíci v krabici.
6: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka.

0: Ty dvě zpěvačky dělí od sebe 10 let. Jedna je ročník 1941, to byl u nás protektorát Čechy a Morava, a druhá 1951, a to bylo za Československa. Obě jsou narozené ve znamení blíženec. Každá z nich se logicky proslavila v jiném desetiletí. Pavlína Filipovská v 60. letech a Marcela Holanová v 80. letech. Jejich hity ale slýcháme dodnes. Hit Normálně napsali Miroslav Ducháč a Vladimír Dvořák v roce 1963 a s orchestrem Karla Vlacha ho ve studiu Strahov v Praze naspívala Pavlína Filipovská.
1: Má vousy jako pastér a dal mi kytku Aster a neřekl mi nic víc, nežli tu máte. S ním fakticky čas letí, to stalo se v půl třetí.

0: protože jsem prostě šťastná. Normálně.
1: Hit Ráno je původně italský hit, který česky otextoval Karel Šíp a v rozhlasovém studiu ho s tanečním orchestrem Československého rozhlasu v roce 1984 naspívala Marcela Holanová.

Marcela Holanová a Pavlína Filipovská se sice narodili ve stejném znamení a ve stejném městě, ale jinak jsou narozené každá v jiném měsíci, v jiném roce, v jiném desetiletí a i v úplně jiné době. Spojuje je ale i to, že kariérami těchto žen prošel fenomén got. Marcela Holanová s ním v 80. letech naspívala mimo jiné přelomový a všem známý duet Čau lásko a Pavlína Filipovská s ním hrála a zpívala začátkem 60. let v divadle Semafor. Když tam Kája začínal, Pavlína už byla dávno hvězdou divadla.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: V roce 1941 se u nás narodilo 200

televizi, tak v rozhlase. Věštba vyšla. Píseň Včera neděle byla vznikla pro první a hlavně důležitou hudební komedii Pražského divadla Semafor Člověk z půdy. Premiéra byla 30. října 1959. Písnička okamžitě zabrala u divadelního publika a tak byla velice rychle 21. ledna roku 1960 nahrána a rychle vydána a tím se divadelní úspěch rozšířil do podoby celonárodního hitu. Hitu, který se dal hrát na gramofonech a slyšeli jste ho z rádia.

Hit Včera neděle byla napsali Jiří Šlitr a Jiří Suchý a na hodně dlouho držel prodejní rekord počtu singlů. Až do té doby, než se doprodal singl s písničkou Holky z naší školky. Její rekord, tedy písně Včera neděle byla, byl 341 338 prodaných kusů vinylových singlů. Po studiu na jednom pražském gymnáziu se na radu kamarádky ucházela Pavlína Filipovská o studium na DAMU. Odmala chodila do divadla za tátou nebo s tátou a herečkou sice být nechtěla, ale šla to prostě zkusit. Nevyšlo to, a tak se vydala úplně jinou cestou.

Pavlína Filipovská studovala soukromně herectví a později i zpěv u pana profesora Roberta Reznera. V roce 1958 scháněli v televizi záskok za Štěpánku Haničincovou, která šla na mateřskou, vzali právě jí a když se Štěpánka vrátila, dělali pořady pro děti společně. V televizi pracovala 12 let a do toho přišlo v roce 1959 už zmiňované angažmá v Semaforu. Účinkovala tenkrát ve většině inscenací tehdejšího tvůrčího období autorské dvojice Šlitr Suchý a zpívala tam i hit Kapitáne, kam s tou lodí?

Dívám se tady na tabulku výsledků celé historie ankety Zlatý Slavík a překvapuje mě, že jméno Pavlína Filipovská není ve sloupku, kde jsou výsledky prvního ročníku z roku 1962. Podle mě je to proto, že byla zveřejněna jen první desítka nejpopulárnějších a v té byly Matuška, Simonová, Pilarová, Suchý, Chladil, Hegerová, Vašíček, Zíma, Štědrý a Jarmila Veselá. Tedy 6 zpěváků a jen 4 zpěvačky. Chybí i Karel Gott. Rok na to je stále jen jedna kategorie pro všechny a Gott je Zlatým Slavíkem. A zveřejněna jsou i další umístění, až do 30. místa, už je to širší. Pavlína Filipovská je na místě 9. a když v tomto žebříčku škrtneme zpěváky, byla za rok 1963 čtvrtou nejpopulárnější zpěvačkou Československa.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: V roce 1964 už vyhlásil časopis Mladý svět vyhlašovatel ankety Zlatý slavík samostatné kategorie pro zpěváky a zpěvačky. A Pavlína Filipovská skončila na 7. příčce, což je její nejlepší oficiální umístění v anketě popularity. V první desítce byla i v letech 1965 a 1966. To už byla členkou divadla Apollo, které založili bratři Štajdlové a Karel Gott. Zpívala a hrála, a to bych rád připomněl, i v rokoku a výrazně se uplatňovala v televizních písničkových soutěžních seriálech, hrála ve filmech Kdyby tisíc klarinetů, Ta naše písnička česká nebo Konkurs, v televizních pořadech Babičina krabička, Bejvávalo, Píseň pro Rudolfa III. Nebo Vysílá studio A. Já bych teď zavzpomínal na období twistové vlny, kdy v roce 1963 naspívala Pavlína duet Nej, nej, nej s Josefem Zímou.

encyklopedii československé populární hudby, která vyšla na konci 80. let, se píše: Pavlína Filipovská je zpěvačka civilně komediálního typu bez výraznějších hlasových předpokladů, která ve svých začátcích navazovala na tradici nespěváků Voskovce a Wericha a Jiřího Suchého, což jí zvláště výborně umožňoval semaforský a teenagerský naivkový repertoár. To bych potrhl. Marcela Holanová je narozena stejně jako Pavlína Filipovská ve městě Praha, ale 10. června 1951. Po základce studovala střední ekonomickou školu a 6 let docházela do soukromých hodin zpěvu. Hit, který napsali Karel Svoboda a Karel Šíp, Čau lásko, jí změnil život. Naspíval ho s ní totiž Karel Gott.

Duet Čau lásko se natáčel v jevanském studiu Electrovox Karla Svobody a patřil mezi megahity závěru roku 1986 a 80. let u nás vůbec. V 25. začala Marcela Holanová vystupovat se skupinou Faraon, se kterou nahrála své první singly s písněmi autorské dvojice Jaroslav Uhlíř a Karel Šíp. Jmenovali se Jo, to náš děda, Mám svůj první byt, Absolutní nezájem a Zpěvák mojí mámy. My si teď poslechneme písničku, která se jmenuje Potkáš mě odpoledne.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Největší úspěch Marcely Holanové v anketách popularity je z roku 1988, kdy ve Zlatém slavíku figurovala na 7. místě.

Marcela Holanová je jednou z těch zpěvaček, kterým se povedl zázrak jednoho umístění v první desíce. A je to právě to 7. místo z roku 1988. Poprvé je ve výsledcích za rok 1984, kdy skončila 78. Rok na to poprvé vystoupala mezi 50 nejpopulárnějších zpěvaček Československa a byla 40. Šestkrát byla v první 20.

Na rozdíl od Pavlíny Filipovské, jejíž jméno figuruje jen ve výsledcích ankety Zlatý Slavík, jméno Marcela Holonová je i v žebřících ankety Český Slavík. A tohle je jeden z jejich největších hitů, jmenuje se Žárlím.

Na dvě krabice, které mám před sebou, lepím štítky se jmény Pavlína Filipovská a Marcela Holanová. Na závěr dnes společná nahrávka mnoha umělců z roku 1989. Jmenuje se Nejsi sám a zpívají Marcela Holanová, Karel Zich, Pavel Horňák, Karel Černoch, Standa Hložek a mnoho dalších. Loučí se Martin Hrdinka, mějte se jako slavíci a slavice.

0: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Česká vláda využije ke změně financování Českého rozhlasu a České televize současné zákony. Návrh ministra Klempíře už nebude řešit. Na českých silnicích letos zemřelo už více než 20 motorkářů. A počasí zítra z počátku dne polojasno, později hlavně v jihozápadní polovině republiky přehánky i bouřky a maxima kolem 27 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Novým mediálním zákonem ministra kultury Oty Klempíře za motoristy se už vláda zabývat nebude. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO chce kabinet hlavně převést Českou televizi a Český rozhlas pod státní rozpočet. A k tomu podle premiéra stačí změna existujícího zákona.
3: Na Klempířův návrh se sešlo 400 připomínek od 30 institucí. I proto se Andrej Babiš rozhodl pro jiné řešení.
4: Tam se změní jeden zákon, a to je ten rozpočtový. A když zůstane zbytek, tak už nemáte co kritizovat.
3: Opoziční zástupci dál odmítají převedení financování médií veřejné služby pod státní rozpočet. Podle Martina Baxy z ODS tomu budou i nadále bránit.
5: Náš boj bude pokračovat, protože my nesouhlasíme s tím, aby se zrušilo nezávislé financování médií veřejné služby.
3: Obě média zatím kvůli nedostatku informací nechtějí nový záměr příliš komentovat. Generální ředitel rozhlasu René Zavoral čeká, že se detaily dozví 9. června na schůzce svolané premiérem. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
2: Na českých silnicích letos zemřelo už dvakrát více motorkářů než za stejné období loni, a to 23. Vyplývá to z předběžných statistik policie za období od ledna do 28. května. Jednou z hlavních příčin je přejetí do protisměru. Motorkářům by s tím v budoucnu mohlo pomoci elipsovité značení na silnici, které stát od loňského podzimu testuje v zatáčkách Červenohorského sedla v Jeseníkách. Upřesní vedoucí BESIPu Tomáš Neřold.
6: Zatím se to jeví jako úspěšné a máme v plánu ve spolupráci s ředitelstvím silnic a dálnic to rozšířit na další úseky, kde velmi často motorkáři jezdí, takže by se to například mohlo objevit na silnici mezi Mělníkem a Českou Lípou nebo na dalších lokalitách ještě i na Moravě.
2: Ukradená lebka svaté Zdislavy je zpět v bazilice v Jabloném Podještědí. Dnes byla vystavená na hlavním oltáři a dohlížela na ní policie. Církev ji ale dnes vystavila naposledy. Nechce už riskovat její další krádež. Po dnešku by tak lebka měla být uložená v hrobce.
1: Počasí.
2: V noci na neděli čekáme v České republice jasno až polojasno. Na jihozápadě a na severovýchodě republiky přechodně až oblačno. Ranní minima většinou mezi 13 a 8 stupni. A zítra přes den zpočátku většinou polojasno, během dne od jihozápadu pozvolné přibývání oblačnosti a postupně přehánky a bouřky, a hlavně v jihozápadní polovině České republiky budou srážky častější. Naopak na severovýchodě republiky budou jen ojedinělé. Maxima zítra většinou mezi 24 a 28 stupni. Vítr zpočátku dnes slabý, přes den většinou mírný od západu až severozápadu a v bouřkách a přehánkách bude přechodně zesilovat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Míříme na Moravu, pozor na dálnici D46 z Vyškova do Olomouce v omezení u Drysic. Na 9. kilometru stojí osobní vozidlo, projíždějte tam velmi opatrně. Tolik informace z dopravy, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Začíná Hobby magazín, dobrý večer a příjemný poslech.
1: Hobby magazín.
7: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři, i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Každý týden pro vás připravujeme spoustu zajímavostí ze zahrádky a také dnes poradíme například s pěstováním zajímavých kyselých oranžových bobulí plných vitamínu, tedy s rakitníkem. Navštívíme pardubickou kočičí kavárnu a zaměříme se na renovace a zateplení stávajících plastových i dřevěných oken. Máme pro vás také odpovědi na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o červnu, tedy o období, kdy už se na zahrádce sadí úplně všechno. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Malé, velmi kyselé a vitamínu plné oranžové bobulky. Tak to je rakitník. Je to také strom s dlouhými ostrými trny a česání jeho plodů vyžaduje odvahu a především silný mráz. Přesto se stále častěji objevuje na zahrádkách. My jsme společně s naší hobby redaktorkou Irenou Šarounovou zajeli do rakitníkového sadu na okraji Bohdalova na Vysočině. Manželé Hermanovi tam vitamínový zázrak pěstují ve velkém.
2: S Ladislavem Hermanem stojím v rakitníkovém sadu. A já se musím zeptat, může si člověk takový sádek zřídit i sám někde v koutě zahrady?
3: Určitě může.
2: Musím sehnat sazenici, nebo jak ten sad založím?
3: Záleží, o jakou odrůdu by byl zájem. Jestli preferuji nějakou ranější, sladší odrůdu. My třeba používáme lejkoru, ta je průmyslové nejlíp ke zpracování, ale je spousta dalších odrůd, třeba sluníčko, krasavice.
2: Nechat si poradit prostě.
3: Ano. Některé jsou třeba do červená, to je třeba konkrétně ta krasavice. Ta má takovou sladší chuť a sklízí se už vlastně koncem července.
2: A má taky i červenější šťávu potom?
3: Ve šťávě moc velký rozdíl není, ale ta kyselá chuť není tak intenzivní, je spíš sladší.
2: Slyšela jsem i o netrnitých druzích.
3: S těma netrnitýma druhama se domnívám, že bude nějaký problém, že tady ty hybridy si myslím, že nemají takovou výdrž, že dlouho nevydrží.
2: Takže nebát se trnu. Já vím, že rakitník se musí sázet samička, sameček.
3: My máme v podstatě v sadech zhruba na jednoho samce asi 8 samiček. Největší vliv vlastně na opílení má, aby dobře foukalo v té době, kdy dochází ke zprašování.
2: Jak tady poznáte, co je sameček, co samička?
3: Samičky mají plody a samci ne. Na jaře to poznáte tak, že samci mají vlastně ty pupeny nalité, jsou vyloženě velké a plné vlastně toho pilu.
2: Co potřebuje rakitníkový strom, aby dobře prospíval?
3: Potřebuje dostatek vláhy. Musí se mulčovat, aby tráva nepřerůstala, obžínat a podobně.
2: Když není dost vláhy, tak typuje jsou menší plody.
3: Jsou menší a méně plodů. Stává se to bohužel v poslední době dost často.
2: Teď se díváme na krásně obalený rakitníkový strom. Ty plůdky jsou velké, no přes půl centimetru určitě. Jsou to takové žištičky oválné. Tam je šťávy hodně.
3: Ano, dá se říct, že v podstatě z litru bobulí se dá udělat bez problému 4 deci šťávy.
2: Můžu si šťávu z rakitníku vylisovat i doma s nějakým domácím lisem?
3: Můžete to udělat i na domácím odšťavňovači, ale problém je tady v tom, že pokud nebude nerezový, tak ta kyselina vám může sežrat vlastně ten stroj. Dřív jsme to zkoušeli zpracovávat vlastně na mlýnku na maso a ten se nám v tom téměř rozpustil.
2: Teď jak to z toho stromu dostat?
3: Ostříhat vlastně ty nejbohatší větvičky. Je zapotřebí to nechat zamrazit v mrazáku aspoň na minus 20 stupňů. No a pak s tím klepnete a bobulky vám opadají. Pak to jenom přeberete, je důležité, aby to nerozmrzlo před tím zpracováním. A pokud chcete zpracovávat hned, tak je operete, vyberete z toho nečistoty, to znamená nějaký ty lístky. A můžete hned.
2: Nebo můžu nechat na mrazáku.
3: A pak to rozmrazit až při zpracování.
2: Pila jsem už rakitníkovou šťávu, do jogurtu jsem si dávala rakitníkovou takovou tu pomazánku, džem. Co ještě je možné z rakitníku dělat?
3: Nejrůznější druhy sirupů s cukrem nebo s medem.
2: Je možné i sušit rakitník?
3: Liofilizovaný je docela zajímavý.
2: V jaké formě máte rakitník nejradši vy?
3: Přímo syrovou šťávu, když teče ze stroje.
2: Tu kyselinu?
3: Přímo pijem. Ono se toho nedá vypít zase moc, maximálně si dáte deci. A máte toho dost na celý den.
1: Rakitníkovým sadem se s Ladislavem Hermanem prošla naše hobby redaktorka Irena Šarounová. A teď to bude pěkná písnička a pak se pustíme do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Chtěla bych se zeptat, proč se mi nedaří pěstovat orchideje? Každou, kterou koupím, mě kvete měsíc, možná dva, a tím to končí. Tři čtvrtě roku čekala jsem, než mě znovu nakvete, nebo vypustí nějaký ten stvol, ale nakonec listy zhnědly a bylo po květinách.
0: Tak na to nám odpoví pardubický zahradník František Hlubocký.
2: Ty orchideje, které se v současné době prodávají, jsou úžasný, považuji až za zázrak šlechtitelů, protože dřív byla orchidej tak vyprubířský kámek na zahradnících, ale povedlo se šlechtitelům, takže se dají pěstovat za každým oknem. A mají rádi takové rozptýlené světlo, severozápad, severovýchod nebo čistý sever, jich zrovna ne, tam toho slunce je mnoho. Potřebují být v takovém, i když je budeme chtět přesazovat, v tom hrubém substrátu, kde je dost vzduchu v kořenech, a velice opatrnou zálivku. Často právě hynou na přespřílišnou péči svých majitelů nebo majitelek. Ty potřebují víceméně maximálně jednou za týden nebo za 10 dnů ten květináč namočit celý do vody, vyndat a pak si ho zase těch 10 dnů nevšímat. Oni lepší snesou kratší dobu sucha, než stát ve vodě. Ve vodě nesmí stát. To je první krok k tomu, abychom je odsoudili k použití na kompost, protože jakmile jsou konce kořínku namočené trvale ve vodě, začnou zahnívat a tím to končí. Nesnáší prostě příliš vody v kořenech a mají rádi hodně vzduchu. Také, kdo teda tohleto nechce dělat, se prodávají květináče speciálně na orchideje, které mají v prostředku takové vystouplé dno, takže oni stojí ve vzduchu nad vodou. A to je vůbec to nejlepší, to se dá i v normálním květináči okrasným udělat, dát na dno kamínky, na to postavit a víceméně, aby stály oni nad vodou a pouze ty páry, které budou procházet mezi kořeny, je jakoby zavlaží.
0: A máme tady další dotaz.
3: Mám ořešák a nese mi po něm břečťan. A obrovský celý kmen a už povětvých leze do koruny. Mohli byste mi říct, jestli se to nezničí ten ořešák nebo neomezí tvorbu plodů? A pak bych měl druhý dotaz, jak ten břečťan jakkoliv zničit.
0: O radu jsme požádali zahradnici Věru Kastlovou ze zahradního centra v Plzni na Roudné.
4: Břečťan na stromech nevadí, ale pouze pokud je jenom na kmeni. Pokud by se začal dostávat už do koruny, je vhodné ho ostříhat. Nebo břečťan můžeme odstranit úplně ze stromu. To uděláme tak, že břečťan ustříhneme nad zemí a to, co je na kmenu, necháme uschnout. Břečťan postupně uschne a rozloží se. Rozhodně bychom ho neměli z kmenu strhávat, protože bychom mohli kmen poškodit. Ten zbytek břečťanu, co jsme ustříhli nad zemí, zlikvidujeme pomocí totálního herbicidu. Ten aplikujeme opatrně na listy zbylého břečťanu. Přes listy se dostane herbicid do kořenu a rostlinu zahubí. Pokud herbicid aplikujeme opatrně pouze na listy té rostliny, kterou chceme zničit,

0: ničit, tak prostoupí pouze do těla té dané rostliny. Právě proto bychom měli používat štětec a ne postřikovač, protože když by foukal vítr, tak nám zavane herbicid z postřikovače i na ostatní plochy a zahubili bychom potom i jiné rostliny.
1: No vidíte, co se u nás všechno dozvíte.
2: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Kočičí kavárny v České republice si našly své zákazníky a jejich počet dokonce roste. První vznikly v Praze nebo v Karlových Varech už v roce 2014. No a pak se kočičí kávový fenomén rozšířil i do dalších větších měst. Například pardubická kočičí kavárna letos na jaře slaví 10. narozeniny a domov poskytuje 12 přítulným kočkám. Naše hobby redaktorka Jitka Slezáková zajela pogratulovat k 10. výročí zakladatelce Jarmile Jelínkové. Ta nabízí svým návštěvníkům nejen dobrou kávu, ale také ve spolupráci s útulkem opuštěné kočky k adopci. A nás samozřejmě zajímalo, jak se ta adoptivní práce daří.
2: Za těch 10 let fungování se nám podařilo najít domov 84 kočičkám a kocourkům, který byly všechny vlastně nějakým způsobem zachráněný. Ať už nechtěný koťata, nalezený někde v krabici, nebo sražený zvířátka, nebo prostě se odchytila těhotná kočička, nechala se porodit v depozitu a potom ty koťátka jsme vlastně přes kavárnu umisťovali.
3: Přes kavárnu to znamená, že přes vaše klienty, lidi, co sem chodí, tak si vzali tu kočku, vyslechli si od vás ten příběh?
2: Přesně tak. My většinou, když si bereme z depozita koťátka nebo kočičky, jsou to i dospělí kočičky, na umístění, tak dáme na všechny sociální sítě vlastně jejich příběh. Je to i tady u nás na kavárně k nahlédnutí, aby věděli případní zájemci, odkud ta kočka pochází. No a je to o tom, že ta kočka si vybírá. Takže stane se i, že přijdou lidi, kteří třeba nevědí ještě kterou, a ona si je ta kočka sama vybere.
3: Takže jestli to chápu správně, těch 12 koček, které tady momentálně žijí v kavárně, tak ty nedáte, ty jsou vaše.
2: Ano, to je naše stálá mňauparta, která tady bydlí. My jsme služebnictvo a vy jste hosté.
3: Tak a pak přijdou kočičky, které jsou z útulku, jsou tady jakoby přechodně, ano, jestli to dobře chápu. A vy se snažíte je umístit k těm vašim klientům, kteří když už sem přijdou, tak mají kočky rádi, že?
2: Ano, přesně tak. Funguje to tak, že vlastně paní Radošová z kočičího depozita v Lovčicích u Čáslavy vytipuje koťátka, který by byly schopný to tady vlastně i zvládnout, protože ne každá kočka zvládne tenhle provoz. A my se jim potom snažíme sehnat adekvátní domov přes adopční smlouvu. Tam je spousta podmínek, jak to má být, tak vlastně i za tu péči potom se vyžaduje nějaký adopční poplatek.
3: 84 takhle zachráněných kočiček má na svém kontě kočičí kavárna v Pardubicích. To je úctyhodné číslo, které se předpokládám bude v dalších letech rozšiřovat. Ještě.
2: Doufejme, že ano, no. Je jaro, s tím přijdou další vlny koťátek, no, takže uvidíme.
3: Dárečku, pojď sem, pojď, dárečku, pojď se rozloučit, no pojď, to je můj nejoblíbenější, je to moc milé. Tak já děkuju a přeju hodně skvělých klientů vaší kočičí kavárně, jsme rádi, že jich v Pardubicích máme.
2: Moc krát děkuju za návštěvu. Budu ráda, když se na nás přijdou podívat i ti, kteří u nás ještě nebyli.
1: V reportáži jste možná zaslechli jméno Dáreček. Tak se jmenuje nejstarší bengalský kocour, který spolu s Jarmilou Jelínkovou kočičí kavárnu zakládal a patří tak jako jediný k původní kočičí partě. Gratulujeme ještě jednou oběma a kočičkám přejeme hodně dobrých a starostlivých adoptivních rodičů. Co nás čeká za chvíli, tak zaměříme se na renovace a zateplení vašich oken.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Zlepšení tepelných vlastností domu anebo bytu většinou začíná výměnou oken. Existují ovšem případy, kdy nelze moderní plastová okna použít. Může to být například u památkových budov anebo proto, že se vy nechcete původních oken zbavit. Jaká řešení v takovém případě existují? Tak to prozradil našemu hobby redaktorovi Mirkovi Kobzovi Jiří Kelnar, jednatel společnosti, která se této problematice dlouhodobě věnuje.
2: Technologie je taková, že vlastně venkovní sklo starého okna vyměníme za izolační dvojsklo a tím zlepšíme tepelný komfort v domě. Samozřejmě můžeme řešit i už stávající okna, které jsou třeba plastové nebo eurookna, kdy původní dvojsklo vyměníme za trojsklo. Takže vždycky se jedná o to, že zlepšíme to, co tam dneska je, na lepší koeficient.
3: Vy tady máte nějaké ukázky?
2: Jsou dvě metody. První metoda je, jak se tady vidíte tu drážku, že si ty okna odvezeme k nám, vyfrezeme tam drážku, dáme tam izolační dvojsklo, zalištujeme a při té příležitosti můžeme, když je zákazník potřebuje, tak ty okna natřít a zrekonstruovat celé, zrepasovat. Druhá metoda je taková, že použijeme plastovou lištu, přes kterou izolační dvojsklo přišroubujeme ke stávajícímu křídlu.
3: To je třeba i kdybychom pochtěli použít trojsklo, protože to předpokládám, že už by do rámu asi nevlezlo.
2: Když bychom chtěli použít trojsklo, tak do starého okna to nedáme. Tam to řešíme, že dáme dvojsklo do venkovních křídel i do vnitřních, takže máme čtyři skla. A když chceme v plastovém okně nebo ve okně, tak tam se vymění dvojsklo za trojsklo, tam se jen přehodí u jiný zesklivací lišty.
3: Předpokládám, že tohle se hodí třeba v památkových objektech, kde nelze vyměnit za plastová okna, protože by to památkáři nedovolili. Ale přesto ono to i tak má jistá omezení, protože určitě si myslím, že ta okna musí být v perfektním stavu, jinak to nemá cenu dělat.
2: Nemusí být v perfektním stavu, protože když ty okna máme na dílně, tak jsme schopni si do toho perfektního stavu dostat. Například přidáme pant, nebo zlepšíme uložení pevničku mezi sklem a rámem, si to podlepíme. Prostě máme svoje metody, jak to udělat.
3: Další věc, která je ale nutná, tak je vlastně také těsnění, které je v tom rámu. Řešíte i tady toto. A jaké vlastně těsnění je nejlépe? Vidím, že tady máte nějaké trubkové, předpokládám, to je asi teflon.
2: Ne, je to silikonové těsnění a je to součástí té práce. To znamená, že když tomu zákazníku přijdeme na oblídku, tak mu radíme teda samozřejmě ty dvojskla řešit, nebo trojskla podle potřeby, a když je potřeba těsnění, tak i těsnění.
3: Pokud mám ta okna, ale třeba skřížená, nejsou úplně perfektně, nesedí, jsou třeba poškozená, může tam být i nějaká hniloba, tam předpokládám, že asi je lépe to nedělat.
2: Hnilobu jsme schopni vyřešit, červotočat taky, to znamená ten postižený díl vyměnit za nový, a když jsou skřížené, tak buď to těsnění dorovnáme, anebo to přiobujeme, upravíme. Je to dřevo, dá se s tím pracovat.
3: Ještě jedna věc mě napadá, pokud bychom používali tuhle technologii třeba v těch památkových objektech. Vy tady máte primárně bílou barvu, dělá se to i v jiných barevných odstínech, pokud máme třeba okna přírodní a potřebovali bychom získat tu přírodní patinu.
2: Všechno je možné, samozřejmě ta přírodní patina je možná, ale pořád musíme vědět, že když tam dáváme nový díl kvůli třeba hnilobě, tak ta barva může být odlišná. Tam je lepší prostě na místě to řešit, co a jak tam dávat.
3: Jak to vyjde třeba finančně tato věc, když porovnám, že bych chtěl vyměnit plastová okna anebo použít tuhle technologii, co je levnější?
2: Je to vždycky otázka o toho poškození toho okna. Pokud budeme dávat jenom zateplení okna, jo, nic jiného, žádný natírání, opravy a tak dále, tam jsme zhruba na 40% ceny plastového okna. Pokud už dáme nátěr, přidáme nějaké opravy, tak se dostáváme do ceny plastového okna.
3: Jak dlouho trvá ta rekonstrukce třeba toho okna?
2: Když budete chtět dělat pro památkáře, čili frézování, tak je tak se dělá většinou. Budeme to i natírat, tak to u nás bude 6 týdnů. To je takový limit, který máme, že to odvezeme a doveze za 6 týdnů hotové.
1: S Jiřím Kelnarem natáčel o možnostech zlepšení tepelně izolačních vlastností oken náš hobby redaktor Mirek Kobza. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář, a to se zaměříme na pronostiku, že o svatém Norbertu chladno už jde k čertu.

0: Zahrádkářský kalendář.
1: Podle pranostik a ty nelžou je vůbec prvním ledovým, opakují ledovým mužem Robert a ten má svátek 29. dubna. No a tím vůbec posledním je zase svatý Norbert a to bude 6. června. A říká se, že o svatém Norbertu chladno už jde k čertu a pro nás to znamená hurá do zahrádky a už se nikdo nemusí bát, že mu okurečky zahynou, když je nebude o chladných nocích přikrývat folií. No a co srdce potěší, kvetoucí růže, ovšem, nesmíte zapomínat, že právě teď je zároveň čas na jejich přihnojování, pravidelné zalévání. V červnu se dají nejen na růžích, ale i na ostatních rostlinách vypozorovat nejrůznější choroby, takže je dobré mít po ruce odpovídající fungicidy. Zbavte živý plot z listnáčů nových letorostů. Pustit se můžete i do tvarování solitérních keřů, no a kdo se nudí, tak se může pustit do odstřihávání odrostlých květenství trvalek. Já si zrovna připravuju sekačku a vyrazím na sečení trávníku a pokud bude svítit sluníčko naplno, tak si potom na ten trávník na zahrádce lehnu nebo sednu do křesla, pustím si rádio s mou oblíbenou stanicí a tou je Český rozhlas, otevřu si pivečko a budu chytat lelky. No a už slyším moji manželku, jak povídá, už zase nic nedělá. Máte to doma podobné? Tak vítejte u nás v klubu ženatých. Co bude v Hobby magazínu příště? Zaměříme se na pohromu zahrádkářů, tedy na mšice. Vypravíme se mezi chovatele akvarijních rybiček a poradíme s výběrem firmy na zateplení stropů a střechy domu. A teď závěrečné informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby, mailíkáři mají adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
2: Čeští meteorologové opět varují před bouřkami. V bruntálské nemocnici od dneška funguje nová zubní pohotovost. Fotbalisté Paris Saint-Germain obhájili titul v prestižní lize mistrů. A počasí zítra z počátku dne polojasno, později, a to hlavně na jihozápadě republiky, přehánky i bouřky. Maxima kolem 27 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Velkou část Čech, dále také Vysočinu a Znojemsko, zítra zasáhnou silné bouřky, varuje před nimi Český hydrometeorologický ústav. Výstraha platí od zítřejšího poledne až do půlnoci na pondělí. Problémy hrozí zejména tam, kde bude bouřit déle nebo opakovaně, a také v obydlených oblastech. Tam může déšť zaplavit podjezdy a podchody. Může se také stát, že množství vody nepojme kanalizace, říká meteorolog Vojtěch Umlauf.
3: Bouřky by mohly přinést intenzivní déšť s úhrny kolem 30 mm. Také menší kroupy a možná, že i nárazy větru budou vyšší, dosáhnou 55 až 70 km v hodině.
2: V bruntálské nemocnici od dneška funguje nová zubní pohotovost. Ordinaci vybudovala a provozuje krnovská nemocnice. Dosud se na pohotovostech pro celý okres střídaly soukromé ambulance. Pacienty s akutními problémy tam stomatologové ošetří o víkendech a o svátcích, říká vedoucí lékař Antonín Chudárek.
4: Momentálně je v provozu jedna ambulance pro výkon zubní pohotovosti s příslušným komplementem, to znamená sterilizační dezinfekční místnosti, šatny a místnosti pro personál. K dispozici je velká čekárna.
2: Už třetí sezonu zahájil turistický autobus z Liberce směrem na Ještěd. Z konečné tramvaje v Horním Hanichově vyveze cestující na parkoviště Ještědka. Turistům částečně nahrazuje lanovou dráhu, která po pádu před 5 lety stále není v provozu. Podle jednatele krajské společnosti Korit LK o ty Pospíšila bude linka během letních prázdnin ještě více posílená.
5: Počítáme s tím, ona jezdí v hodinovém intervalu a o prázdninách by mělo dojít ke zkrácení do půlhodinového intervalu o víkendech. Za první dva roky provozu jsme připravili přes 30 000 cestujících a očekáváme i v letošní sezóně, že bychom se měli pohybovat někde mezi 15 20 000 cestujících, ale samozřejmě uvidíme taky podle počasí.
0: Sport.
2: Fotbalisté Paris Saint-Germain obhájili titul v lize mistrů. Ve večerním finále v Budapešti proti Arsenalu vyhráli na penalty poté, co utkání skončilo po prodloužení 1-1. Fotbalisté ostravského Baníku vyhráli v Táboře 5-0, celkově baráž o první ligu ovládli 8-0 a zůstávají tak v nejvyšší domácí soutěži. Ostravský záložník Jiří Boula po utkání vyzdvihl početnou podporu svých fanoušků.
6: Zachránili jsme ligu v globálu, samozřejmě ta sezóna vypadá špatně, ale momentálně šťastný jsem, že se nám to povedlo zachránit. Je to důležitý pro lidi v klubu, pro region, pro celou Ostravu. Ta podpora je důležitá, tak to jsme viděli, vlastně, když o něco jde, tak opravdu se ukazují ve velkém počtu. To jenom jako dokazuje to, jak moc důležitý to pro tu Ostravu je.
2: O posledním týmu pro nový ročník nejvyšší domácí soutěže se rozhodne zítra odpoledne. Slovácko doma nastoupí proti brněnskému Artisu. První zápas Celex z Uherského Hradiště vyhrál vysoko 4-1.
0: Počasí.
2: Zítra bude velmi podobně jako dnes, nejdříve ale předpověď pro noc. Má být jasno nebo polojasno na jihozápadě a severovýchodě republiky přechodně oblačno, ranní minima většinou mezi 13 a 8 stupni. A zítra přes den zpočátku většinou polojasno. Během dne od jihozápadu pozvolné přibývání oblačnosti, postupně přehánky a bouřky. A hlavně v jihozápadní polovině republiky budou srážky častější. Naopak na severovýchodě budou jen ojedinělé. Maxima většinou mezi 24 a 28 stupni. Vítr zpočátku dne slabý, přes den většinou mírný od západu až severozápadu a v přehánkách a bouřkách bude přechodně zasilovat.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Problémy jsou na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna. Je za sjezdem na Koberovice dálnice neprůjezdná. Na 80. kilometru havarovalo několik vozidel. Uzavřené místo mohou osobní vozidla objet z exitu 75 přes Senožaty a Miletín na exit 81. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Právě začínají hvězdné návraty. Dobrý večer a příjemný poslech.
0: Hvězdné návraty.
7: A je to tady zase. Další část naší exkurze mezi klasiku českého humoru. Dnes si je obstaráme po telefonu. Ať už ten přístroj budou mít ve filmu, televizi nebo rozhlase. Patrik Rozehnal vás vítá a zve nejen k telefonům, ale hlavně k poslechu Českého rozhlasu. No, já jsem myslel, že v téhle chvíli už začneme, ale vypadá to, že tu všichni ještě nejsou. No, takže budeme muset asi volat. Pardon, točíme.
8: Dobrý den, to je pan Marván.
9: Co?
8: No kdo? Tady Patrik, ty jsi mě nepoznal, co?
9: Ale jak pak, ne, no to víš, že jo, hned jsem tě poznal, jak jsi promluvil, no.
8: Prosím tě, co ještě děláš doma?
9: Co tady dělám? No co bych tady dělal, no, jsem tady a nemůžu odsud. No a co tam děláš ty?
8: Co asi, moderuju v rozhlase a ty jsi tu měl být s tou ukázkou z Anděla na horách.
9: No jo, no tak to si tam dej pozor, víš.
8: Hele, bez vytáček. Máme lidi bavit telefonáty a ty jsi měl být tady.
9: Co?
8: Ale mě je to fuk.
9: Jo? Tak to je to fuk?
8: Zavolám jiným hvězdám. Budu točit kolem telefonu.
9: Tak.
8: Ale ne, že já tebe budu schánět.
9: Ajím, to je mi.
8: Ale jak říkám, bude to bez tebe, když na tebe není spolek.
9: Co? No tak počkej, tak to zase ne. To si nezvíkej.
8: Hele, Jardo, my bez tebe začínáme. Ty jsi někde na Lomničáku. Víš co, kdyby se zabloudil, tak zavolej.
9: Počkáš, přijedu dolů. Jo, jo, ten.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
1: Vítejte v pořadu, který se věnuje legraci, ale taky ho dnes celý provoláme. Takže si chystejte dost peněz, anebo velký kredit. Začínáme právě teď. Vytáčím číslo k Bohdalce. Zkouším to jinde prostě. S Marvanem to nevyšlo.
2: Haló, tady Zdeníčka Pajutová. Naschledanou.
1: Naschledanou. Tak to jsme si pokecali. Tahle ženská je trochu šiblá, ne?
3: Jak jsem poznal, že je pobatená? No dovolte prosím, přijde děvče, má klobouk s husým brkem na hlavě, až čista jasna prohlásí, že hotel, který patří mezinárodní společnosti, zdědila po své tetě Barboze. No dovolte, to doufám stačí, ne? Prosím, pošlete záchrannou stanici, dva silné muže, svěrací kazajku a pospěšte si, ano? Dobře, dobrý den.
1: Tohle už byla ale ukázka z hotelu Modrá hvězda. Komedie natočené v roce 1941 režisérem Martinem Fričem. Ve stejném roce natočil i režisér Jan Sviták jinou komedii s Vlastou Burianem a nazval ji Přednosta stanice. Pan Ťopka působí dojmem gentlemana trochu čeplinovského typu a nachomítne se na jedné stanici, kde si zahraje i na přednostu. No a když pak přijede revize, je třeba použít i služební telefon.
3: No dovolte, co to děláte? To nevíte, že máte tohle zmáčknou?
4: Jak pak bych to nevěděl?
3: No, prosím, tak proč to nedělám?
4: Přitom musí se člověk nechat. No? Haló? Spuste šraňky a hned je zase vytáhněte. Dobrý. No. Haló? Už jela ta lokálka? Ještě ne. Tak mě sem zazvoňte. Dobrý.
3: No, teď vím, že to mám zmáčknout.
1: V té výuce telefonování budeme i pokračovat. Tentokrát ale s Miloslavem Šimkem a Luďkem Sobotou.
5: Slyšíte to? Ano, to je číselnicový okruh. Přátelé, podívejte se na to. Já vezmu libovolný ukazovat. Betnu do již třeba předem promyšleného jednoho některého čísla, například 7. Proč ne, ano, mohlo by to být třeba 5, ale já jsem si umínil, že vemu 7. 7, vyvinu sílu S směrem ku, to znamená ku předu, že ano. Zde je takzvaný zaražeč a zde, přátelé, funguje takzvaný samočinný zvraceč. Prosím vás, že ještě jedno, vetnu, vemu libovolný, vyvinu, zarazím, zvraci. Zde jsou dva rovnoramené čudly. Přátelé, prosím vás, klid. Já ty věci nebudu několikrát opakovat.
6: Skutečně dávejte na to pozor, kolega tady dělá práci navíc, to máte z nás domů.
5: Jak malí chlapci někteří? No poslechněte, já mám času dost.
6: Kolego, to jsou jedni a tichí, že byste měl přesadit.
5: Skutečně, já vás přesadím všecky. Tak dost. Nebo vám zabavíme svačiny. Tak lidi, zasmáli, že? A teď zase k vážné práci. Učera, nehraj si s tím věčně. Tak učera si s tím kolego hraje a výsledky nejsou dobré. Rodiče si minule stěžovali.
6: Kolego, s čím si to tam hraje? Já tam špatně vidím.
5: Kolego, se svačino. Učero, co to u vás kučelo? To byl jenom takový vtip, tak už dost chlapci na úkor kučer. No a nic.
6: Kolego, pokračujte, vy jste taky samý nevhodný štým.
5: No ne.
6: Žertujete, prosím, tady o kučerovi.
5: Já se snažím látku zpestřit.
6: Ano, ale dost podivně, kolego. Abych já vám nespestřil látku. Přijdete potom za mnou a já vás vyhodím.
5: Tak, pokračujte. Vidíte, co se může stát? No. Tak zde jsou dva rovnoramené čudly. Já rozumím, co je na tom smíchu ostatní. Přátelé, tohle to je moje libustka. Uhni kolego s nohou. Při stisku tohoto čudlu, to je pozoruhodné. I tento. Prosím, já stisknu tento a tento. Tento taky. Prosím, ještě jednou. Stisk prska z DTM. To je co? No, vidíte to tam, prosím vás, všichni? I ti vzadu? To jsme rádi. Protože jestli ne, tak mě to je jedno.
6: Kolego, zapomněl jsi na šňůru. Šňůra je nejdůležitější na celém telefonu, protože nám svazuje lehkou část a těžkou část volně k sobě, abychom telefon nepostráceli.
5: Kolego, říkej si to sám. Říkej, já bych se býval ke šňůře. Dostal, říkej si to sám.
6: Prosím, přátelé, ta kolega napřed sám šprým a pak se uráží. No, nevadí, dokončím látku sám. Šňůra nám tady vybírá, jak vidíme, z lehké části, krouceně nám postupuje dolů a tady nám mizí uvnitř. Co je uvnitř? Já to rozeberu, podíváme se tomu na zubky. Kolego, podívej mi motýku, budeme šroubovat, motýku tlátku.
5: Vy to rozebrám místo, aby to vysvětlil, co myslíš, že je vevnitř?
6: Vevnitř je místo.
5: Místnost, a co je asi na té místnosti?
6: No tam lezou vždycky ty, kterým telefonuje.
5: Jak tam asi vlezou?
6: Jak tam asi vlezou, no šňůrou prolezou.
5: Jenže tam se dostal samočině, ta šňůra, ta je kroucená, pač je zbytečná, ve stejně všecko jenom ozdoba.
6: Ozdobí,
5: to se urve!
6: Ta šňůra je důležitá, jak ty lidi lezou, ta je kroucená, proto aby jim to neklouzalo.
5: Ta šňůra je kroucená, pač je zbytečná, ve stejně všecko jenom automat.
6: Automat? Jako bifet.
1: Posloucháte pořad Českého rozhlasu, kde se dnes jen a jen telefonuje, tedy v ukázkách z filmů, televize i rozhlasu. A možná bychom si mohli dát zase písničku.
7: No tak dobře, no tak Jirka Korn by
8: mohl, no.
7: Že bychom zaspívali spolu.
8: No. Jako, Zimko bych zastepoval, rozumíš, jako ale zpívat.
7: No dobře, jako si představuješ teda, dobře, když...
8: Gota. Pánové,
7: na žádku. Ale tady není, počkej.
8: Ne.
7: Počkej, máme tady telefon, zavoláme. Co zavoláme. Je, moment, počkej. Máš číslo?
9: 5, 4, 4.
7: Já nechci tvoje vysvědčení, číslo. Počkej, zavoláme, uvidíme. Co bude doma?
8: On nebude tuto vědomá. No, není.
7: Vem si ho. Ne, teď.
8: No, tak ahoj.
7: Počkej.
10: Haló?
7: Haló, to je Karel Gott?
8: Počkej.
7: Tady je Kajzer. Jirka Korn. Ahoj. Co chceme, prosím tě, Karle?
10: Dobrý večer,
7: pánové. Dobrý večer. Prosím vás, Karle, přijeďte sem do tábora. Voláme tady odsud. Nutně vás tady potřebujeme.
8: No, vidíš. No.
7: Tak to jsou z toho pro noviny, God no, telefonuje zvany. Ne, prosím vás, Karle, my vás tady opravdu nutí. Haló? Co se stalo?
9: Co to by?
10: To nic, upadlo mi mejdlo.
7: To muselo být pořádný mejdlo. Karle, prosím vás, nechte mejdlo mejdle, my vás tady potřebujeme. Vemte si cokoliv na sebe a přijďte, čekáme na vás. Opravdu, než skončíme, ano?
10: Tak já jedu.
7: Fajn, prima.
8: No jo, ale pánové, to nemůže ani při troši dobrý vůle stihnout.
7: A možná, že jo?
8: Hele, já jdu na cigáro, když tak mě tam najdete,
7: dobře,
8: jo?
7: A pak tě zavoláme.
8: Fajn.
1: Dobře. Takovýhle telefonní rozhovor mohli vidět kdysi diváci v pořadu Možná přijde i kouzelník. Námět, scénář i režie byly

0: Vy posloucháte Český rozhlas a pořad věnovaný jen a jen telefonátům.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Mimochodem, obvykle je vynález telefonu přisuzován vynálezci jménem Alexander Graham Bell. Jeho první telefon byl sestrojen v Bostonu v roce 1876, ale podle novějších údajů vynalezl telefon italský vynálezce Antonio Meucci už v roce 1849. Jeho prvenství bylo dokonce oficiálně v roce 2002 schváleno třeba i Kongresem Spojených států. A podle dalších zdrojů vynalezl telefon i Philip Reis v roce 1860. No, tak si vyberte. Já si teď vybírám ze své kartotéky ještě jedno číslo na Jiřinku a zkusím se s ní opět spojit. Snad se nám to povede.
2: To jsi ty, Henry?
0: Ne, tady Patrik.
2: Já jsem u George.
0: Jo, a co tam?
2: Je to tu moc pěkné. No řekni George Henrymu, co jsme před chvíli dělali, no.
0: No, to mě teda zajímá.
3: No řekni, že jsme se líbali.
0: No tak co jste dělali?
4: Jsme se líbali.
0: Cože?
2: Tak pa.
0: No počkej.
2: Sbohem, George.
4: Ale Sabrino.
2: Ty jsi si opravdu myslel, že bych s tebou něco mohla mít? To bych si připadla jak jednička na 10 dolarovce.
4: Jak to?
2: Ta se sebou taky pořád tahá nulu.
4: Ale Sabrino, Henry mu si říkala, že je to tu moc pěkné.
2: Pitomče.
0: To byla ukázka z bláznivé crazy komedie Oldřicha Lipského. 4 vraždy stačí Drahoušku, která byla natočena už v roce 1970. V téhle části našeho pořadu uslyšíte telefonáty, kde na jedné straně bude vždy Jiřina Bohdalová. Objevila se třeba i v roce 1981 na televizní obrazovce díky režiséru Jaroslavu Dudkovi v komedii A začalo to karafiátem. Žárlivá scéna v podání Jiřiny Bohdalové a Josefa Somra.

0: Prosím.
1: Neruším? Ne, to byl jenom vtip. Já vím o Pepíkovi, no. Hele, jak se chová? Je způsobnej? Ne, vážně, Valino, já ti volám kvůli tomu, že Miluš je doma. Teda, kdyby to Pepíka zajímalo. Je u ní zrovna František. A tomu snad neřekej. V jeho stavu. Jo, a Honza, ten je u Evy. Vaňkový. No, to ty víš, veď.
0: To jsem ráda, já ho tam totiž poslala. Jo, moment.
2: Co je? Prosím. Jo, ahoj. Hele, mě nezajímá, že je doma, já jsem tady. Jaký plyn? Jo, že si pustí plyn. Ano, dobrý, dobrý. To by musela jedině u sousedů, protože my jsme elektrická domácnost, víš? Ale ani prášky doma nemáme, hleda projímadlo. Hele, nepůjdu domů, nepůjdu domů.
3: Byl bych doma, bych.
2: Pro mě je to zásadní otázka.
1: No, ale to je právě ten nesmysl. Jako nakonec každý žárlení. Protože kdybych já měla na Františka žárlit, tak kam bych přišla?
2: Každý jsme na to asi jináč, citlivý. Tobě možná nevadilo, když František se vmontoval na to školení. Ale já bych na tvým místě, já bych si ho... Co na jaký školení? Na tom Bílým kříži přece. To si neuvědomuješ, že to bylo pro technický personál? To ti nebylo nápadný?
1: Jo, ty chceš říct, jak se tam vnutil kvůli tý blondiatý inženýrce, jo, no ovšem, že mi to nevadí. František mi všechno řekl, já jsem o všem věděla. Proč bych mu, prosím tebe, nepovolila nějaký drobnej flirtíček, ne? Hele, ahoj. Podívejme se. Tak František se nám školil.
4: Jedna z dokonale sehraných scének v podání Jiřiny Bohdalové, vlastně skoro samotné, se objevila i v legendárním televariété, které režíroval Pavel Háša. Jiřina Bohdalová tam projednou získala i roli úřednice, která si v pracovní době stále soukromně telefonuje.
1: No byl to frajer, Verulo, co ti mám povídat. Tak já mu povídám, že šíleně spěchám domů, jo? Že jsem koupila mletý maso a to podlíhá rychlý zkáze a on těmi, Verulo, s takovým vlahým pohledem povídá, slečno. Já už nejde dobrý karbanátky od počátku restaurace Národního divadla, veď. Hele, já udělala ještě jako psinu, že tuhle hospodu neznám, jo. A on jako, že nebydlí daleko a že má všechno doma, teda cibuli, magneťák, jo. A vůbec všechno na domácí karbanátky, veď. Prej česnek a špek, jo. Hele, špek, tak tenhle špek já znám z paměti, to a taky jednomu šla akorát vyžehli košily, veď. On se vrátila jeho stará, on to pak žehlil ještě 3 měsíce, veď. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Ale to nic, Veruna, to přišel jenom nějaký chlap moment, jo. Veruna, já ti to musím doříct, protože to je teda, to budeš přímo žasnou, veď. Tak já mu povídám jako na chvíli, jo. Na chvíli to, že bych jako mohla, to, že jo. A on ti chytil taxika a učili jsme někam do Nuslí, veď. Já v tašce to mletý maso a ocelej rozjařený a jestli prý mám ráda sekt. Ne sex jako 6. Sekt jako 7, veď. Veruno, ty mě znáš, já udělám 2 kamenáče a jsem růženka na rozebrání, tak mu povídám, posaďte se. Ale to jsem neříkala jemu, to říkám tady tomu, co jsem přišel, veď. Tak mu povídám, kde pak tohle, když chcete karbanátek, to musíte být hodnej, veď. Ale já ty se ty stejně nerada, ono to štosuje. Já když tak něco málo, tak spíš koňak, nebo myslivce, nebo tak něco okolo rumu, veď.
2: Prosím vás, nezlobte se, ale já se vám...
1: Moment! Veruno, hele, ty mě znáš. Mě hned tak nic neposadí, ale ten ti má doma nábytek. Stylovej, veď. No, kdybys to viděla, anglický tapety i ve světliku, veď. No, jenomže on mě dovedl do kuchyně, přines vajíčka a housku a spoustu nějakých blbostí, veď. Holka, podrž se. On to s těma karbanátkama myslel vážně. No to mě předtím nenapadlo, že mě to mělo napadnout. Tak on se v tom taxiku vůbec o nic nepokoušel, vej.
3: Méně vejte se,
1: ale já... sporách, pane. Já... A říkal, že prostře, vej. No já tam stála jak mokrý džíny. Protože dělat karbanátky, tak to můžu rovnou řídit kosmickou raketu. Hele, teď já to mletý koupila pro našeho rexepáče, staré už nemůže kousat, vej. Já umím akorát tak polivky z pytliku,
3: veš?
1: Tak mu říkám, pane inženýre, on to měl na dveřích, veš? Povídám, pane inženýre, když chcete karbanátek, to je částečný nedorozumění, páč karbanátek dostanete v každý restauraci. Spíš, kdybychom si takhle hačli, že byste pustil Elvise, jo, a pak jste taky mluvil něco o šampáňu, veď? Pojď sem, Veruno, on je frajer, ale vůl. On ti mi vrazil to mletý do tašky, otevřel dveře na chodbu a ještě kecal, že se ve mně zmejlil, veď? No ne, Veruno, chápeš to?
3: Nezlobte se, Sešo, no ale já skutečně, já pospíchám,
1: člok,
3: ale ne, já,
1: co?
3: Rozumíte, já jsem, no, s tou, já jsem s tou Veronou v jedné kanceláři, já měl cestu do města, ona mě prosila, abych vám vyřídil, že se to před půl hodinou přerušilo a ona se sem nemůže dovolat, viď?

0: Což mě připomíná, že opravdu byly doby, kdy jsme se třeba s někým nemohli spojit, protože byly telefony ještě s někým napůl, vypadávalo spojení a sem tam se také stalo,
1: že jste se propojili s úplně někým jiným. V telefonátech často začínaly i první lásky.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Už to tak bývá, že ne každý telefonát je v klidu a bez rušení. Pardon, budu se muset ještě na chvíličku zavolat domů, ať u mě vědí, kdy přijedu. Haló, můžu mluvit s mámou? Haló?
2: Haló?
1: Haló?
2: To je přerušený, to je vynález. Já bych s tím praštil nejradši.
3: To volal můj syn?
2: Neprosím, milostivá paní. To byl omyl.
3: Omyl?
2: Omyl. Omyl. To byl.
1: Hlavně to byl nepodařený telefon. V ukázce z filmu Andula vyhrála, kde si zahrála třeba Růžena Šlemrová a také Václav Trégl. Film byl natočen režisérem Miroslavem Cikánem už v roce 1938. Jiné nepovedené telefonické spojení čekalo i na studenty a instruktory jednoho lyžařského zájezdu, který režíroval Karel Smyček na plátnech. Objevil se 44 let potom, co jste slyšeli předchozí ukázku, a jednalo se o komedii Sněženky a Machři. Šlo o to, jak vylákat jednoho nápadníka od stolu překrásné dívky.
4: Ano, to jsi ty? Tak fajn. Vláďo, máš tady telefon?
5: Já?
4: Ty?
5: A kdo volá?
4: Já nevím, je to Meziměsto.
5: Proč píšeš? Haló? Haló, tady je Brčka. A kdo volá? Tady je Brčka u telefonu.
6: Tady Praha, moment, hned vás připojím. Moment, počkejte. Mluvíte, Špindle? Tak moment, hned vás připojím. Vydržte, vydržte. Pan Prtko?
5: Ne Prtko. Brčka.
6: Brčka. Pane Brčka, vydržte u aparátu. Moment, přepojím. Ano. Vydrž, Brčka, vydrž.
5: Já vlastně... Haló. Tak koho to vlastně voláte?
6: Tady Praha, Bleskově. Moment, důležitý hovor. Přepojím. Moment.
5: Děkuju vám, pane vedoucí.
7: Není zač.
5: Haló. Co je s tím spojením? Haló, haló.
1: Kdysi v dobách dávno minulých nebyly problémy jen s vlastním telefonickým spojením, ale také s tím telefon vlastně získat, aby vám ho přidělili. O tom ví své Jiří Krampol, který se snažil i trochu zapracovat na protekci.
8: Když jsem bydlel na Žižkově, tak všichni v baráku už měli telefon, akorát já jedinej jsem telefon neměl. Tak jsem chodil pořád na ty telekomunikace, tam nějaký paní jsem spal lahve vizoura, kartony amerických cigaret, pětistovky a furt nic. Když to trvalo asi 3/4 roku, už mě to stálo dost peněz a telefon nikde, tak jsem se namíchšel sem tam. A oni mě oznámili, že paní Dvořáčkovou zavřeli pro úplatky. Tak vzteklej jsem šel, bylo to na podzim, naštvaný na celý svět, jsem šel po Jiřáku, takhle na Vinohradech, a tam zrovna na rohu, kde je nálevna sudového vína, řádili mi kamarádi a burčák byl na ulicích, všecko to tam prostě bylo, tak jsem si dal burčák a tam stál nějaký můj kamarád, kameraman, a povedal, proč si naštvaný, a povídám, představ si, co se mi stalo. Tak jsem mu vyprávil tu anabázi s tím telefonem a on říká, no to je skvělý, ty máš kliku, tady je sekretářka generálního ředitele telekomunikací. Já pám, to je bezvadný, tam stála taková už trochu chycená, jako slečna, a jasně, já to zařídím, já jsem nějaká Eva, pám, ahoj Evo. Zítra přijď, Jirko, já ti to zařídím. A pán, hele, páno, ne, to je opravdu sekretářka. A pán, co mám koupit? Kuplahe vizoura tomu řediteli, tak jsem tam přišel s vizourem, dobrý den. Ona říká, hele, já řeknu radši, jako, že jsem můj bratranec, já jsem tvoje sestřenice, aby to mělo lehčí průběh. A pán, to je výborný. Tak ona povídá, soudruh řediteli, tady můj bratranec jako přišel, tak jsem mu dal vizoura. Podívejte se, soudruh Krampole, udělám všechno, co bude v mých silách, abyste ten telefon získal. Uplyne týden, 14 dní, 3 neděle, nic. Hrko, to snad není možný, jak jsem šel normálně zase na ty telekomunikace. Tadle ta moje údajná sestřenice tam samozřejmě nebyla. Byla tam úplně jiná sekretářka. Já pán, prosím vás, já bych chtěl mluvit s tím soudruhem ředitelem. On stál ve dveřích a povídá, Tak pane Krampol, telefon nebude. Já povídám, Ježíš, co se stalo. Povídá, vaši sestřenici Evu jsme vyhodili pro opilství a já vám to řeknu upřímně. S takovouhle rodinou, jako jste vy, já nechci mít nic počít.
1: Když tak člověk připravuje tento pořad, zjistí, na co všechno už si pamatuje. I takové telefonní budky bývaly zdrojem zábavy. Možná i vy jste jako puberťáci občas otevřeli tamní telefonní seznam, který tam býval na poličce, zapíchli někam prsta, zkusili letmo někam zavolat. Z někoho si prostě vystřelit. Podobnou zábavu si s kamarády kdysi dopřával i Mirek Donutil.
9: Dana Kliková, to byla naše herečka. To jsme dospěli tak daleko, že jsme dva telefony měli, jeden nahoře v kanceláři a druhý dole v suterénu. A oba dva byly propojeny, takže se to dalo odposlouchávat vzájemně teda, že jo. A ona furt chtěla točit a furt nikdo nevolal, a tak jsme ji tam nechali vzkaz na nástěnce: Dano, volej produkci, stopy končí v krematoriu, a nechali jsme tam číslo. Ona přišla: Ježišmarja, mám tady vzkaz, jo. Ty to vytočila, jo. Ty si jí ozvalo: krematorium. A ona: dobrý den, já můžu kdykoliv. Říkaj, prosím vás, ujasněte si to, já vím, že to je strašná rodinná tragédie, ale až budete vidět přesně ty časové posloupnosti, jak nám zavolit. Ne, mě to je jedno, mě opravdu pustí kdykoliv, já můžu zítra třeba. Já vím, že to je složitý, ale opravdu zavolit, to položilo, mě to položili, tak to znovu vytočila. My dole jsme řvali smíchy a ona znovu se vnucovala a nevzali ji do krematoria. Měli jsme tajemnici taky, jmenuje se Dita Fuchsová. Když ona nastoupila na ministerstvo zahraničních věcí, tak já jsem jí telefonoval jeden den, ona tam byla krátkou dobu, jo. Já jsem to vytočil, říkám: dobrý den, tady ministr Želeňac. Prosím vás, paní Fuchsová, my jsme odjeli na služební cestu do Fritku Místku a padal sníh, takže jsme zapadani tady všichni. Nemáme tady auta, kdybyste byla tak laskavá, jsem našel jenom vaše telefonní číslo. Ano, píšu si, pane ministře. Pošlete nám sem zítra 4613, abychom mohli odjet všichni, jak jsme tady papalaši kompletně, ano. Ano, pane ministře, já to všechno zařídím. A jak jste našel moje číslo? Jiné nemám než vaše, já si vás pamatuju, a teď si trhněte nohou. Prosím, pane ministře, teď si trhněte nohou, protože to jsem se ti nepředstavil. Nazdar, no ty jsi blbý, jo. My jsme s tím telefonem zacházeli až do takových krajností, možná bych to ani neměl říkat, aby to neznělo jako navádění, ale my jsme třeba si vybrali telefonní číslo libovolný v telefonním seznamu, to jsme vytočili a tam jsme řekli: dobrý den, prosím vás, doma Karel? Ne, tady nebydlí Karel. Aha, tak promiňte, naschranou. Za hodinu znovu: dobrý den, Karel je doma, prosím vás? Ne, tady nebydlí Karel, to bude asi omyl. Tak se nezlobte, naschranou, za hodinku znovu: prosím vás, Karel už přišel? Ne, tady nebydlí Karel, já už to dneska vysvětluji po několikáté, já nevím, co se stalo, zřejmě to tam mají nějaké, ne, tak to bude asi omyl, naschranou, zase za hodinku: dobrý den, prosím vás, Karel není doma náhodou? Žišmarja, není doma Karel, tady žádný Karel ani doma nikdy nebyl, tady nikdy žádný Karel nebydlel, já už nevím, co mám dělat, furt mě sem někdo volá kvůli Karlovi, dejte mě pokoj, zase za hodinu: prosím vás, Karel je doma? Ježiši Kriste, tady nebydlí Karel, já už nevím, co mám dělat. Po půlnoci, do té doby ho necháte oddechnout, jsme zavolali znovu, ten už přiběhl k tomu telefonu: kdo je tam? Tady Karel, nevolá mě někdo?
1: Příjemné telefonování a zábavu u toho vám přeje dál Patrik Rozehnal. A pouštím zároveň písničku, která opět souvisí s telefonováním.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: A my pokračujeme v ukázkách z televize, rozhlasu i filmů, které pojí jen jedno jediné. Telefonování.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
2: Jo. Namailujte mi to, večer se domluvíme, jo. Haló? No, pošlete mi SMS-ku, já teď nemám čas, za hodinku se domluvíme, jo, moment, Hergot, mě to ním, jo, mají nějaký hovadu. Jo, no, prosím vás, to se potom domluví, já teď nemám, já to, moment, já mám vedle hovor. Hergot, já to povypínám, když se z toho zbláznil.
3: Vymr, vy do mobilu děláte? Jo. Tak vám pošlu Jaruš. Tak když slyším mobil, tak jde odevřít.
2: No jo, Jaruš, nezlobte se, ale do roku 2010 mám úplně plno.
3: Ani nás byste nevzal.
2: Ale já bych vám rád vyhověl, nemám jediný volný okýnko, nemám.
4: To máte tolik žáků?
2: Žáků? No jednoho. Jednoho, ale to je plný barák. Karle, pojďte sem.
0: Ano, pochopili jste, že u moderních mobilních aparátů zůstaneme. Tentokrát i v ukázce z pořadu Karle, styďte se, kde si na pódium divadla v Táboře, kde se natáčel i televizní pořad Možná přijde i kouzelník, pozval Jiří Vimr Karla Černocha. A šlo o to, jak ho naučit telefonovat s mobilem. Jako příklad si zvolili telefonát do jakéhosi imaginárního skladu s alkoholem.
2: Halo, teď by vám to měl zvonit. Halo, tady Karel Černoch, jo? Volám Velkosklad. Velkosklade, halo, zvedněte to, nech šopat, přichází. Halo, slyšíte mě, Velkosklade?
3: Tomu chybí.
2: Velkosklade, slyšíte mě?
3: Hergo, co tak hulákáte, já vás slyším.
2: Já potřebuji, abyste mě slyšel přes mobil a ne tady. Zvedněte to, zelený tlačí, jdi to tam i jak pro děti, to ten telefonek to... takový, tím to zavěšujete, červeným to zavěšujete, zeleným to zvednu, zvednu to.
3: No, takhle, ani to nemá sluchátko, ale.
2: Taky ho tam nehledejte, no, to si pak dáte k tý, vzom v obličeji svým, zvedně ležeš,
3: Maria. Vy to mačkávám, ono to nefunguje.
2: Ne, vy to nemačkáte, vy to promačkáváte. Tohle jsou ruce na mobil, takovýhle jitrnice místo prstů, já si... Patníky místo prstů, co já si to otlučil, ty prsty svoje od takovýhle
3: jelita. Dělá špatně.
2: Dělá špatně, tak se neklepte jak ratlik. To jaký těžký s vámi. Vy byste potřeboval mobil jak kanape. Tam by vám to šlo, ovšem. Tam by vám to šlo.
3: No, mě ten telefon nebaví, já jsem myslel, že přinesete počítač s myší.
2: Černochu, dokud se nepřehoupneme přes mobilní telefon, tak vás k myším nepustím. Na myši zapomeňte, volejte ten Velkosklad. Jinak bude zle, já vás vyrazím. Volejte ten, na čím přemýšlíte?
3: Dobře, tak
2: Velkosklad, denní váš chleba, automaticky to mám v paměti, ne? Když to číslo znáte, udělám ping, ping, ping, ping, ping, volám to denně, ping, ping, ping, ping, volám.
3: No, dobře,
2: ping, ping, ping, ping.
3: No, tak já to mačkám. Ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping.
2: To je tak těžké.
3: No, už se vám zvoní, no.
2: No, zaplať, pánbu.
3: Halo, tady je Karel Černoch. Objednávám 50 lahví koňaku.
2: A je to tak složitý.
3: Co? Co? Do klubu? Proč tak naříkáte? Oni tam nějak hekají.
2: No, přijel zboží, vykládají vagony, to budou skladnice.
3: Cože?
2: Vidíte? Co? Promptně.
3: Co? Promptně. Ze zadu.
2: No jistě, že ze zadu truhlíku snad nepůjdete hlavní vrátnici, jako každý vůl, tam se ženete prdlaj. A ještě jí strčím něco do ruky.
3: Co, když to nebude chtít?
2: Ale bude. A potom
3: že...
2: šáhne ani nemrknete. Hlavně,
3: šesta...
2: hlavně nebuďte měkej. Jdu ze zadu, sfouknu to sní a rychle ven. O, žádná měkota, Černochu.
3: 333 stříbrných stříkaček.
2: Tak šunty neberte. Žádný krámy z potopených lidí. Dejte to sem. Chcete koňak? Objednáme koňak. A razantě. Halo, slyšno. Koňak. My jsme 50 let... Cože? Ne. Kolega má čím stříkat na zahrádce. O to vy se nestaríte. My chceme koňak. My chceme koňak. My... Co? Helejte, já volám, ale ne večer. Večer. Já to chci... Co? Dámo, vašte slova. Vaše... Já nevím, s kým mluvím, ale kdo je u vás spodek kulovej? Pořád. Karle, styďte se. Vážení, tak teď si poslechněte, jak podnikatel Karel Černoch volá velkosklad.
4: Jsme mladé, jsme hravé, volej k nám do klubu. Čekám tě, tak přijď.
5: Přijď, nečekaj.
2: Tak Karle, a jsme tam, kde jsme byli. Vy jste se vůbec nezměnil. Já už chápu, co to je ta vaše agenturní činnost. Žrádlo, prachy, chlast a děvky. Karle, fuj!
0: Telefonování bylo ale základem jednoho slavného divadelního představení. Když Miloslava Šimka opustil Jiří Grossman a on hledal inspiraci i nového partnera, pustil se sám do projektu, který nazval Zavěste prosím, volá semafor. Šlo vlastně o velice jednoduchý model. Ale to už posuďte sami.
6: Hudební skladatel Jaroslav Uhlíř a Karel Šíp, to je vlastně dneska už dvojice. My samozřejmě z úsporných důvodů jsme je poprosili, aby byli v jednom bytě. My jsme malé, chučí divadlo, nemůžeme si dovolit volat na všechny strany a tak budeme volat do bytu pana Uhlíře. Tady je Šimek, divadlo Semafor. Dobrý večer.
7: Já se jmenuji Uhlíř. Dobrý večer.
6: Proč tak zdůrazňujete to vaše jméno?
7: No, aby se mě jenom neobjednával třeba.
6: Tak to bychom si nedovolili. Jo, vás, prosím vás, Karel Šík také?
7: Jo, je tady, mé je mi okna.
6: No, a jak to?
7: No, tak my jsme čekali na ten váš telefon a já nemám rád, když Karel zahálí.
6: Aha, tak Karel Šík, mé je okna. Co děláte vy?
7: No, tak já tak na ně koukám a zapisuju si, jak mu to jde.
6: No, to já si rád. Vy prostě pracujete systémem jeden dělník, jeden úředník, jo?
7: No, tak
6: je. Dejte mi prosím vás, pana Šípa, k telefonu.
7: Děkuji.
6: To je slušný člověk, pan Uhlíř. Poděkuje, když ho něco žádáte, to mám rád.
7: Já jsem jmenuji Šíp, halo?
6: Ano, to vy nemusíte zdůrazňovat, na vás by někdo snad Šípy nechtěl. Jak to jde, to umývání oken?
7: Ale špatně, tady má velký okna, špinavý.
6: No jo, to víte, Uhlíř. No, pane Šípe, já vás vysvobodím, jestli dovolíte.
7: Ano.
6: Dneska je to takové slavnostnější představení, protože firma Suprafon ho natáčí.
7: Ano.
6: Co myslíte, byla by vaše tvář vhodná figura pana Uhlíře, kdybyste se přišli prezentovat přímo na jeviště?
7: Ano, já přijdu rád.
6: Jo, no to...
7: Sám potom.
6: To věřím, když tam takhle dřete. A myslíte si, že pan Uhlíř to schválí?
7: Já
6: to schválím. Vraťte mi ho.
7: Ano,
6: já vás slyším. I když matně.
7: Je to nutný, aby...
6: Je to nutný, se... velice nutný je to.
7: On se vymluvá se mě, že na to špatně vidí. Já mám trošku poboženu, tak to dodělá a my přijdeme, no.
6: No, to je vaše věc, jak si to zařídíte, hlavně prosím vás přijďte, ano?
7: Tak jo, tak nashledanou.
6: Děkuji, nashledanou.
0: Ať už budete volat kamkoliv, nebo někdo bude volat vám, nezapomeňte mluvit pomalu, zřetelně a dobře se představit, aby nedošlo k něčemu podobnému, jako zažívá Uršula Kluková se svou maminkou. Vyprávěla o tom kdysi v legendárním představení Pohoda Vánoc.
8: Moje maminka je takový vděčný objekt, ona je hrozně roztomilá, ale já bych ještě chtěla říct, jak telefonuje. Ona, protože prožila přes 30 let v cizině a naučila se česky velice špatně, takže z těchto těch věcí, jako je telefon, má hrozný strach. Vždycky, když u vás někdo zazvoní, tak letí k tomu telefonu a úplně celá nervózní to zvedne a začne do toho křičet: Halo, kdo je? Co je? Co chcete? Takže každý se rekne a pohodí. Říkám, ale prosím tě, ty musíš telefonovat, takže když někdo zazvoní, tak si to zvedneš a řekneš: Kluková, prosím. A vyslechneš si, co ty lidi chtějí. No dobře, dobře, no tak já to já zazvonil, to je pomáhá, to se dá. Kluková, prosím. Halo, co chcete? Jednou přijela ke mně, když jsem ještě byla prostě nad Labem na návštěvu a já jsem nějak pospíchala do divadla a říkala mi, mami, prosím tě, zavolej na přesný čas. Já nevím, kolik je hodina, já bych nerada tu zkoušku nějak propásla, tak prosím. A jak se to volá? Já jsem říkala, no vytočíš 112 a oni ti řeknou, kolik je hodin. No počkej, jak řeknu? Já říkala, no řeknou ti přesně, nic neříkej, oni ti řeknou, kolik je hodin. No dobře, za chvilku přišla a povídala, no je asi 3:15. Říká, jak to asi? No asi, ona mě, ta ženská, řekla asi 3:15. Já říká, prosím tě, co jsi vlastně udělala? On říká, no co jsem udělala? Co jsi mi řekla? Vytočila jsem jedničku, dvě nuly, zase jedničku, dvojku, ozvala se nějaká paní, povídá, tady Bergerová, prosím, já jsem říká, prosím vás, nevíte, kolik je hodin?
0: No, myslím, že kdybych zavolal na takovou službu v téhle chvíli, já zjistil bych, že nejvyšší čas říci zazvonil telefon a dnešního dílu je konec. Nezbývá také, než si ze svého mobilního telefonu vyzvednout všechny zmeškané hovory. I na příště se na vás těší i bez telefonu Patrik Rozehnal.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Sobotní noční linka právě začíná. Krásnou noc ve vysílání Českého rozhlasu. Když láska překračuje hranice, to bude dnešní téma. Láska si nevybírá podle hranic jazyka ani země, odkud člověk pochází. Někdy nás život spojí s partnerem z jiného kraje, jiné kultury nebo úplně jiné části světa. Takové vztahy mohou přinášet krásné obohacení, nové pohledy i zajímavé tradice, ale někdy také nedorozumění nebo chvíle, kdy je potřeba hledat společnou cestu. Žili jste nebo žijete ve vztahu s člověkem z jiné země, kultury nebo prostředí? Co vás obohatilo, překvapilo nebo třeba zaskočilo? Jak reagovala rodina a okolí? A myslíte, že jsou si dnes lidé napříč světy blíž než dřív? Svůj příběh volejte Jarce Barboříkové do zlínského studia 731 800 900, to je telefon. Psát můžete na rozhlas.cz/linka anebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Těším se na vás, přeju krásnou noc a posílám zpěvačku Lucí Bílou.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Krásnou noc ve vysílání Českého rozhlasu. Jaké to je, když domov najednou znamená dvě země najednou? Dnes si budeme povídat o vztazích, které spojily lidi přes mapu světa. A je s námi David, ahoj.
2: Dobrý den.
1: Davide, jak to, že ještě nespíš, kolik ti je let?
2: 13.
1: Máš mladší hlas. Tak na druhou stranu je víkend, tak proč ne? Řekni mi, co máš teda k tématu. Já teď nevím, jestli teda budeš mít o čem vyprávět, když je ti 13, všechny lásky tě teprve čekají. Ale možná, že pro nás budeš mít příběh někoho z tvé rodiny.
2: Já nemám z mý rodiny, ale mám jednu holku ze školy, jmenuje se Káťa, je to Ruska a miluju ji.
1: Aha, takže ty jsi teď zamilovaný do někoho, kde pochází z jiné země. Tak nevím teda v těch 13 letech, kolik má smysl, abych se tě doptávala, ale zase by si možná rádi poslechneme příběh první lásky. A už jsi to řekla, ona to ví?
2: Jo, to víte, že jo, mě se na ní líbí nejvíc ty copánky, jak má, že jo. Ona teda miluje jinýho, ale já jsem jí řekla, ať se do mě zamilá, dala mi už pusu, takže už je to taková ta první láska, no.
1: No počkej, tak chodí s tebou nebo chodí s tím druhým?
2: No, spíš se mnou.
1: Spíš, a to jde, když řekneš spíš, to bys měl vědět jistě, kamaráde.
2: Jo, spíš se mnou, je to, protože mi dala pusu, no, nechá se ode mě sahat na vlasy, takže je to dobrý.
1: Nechá se od tebe sahat na vlasy, no, tak na tím budu chvilku přemýšlet, jak to myslíš, že co to znamená.
2: Hodně ty copánky, jo, co mají dobrý, ty holky. Fajn.
1: No a první rande, první pořádné rande, už bylo nebo bude?
2: Bude, ještě nebylo.
1: A jak si to představuješ vůbec, to první rande?
2: No, podle mě jako nějakých 18, že bychom se chtěli sednout někam do restaurace, nějaký kafičko, takový pusinkování, že jo, a tak.
1: Počkej, no. Pochopila jsem to dobře, že říkáš, že budeš čekat s tím prvním rande třeba do 18.
2: Jo, aby se to mohli pořádně oslavit, že už jsme dospěli a tak.
1: Tak za 5 let, super. Davide.
2: Dřív bylo, že já jsem ji moc neměla rád, ale najednou jen tak z ničeho nic jsem se zamiloval.
1: No, to bývá z ničeho nic.
2: Tak, no.
1: Davide.
2: No, já jsem měl jinou, byla Češka, ale ta mě zradila, nebo mi ji přebyla už teď nekamarád, takže teď mám tu Káču, že jo.
1: Dobře. Tak to je hezká zpráva, zamilovanost umí člověku vykouzlit úsměv na tváři. Ty jsi ho vykouzlil i nám teď, tady ostatním posluchačům, protože bylo milé potkat někoho, kdo to má ještě všechno před sebou. Tak ať se ti daří a ať máš odvahu ji na to první rande pozvat možná dřív než v těch 18. Krásnou noc ti přeju, Davide.
2: Jenom jak voně, jak má ty copánky, to se mi líbí opravdu nejvíc, abych vám řekl pravdu.
1: Fajn. Tak je pozdravuji a můžeš jí říct, že jsi o ní mluvil v noční lince. Uvidíš, co tě na to řekne.
2: Pozdravuji ti Jarka Barboříková, tak nebojte.
1: Ahoj. Některé příběhy začínají za rohem, jiné tisíce kilometrů daleko. Právě těm druhým patří dnešní noční linka Českého rozhlasu. Pojďte mi zavolat, pojďte si se mnou povídat.

0: Máme 12 minut po 23. hodině. Každá kultura má své zvyky, ale city bývají všude podobné. Jaké zkušenosti máte se soužitím napříč hranicemi? Na to se ptá dnešní noční linka Českého rozhlasu a je s námi pan Robert z Olomouce. Vítejte.
1: Dobrý večer. Za bolševiku nebo za totality můj tata utekl za hranice, takže mám tatu ve Vídni v Rakousku. Občas se vidíme, ale teď jsme se už dlouho neviděli teda. Telefonujem si. Ale spíš by měl takový dotaz, možná to budete vědět, možná ne. Jestli může mít člověk dvě občanství, protože on byl vlastně tady ve státě, pak utekl a tím pádem už je tam dlouho, tak bude mít i rakouské občanství. Že v některých státech ta možnost je, ta v některých není. Tak spíš se ptám, jak to je třeba v Rakousku, jak je to u nás.
0: No, člověk může mít dvě občanství, někdy i víc, pokud to právní předpisy těch dotyčných států umožňují.
1: Jo, takže to v každém státě jinak.
0: Mm-hmm. V případě České republiky je dvojí občanství možné. To znamená, že ten český občan může mít občanství jiné země, aniž by přišel o to české. A stejně tak může někdo získat to české a ponechat si původní, ale jako svým způsobem to je k tématu, ale
1: no je,
0: pojďme, pojďme teda k tomu, kdo, o čem byste chtěl vyprávět. Je to právě ten vztah s tím tátou, anebo budete rozvíjet něco jiného?
1: No, spíš bych řekl ten vztah s tím tátou, protože on mě jako, že když je tam, tak jasně, že mě chybí, že bych byl radši, kdyby byl tady. No, ale tak jako to jsou takové věci, které asi nezměním, je to jeho rozhodnutí a respektu. Že?
0: No a jak často se vídáte?
1: No teď jsme se neviděli už 3 roky. Naposled jsem ho viděl na poušbu mé ženy, no, ty to tam za mnou přišel, protože to jsem byl totálně v háji, jako.
0: No a nebyla by teď příležitost za ním vycestovat? Když jste sám, můžete mít možná víc příležitostí?
1: No, je to složitý, protože já mám postiženýho syna, my se s mamkou o něho staráme, když nežije moje žena, jo. Takže ono časově spíš by bylo malo dobrý přijel za mnou, no, ale jako můžu mu to navrhnout, protože na něho mám telefon, tak třeba mu to napíšu ve SMS a luky do nechcu, jako.
0: Mhm. Kdybyste se měl další den probudit v nějaké jiné zemi, kde by to bylo? Kde by se vám líbilo, Roberte?
1: No, mně se moc líbilo v Holandsku, v Amsterdamu, když jsme byli s dědou, tam se mě líbily ty lány těch tulipánů, no to bylo strašně krásný. Pak takové ty větrné mlýny, ale já si myslel, že se tam lelo obily, oni vlastně, když jsem čtu teď o holandskou knížku, protože já čtu hodně knihy, tak oni tam vysvětlovali, že tam je to nějak pod úrovně moře, takže ty větrné mlýny vlastně sloužil k odčerpávání vody, to je zajímavé.
0: A Roberte, dokázal byste se odstěhovat za láskou do jiné země?
1: No, to je těžká otázka.
0: Ano, je zapeklitá.
1: Je takový hodně složitý. Ale pokud bych ho měl hodně rád, tak bych to asi zkusil, jako, ale zase je to těžký kvůli syna, jo, protože my potřebujeme ze sídem jeden druhý, jo. Takže je to takový složitý, jako, jo, to je taková otázka hodně na tělo, abych řekl pravdu.
0: Je. Dobře, Roberte, tak já děkuji za váš telefonát do dnešní noční linky. Chcete říct něco závěrem?
1: Jenom krátce, tak pozdravujte Vlastičku z Krnova, Ludmilu z Brna, Voldu včelaře, no a všechny linkaře, ať se dovolají. A chci moc poděkovat, vyhrál jsem v Žebikách krásnou knížku, tak v pondělí si pro ně půjdu. Moc hezkou knížku o přírodě, tak chci poděkovat, že jste tak prima rádi. Moc vám děkuju, nashledanou.
0: Naslyšenou. Večeře, svátky, rodinné tradice. Všechno může vypadat trochu jinak. Jak jste si zvykli na odlišné prostředí svého partnera? Volejte noční linku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Někdy je potřeba překonat stovky kilometrů, jindy předsudky. Jaké překážky jste na své cestě za štěstím překonali vy, co se týká lásky, která nezná hranic? Volejte noční linku Českého rozhlasu. Teď je tady s námi paní Hanka z Vysočiny. Zdravím vás.
1: Já vás také zdravím a zdravím i všechny posluchače Českého rozhlasu Brno. Ať věrné nebo náhodné.
0: Paní Hanko, pozdravte posluchače všech českých rozhlasů. Teď vysíláme do celého Česka. Já teda můžu předestřít, že jsme spolu mluvili mimo éter o tom, že nebudete mluvit o partnerském vztahu, ale o jiných rodinných vazbách. Ale je to k tématu. Jsou to vztahy, které překonávají hranice. Tak si to povězte sama.
1: A je to i láska, která překoná hranice, je to láska k dětem.
0: No vlastně, maminka, pravda, ano. Ne ta partnerská, ale mateřská.
1: Jsem maminka 3 dětí a ani jedno nežije v České republice. Před týdnem jsem se vrátila z Toronto, čili z Kanady. Druhou dceru mám v Rakousku a syna taky v Rakousku, ten je v Hinterglemu v lyžařském středisku.
0: A dcera, no, tak dcera, nemohla byste nám říct, jak je to s tím občanstvím v Rakousku, jak se ptal kolega před vámi?
1: No, dívejte, v Rakousku děti, které se tam dceři narodili, tak můžou mít občanství, dcera si mohla vybrat, buď budou mít české, nebo budou mít rakouské občanství. Protože nevím, tam je to nějak uzákoněný a my jsme s tím měli teda jeden problém a to vám řeknu, kdy nám to nadělalo velkou neplechu za covidu. Manžel dcery byl nemocný rakovinou. K tomu tam měla 40 krav, penzion k tomu. A teď si představte, že ten její chlap je teda nemocný a my jsme jeli s těma vnoučatama, protože jsem potřebovala něco vyřídit. Ty děti nechodili ještě do školy, tak jsme je vezli sebou a že se budeme hnedka zase vracet, jo, jen aby ona prostě měla klid na ten dobytek a mohla se o něho sa, protože on v tu dobu už pak ležel. A nám je nepustili přes hranice, protože nebyli občany České republiky. Takže my jsme se museli vracet zpátky. Já tady na tu dobu tak velmi nerada vzpomínám. To si nikdo nedokáže představit, jak toto bylo nedomyšlené všechno. Ale přeskočíme list, budem se bavit o něčem jiným. Tím, že vlastně oni jsou normální křesťani, tak tam se slaví Vánoce třeba normálně. My tím, že vlastně ten umřel ten partner, ty dcery, tak vlastně my jsme hodně v Salzburku. Já teď jsem náhodou doma, děláme zahradu a kolem baráku. My jsme to dali dokupy a už máme první sena hotový, že jo, tam jak je dobytek, tam se dělá seno 5 až 6krát do roka, či to není sranda. Dobytek se pase, každý den se zhání na dojení. A co se týče jazykové bariéry třeba, tak my jsme německy trochu jakoby uměli. Člověk se domluví, manžel, který jazyk vůbec neuměl, tak už dneska s tím taky nemá problém, rozumíš? Takhle ty slova, které se používají a to on vždycky jakoby nastačí mě, že jo. Já umím německy trochu víc a jsem taková víc pod pohuby, jak se říká, a nemáme s tím problém. Letěla jsem z Toronto, cesta zpátky nebyla třeba vůbec příjemná anglicky. Neumím, ani se učit nechci. A bylo tam zpoždění letu až 5 hodin a já jsem letěla Toronto, Frankfurt, Salzburg a prostě musela jsem si tam

0: potom zařídit vlastně odložený let. Poučení z toho všeho je, pokud budete mít problémy, tak vždycky se dívejte, kterou společností letíte. U té společnosti se musíte potom hlásit, aby vám zařídil další let. Ale toto není k tématu, toto je jenom rada pro ty, když by někdo někam letěl. Protože já jsem se po frankfurtském letišti díky špatným radám hodně nalítala. Ale jako jazykovou bariéru jsem neměla. Co se týče potom Torontu, tak dcera žije s Italem, ale on už se tam narodil, rodina byla italská, měli 13 dětí. Ta maminka pochází ze 13 dětí a vlastně všichni žijí v Kanadě. A tam vlastně došlo k tomu, když oni se brali, tak vlastně měli jednu svatbu tady, aby všichni nemuseli lítat sem. Tady byla ta jakoby právoplatná, ale druhou potom měli jakoby hostinu a setkání s těma, tak měli vlastně v Kanadě na dvakrát, protože tam bylo to hodně, udělali to pro mladší vrství a pro starší vrství, protože i tak jich bylo hodně. No a jinak v Kanadě není problém se v tom Torontu domluvit. Tam prostě oni chtějí. Pokud nemáte bariéru vy, tak oni vám ji určitě nekladou. Já jsem šla do IKEA vracet dceři nějaký zboží a prostě úplně bez problému, jo. Tím, že tam ještě jsou velké výhody, což tady až tak není. Tam není problém jakýkoliv zboží prostě vrátit. Je to zajímavé. I blbý punčocháče. Prostě vrátíte, jo, tam mám na to, tady je to nemyslitelné, já bych to ani nedovolila jít něco takového vrátit, tam to prostě, jakoby to, a jinak v bankách, tam přijdete a oni třeba tam mají napsáno, že tam mluví, já nevím, 25 jazykama, mají je tam vypsaný a není problém, aby vám zavolali úředníka, který tím jazykem daným hovoří, ale je to daný tím, že vlastně Toronto je multikulturní město, tam je opravdu spoustu národností a byli tam vlastně dneska, už se to tak přísně nedodrží, tam je třeba polská čtvrť, slovenská čtvrt, dcera žije v italské čtvrti, ale už je to tam taky míchaný, už to není pravidlem, že prostě kdo je přistěhoval třeba z ty Itálie, že by šel do italské čtvrti, nebo ona třeba do té české čtvrti, už ta česká komunita je tam taky jakoby rozprostřená, tam jsem se taky setkávala s českou komunitou, Slováci se tam vraceli teďkom dom, dost se lidé vrací dom z nějakých důvodů, buď to mají dom, už na to stáří, kdo je tohle, tak radši jede dom, tam byl pán z Michalovců, byl se tam loučit v té české komunitě, že odjíždí a že už se patrně nevrátí nebo maximálně dořešit potom nějaké věci kolem domu, když by byly potřeba, no.
1: No, Hani, čas je neúprosný, budeme se muset rozloučit, což mě mrzí, protože si myslím, že o životě se třemi dětmi za hranicemi byste mohla vyprávět až do konce dnešní noční linky. Tak vám přeju všechno dobré, děkuju za zavolání a budu se těšit, že budeme v tom povídání někdy pokračovat.
0: Dobře, mějte se krásně. Zdravím všechny posluchače, ať mají radost Českého rozhlasu Brno a zítra mají, vlastně dneska ne, zítra mají pout setkání na Vranově.
1: Dobře.
0: Tak jo, mějte se krásně, nashledanou.
1: Dvě srdce se často rozumějí lépe než dva slovníky. Máte podobnou zkušenost i vy? Volejte noční linku Českého rozhlasu, tady máte telefon.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Věra Špinarová dospívala Kouzlo bílejch čar. Láska často přináší i poznání nových chutí, zvyků a pohledů na svět. Co nejcennějšího dala vám ta vaše? I o tom si můžeme povídat v dnešní noční lince Českého rozhlasu. Dnešní téma totiž zní vztahy napříč hranicemi. Je s námi paní Jiří Skojová, zdravím vás.
1: Dobrý večer vám a všem posluchačům noční linky. Téma náročné. Za trochu lásky šel bych se tak ráji. Šel s hlavou odkrytou a šel bych bosý. No ale to je jenom vzpomínka. Mm-hmm. Vzpomínka z básně. Příběh, který bych chtěl sdělit v rychlosti, nejtěžší je vracení se domů. To je tak nejtěžší okamžik vrátit se domů po létech cestování, po létech starostí a útrap. Kdy ten domov, skutečný domov, se úplně změní k nepoznání. Ne ta stavba, ten domeček, ale ti lidé. Proto by bylo strašně důležité, kdyby si lidi opravdu jeden druhýho vážili a na sebe se těšili. Na ten návrat, aby se měli rádi. To jsem chtěl tak v kostce říct, že tady
0: Ježí, ale mluvíte tak trošku v hádankách, takže bychom to společně mohli trošku rozplést.
1: Těžko se to říká úplně na rovinu, protože je to dost osobní. Ale takový takový návrat tam, kde člověk vyrůstal, tam, kde se narodil a chraň Bůh, nevrátil jsem se třeba z vězení, jo, nebo z nějakého zajetí, to ne, ne. Ale návrat skutečně z těžkého života a ten domov už, ten už nebyl můj. No. Takže myslím si, že je to dost takový to těžký, opravdu to těžký a je to hodně těžký aj říct. Tak bych přál všem, aby to překonali aspoň v takové síle a vůli, jak já, a nezanevřeli na to dobro lidé a posluchači, všichni dobří lidé.
0: Tak to je hezké poselství. Jiří,
1: no, to je právě ze života.
0: Děkujeme i za tu báseň od Jaroslava Vrchlického, i za vaši návštěvu. Mějte se co nejlépe.
1: Já vám moc krát děkuji též za vyslyšení.
0: A pojďme se podívat na web noční linky, kam píše pan Michal. Věřte, nevěřte. Každá, kterou jsem kdy měl, byla cizinka. Fakt. Nikdy jsem nechodil s Češkou. Zvláštní pocit. Byl jsem mluvčí mezinárodního pomocného jazyka a tak bylo pro mě snaží seznámit se s cizinkou než s Češkou. Vztahy probíhaly ve vší počestnosti. Jednou jsem už měl dokonce před svatbou, měl jsem nachystané papíry, ach ta byrokracie. Druhá strana nechtěla uznat mezinárodní úmluvu a neoprávněně žádala vyšší ověření dokumentů. Nakonec jsem rád, že to nevyšlo, což ale bylo z jiného důvodu. Ta dívka se vůbec nechtěla učit anglicky a pořád se mnou komunikovala ve své mateřštině. To je tak, když děláte tu chybu, že se druhému od začátku moc přizpůsobujete. A co se přitažlivosti týče, třeba Slovenkám nebo Španělkám se spíš nelíbím. Víc se líbím Italkám, ale ne moc. Vietnamkám ne tolik, jak bych si myslel. Komu se ale líbím nejvíc, i ony mě, tak to bude vždycky Rusky. Etnické Rusky, takže ne ty z velkých měst, ale z menších. U nich jsem na rozdíl od jiné národnosti a navzdory obecným představám cítil, že mě mají opravdu rádi jako člověka. Ty s nimi, když jsem měl tu čest, byly inteligentní, samostatné, uměly se oblékat. Některé už mají své rodiny, ale jsme v kontaktu pořád, i když to v současné době není snadné. Michale, děkujeme za vzkaz i vám. Teď si dáme krásnou písničku od Jana Nedvěda, jmenuje se Podvod, a potom se vás opět budu ptát na vztahy napříč hranicemi. To je dnešní téma.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Na dlaní jednu z tvých řas do tmy se koukám. Hraju si písničky tvý, co jsem ti psal.

0: To byl Jan Nedvěd a my pokračujeme v noční lince Českého rozhlasu. Někdo si přiveze z cest suvenýr, někdo životní lásku. Pokud patříte do druhé skupiny, rádi uslyšíme příběh váš nebo vašeho blízkého. Je s námi paní Marie, odkud voláte?
1: Dobrý večer, já volám od Prahy Západ.
0: Těšíme se na vaše povídání, paní Marie, vítejte a máte slovo.
1: Všechny vás zdravím. Mám sestřenici na Slovensku, která ovdověla, zůstali po ní jako po tom manželovi dva malí kluci. A farář je teda vzal na ministranty. Takže opravdu byli hodně nábožensky založený. Kluci byli hodný, chytrý, šli studovat. A ten jeden se na studiích zamiloval do černošky. My jsme mysleli, jako, že se rozejdou časem. Dopadlo to tak, že se vzali a odešli do Norska. Držíme jim palce. Ale ještě chci říct tohle. Já, jako ta sestřenice moje, jak jsem o ní mluvila, byla podle mě o hodně mladší. A tenkrát, jako ty její mamince, taky umřel manžel, praštil ho poleno, když řezal dřevo a ona zůstala s těma dětskama taky sama. Tenkrát jsem tam jela a ty nejmladší jsem vezla panenku a byla to panenka tmavý pleti, byla to taky černoška. Tak jestli to prostě bylo i tímhle, jestli jsou nějaký čáry máli, nevím, ale fakt je jako, že ten syn od té sestřenice si opravdu tu černošku vzal a odešli oba úplně do cizí země. Jak pro něho, tak pro ní.
0: No tak a jim to vyjde. O nich nějaké zprávy, jak se jim daří? A víte něco blížšího třeba, co bylo nejtěžší překonat v tom jejich vztahu?
1: No to náboženství, ta víra.
0: Mm-hmm. A mohla byste být konkrétnější?
1: No proto, protože jako odlišná víra, nejenom barva pleti, jo,
0: myslíte,
1: ale i prostě styl.
0: Myslíte, že ta rozdílná víra může být někdy s důvodem, kdyby se ten vztah potom nakonec rozpadl?
1: Ze začátku možná ne, ale potom většinou ano.
0: Mm-hmm.
1: Většinou ano. Jako, co znám tyhle ty páry, jako buď si vzal von cizinku, nebo naopak, tak časem se vždycky rozvedli.
0: Je teda pravda, že já taky mám takové podobné zkušenosti od svých známých, proto jsem vlastně zkusila uvést do éteru i toto téma, jestli se pak dočkáme nějakých šťastných příběhů, šťastných konců. Uvidíme. Tak budeme držet,
1: dokud
0: aby teda příběh
1: mě
0: těch vašich známých, aby to dopadlo ve vaší rodině dobře, třeba nám příště povíte víc, když se s nimi budete někdy povídat třeba přes internet, anebo se dozvíte od své sestřenice.
1: Já jedině Čecha teda bych si vzala. Nejsem rasistka, ale opravdu souseda, no, byla jsem s ním 25 let. Musel to být Čech jak poleno.
0: Bála byste se teda té cizí kultury a těch rozdílností?
1: Bála bych se, určitě.
0: No, je pravda, že ty zvyky mohou být ano, velmi rozdílné a v podstatě ty rozdíly se mohou objevit úplně ve všech sférách toho vztahu. Nemusí to být jenom ty tradice, nemusí to být jenom ta řeč. Ano, tak děkuju, že jste teď s námi chviličku vysílala, paní Marie. Mějte se co nejlépe, ať se vám daří a zavolejte zase někdy příště, ano?
1: Já vám taky děkuju, naslyšenou.
0: Jsou si dnes lidé blížší než před lety, nebo jsou rozdíly stále stejně výrazné? Přidejte svůj pohled do našeho nočního vysílání, pojďte nám zavolat, jestli ten internet, který boří bariéry a překračuje hranice, pomáhá, anebo spíše škodí v seznamování.

0: Někdy se člověk naučí nový jazyk kvůli lásce, jindy stačí úsměv. Vyprávějte nám o setkáních, která překonala vzdálenost i rozdíly. Je s námi paní Martina, která volá z Německa, tak to nás úplně předurčuje k tomu, že ten rozhovor bude přímo k tématu, protože překročíme hranice.
1: Já musím říct napřed takový jako poselství lidu dobré vůle, lidu dobré vůle, aby nikoho neodsuzovali v životě. Vždycky se dívali na lidi takový jako z toho pohledu, jako by se to týkalo jeho. A kdyby se spojili pozitivní myšlenky na celé zemi, tak by nemuseli být války. Já jsem poznala člověka, kterého si nesmírně vážím. Je to Němec, s kterým jsem se vzala 1.6. změnili svatbu 91. Uhum. A teďka v pondělí u rodičů oslavíme 35. výročí svatby. Já jsem do Německa přišla hned jako týden po té svatbě 7., takže jsem to vážně jako 35 let.
0: Teda, co bylo nejtěžší? Vnímala jste tam ty rozdíly?
1: Ano, bylo mi to docela ze začátku velice i jako ukazováno, že jsem cizinka a ještě k tomu Češka. Ale já jsem ukázala, že se těch lidí nebojím a že jim můžu nabídnout, co umím, a ono to fungovalo. Já maluju a fotím teďka, jako co jsem v důchodu 2 měsíce. Ale předtím jsem taky fotila a malovala. Já jsem si vlastně promalovala tu covidový období.
0: Řekněte, Martinko, co překvapilo vašeho manžela na Češích?
1: Velice taková milý souznění těch lidí, víte? A on měl veliký štěstí, že pocházel z rodiny, kde oni byli tak vychovávaní jako my doma. Jo, tak jako milé. Dokonce prakticky. Manžel umí vyprat, umí se o sebe postarat, když bych byla doma, teda u rodičů. A máme k sobě velice hezký vztah.
0: A jaké tradice dodržujete? Tradice obou zemí nebo Německa, když žijete tam?
1: Všech zemí. Jako myslím kuchyni třeba, tak to je Itálie, Francie, Morava, Česko, Polsko, blíny, ruský, všechno. Čínský. Mm-hmm. A jinak jako v 21 letech, když měl 21 roku náš syn Sebastian, tak ten mě překvapil a říká, mami, já jsem taky Čech. A předložil mě pas, kde má český občanství a i německý.
0: Mm-hmm. A děti mluví tedy oběma jazyky?
1: No, máme syna jednoho, mm-hmm, ale mluví oba dvěma jazyky, on už jako rozumí, ale ještě pořád s tím psaním mu to trochu hapruje.
0: A kde jste vy doma? Kde se cítíte jako doma? Martinko, je to Česko.
1: Mm-hmm. No. A manžel mi slíbil, že na důchod, teda jak budeme v důchodu, takže si něco pořídíme jako bungalov a že se odstěhujeme. Naše místo je Vysočina.
0: Tak.
1: Já mám strašně ráda rodný město, ale my jsme tam jezdili ze Slovácka na tu Vysočinu každý rok a já jsem tam se naučila před 64 lety chodit na louce. Mm-hmm. Na 3 studních.
0: No, krásné je slyšet, že láska dokáže propojit dva lidi, i když pochází z úplně jiné země. Tak já přeju vám i vašemu manželovi mnoho spokojených let, pevné zdraví a krásné společné chvíle. Mějte se hezky a moc děkuji za milé povídání.
1: Já vás moc zdravím, prožívejte hezké léto, bude líp.

0: Noční linka.
1: Krásnou noc vám přeje Jarka Barboříková. Vítám vás u druhé hodiny Noční linky Českého rozhlasu. Dnes si povídáme o vztazích, přátelstvích i rodinných poutech, která překračují hranice států, jazyků i kulturu. Během první hodiny jsme slyšeli řadu zajímavých příběhů o lásce, která spojila dva světy, o blízkých žijících v zahraničí i o tom, že vzdálenost nemusí být překážkou pro silný vztah. No a pokud máte podobnou zkušenost, rádi se poslechneme i další příběhy. Volejte 731-800-900 nebo pište na rozhlas.cz/linka a nebo na linka@rozhlas.cz, což je náš mail. Ještě jednou krásný večer. Posílám Valdemara Matušku.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Krásnou noc v noční lince Českého rozhlasu. Máme 6 minut po půlnoci a pokračujeme v tématu vztahy napříč hranicemi. Až do 1 hodiny si můžeme povídat o tom, jaké to je, když si někdo najde partnera, který bydlí za hranicemi, nebo se vám třeba do zahraničí odstěhují vaše vlastní děti. Někdy je potřeba překonat stovky kilometrů, jindy předsudky. Jaké překážky jste na své cestě za štěstím překonávala vy? Je s náma paní Olga, která volá z Hamburku, takže zdravíme do Německa.
1: No, tak já zdravím ještě jednou všechny, kteří poslouchají a i vás jako. A můj příběh je takový, já tady žiju už 56 let v Hamburku. My jsme se brali s manželem, manžel je Němec, narozený v Hamburku, a brali jsme se v roce 70. Já jsem se potom celkem rychle mohla po té svatbě odstěhovat do Hamburku. To bylo ještě za komunistů, ale byla jsem tady legálně, já nejsem jako, nebyla jsem uprchlík. No ale musím říct, že ty začátky byly teda velice těžké, protože já jsem měla co dočinění hodně ze starší generací, že, která zažila válku a někteří byli ještě pořád nacisti, jo, i když to nedávali jako, i když to jako nepřiznali, ale poznala jste to podle jejich chování. No a oni měli vůči České republice katastrofální předsudky, jo, my jsme byli líní, chudí, neumíme nic a tak dál, jo, a opak je pravdou. Akorát, že mě manžel vždycky jako utěšoval, měl vynikajícího učitele, Němce, a ten vždycky těm žákům vstřebával do hlavy, Češi jsou úžasně inteligentní národ a neposlouchejte, že ty fašistické průpovídky, no. No, já jsem potom začala tady pracovat a měla jsem na to, v tom prvním zaměstnání teda velký úspěch. Tam byla ta atmosféra jiná. Tam mě měli velice rádi, žádné předsudky a tak dál. Jo, ty předsudky jsem zažívala hlavně jako v tom soukromí, no. Naučila jsem se ale taky jako dost, že velice brzy jsem perfektně mluvila německy. A potom po revoluci jsem se osamostatnila tady a založila jsem, no, cestovní kancelář to vlastně nebyla. Já nevím, jak bych to nazvala. My jsme pronajímali prostřednictvím katalogu chaty a chalupy v celém Československu. To bylo ještě jako jedna země tenkrát, že v roce 90. No a měli jsme velký úspěch a byli jsme první na trhu s těmi českými objekty, že? No, takže to byla jako krásná práce, ale taky jsme zažili i dost jako těžké chvíle, když byly povodně v 97. například ta Odra a tak dál, jo. No a celkem se mi strašně jako stýskalo ty první roky, že? A my jsme potom se i vrátili na 4 roky do Československa, ale ne jako soukromně. Já jsem pracovala potom pro jednu německou firmu, která taky začala pronajímat ty chaty a chalupy. My jsme tu naši firmu museli zavřít ze zdravotních důvodů manžela, jo? Takže proto jsme odjeli do Česka a já jsem tam vedla ty české spolupracovníky pro tu německou firmu, kteří akvírovali ty objekty zase úplně podle stejného způsobu jako my, no. Ale pak jsme to tam skončili, tak jsme se zase vrátili zpátky, ale musím říct, že ten návrat za tou prací pro tu německou firmu tenkrát, jo, kdy jsme tam odjížděli, Ježíši, 2000 nějak tak, do 2004 tak nějak, jo, tak ten byl ale velice těžký, to jsem si nikdy nemyslela, že...
0: V čem nejvíc?
1: Prosím?
0: V čem nejvíc?
1: No, právě to říkám. A přitom jsme byli v mém rodném městě, já pocházím z Ostravy, ve čtvrti, kde jsem měla spoustu přátel, rodiny a tak dál. Já jsem vám měla ty první měsíce hrozný strach vůbec vyjít z toho domu. Jo, že jsem si říkala, tady mě někdo zabije, nebo já nevím. To byla úplná psychoza u mě, jo, takže nějaký návrat domů úplně, pochopitelně, že jsme se těšili a tak dál. A manžel měl republiku naši strašně ráda a vykládal v zásadně superlativy vždycky tady v Hamburku, v jeho zaměstnání například a tak dál, jo. No já jsem vám měla úplnou psychózu z toho, že mě tady někdo prostě praští něčím na ulici. Já jsem, to bylo hrozné, jo, takže nějaký návrat jako domů, jak jsem si to představovala původně, se vůbec jako neuskutečnil, až možná potom později. No a celá ta léta jsem měla jednu nohu v Hamburku a tu druhou nohu v Ostravě. To je typické, že skutečně to znám některé lidi, kteří to zažívají zrovna tak, jo. A dneska můžu říct, že už jsem snad více doma tady. Já jsem byla já jezdívám do té Ostravy, my se pořád scházíme ze studia, já jsem tam studovala v Ostravě, takže každých 5 let se scházíváme a i mimořádná setkání jsou, že když nám třeba bylo 50 a tak dál, jo. Takže já jsem tam byla teď 2024, jsme měli setkání. Ta setkání jsou vždycky úžasná, jo, ale jinak já vůbec nevycházím z hotelu, jo, já prostě, mě to nějak jako už vůbec nic možná neříká, že, protože rodiče už nežijí, takže asi tak, no. Ale ke konci můžu snad říct, že kdyby ještě se to mělo opakovat, tak bych to asi už neudělala, protože celých těch 56 let bylo a je pořád ještě dost svízelných, víte, že tam prostě doma to bylo všechno takové lehké, že Češi jsou družný národ, jo, tam vám řeknu příklad, my jsme byli na dovolené jednou na přehrada Bítov, se to myslím jmenovalo, jo.
0: Jenom se omlouvám, trošku nás tlačí čas k závěru, tak kdybychom přišli k té pointě.
1: To mám říct teda teď co, jak jsem se tak...
0: Nechám to na vás, čím to chcete zakončit, klidně to dopovídejte, to, co jste řekla.
1: No, že bych to už neopakovala, že už bych se nestěhovala do ciziny, do žádné ciziny, protože domov je domov a byl u mě, byl ten domov i u mě, že? To je samozřejmě, ale... A taky to záleží na povaze člověka. Znám tu lidi Čechy, kterým Česko přestalo vůbec co říkat za měsíc pobytu v Německu, jo? Ale já jsem jiná, no. Takže u mě to bylo dost jako takové těžší. No.
0: Olgo, vy byste to dovyprávěla až do konce té noční linky, nás by to moc zajímalo, ale musíme být spravedliví a nechat prostor i jiným posluchačům, ale moc děkuju, že jste se s námi podělila o kus svého života, protože to bylo přímo k tématu a to my máme moc rádi.
1: Ano, no, takže mějte se všichni, vy taky všichni a mějte se. A děkuju Českému rozhlasu za ta nádherná vysílání. Tak.
0: Děkujeme, to nás těší, že nás posloucháte i za hranicemi.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Vztahy napříč hranicemi. Dnešní téma.

0: A když se vzali, tak se odstěhovali na Slovensko, do Sliače přímo, a žili tam. Teta tam mluvila celý život československy. Mm-hmm. Ani ne slovensky, ale československy. Ale dělala ředitelku jesliček a strejda ten dělal ředitela základní škole. Trávila jsem tam veškeré prázdniny. No a jejich syn šel na vysokou školu do Vyškova. Tady se seznámil ve Vyškově s holkou, kolem tančili. Tam měla maminku v Praze a odstěhovali se do Prahy. Takže opravdu my jsme československá rodina.
1: Aha, taky na druhou stranu tady v Slovensku máme kousek, takže tam asi ani těch rozdílů tolik není. Nebo vnímala jste?
0: Ne, já jako děcko jsem to absolutně nevnímala a doteďka nevnímám, že by byly dva státy. Já to prostě pořád beru tak, protože říkám rodinu, tam mám tam bratránky, bratránka, sestřenku, vlastníci. Navštěvujeme se, takže já absolutně žádný rozdíl nedělám. Když udělali hranice, říkám, to byl teda s prominutím hloupý nápad.
1: Mm-hmm. Máte spoustu kamarádů v zahraničí?
0: No, dá se říct, že pár jich mám, jo. Kamarádka se mě taky odstěhovala, nebo tak v práci jsem se seznámila se Slovenkou a chvílku bydlela tady a odstěhovala se teda zase naspátek do Bratislavy za synem. Takže, ale jo, kam na tým Slovensku jako víc.
1: Měli jsme tu dnes dotaz, kolik může mít člověk občanství. V rámci této otázky se zeptám, může mít člověk podle vás více domovů?
0: Domov je jenom jeden. Podle mýho je domov jenom jeden.
1: A kde se podle vás člověk cítí doma? Je to tam, podle toho, kde tam, se narodí, anebo ne?
0: Kde se narodil a když už se pak to o tom ožení nebo vdá, tak to už je vlastně domov i pro jeho děti. Ale domovem zůstává tam, kde se člověk narodí.
1: A podle to mě. Je pro vás jaké město, paní Eliško? Teď jste ve Vyškově, ale pocházíte odkud?
0: Já jsem se narodila v Nemochovicích. To je dědina, to se mnou do porodnice.
1: A u jakého města to je? Omlouvám se, neznám.
0: U Vyškova.
1: Aha, takže jste stále ve svém rodném kraji. Tak děkujeme za návštěvu, paní Eliško, přejeme vám všechno dobré.
0: Vám taky, děkuji.
1: Naslyšenou. Paní Jana píše na web. Sice nemám zkušenost se vztahy s cizinci, mám však přátelé z Moravy. Jednoho, se kterým se díky moderním technologiím mohu stýkat vždycky online. Můžeme se vidět, je to úžasné, i když nás dělí celkem velká dálka a nemůžeme se často vidět osobně, jsme stále v kontaktu. Už jsem se díky němu naučila brněnský hantec a on zase pochytil mou severočeštinu. Oba jsme bohatší o nové koníčky a je to super. Dobrou noc. Můžu přečíst ještě třeba pana Františka, jeho vzkaz. Dobrý večer. S manželkou jsme oba Češi a v jedné mojí obci nebo mý rodiče ti to měli jinak. Mámka byla Polka, otec Čech, trochu jinak to měla matka našeho taťky, jeho mamka byla Češka a jeho otec byl ruský voják z první světové války, který tady byl v zajetí. Ten si babičku nevzal, když dostal amnestii, tak ji opustil a utekl do Ruska. Náš bratr Rostě emigroval do Austrálie, tam si vzal Slovenku a jsou stále spolu, ale už taky v důchodu. Tak si myslím, že všechny naše vztahy jsou v pořádku, až na toho otce našeho tatínka v rodném listě. Taťka má, otec neznámý. František. Františku, moc děkuju za vzkaz. Pojďme si poslechnout Miroslava Žbirku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: To byl Miroslav Žbirka, který zpíval v Slepých uličkách. Za 2 minuty je tady 12:30 a já u nás ve vysílání Českého rozhlasu moc ráda vítám paní Boženku.
1: Dobrý večer, já vás zdravím a všichni posluchače a chci vám říct, že my jsme československá rodina. Můj muž byl ze Slovenska, byl ze 7 dětí, přiměli čeští bratři, 2 měli Slovenky, jedna sestra měla Slováka a druhýho měla Bulhara. Mám několik synovců, 2 si vzali Maďarky a jeden synovec se odešel 68. do Chicaga, kde jako byl ten ještě s jedním kamarádem a ten tam měl tetu a tak prostě byli ze začátku u té tety. A ta měla u sebe vnučku a ta byla ze Žiliny. A tak mám příbuzný ještě ve Španělsku, v Katalánsku. Takže my jsme po celém světě. No, slyšíme se?
0: Ano.
2: Ano.
1: No. A chtěla jsem jen říct, že na Slovensku se mě jako hodně líbilo. Můj muž byl ze Strážovských vrchů, ze středního Slovenska, ale sestru měl u Bratislavy. A byla tam volna, no naši nám tam prostě sehnali parcelu, kterou my jsme koupili a rozhodovali se, že tam budeme stavět. A tak už prostě jsme si udělali plány a takový ty věci, ale my jsme vám jeli domů z té Bratislavy a já jsem říkala, no já odsud nemůžu odejít z Čech, protože jsem byla sama a mám tady rodiče, mamka tady s námi šla, ale táta určitě ne. Jsem říkala, to nemůžu udělat, nemůžu prostě odejít. Takže to dopadlo tak, že prostě jsme tu parcelu prodali a zůstali jsme tady v Čechách. Ale jinak já nevím, jestli to bylo při svatbě, nebo museli jsme vyžádat výpis z trestního rejstříku z toho Slovenska a byla tam příslušná domovská obec, kde jako ty lidi, prostě kde se muž narodil, národnost měl slovenskou napsanou, ale příslušnost měl tady, no československá byla, že jo, českou. A to bylo potřeba nějak taky pak do budoucna pro důchod.
0: To je zajímavé. Boženko, a řekněte mi, váš manžel, jak respektoval to rozhodnutí, že na to Slovensko nepůjdete?
1: No, manžel prostě zůstal tady, už se právě on tady vojákoval a ještě než šel z vojny domů, tak mu nabídli místo na vojenské správě a on už se nechtěl jako vrátit na Slovensko, protože on se staral o sestru, když byl švagr na vojně a ten byl tady v Čechách, v Praze a většinou to bylo tak, že hoši ze Slovenska chodili do Čech, rukovali a prostě odsud chlapci zase rukovali na Slovensko. Protože pak později i můj syn rukoval do Brezna nad Hronom. No, ale tam tu tak šel do Vyškova. A tak, takže takhle jsem jenom chtěla říct, že máme teda známý snad, no, po celém světě.
0: Boženko, a vidíte, to jste začala, že jste československá rodina, a nakonec jsme se takto rozvětvili i se známými. Tak děkuju, no, děkuju, že jste s náma vysílala.
1: Děkuju vám taky, já přeju dobrou noc.
0: Krásnou noc i vám.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Ať už váš příběh začal v sousední zemi nebo na jiném kontinentu, patří sem. Noční linka dnes otevírá téma vztahů bez hranic. Pan Jiří bude odpovídat. Jiří z Olomouce, vítejte.
1: Hezký večer do Zlínského rádia. Zdravím paní moderátorku Jarušku Barbořikovou. Přeju hodně zdravíčka zároveň. No a teďka k tomu tématu. Abych se ze srdce přiznal, tak mě to nikdy nelákalo do ciziny. Akorát, když jsem měl 16 let, tak jsme byli ve třetině na táboře dětském, kde s náma byli Poláci. No a prostě byli tam a jak kluci, tak holky, že? No a prostě mě tam do té Poznaně, to je město, polské město, tam mě to moc taky nelákalo, ta holka byla z Poznaně. Tak postupem času jsem se seznámil tady v Olomouci s jednou holkou přes inzerát, kde s ní žijí do dnešního dne, je to Anička, jmenuje se Anička, pochází z Kojetina.
0: Pane Jiří, takže to je vztah s Češkou, tak kdybychom se mohli držet toho tématu, tak mluvil jste o tom, že teda vás to nelákalo do zahraničí, žádné vztahy teda neproběhly, nějaké mezinárodní, které by pro vás měly nějakou velkou důležitost.
1: Já jsem byl na těch dětských táborech, tam jsme byli s těma Polákama, potom jsme tam byli s Němcama, z východního, to jsem zase byl v Domašově nad Bystřicí, tady v Olomouc, no to je blízko Olomouce, no je to blíž městu Štenberg, no.
0: Jirko, a co si myslíte, že může být největším problémem, když se potkají dva a
1: pro mě
0: má jejich láska překračovat hranice?
1: Pro mě největší by byl problém se naučit třeba německy, že?
0: Takže jazyková bariéra, ano.
1: To, jazyková bariéra. Ale polsky, jako když tam byli ty Poláci s náma, tak jsem jim rozuměl, no. To bych, do toho Polska bych ještě jel, no.
0: Pane Jiří, a chybí vám někdo, kdo žije daleko od vás, za hranicemi? Máte někoho?
1: No, tu holku z toho Polska, z toho tábora, no.
0: A někdo z rodiny tam neodešel nikdy?
1: Ne.
0: Tak jste věrní domovině.
1: Akorát bratranec Jaroslav Bezděk, ten se potom vrátil a potom tam přijel zase můj bratranec tady z Novosad. No to je byl mýho tatínka nejmladší bratr. A ten se tam prostě odstěhoval tehda a prostě mě jako starý, to byl můj strajda, který mě prostě vidět nedal prostě. Jestli tam bydlí do dnešního dne, nevím. No, a akorát vím, že on měl manželku tady ze Slavonina, ten kousiček tady na Nové ulici v Olomouci. Oni se potom rozvedli, on šel potom do toho, on si našel ženskou v Německu, no a ta Vlasta, co si ta manželka jeho si potom sice vdala, já nevím. Já tu se taky neslykám. No já žiju s manželkou tady v Olomouci, s Aničkou, kterou jsem si vzal na inzerát z profitu.
0: Dobře, dobře. Tak Jirko, děkujeme, že jste teď s námi trávil čas na vlnách Českého rozhlasu. Přejeme vám krásnou noc, krásné brzké ráno a budeme se těšit někde příště naslyšenou, ano?
1: Děkuji. Škoda, že se nemůžu držet tomu tématu, no.
0: Mapa světa může být pestrá, ale lidské osudy ještě pestřejší. Dnes večer nasloucháme těm, které spojila náhoda i cit.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: vztahy napříč hranicemi, dnešní téma Českého rozhlasu. Noční linka přivítá teď pana Miloše. Vítejte.
1: Dobrý večer.
0: A povídejte.
1: Ponocničku, tady Miloš. No, já bych chtěl říct k tomuto tématu se zahraničím. Já mám dvě dcery a starší dcera, ta žije ve Vídni a mladší dcera žije v Bergenu v Norsku.
0: Aha, jak se tam dostali? Odešli za studiem nebo za láskou?
1: No, ta starší dcera, ta tam odešla, dělala tam operku, no a poznala se tam s jedním showmanem a už tam s ním zůstala.
0: A druhá?
1: No, a ta druhá, ta si ho našla někde po internetu, no tady měla nějaký vztahy, no mě se z toho nevyklubalo, tak si našla po internetu a žije dneska v Bergenu v Norsku, no.
0: Jak často se vídáte?
1: No, ty vídeňský, ty sem jezdí tak jednou za 5, za 6 neděl a tyhle, ty norský, ty tak, no, ty tak jednou za rok, no.
0: Jednou maximálně, za rok.
1: No. Ale zase přijedou a jsou tady přes měsíc, no.
0: Tak to je fajn, to zní dobře. No a vy jak často jezdíte do Norska?
1: No, tam jsem ještě nebyl.
0: Ještě jste tam nebyl. A co je největším důvodem?
1: Nevím. Oni žijou, mají dvě holčiny, ta tej starší, tej bylo v lednu 4 roky a tej mladší bylo teďkon 24. května se narodila, tej byl rok. No.
0: No Miloši, mě by to úplně lákalo tam vyrazit, hlavně když tam máte rodinu, která se
1: krajina,
0: vás postará, no tak do toho běžte.
1: No, budu muset nějak na to zapracovat, no. Ale zase jsem slyšel z druhé strany, říkali to v nějakém pořadu loni, nebo to, že Bergen to je snad jediný město na světě, kde prší až 300krát v roce.
0: Aha, no vidíte, to by třeba mě vůbec nevadilo, protože já miluju i Skotsko, tak to vlastně bych se tam cítila velmi dobře. A já musím říct, že když někdo řekne o tom, že teda má takhle za hranicema rodinu, tak mě to vždycky poprvé jakoby píchne u toho srdce, že si řeknu, že vlastně nemáte u sebe, ale hned potom tam vidím
1: tak, přesně, no.
0: Tu vlastně možnost se kdykoliv spojit po internetu, slyšet, vidět se. Dokonce teda jsme se teď bavili s dvouma kamarádkama, jedna má dceru za hranicemi, druhá tady a zhodli se, že tak která má dceru za hranicemi, je s tou dcerou více v kontaktu, než ta, která má dceru tady. Takže...
1: Věřím tomu.
0: Myslíte, že to tak může být?
1: Jo, klidně. No, ta moje jedna dcera, ta má kamarádku a ta no tady jsme od nás, no a žije v Praze a povídala, že Jitka jezdí do Vilecka jako častěji, než ona z Prahy, no.
0: Mm-hmm.
1: No takže
0: fajn.
1: Každý to má jináč, no. Je to zajímavý, no.
0: Miloši, tak jestli chcete říct něco závěrem, máte prostor, pomalu bude noční linka končit.
1: No, akorát vám řeknu, že ta mám ve Vídni mám vnučku a vnuka a v Bergenu mám dvě vnučky. Ale ta vnučka, co je ve Vídni, ta se narodila 5.5.2015.
0: Teda samé pětky.
1: No.
0: A jaké jazyky ovládají ty dětičky, které už umí mluvit?
1: No, ty v té Vídni, ty mezi sebou a s mámou mluví česky, což je perfektní, a s tátou mluví německy, no a v tom Norsku se ta malá, ta starší, ta čtyřletá, ta rozumí česky, ale moc česky nemluví, no. A to právě říkám dceři, že by jí měla učit česky, že by to mělo být automaticky, aby uměla česky po mámě, že jo, no. A nějak se jí do toho nechce, no.
0: No, rozumím. Tak Miloši, říká se, že Bergen je město mezi horami a mořem. Já tak, vám budu držet pěstí, abyste se odhodlal a někdy se tam vydal. Stálo by to
1: jo,
0: za to.
1: Určitě, no, tak to.
0: Třeba příště děkuju, řeknete, děkuju. Jestli jste pokročil v plánech. Mějte se co nejlépe. Zloučíme
1: děkuju,
0: se.
1: Děkuju taky. Mějte se hezky. Na skle.
0: Jarka Barbuříková se s vámi loučí. Noční linka se chýlí ke konci. Děkuji za společnost, za vaše telefonáty, příběhy, vzpomínky i zamýšlení nad tím, jak vztahy, přátelství a rodinná pouta dokážou překonávat hranice i vzdálenosti. Příjemnou noc a příjemné probouzení do nového dne.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Automechanik, loutkoherec, divadelník, zpěvák, sportovec, komik, smečař, bavič i moderátor. Tím vším byl a mnohdy i je muž, který je pojítkem všech dnešních filmových, televizních i rozhlasových ukázek v našem pořadu. Příjemnou zábavu vám u toho přeje Patrik Rozehnal. Zmiňovaný komik se narodil 25. dubna roku 1942 v Horní Cerekvi na Vysočině. Než bych vám ale o něm vyprávil sám, předvede vám svůj život ve zvukové a pantomimické zkratce. Už se nám dere na svět.
2: Mami, můžu?
1: Komentář vám obstará Bolek Polívka.
3: Člověče, to musí být vaši radost. Narodil se nám věkrej pták. Co jdeš do školy?
2: No. Jsem šel ze školy.
3: Já myslím, že jsi měl dvě školy, víš? Jo, jo. Kolověžka, to poznáme. Motorka?
2: Pionýr.
3: Pionýr.
2: Vojna, ano.
3: Odezdáváš samopal?
2: Ne, vojna není kojná.
3: Jo, takhle. Ano, takhle. A? Gorilý samec?
2: Ano. Ano. Ano. Ano.
3: Počkej, to jako vím, jako že jo, ženíš se, ale proč to říkáš tolikrát?
2: Já jsem se ženil čtyřikrát.
3: To je zkratka, sověč.
1: Dámy a pánové, bavit nás dnes bude Josef Dvořák.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Tohle byl Josef Laufer, ale zábavu nám dnes obstará především Josef Dvořák.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Je to vynikající groteskní komik. Jeden z mála, který ještě dnes ctí takzvaně starou školu. Je to báječný herec, který vlastně ale hercem vůbec původně být nechtěl. Jako malý spíš vyváděl různé skopičiny a bavil celou třídu. Zatímco ostatní kluci si čutali někde fotbal, tak on poslouchal v kostele, kam chodil s rodiči, něco, čemu nerozuměl. A aby si ukrátil dlouhou chvíli, tak se zavěšoval zuby za rantl kostelní lavice. No a cíleně si tak dlouhá léta tvaroval svůj pověstný předkus. Než si o Josefu Dvořákovi povídat, co ho přivítat rovnou tady u nás v pořadu. Dobrý den.
2: Dobrý den. A jakže se ten pořad jmenuje, co teď v něm já vystupuji?
0: Je to pořad Hvězdné návraty, kde se v podstatě naši posluchači pobaví.
2: Přátelé, jestli můžu poradit, přelaďte si.
0: Jako pokaždé, tak i s vámi na začátku musím vyřešit otázku, co byli vaši rodiče?
2: Rodiče chudí. Rodiče byli chudí, povoláním byli chudí, ale ne na duchu. Tatínek i maminka byli báječní lidi. Maminka vyrostla v hospodářství, ale v malinkatým opravdu. Oni měli pár, nějak jednu krávu, to krávo jako kravičku a nějaký políčko, nějaký záhumenek a protože všechno se to zavčas odevzdalo do JZD tenkrát. A tatínek byl vyučený pletařský dělník a maminka dostala od svého nevlastního tatínka v Horní Cerekvi jestli koupil nebo pronajal obchod. A takový kšeftík, kam se vešla akorát ona za pultík a jedna, dvě, možná tři zákaznice víc, nebo zákazníků, víc lidí tam nevešlo. To bylo strašně malinkatý, ale oni byli hrozně pracovitý. Tatínek třeba, když se vrátil z práce v té pletárně, tak sednul na kolo a objížděl vesnice a svážel máslo. A tenkrát každý ten hospodář stloukal máslo doma, svrtěl a ty šišky másla zabalený v pergamenu, on svážel do toho krámku, tam měl od truhláře vyrobený takový bedničky, to máslo do toho uložili, zajistili to nějak proti tomu, aby se to nerozteklo, odvez to na dráhu a posílal to do velkoobchodu, do Děčína. A takhle se živili. Já jsem ho obdivoval, jeho to bavilo, on to dělal rád. A říkám, Pepíčku, a my jsme si za rok s maminkou našetřili na zařízení celého bytu. Tak on ten byt byl tak malý jako ten krámek, tak ono to šlo zařídit snadno. Ale oni si opravdu vážili desetníku a dokázali s ním hospodařit, jo. Ale já to mám možná po nich, že jsem spořivej, někdy až lakomej. Protože já se bojím jedné věci, zůstat jednoho dne na ulici bez peněz. To je takový celoživotní trauma, ne, že bych večer co večer kvůli tomu bulel a natahoval, ale to je takový vzadu zasunutý, že to je strašný osud člověka a tomu nechtěl bych, aby mě potkal.
0: Mám pocit, že Josef Dvořák se o svůj život bát nemusí. Ale abychom si také pustili kousky jeho hereckého talentu, nachystal jsem hned na úvod známý seriál z pera Jaroslava Dítla v pořadí 24., který tehdy Československá televize natočila a vy už podle muzik určitě dobře poznáváte, že mám na mysli Nemocnici na kraji města. První díl tohoto seriálu se vysílal u nás poprvé 5. listopadu 1978 a protože se Nemocnice u diváků setkala se zcela mimořádným ohlasem, taky následovala už v roce 1981 druhá řada, ze které vybíráme i ukázku, kde manžel Ivy Janžurové, Pepa Dvořák, tak trochu nevěří, že dítě, které čekají, je jeho. S touhle myšlenkou přijde na oslavu svých narozenin domů.
3: Vstupte směle, mladý muži, jste očekáván. Tady vám nehrozí žádné nebezpečí. My dva, co teď právě k tobě promlouváme, ti přejeme k tvým narozeninám hodně štěstí, zdraví, dlouhá léta, brzkého potomka, pokud možno nejlíp radši hned 2 až 3 najednou. Tak, tady máš něco na sebe, prosím, tak, tady máš něco do auta a teď mi to zase vrať, tak, tady, to je ze všeho nejdůležitější, to se rozbal hned.
2: To je pro mě.
3: No, to přece patří k základnímu vybavení každého nastávajícího tatínka.
2: Jak to?
3: No, ty přece budeš učit naší ratolesce dávat na noční váze.
2: Máš něco k jídlu?
3: Co se stalo, Vašku?
2: Co by se stalo, mám hlad?
3: Jo, tebe urazilo, že jsem ti dala k narození nám nočníček?
2: Prosím tě, nech mě bej. Se musím umejt.
3: Tak, co tě urazilo, nebo co se tě dotklo? To mi snad můžeš říct, ne? To mi musíš říct.
2: Ale nic. Navíc jsem ti to sám poradil, tak...
3: Co jsi mě sám poradil?
2: No nezlob se na mě, já na to musím myslet, kudy chodím.
3: Na co?
2: Že to prostě není možný, aby...
3: Aby to dítě bylo tvoje. Tak ono to není možný, jo? Ono to není možný!
2: Ne!
3: Aby to dítě bylo...
2: Ne, chyti nohy!
3: A u mě to možný není, jo?
2: Já ti věřím.
3: No. Ty. Ono to není možný.
2: Ne, ne.
3: Ono to není možný. Co?
2: Martičko. Martičko. Tohle jsou moje nejkrásnější narozeniny.
3: Nestalo se ti nic.
2: Akorát mám furt hlad.
0: Ano, Josef Dvořák jako pan Pěnkava a sestra Huňková samozřejmě nemohli chybět v nemocnici. Ale vrhněme se do začátku. Už bylo řečeno, že Josef Dvořák se narodil v Horní Cerekvi. Ale jako divadelník začínal v ochotnickém spolku v Kadani. Pak působil v kladivadle v Ústí nad Labem, kde jeden čas dokonce dělal ředitele. A v letech 1972 až 1990 byl členem pražského divadla Semafor. A v televizi má za sebou více než 800 rolí. Jak po takhle prožitém životu vzpomíná na svůj vůbec první film?
2: První film byl Čest a sláva. První televize byla taková jít na větrnou stráň. To si pamatuju tyhle věci, protože to přijel Pavel Kraus do Kadaně a točili film o panu Štěpánkovi, což byl můj budoucí tchán, to jsem nevěděl. A on byl jeden z prvních lidí, který obsazovali, nebo osidlovali pohraničí, protože se stal tam někde v Perštejně předsedou Národního výboru. Tak oni o tom točili dokument a já jsem v tom dokumentu si zahrál. Víte, jak jsou ty, jak je ta země malá, jak jsou ty osudy jednoho, druhého z nás blízko. Já jsem v té větě, v tom filmu měl říct jako jenom mimicky. Vy víte přesně, to odezřete z pusy, co to je. No, já to musím říct nahlas, protože já jsem vozil v té době pivo. Byl jsem řidič pivovarského auťáku a tam na mě mával četník, sembák a já jsem se vyklonil z okýnka a pantomimicky jsem mu říkal, jdi do prdele. A to byla moje první věta v televizi. No, opravdu, jako nejsem na ní nějak pyšnej, ale tak já jsem ji nevyslovil nikdy.
0: Zamíříme teď opět za zábavou. Co třeba do ringu? Do pořadu tehdy Československé televize, kde se objevovaly známé tváře z řad herců i zpěváků. No a Pepa Dvořák se potká se zpěvačkou Věrou Špinarovou.
4: Umí zpívat. Stranu tramvajového lístku. To jsem ti připravil takový malý překvapení. Tady máš text.
3: Já to nevím.
4: Nevím, to je typická ženská. Co nevím, ty můžeš říct, já můžu nebo nemůžu. Chci nebo nechci, ale já nevím, co to je.
3: Když mě to Pepiku připadá takový textově, jako slabší.
4: Ty chceš říct, že text na jízdence je textově slabší? No, možná jsem se přeslech. Nezlob se na mě, ten text tam není kvůli tomu, aby byl slabší nebo silnější. Já znám písničky, kde text má být slabší nebo silnější, je tam naopak vždycky slabý.
5: Zkuš to.
3: Tak dobře, já to zkusím. Dobře, jo.
4: Pojďme.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: A je tu další povídání o Josefu Dvořákovi, který umí skoro všechno.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Tak za prvé, vyučil se jako automechanik, nakonec ve filmu i automechanika hrál. A to ve snímku Jáchyme hoď ho do stroje. Ve svém skutečném životě, ale ještě než se stal hercem, také jezdil s pivovarským vozem. Umí moderovat, dabovat, hrát, bavit lidi, psát a vlastně i zpívat. A co je zvláštní, že jako jeden z mála herců umí zahrát i ženskou roli. Vzpomenete si ještě na Polednici, tu, která se hrála v Semaforu?
2: No, to je taky známá příhoda, to s Opáknem. Klidně já jsem byl v Semaforu, jatej už, smlouvu podepsanou, ale nebyla pro mě role. A to mi zase tolik nevadilo. Jenomže tím pádem nebyly ani peníze a abych to upřesnil, ta smlouva nebyla podepsaná. A já už, protože jsme jako Kladivadlo a Semafor patřili pod jednu firmu, státní divadelní studio, tak mě jenom přebukovali v občance razítka. Kladivadlo jsem opustil, protože to se nezadržitelně řítilo do maléru, protože to byla, začala normalizace a ty místní úředníci odmítli tomu divadlu.

0: Zase říkal, se mě ptal jako ředitele, co budete dělat příští sezonu? Já jsem říkal, nic. Říkal, zajímavý dramaturgický plán. Já jsem říkal, končím, vracím klíče. Říkal, pojďte k nám. Je zvláštní, že některé takové věci, které mění život, se odehrajou tak úplně, jako kdyby o nic nešlo. Jo. Kdyby bývali, já jsem si vždycky představil, že přijede poselství z Prahy, že přijedou na koních a budou mít nějakou supliku, nějaký tubus a z toho to vytáhnou a zbubnou lidi na náměstí. Tímto vám oznamujeme, že Dvořáku Josefovi, narozenému 25.4.1942 v Horní Cerekvi, je nabízená role v tomto divadle. Ne, nic takového, jenom takhle padly dvě věty. Já jsem říkal, no abych to vzal, ale museli byste vymalovat tady, to už jsem se blbnul. No a tím jsem byl přijatý, jenomže, a tak jsem chodil do divadla, protože to bylo v lednu a všude byla zima, akorát v divadle se topilo, tak jsem se tam chodil ohřát a oni zkoušeli. Blaze je herci, když ostatní zkoušejí, on nemusí. Jo. To je neuvěřitelné, jak rychle jdou texty těch cizích lidí do hlavy najednou. Je to tam padalo a já jsem nemusel, jo. Jenom jsem seděl, o pauze jsem si doběhnul do automatu, do koruny, tam jsem si dal, to jsem měl spočítaný přesně párek, a dvě piva, dvě desítky, to jsem vypil a jupí zpátky do divadla. A pak jsem měl ještě na jedny cigára. To jsem měl našpérovaný z ústí, protože jsem předpokládal, že tak minimálně čtvrt roku od nich ani korunu neuvidím. Tak jsem to rozpočítal a dělal to nějak kolem 25 korun na den. To muselo vyjít, jinak bych byl ztracený. A tak jsem chodil takhle do divadla a Renda Tůmová, která hrála po lednici, protože to bylo obsazený jinak, já jsem měl začít zkoušet až někdy po prázdninách. Ta z nějakého důvodu nepřišla opakovaně na zkoušku a někdo přišel na nápad, zase, jak jsme si vyprávěli, že by to někdo měl doaranžovat, tu scénu. A tam seděl Láďa Hrabánek a říkal, tady sedí novej člen, pan Dvořák, tak ať nám s tím pomůže. No to já byl jak závodní kůň, jak chrt, připravený, celou dobu, že napěněný, jsem byl nahřátej, prostě leskla se mi srst, připravený vletět na jeviště a teď mě tam pozvali dokonce, protože jsem viděl předtím, jak si představuje pan režisér, dělal to Jirka Cízler, to představení, a Jirku Cízlera jsem znal z ústí, tak jsem tam vzadu někde v portále čapnul deku, hodil jsem si ji přes hlavu, vlít jsem na jeviště, vysunul jsem pařáty a zasyčel jsem a zaječel, dej se dítě. Oni začali chechtat, chechtali se všichni. No a tím byl můj osud spečetěný. Jo. Teď začala, vznikla debata, jako, že je škoda, to nemůžu hrát. Říkají, proč ne? Tam byli nějaký oportunisti hned. Proč ne? No, protože je to chlap a polednice je ženská. A teď začala zajímavá debata, kdo ví, jakýho pohlaví je polednice.
1: No tak to je jasné, přece mužského.
2: U lednice dítě stálo, splna hrdla zpívalo, na tranzistor k tomu hrálo, do rytmu se kývalo. Hudba kvičí, nervy ničí, nepeče se pečeně, co si syčí na vařiči, matka křičí zděšeně, mléko prchá, běda, běda, nateklo mi do boty, táta bude bez oběda, pro tebe ty zloboty. Zadech žvaní, moje zlato, hrej si, tu máš kohouta. Jedva matka dořekla to, bouch bác, letí do kouta. Podlili se krví oči po valené matičce. Pozvedne se, to vyskočí. A pak řekne kratičce, pojď si proň ty polednice, pojď, vem si ho tuláka. Stojí u lednice, nepracuje, huláka.
3: Teď jsem dítě.
2: Tak co je,
3: teď jsem dítě.
2: Hejte, nerozpaní. Se vám náhodou, že jdete nějak tvrdě na věc, přijde a hned, dej sem dítě. Navíc mi tady rušíte veřejnou produkci.
3: Ale já chci dítě.
2: Zaslouží, abyste naplácat. Hej, taková veliká, seberte se i s těma vašima nestýrařejma požadavkama.
3: Tak to ne. Já přeci mě jsem zavol a teď bych šla pryč.

0: Já se ho zatím nehnu, dokud nedostanu to slíbený dítě.
1: Já si... Nepamatuju, že bych vám kdy co sliboval. Když to nevylučuju, člověk slíbí tamhle něco slíbí, ale že bych vám sliboval dítě, si skutečně nepamatuju. A jestli, tak jsem teda musel být pěkně vzatej. Hejte, já to připouštím, prosím, slíbil jsem dítě, slíbil, ale vy zase připuste, že jste si na to vymáhání vybrala trochu nevhodný okamžik. Podívejte, že bylo své, my se můžeme sejít jindy, tak kdyby nezjištěvat, počkáme, pohovořit.
0: Nic se odkládat nebude, já se odsaď nehnu, dokud nedostanu to slíbený dítě, nejsem dítě.
1: Prosím vás, přece nechcete, abych tady nechal zatáhnout oponu a místo hrači tady začal plnit nějaký blbý sliby, nebo co?
0: No ne, to opona se zatávat nemusí.
1: Vy dobytku. Ukažte mi občanský průkaz.
2: Já jsem sem lezla vůbec.
1: Ne, no.
0: Polednice.
1: Příště křesní, jo? Věk.
0: FL.
1: Co?
0: Chtěl jste křesní.
3: Když tak přemýšlím, tak tu polednici jste vpašoval téměř kamkoliv. A na televizní obrazovku ještě jednou, jak se stalo, že polednice Karla Jaromíra Erbena ze Semaforu přes Josefa Dvořáka se objevila v seriálu Jaroslava Dítla Byli jednou dva písaři?
4: No, tam to vzniklo tenkrát, ta polednice se tam objevila náhodou, protože my jsme točili písaře, nebo točili se písaři někde v Roztokách u Prahy. Takový statek, který pan Čálek, produkční z krátkého filmu, vyjednal, pronajmul, majitel to opustil na dobu filmování. A my jsme tam natočili, tam se natočil celý seriál, což bylo pro produkci a pro herce strašně výhodný. Jenomže stejně se přihodilo, že na jedno filmování nepřijel autobus s hercema. Něco se stalo prostě a zůstali viset. A teď pan Roháč, tomu bylo líto ten čas prostě promrhat. A tak šel za panem Horníčkem a říkal, hele, nemohu by si Mirku napsat nějakou scénu tady, že byste jí s Pepou odehráli? A on říkal, no jo, počkej, co by to... Co kdybychom něco připomenuli třeba, protože my tady budeme hrát divadlo, že on by něco... Já jsem ho viděl v Semaforu, říkal pan Horníček. Co kdybychom... Chtěl byste udělat kousek polednice? Já jsem říkal, klidně. Tak pojďte. A vzal psací stroj a na psacím stroji napsal stránku. Říkal, přečet si to. Tak já si to přečet. A Roháč říkal, můžeme to jít natočit, zkoušet. Já jsem říkal, já už to umím. A ten Horníček říkal, já taky. A tak jsme během hodiny a půl natočili scénu, která vůbec nikdy nebyla ve scénáři a nic. A když to skončilo, tak pan Roháč řekl větu, kterou si dodneska pamatuju, ale tenkrát jsem ji nepříliš rozuměl. Tak přátelé, to byl poslední moment svobody u seriálu. Na tohle rychle zapomeňte, anebo na to dlouze vzpomínejte. Tohle už nebude. To nikdo neschvaloval. A nikdo nepřišel, nikomu se to nemuselo předkládat. Rup a už to bylo.
3: A jak tedy vypadala ta jediná a na dlouhou dobu svobodná scéna československého seriálu?
5: A nešlo by to... Že bych třeba ještě předtím takhle jako vyprskla?
6: Počkejte, jak to vyprskla? To je zajímavý nápad, já vám to nahraju. Zkuste to, zkuste, nejlíbí to zkusit. Navrhuji pro tuto ženu trest smrti. Posíte, to je výborný. To je výborný.
5: I to plácnutí takhle, že?
6: To je výborný. Ovšem do jiné hry a do jiné postavy.
5: Ono to není ještě přirozený, víte? No,
6: ano, teď jste to vystihl. Vy máte veliký talent od přírody, ovšem spíš pro role bytostí nadpřirozených. Vy byste nádherným způsobem zahrála čarodějnici, tedy zahrál čarodějnici, že?
5: Jo.
6: Dokonce čerta byste zahrál. A co by vám nejlíp šlo, jak vás tak vidím, polednici.
5: Že jo? Ale to je ono. To je... Klidněte, já si jdu do chlíva zkoušet. Já už to cítím v sobě. Hejte, blíží se poledne, dej zvoní zvonec. Din dan, din dan, din dan, dej sem dítě, dej sem dítě.
3: Josef Dvořák tedy odběhl jako polednice, ale teď přichází jako zpěvák.
7: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
8: Mě celou tu dobu vrtá hlavou, jak vy do toho, do všeho tak vidíte.
9: No jo, no.
8: Jak máte přehled.
9: Ale no.
8: Jak se na to dovedete podívat.
9: Ale.
8: Z vrchu. Co vlastně umíte?
9: Co to?
8: Co umíte?
9: No jo, no, takovouhle otázku jste mi měli položit dřív, jo? Teď už je pozdě, co umím, to...
8: No, počkejte, s takovouhle funkcí musíte něco umět.
9: No, hodilo by se, že jo? No, takhle, plavu.
8: No tak tady na náměstí s ním.
9: To je dost nesmysl.
8: A co takhle lítat? Lítáte?
9: No, zatím se to po mně nechtělo. No, ale kdybyste vy projevil přání, pane režisére, to já bych lítal.
8: No?
9: Že já bych lítal, abych se vznesl, já kroužím, já zpívám, já stepuju, já bych plachtil, já bych využíval termiku, zpíval bych zobáček otevřenej.
8: Když byste zpíval, tak máte fofr, tohle je váš playback.
9: Aha, aby mi to někdo nevyfouk, víte?
8: No.
10: V údolí umetuje, naše Máňa fetuje, u novýho města svítá. Od nějakýho šikuly koupila si šikuly,

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Josef Dvořák je hlavně hvězdou televizní. Má za sebou obrovské množství televizních inscenací a zábavných pořadů vyprodukovaných právě před kamerami televize. U filmu ho až takové štěstí nepotkalo. Ale to vůbec není mínus. Nakonec i díky tomu nás může pobavit právě teď v další scénce, kterou jsme nazvali Odposlechy. Karel Šíp je tu jako poslanec a Josef Dvořák s Josefem Náhlovským jsou technici, kteří zajišťují odposlechy. Bavte se dobře při ukázce z pořadu Za oponou v režii Viktora Polesného.
2: Já vás vyťukám, no.
3: Haló, kdo je tam?
2: Blbej kontakt.
3: Těší mě.
2: Ale ne, blbej kontakt to byl. Teď je slyšet krásně, Venco, řekni něco.
3: Počkej,
2: no. Já... Zkouška od poslechu. No. Zkouška od poslechu. Od poslech slyší. Poslech slyší. Aha, je nám to paráda.
3: Halo, tady je poslanecká sněmovna. Hlásím, že jsou tady se mnou nějaký úplný blbci.
2: Teď slyším krásně. Každý slovo, člověče. Takhle pěkný odposlech jsme už dlouho měli, Venco, co?
3: Halo.
2: Akorát, že to slyším dvojmo, člověče. Dvojmo to slyším.
4: No, protože stojíš vedle něj, vole.
2: No nevadí, ale slyším to krásně.
3: Počkej, ale teď dávíte pozor. Vy jste 2.11.
2: Moment.
3: Tohle z toho roku.
2: Já.
3: Po ránu takhle řek. Žaludek.
2: Pauza.
3: Zvedá.
2: Tady byla větší pauza.
3: Blinkat.
2: To bylo už bez pauzy.
3: Ustel mi v koupelně. Já. Co jste ti myslel?
2: Aha.
3: Že jsem byl ožralý.
2: No to já si pamatuju, to jsem měl za mnou službu. Jak ta bába tam tak strašně řvala.
3: To byla moje manželka.
2: Jo. Máňa, Maruška, to my známe dobře. A taky dcerku známe. Kačenka, že jo, Katuška. Ty musí být nejmín 20 roků už podle. A podle hlasu, pane poslanče, to bude kus.
3: Počkejte, pánové, jestli tomu
2: to
3: dobře rozumím.
2: Kus?
3: Vy odposloucháváte celou moji rodinu?
4: A vy se tomu furt divíte?
2: No jistě.
4: Teď my už do vaší rodiny patříme, pane poslanče. Vy byste nás třeba v neděli mohl pozvat na oběd.
2: No jistě, ať Máňa udělá husu nebo kačenu.
3: Počkejte, pánové, abych se v tom trošku zorientoval. Když už jsme se takhle potkali a vidím, že jsme k sobě takhle upřímní a otevřený, můžete mi vůbec vysvětlit, jak vlastně to odposlouchávání celý, jak ono to funguje?
2: Tak to je jednoduchý, tak to si můžeme vyzkoušet, jestli chcete, tak jako tak zavolejte třeba manželku, no.
4: Je, počkejte, kluci, na mě,
2: no.
4: Já se taky napíchnu.
2: No, napíchni se. No,
3: Marie, to jsem zase já.
2: A taky já.
3: Ale v žádný hospodě. Jsem ve svý kanceláři se svýma odposlechama, no.
2: Hele, Marie, nejste náhodou u toho Tondy z druhého patra, co? Jak kterýho Tondy? Tak si rozumíme, ne? Hele, tady mám tu vaši SMS-ku. Hele, psala. Miláčku, ten blbec šel hlasovat. No. Rozestel postel.
3: Marie, to je pravda tohleto?
4: Vidíš, Karle, ještě že nás máš.
3: Marie, tak tohle si pak budeme muset vysvětlit, jo? No, ahoj.
4: Teda, pánové, vidíte to?
2: Co vidíme?
4: No tak, jako rozumíte, já, zatímco já tady v parlamentu v jednom kuse mačkám tlačítko.
2: No tak ona mačká Tondovi.
4: No tak.
2: Senzor, že jo?
4: My jsme hotoví, pane poslanče.
2: Jo, my jdeme.
4: My tak, pádíme, mějte se hezky.
3: Počkejte, pánové, kam byste chodili, tak když už jsme se takhle potkali. Teď vy jste vnesli do mého života úplně nový světlo. Nebejt vás, co já bych dělal?
2: No, ale bych, co byste dělal teďko. Moment. Tak za hodinu máte být u Esterky.
3: Vy znáte i Esterku?
2: Esterku přece zná každý. Co ta toho stihne? Hele, to je fantom parlamentu, říkáme.
3: Jak stihne? Co Esterka stihne?
4: Jak stihne? On si myslí, že je sám. Pane poslanče,
2: pane poslanče.
4: Ta se umí otáčet.
2: Kájo, hele, poslouchej, Kájo. Kamaráde, Pamatuješ, jak si loni měl zápal plic? Hm. 14 dní jsi byl mimo. Hm. Za tu dobu stačila zmáknout 4 lidovce a 2 komunisty.
4: Ne. Ne, hele, hele.
2: Halby!
4: Aspoň, že i tam byli komunisti v menšině, viď?
2: Hele, a jeden z toho zazelenal.
3: Teda, pánové, víte, když už jsme se takhle potkali, ještě, že ty odposlechy jsou, teď vidím, že jsou k něčemu dobrý.
1: V roce 1984 se poprvé v Československu vysílal nový seriál v novém formátu. Jmenoval se Rozpaky kuchaře Svatopluka. Každý díl šel do vysílání jednou za měsíc. A vtip byl v tom, že děj byl rozdělen do několika okamžiků, kdy mělo dojít k rozhodnutí hlavního hrdiny, kuchaře Svatopluka. O tom, co udělá, rozhodovali diváci jednak v televizním studiu a jednak doma pomocí rozsvěcovaných žárovek. Tahle sága byla vlastně na principu původního kinoautomatu, který se poprvé objevil na výstavě v Montrealu. Z toho, jak to mluvím, musí být jasné, že hlavní roli svěřil režisér František Filip Josefu Dvořákovi. A tak se také musím zeptat, Josefe, to jste opravdu před těmi kamerami vařil?
5: No tak něco jsem vařil. Něco jsem vařil, je to šéf kuchař. Tak na něj zase to vaření tolik nevybíde. Nebyl jsem kuchař. Já jsem jako řádový kuchař skončil velice rychle. A postoupil jsem na místo šéf kuchaře a ten už tolik nemusí, ale my jsme vařili v pupu 3 měsíce a to je opravdu velký zážitek, bydlet v pupu, neplatit si pokoj, platí vám o produkce, krásný pokoj, já jsem personálním výtahem sjížděl na pracoviště do kuchyně dole a my jsme točili za plného provozu té kuchyně. Takže, protože František Filip nechtěl stavět kuchyni někde, na Kavčích horách, mu to říká, to se pozná, to chce kuchyně, která je zaběhnutá, s personálem, který tam je zaběhnutý, ty budou v tom hrát a do toho se herci jenom vložej. Jenomže tam existovalo opravdu nebezpečí, že to, co my kuchtíme, taky může dostat host na plac. Protože to byla taková motanice chvilkama v tom, že to jídlo, které se dávalo, nebylo to často, ale mohlo se to přihodit. Nepřihodilo se to. Protože to jídlo se dostalo na režon a tam už ty číšníci zase lítali, protože oni obsluhovali normálně, mohli klidně potom talíři sáhnout, který jsme uvařili my. To vám řeknu, že to bylo takové jídlo, že třeba pod titulky, kdy nebylo vidět, bylo vidět jenom ruce, tak já jsem třeba dělal guláš. Jo, a František Filip, který no to dohlížel, říkal, ještě tam hoď papriku, to tam hodil takhle papriku, říkal, a ještě pepř, tak jsem dal pepř, říkal, ještě bych tam dal papriku, to jsem nabral papriku a posypal jsem to, on to viděl v barvách, jo, my jsme vařili v barvách vlastně, to bylo výtvarné dílo. To byla taková záležitost, že to, kdyby dostal nějaký žlučníkář na stůl, tak mu to urvalo, to by urvalo držku i Maďarovi tohle. To vás ujišťuju, to bylo nepoživatelné, to byla exploze, to byla bomba. Tak tomu jsme se vyhnuli. Říkám, nestalo se to, ale tohle nebezpečí tam hrozilo.
1: A víte co? Teď se podíváme na jeden konflikt. Josef Dvořák jako zástupce šéf kuchaře v Grand Hotelu Pup má podezření, že jeden z jeho podřízených během služby pije. A právě teď se zdá, že ho přistih, když si schovával lahev piva.
6: Počkej, Venco. Prozraď mi, jak se to pivo dostalo do toho hrnce?
2: No, že mi ho tam někdo strčil.
6: Ti ho tam někdo strčil, jo? No. To ty nevíš, co se děje kolem tvýho stolu a kolem tvýho sporáku?
2: No, nevím, bylo mi špatně.
6: Ty bylo špatně, je. Takže to ani netušíš, kdo spal tu omáčku.
2: Ty? Tak teda, ono se mi tady soustavně nevěří. Takovýhle atmosféře se nedá pracovat.
6: Kam jdeš? No co to povídáš, jaký nevěří, co to blábolíš, kruci?
2: Nejdřív bys měl zjistit, kdo mi tu flašku dal na toho hrnce a chtěl mě tak vodělat, víš?
6: Ten co nechoď nikam. Já jsem neskončil, to zaplatíš tu vamáčku.
2: Budu žádat odbory, aby mě ochránili a vyšetřili, jestli ta flaška není náhodou provokace zrovna od tebe.
6: Co si to do... Ty chceš říct? Ty chceš říct, že tu flašku jsem tam do té omáčky tobě strčil já?
2: To si přeber sám.
6: Venco!
7: Kašli se na něho, teď je to grázl.
6: Je to grázl, Vendulko. Jenomže pod vaší ochranou. Pojďte, jdeme.
1: A k seriálu patří i písnička, která nádherně vykresluje atmosféru v kuchyni a povolání kuchařů. Zpívat bude Valdemar Matuška.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

dostaneme se do sporu, tak nevíme, kdy přestat. Když spíláme si do očí a přem se víc než ostře, v té chvíli kuchař zakročí a na stůl baštu prostře. A při pokrmu vám je lahodné, my dohodnem.

0: Dnes na vlnách Českého rozhlasu posloucháte vzpomínání s Josefem Dvořákem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: A tenhle kousek, který je před námi, teď věnujeme společně dětem. A že jich má třeba i v rodině dost. Vzpomínáte si ještě na formeláky z filmu Lucie, postrach ulice? Ano, režisér Jindřich Polák využil dvou nádherných hlasů, Jiřiny Bohdalové a Josefa Dvořáka, aby mohli promluvit paňácové, jeden oranžový, jeden zelený. Zahráli si vedle Žanety Fuchsové, která miluje vládkyni všech moří.
2: Zabraň se, kdo můžeš, SOS!
3: A když jsi chtěl plavat,
2: Boj.
3: Ale neboj!
2: Podívej se, co je vody, já neumím plavat.
3: Tak poroučej, no.
2: No, poruč. Nevzdám se, ty ohavná chobotnice. Nevzdám.
0: A samozřejmě, že tady s námi dnes nemohou chybět ani večerníčkovské seriály. Jsou slavné dodnes. Maxi Pes Fík, Příběhy včelích medvídků nebo Králíci z klobouku. Ale víte, co mě, Josefe, zajímá? Je pro vás jako pro mužského těžké dát hlas ženě, nebo ještě víc holčičce, takové A je ve Fíkovi?
4: Jo, to mi dáváte těžkou otázku, protože to já nikdy nevím. Já patřím do rodu herců, kteří jsou intuitivní, a to vycítím. A vůbec mě nezajímá podle nějaký kód na to, nebo nějaká šifra, jak přistupal k tomu. Mně se najednou mihne před očima figurka, a když jsem ji viděl namalovanou, jo, tak říkal, je, to je ze Sobotky, tahle holka. A už to šlo.
5: Fíku? Co tam děláš?
6: Pravuju, povídá Fík.
5: Ty nevíš, co říkal tatínek?
6: Nevím.
5: Říkal, že to auto je pro kočku a ty jsi přeci pes.
6: No, na něčem se musím učit, ne?
5: Nejdřív se radši nauč psát a číst.
6: Proč by ne?
5: A tak ho Ája vzala sebou do školy.
7: To je bratr? Zeptal se pan školník.
5: Prosím, to je pes, ale umí mluvit.
6: Dobrý den,
5: řekl Fík, aby dosvědčil, že Ája nelže.

0: Doufejme, že lhát nebude ani Josef Dvořák. Když se ho teď zeptám, jak jste se dostal k takové práci namluvit dnes už legendární večerníček a jak jste dokázal vykouzlit ten nádherný hluboký hlas Fíka?
1: No, příhodu Maxipsa Fíka nebudu opakovat, ta je známá, že? Protože den předtím jsme strávili u Plzeňskýho a s Doutníkem v puse jsem kouřil a já ráno neprobudil. Nepromluvil, jo. Tak když jsem přišel do studia, pane Rizer, já nemůžu vůbec mluvit. Ježišmarja, to je úžasný, pane Dvořáku. Pane Rizer Bedřich, vy tak pracujete na té roli, tak takhle bude mluvit ten pes. Já jsem říkal, no, každý večer na Plzeňský, to je...
0: A vrátíme se ještě na chvíli do slavného seriálu o Maxi psu Fíkovi. Původně to měl být Rek, ale protože Aja neuměla vyslovit R, tak z toho byl nakonec Fík. Jednoho dne dostal i příkaz, aby skočil pro noviny. Co napadlo Fíka? Když skočit, tak to chce něco, čím se dobře odrazíte. Co třeba pružiny na nohy.
2: To je něco, takhle doskočím, kam budu chtít.

0: naprosto zásvivet, zděsil se tatínek. Já říkal noviny, ne celou trafiku.
1: Když já jsem nevěděl, který, tak jsem vzal radši všechny, no.
0: Hájil se Fík.
2: Tady máte ty vaše noviny a ať mě i hned odnese zpátky. Jinak to dám k soudu.
0: Zlobí se babka. Přestaň s tím houpáním a koukej to dát na místo.
2: Na kousek dál,
0: křičí babka. No, Budka stála zas na svém místě, zákazníci se přihrnuli a bylo o čem povídat.

0: A takhle pěkně zvesela se můžeme rozloučit i s naším dnešním dílem. No a Josefu Dvořákovi mohu poděkovat. Jsem rád, že jste tady s námi byl, že jste nás pobavil, pustil do svého života a vzpomínek a projel s námi během jedné hodiny svůj bohatý život. Já moc děkuju.
1: No, já taky.
0: I s vámi posluchači se loučí Patrik Rozehnal. A nezapomínejte se usmívat, ať je život veselý a na vás hezký pohled.